0: před rokem a půl a bylo to úplně nejlepší koncert, co jsem kdy viděl v životě.
1: Takže splněný jsem?
0: Určitě, určitě. Mm-hmm. Velmi intenzivní zážitek pro mě.
1: Co vás v poslední době potěšilo?
0: Třeba ta spolupráce s Vypsanou Fixou, že to ty lidi vzali úplně skvěle, ačkoliv jsme úplně jiný žánry.
1: Ona ví?
0: Ano, ona
1: zahrajeme
0: to
1: si ji dnes, ona to ví.
0: No, já myslím, že ji tam máte v plánu, že jo?
1: Dobře. Máte nějaké životní motto?
0: Jak nejde o život, tak jde o prd.
1: Když se řekne Hradec Králové?
0: Domov.
1: Když se řekne rozhlas?
0: Domov.
1: Krása. Takže vítejte doma a protože kytara k vám neodmyslitelně taky patří, tak poprosíme o úvodní písničku Michal Horák. A co to bude?
0: Já jsem si řekl, že bych zahrál písničku, která se bude jmenovat Pátý kafe. Rozhodl jsem se tak asi před 30 sekundama, protože v současné době spoustu studentů maturuje anebo plní zkoušky a tohle to je písnička přesně z prostředí, kdy jsem se snažil o splnění zkouškového období. Přistihl jsem se, jak si dávám pátý kafe, jeden den to nemůže být zdravý.

deadline dodržel. Přistihl jsem se, jak si dávám šestý kafe. Přistihl jsem se, jak jsem sežral další merci.

0: něco dám.
1: Michal Horák, Pátý kafe, děkujeme, no krásné. Já mám takový dojem, že jsem vůbec neměla vybírat písničky z našeho archivu tady, které připravil Tomáš Kačner, protože my bychom to zvládli možná s tou kytarou celou tu hodinu.
2: To je klidně možný. My jsme včera hráli festival právě teda v Pardubicích.
1: Řeknu to vůbec nevadí, jo. Já jsem rodilý Pardubák. Jo, klidně no, mluvte, klidně mluvte.
2: No a tam zašlo hrozně pršet. Jmenovalo se to ta akce Každý chvilku na Španělku. Pořádá to právě Mardi z Vypsané fixy. A vzhledem k tomu, že nám tak pršelo, tak jsme ani nebrali klavír, na který hrajou půlku svých všech písniček. A museli jsme včera veškerý písničky hrát jako na kytaru. A zjistil jsem, že to vlastně jde. I když jsme to tak jako vařili z vody, měli jsme tam ještě husistu Adama a bubeníka Tadáše, ale nějakým způsobem to dopadlo, no, takže skutečně musím dát za pravdu, že by to asi šlo. Nevím, jestli bych úplně chtěl, aby se to zvětšilo v éteru, ale...
1: No, Vypsaná fixa asi také vaše velká láska, nebo spíš dobří kamarádi, protože ta jedna písnička, kterou si dnes pustíme, ta je s nimi, ale k ní se teprve dostaneme. Já, abych trošku vybrala tu rovnováhu Pardubice Hradec, tak co kdybychom si tady teď dali 7.25, protože ráno jezdím tou 16. Jestli pak s ní ještě jezdí z Vysoké nad Labem do Hradce.
2: Co samozřejmě hradečáci ví, že do Vysoké jezdí 18.
1: No, no, tak a je dobře, to, pod
2: je
1: zámečkem,
2: to dotaz,
1: dobře.
2: Který samozřejmě jako často dostávám. Ale já jsem to měl tak, že jsem vždycky z 18 na podzámčí přestoupil na tu 16, protože
1: jezdíme,
2: ta
1: ano.
2: Začínala tam a nikde tam nebyli lidi. Takže jsem jezdil tou 16 a ta holka skutečně v té 16 jako vždycky byla. Takže,
1: ano, ano.
2: Takže to je ze života a klidně si ji můžeme pustit.
1: Dobře, takže 7.25.

0: zpět.
1: Naším dnešním hostem Michal Horák, písničkář. Teď jsme si zahráli jednu z Vysoké nad Labem, protože tam vlastně žijete, to je váš domov stále. Tam máte rodiče, Michale?
2: Je to tak, no. Naše rodina tam vlastně koření už asi 200 let, takže já jsem tam teďka podědil takový baráček po dědovi a časem třeba si tam ještě postavím. To bylo hezký, ale Vysoká je fakt jako
1: je to krásná
2: obec.
1: Ano, no. Ano. Vím, že jsme se ptali na to, jestli tady ten tatínek nějakou tu školu vám tam nepostaví. Takže...
2: No, to se zatím pořád neděje, ale teď třeba upravuje cyklostezku, takže...
1: Ano, takže, no, takže ano.
2: Něco
1: jak,
2: dělá pořád.
1: Jak často se dostanete domů?
2: No, jak kdy, teď jsem byl častěji na cestách. A taky dost bývám ještě v Praze, kde jako mám byt, protože v Praze je pořád spoustu práce. Ale když to jde, tak vždycky jezdím do té Vysoké, protože tam je to takový to místo, kde cítím, že si vždycky odpočinu, je tam ten les, tak se tam jdu vždycky zaběhat, vezmu psa. Je to něco, co si myslím, že můj organismus velmi potřebuje, protože v té Praze, alespoň já teda si úplně jako neodpočinu, že je tam fakt jako málo míst, kde nikdo není.
1: Je teď čas v době turné, protože já už jsem říkala, 13. března jste pokřtil nové čtvrté album, Jsem asi boomer, a začalo turné. Začalo tady v Úpici.
2: Ano.
1: Ano, takže zase východní Čechy, tady kousíček od nás, že? A teď už tedy plně na cestách, ano.
2: No, nám už to oficiální turné vlastně skončilo před týdnem v Plzni, ale ono tak volně vlastně se prolíná do letní sezóny. A to je turné vlastně samo o sobě. Máme každý víkend, máme třeba dva koncerty, nebo tři, někdy i víc. Takže na těch cestách jsme skutečně hodně, ale říkám jsme, protože mám to velký štěstí, že hraju s celou kapelou. A tu jsem si sestavil v podstatě jako z nejlepších kamarádů, což je, se kterýma se známe úplně od dětství, dokonce bubeník a huslista jsou bratranci a basák, to jsou všechno tady hradecký jména velmi známý, vlastně často spojený s divadlem Drak třeba. Takže i ta práce moje v úvozovkách, to koncertování je vlastně velká zábava, protože je to takový placený čas s kámošema, což považuji za jednu velkou, jako velký štěstí, že tady můžu tohle provozovat.
1: Pojďme tedy, my si za chviličku pustíme tu vaši novinku, můžu říct, Jsem asi boomer, pojďme trošičku vysvětlit. Jednak CDčko, jakou z něj máte radost, a potom i toho boomera.
2: No, tak, CDčko se skutečně jmenuje Jsem asi boomer. Boomer je, prosím vás, teda výraz, který se užívá pro někoho, já to teď velmi jako shrnu, jako velmi formálně je to vlastně označení pro nějakou generaci, ale neformálně nebo tak jako zavedeně je to označení pro někoho, kdo je trošku jako stará škola, dejme tomu. No,
1: paní tady říká, asi jako já.
2: No, asi možná, no. Ale já se tak vlastně občas taky cítím, protože je vždycky trošku třeba tlak i z toho, dejme tomu, nějaké třeba vydavatelství nebo takhle, dělat ty věci jako moderně, dělat je tak, jak se to má, ale ve výsledku se vždycky člověk stejně dostane k tomu, aby to dělal tak, jak to cítí. A já to často cítím trošku jako jinak, než vlastně, jak jsou ty trendy. Takže to mě tak nějak dovedlo k té myšlence, že jsem asi boomer, o čem jsem napsal písničku. A z té písničky se najednou stalo název celého alba, protože to album se nese v duchu takový jako starý školy, dá se říct. Jsou tam žánry, které byly, nebo které fungují v podstatě už třeba 30 let. Ať už je to prostě ten jako punk, nebo ten starý jako hip-hop, jako ten boom-bap, co dělá Prague Union. Tak pro mě je ta deska takový splněný sen, protože na ní mám skutečně spolupráce, kterých si neuvěřitelně vážím, ať už je to Fixa, ať je to Kato z Prague Union, ať je to Radúza, kterou mám hrozně rád. Všechno tam jsou, jo, a je tam teda samozřejmě i Závan nový školy podobě tady písničkáře Slavíčka, kterého asi ještě neznáte, ale velmi doporučuju, je to teda velmi šikovný kluk.
1: Mm-hmm. No je tam taky Sandra Nováková, jak se tady dívám. Gentlemani, ale to
2: no
1: jsou
2: jasně,
1: ty ponožky ještě
2: to
1: asi,
2: jsou ty
1: že?
2: Ponožky, ale těm jsem to napsal teda. Teď jsem vyjmenovával vyloženě umělce, který si tam přinesli do té písničky nějakou svoji...
1: Něco svého.
2: No, mm-hmm. Si napsali třeba
1: podle
2: tu svoji
1: slochu. To vybíral? Zase podle srdce?
2: No ono se to tak, mně se hrozně líbí, co říkají Beatles, že písnička si najde svůj styl sama. A mně to často došlo, třeba ta písnička s tou Fixou vznikla vyloženě tak, že jsem nechal tak nějak jako proudit tu svoji fantazii, začal jsem psát písničku, říkal jsem si, jo, tenhle nápěv, to je jako dobrý. To zní, jak kdyby to napsala Fixa, tak napíšu Márdimu, jestli si do toho nechce napsat sloku. A dopadlo to skvěle, já jsem se ještě předtím znal s kytaristou Mailou Kukulským, takže a vlastně Márdio synovec je žák našeho bubeníka na bubny, takže tam je to, tam to bylo velmi takový organický potom, ta spolupráce.
1: Mm-hmm. No ona to ví, to si pustíme za chviličku, my si teď pustíme toho Boomera, abychom věděli tedy něco víc o vás, co se týká písničky, kterou jste složil, takže no, tak jsem jo. Asi boomer.
2: Pojďme na to.
0: Údajně jsem Gen Z, ale cítím se jak, kdybych měl 2 roky k penzi a vysoký tlak z toho, že ujel mi vlak, že nevím, co jede Lulu. Pustím si Beatles, no a jsem za dědulu, nejsem cool, já nejsem in,

0: Boomer.
1: Jsem asi boomer Michal Horák. Zatleskáme, byla to premiéra v Českém rozhlase v Hradci Králové.
2: Děkuji, děkuji.
1: No Michale, vy jste se nechal taky slyšet, že možná právě jednou budete cool, protože to retro se hodně často vrací.
2: Je to tak? Je to tak?
1: Pojďme k té
2: tvorbě. Já si myslím,
1: tvorbě.
2: Že my všichni tady budeme třeba za rok udávat trendy, jak tady sedíme.
1: Ano, všichni
2: a budou
1: budeme cool.
2: A chodit, no, teenageři prostě pro radu, jak se mají oblíkat, jak mluvit a tak, takže nestrácel bych vůbec naději v tomhle.
1: Já myslím, že tady nikdo asi nestrácí, že
2: no,
1: ne?
2: No.
1: Pojďme k tomu humoru. Člověku to je dáno, nebo bylo to taky tím, že jste vyrůstal v rodině, kde třeba tatínek měl smysl pro humor. Jak to vlastně je? Protože kde se rodí ty nápady? Jsou to krásné nápady, které vlastně tak pro nás to připadá tak jako, že Michal si sedne, začne hrát na kytaru a je tady krásná písnička vtipná.
2: No, u nás jsou vtipný všichni, doma, si myslím.
1: Zdravíme do Vysoké.
2: No, samozřejmě to musím diplomaticky tady. Ne, jako, myslím si, že ta muzika mě, prostě od malička jsem hrál na klavír, na kytaru, to je něco, co pro mě bylo úplně přirozený od mala. Ale to, jako být vtipný v těch písničkách, si myslím, že je něco, co si člověk asi musí hodně jako zjistit tréninkem. Spoustu písniček vtipných nebylo, anebo byly prostě divný, nebo jsem zjistil, že nefungují, tak jsem je přestal hrát.
1: Takže jsou v šuplíku třeba?
2: Jsou v šuplíku, spoustu jich je v šuplíku. No, a zjistil jsem paradoxně, že když mě to vždycky přijde už trošku moc, tak to je přesně ta správná hranice, kde to jako funguje.
1: Na kom zkoušíte to, jestli to funguje? Je to ta rodina? Nebo dřív jsou to kamarádi?
2: No, dřív to hodně byli, když jsem ještě jako bydlel vlastně u našich a to, tak jsem jim to jako často zahrál, protože to mně přišlo, že byli vždycky takový jako objektivní respondenti, protože oba vlastně nejsou muzikanti, mamka ani taťka, nikdo od nás z rodiny vlastně není muzikant, takže oni se na to dokázali podívat fakt objektivně jako ti posluchači, ale jinak teď to asi konzultuju nejvíc s klukama z kapely. Ačkoliv to nejsou vlastně názory úplně objektivní, protože oni už trochu tušejí, že to budou muset hrát třeba. tak je to možná někdy ovlivňuje, ale zároveň si myslím, že mě znají už jako velmi dobře. Konec konců třeba náš bubeník a houslista z kapely tak nahrávali housle a bubny už do písničky 725 třeba. Mm-hmm. Takže tam mě bylo 16, takže jsme spolu fakt úplně od začátku v této mojí písničkové tvorbě. Takže ty mě třeba často řeknou nějaký názor, ale stejně vždycky nejvíc se pozná prostě mezi lidma, když se ta písnička, když projde takovým tím nejužším sítem, že mi třeba 5 lidí v mém okolí řekne, že to není úplně největší chyba mýho života, ta písnička, tak já ji zkusím dát ven a pak se uvidí, no. A fakt se mě spoustakrát stalo, že jsem si říkal, tyjo, to je jako pitomý, to bude moc na ty lidi. Tak naopak to ještě bylo málo na ty lidi kolikrát. A to je třeba příklad té písničky Ponožky. To je prostě fakt taková jako kravina.
1: A to je a kapela z Gentlemany.
2: Ale zároveň velmi profesionálně umě provedená. Jako musím říct, že to je a kapela písnička, která zpívá prostě jenom o ponožkách, jak to je nejlepší dárek. A jak je jako spoustu způsobů, jak ty ponožky v životě využít. Náradně jsem se u toho pobavil, teda když jsem to psal. A já jsem to ještě primárně napsal pro Kýnův smíšený sbor, to je 80 dospělých lidí. Zpívali jsme to v O2 aréně prostě před 10 000 lidma a tam ty dospělí chlapi, co zpívají ty duchovní písně, především, kterým měl pom, pom, pom, pom, ponožky, ponožky. A takhle, a to mě přišlo něco tak jako skvělýho využít tuhle příležitost. A dopadlo to teda výborně a zjistil jsem a neustále se ujišťuju v tom, že Češi mají fakt skvělý smysl pro humor, takže doufám, že jim to vydrží.
1: Zaplať pambu za to.
2: No,
1: teď tady taky hodně jsme si povídali o písničce Hej teto. A vy jste říkal, no zvířátka ty taky zabírají. Přitom je to trošičku smutný příběh křečka. My si ho za chviličku pustíme. Takže to je taky písnička. Nakonec Karla Šípa zaujala natolik, že jste byl tuším dvakrát ve všechno párty a stále ten Křeček byl na tapetě.
2: Ano, jo, to je pravda, no. Karla Šípa nejvíc zaujala písnička, teda tahle o tom Křečku a pak písnička Prsa, no.
1: Ano.
2: To skutečně jsem zjistil, že už jsem tak jako odhalil vkus Karla Šípa díky těm dvou návštěvám. Nemyslím si, že o mě ví něco jiného, než že jsem napsal ty dvě písničky. Nebo respektive tu písničku Prsa jsem ani tam ten text napsal kamarád, jo. To byl úplně takový výstřel do tmy, tahle ta písnička, no, a najednou je člověk ve všechno párty a Karel Šíp mu to tam jako cituje a člověk neví, jako co mu na to má říct, prostě, no. Ale miluju to, že se to jako děje, tyhle situace, je to ano, prostě ano. Velká zábava pro
1: no,
2: mě.
1: No, když jste tady u nás byl naposled, tak jste říkal, že Prsa zaujala také vaši třídu tenkrát ještě, že jste jim slíbil, že jim to pustíte, když budou hodní a tu je tady jsou paní učitelky všechno kolem nás, paní ředitelky. Docela dobrý tip na to, jak uklidnit rozbouřenou třídu, slíbit jim hezkou písničku od Michala Horáka.
2: No, jako je fakt, že to jako motivační prvek docela působil, no, protože jim to přišlo, že to je vlastně tak nemožný, že se to může stát, že skutečně to v té výuce pustíme, že fakt jako celý den pracovali prostě skvěle. Vždycky, když náhodou prostě začali dělat bugr nebo něco, tak já jsem řekl, tak nebudou Prsa, prostě nic, no. A oni, ne, že jo, teď celá třída, ticho, buďte, prostě to. A
1: došlo na ně tenkrát.
2: Jo, došlo, ale ono, jako, ono je to takový hraniční, ale já mám pocit, že ta písnička vlastně našla takovou tu hranici, kdy se to jako snese, jo. Třeba já mám takový filtr, moje babička, který je 87, je prostě skvělá ženská, ale jako tady jsem cítil, že ta písnička by možná mohla být trošku moc na ní. A i ona to zvládla, jo. A teď, když jsme to hráli s tou filharmonií, no to je neuvěřitelná věc prostě. Já to miluji, že se tohle může stát, že ta hradecká filharmonie třeba, tady vlastně před tím rokem jsme to hráli taky, tak, že kejvne na tohle, protože přišlo mně, že nemluvil jsem teda s každým členem orchestru, ale s těma, co jsem mluvil, takže to pro ně vlastně bylo hrozně zábavný a jako příjemný osvěžení. A tam je vždycky ta hranice toho, že ta písnička vlastně je taková, že ty lidi si nejdřív říkají, to není možný, že o tom fakt zpívá, ale zároveň jim to přijde najednou jako vtipný, že to přesně najde tu hranici, kdy jim to vlastně přijde trošku nevhodný, ale zároveň o to víc je to nějakým způsobem vytrhne z toho jejich jako běžného poslechu a prostě si to pak pamatujou. A to já mám rád, hledání téhle hranice, no. Tak uvidíme, jestli se to někdy povede překročit.
1: Ano, ano. Prsa vám teď nepustíme tady v kavárně. My si dáme toho Křečka, takže hejte to
2: i s
1: filharmonií.

0: Hejte to, Michal Horák a Královéhradecká filharmonie. No já si myslím, to zaslouží potlesk, nádherné. Vtipné, děkujeme, krásné. Děkujeme. A vy jste říkal, v rytmu tanga to taky nebylo asi jednoduché.
1: No, tak já jsem to nehrál, ale je fakt, že pro mě bylo s tou filharmonií nejtěžší se občas orientovat v těch rytmech, protože když člověk hraje s kapelou, tak tam pořád slyšíte rytmus a tady, když jsem byl ještě zády k dirigentovi, tak jsem to musel hodně jako nacítit, tu filharmonii, jak to tam za mnou pluje, protože přece jenom my jsme měli ještě komorní teda orchestr, ale ono i tak je to skoro 40 hráčů a je to prostě ohromný takový těleso, který prostě sem tam někdo začne o kousíček později. To je na tom vlastně to hezký a celý to tak jako pluje jako taková obrovská loď a teď člověk se fakt musí na to nacítit, aby plul s nima, takže to bylo docela těžký. A ještě tahle nahrávka, celý to album, co máme z filharmonií, tak se točilo úplně během prvního koncertu. My jsme potom vystupovali ještě asi, já nevím, třeba 7krát jsme měli celkově 7 těch koncertů z filharmonií a s každým tím dalším koncertem už si to sedalo víc a víc, ale tady jsem byl teda nejvíc nervózní, co jsem snad v životě byl. A ještě se to celý natáčelo vlastně i pak pro televizi, se to pak vysílalo, takže tak tlak byl velký. No, tlak byl velký.
0: Já vás, Michale, teď poprosím, že bychom přešli do vedlejší místnosti, protože dnes je tu tolik milých hostů, návštěvníků, že se nevešli do téhleté kavárny, pojďme pozdravit i ty další a během toho našeho přecházení si budeme povídat. Já ještě se vrátím k té filharmonii, jestli plánujete další natáčení a nahrávání s filharmonií, teď už tady procházíme chodbou, i tady je plno, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravíme.
0: Dobrý den, takže teď pozdravíme, dobrý den. Takže teď jsme vešli do druhé místnosti. Sem se, Michale, málo kdo dostane, protože většinou jsme v té vedlejší kavárně, takže máte docela výhodu tady, že vidíte naše zákulisí.
1: Já si připadám velmi výjimečně. Já už jsem tady teda prováděl zvukovou zkoušku pro zde přítomné, takže, ano. Takže tady mají velký kulturní zážitek ano. Dneska.
0: Pojďme k té filharmonii. Plánujete něco dalšího?
1: Určitě jo. Ale ještě vám nic konkrétního nedokážu říct. Teď vlastně se primárně tenhle rok soustředíme na to Fórum Karlín s kapelou a hosty, což bude zatím největší projekt, co jsme kdy dělali. A je to ohromná organizační záležitost. Ale s tou filharmonií to bylo tak jako výjimečný, že to určitě chceme ještě zopakovat.
0: Já se tedy zastavím u toho 13. zase pátek 13. listopadu.
1: Ano.
0: Fórum Karlín a velký koncert Michala Horáka. To je sousto tedy, to vám řeknu.
1: No je to sousto, to se klidně stavte, když budete,
0: když no my se stavíme, no, no. Ale povězte, co to obnáší teď, protože to jsou možná, jak já ráda říkám, ty bezesné noci.
1: Zatím ten stres ještě úplně nepracuje, protože v mý hlavě to ještě úplně není jako reálný, nebo jak bych řekl, je to prostě tak ještě daleko. Myslím si, že největší stres na mě padne až třeba týden předtím, nebo pár týdnů předtím. Ale musím říct, že máme teda už půlku vyprodanou, což je super. Máme to za půl roku, takže si myslím, že se to vyprodá snad.
0: A na co se můžeme těšit tady?
1: No,
0: bude to
1: se...
0: tahle ta deska? Jsem asi boomer, nebo to bude mix všeho?
1: Bude tam mix úplně všeho. Tuhle desku tam teda vlastně pokřtíme, ačkoliv to bude půl roku potom, co jsme ji vydali, nebo ještě víc, 6-7 měsíců, teď nevím. Takže ten koncert bude prostě speciální v tom, že bude největší, budeme tam mít spoustu hostů, který jsme doteď nikdy na koncertech třeba neměli.
0: A to?
1: No, já to právě, my to odhalujeme jako postupně, takže já to ještě
0: tady
1: nechci...
0: můžete, tady vás neslyšejí všichni.
1: Jasně, nejsme třeba v živým vysílání. Tady jsme v podstatě tak mezi čtyřma očima.
0: Tak.
1: No, ne. Můžu vám prozradit, že tam bude velká plejáda velmi pestrých hostů. A s tímto bych toto téma asi opustil.
0: Ano,
1: ale...
0: tak to asi z Michala nedostaneme.
1: Ne. Takhle, třeba snažím se tam vlastně mít hosty, který jsme doteď ještě na koncertech tolik neměli. A někdy ti hosti, čím víc jsou legendární, tak tím méně jsme si jistí, jestli dorazí, protože oni to třeba potvrdí a pak třeba 5 minut předtím ještě jako nevíme, jestli dorazí, což je zároveň jako součást jejich jako kouzla, takže takovýhle věci my si taky nadělujeme, ale zatím většinou dorazili, takže...
0: To my známe z vysílání dost často taky,
1: ale...
0: kouzlo okamžiku vybalancovat. Máte nějaký dotaz tady? Pokud nemáte tady, dámy, tak my vám zase zamáváme a vrátíme se, protože vedle jsou dotazy, Michale, takže tam už čekají netrpělivé posluchačky, které vám chtějí položit otázku.
1: Výborně, těším se na to.
0: My tak. Se vrátíme.
1: Mějte se zatím krásně.
0: A my zase hezky projdeme. Abychom položili dotaz, protože paní Věra, ta se připravuje každé vysílání, Michale. Paní Věra ví o vás úplně všechno, bych řekla. A teď jsem zvědala, jakou vám položí otázku.
1: Paní Věro.
2: Přečetla jsem si, ano, to je pravda, nevím určitě úplně všechno, ale vycítila jsem z vašeho tady rozhovoru, že jste, když jste učil, takže jste hrál ve třídě, taky jste zpívali, což jako chci říct, že bylo úžasné, protože my jsme měli takovou matikářku a byli jsme úplně nadšený. A teďka ten dotaz, já bych se chtěla zeptat, za prvé, jak odpočíváte a za druhý, kde získáváte opravdu inspiraci, protože těch písniček je tolik, že mně to připadá úplně nemožný.
1: Tak to je, děkuji za tyhle milý dotazy. No, odpočívám, půjdu teda postupně, odpočívám tak, že si třeba prostě fakt pustím film, jedu domů a uvařím si, pustím si film a tím odpočívám. Většinou musím být jako buď sám, nebo s kámošima, nebo s přítelkyní, prostě fakt jako ideálně nebejt s lidma, teda. Ne, že by mě tady s váma nebylo dobře, ale...
0: Takže teď Michal neodpočívá.
1: Ale teď, ano, teď jsem v takovém jako pracovním módu, ale ono je to potřeba prostě balancovat. Já zase, kdybych byl jenom v tom odpočinkovém módu, tak se zblázním, že jo? To jsme zažili v covidu a to jsem byl odpočatý až, teda. No, a to vlastně i souvisí s tou druhou otázkou, že k tomu, abych mohl psát ty písničky, tak cítím, že vlastně musím... A teď to bude možná znít tak jako jak klišé, ale vlastně žít ten život jako normální. Takže třeba i to učení, to je neuvěřitelná inspirace. Já teda teď první rok už neučím, protože už jsem to fakt jako nestíhal, bohužel. Už jsem cítil, že jsem byl na hranici svých jako sil. Ale když jsem třeba učil a pak jsem ještě učil teda vlastně v rámci doktorátu na Univerzitě Palackého, tak to bylo taky jako, když je člověk v kontaktu s těma spoustu odlišnýma životama těch lidí, tak to na něj tak jako skáčou ty různý příběhy a proto třeba často píšu o něčem, co mi říká můj tatík, který je starosta, protože ten se neustále komunikuje se všema v obci, ať už to jsou ty starousedlíci, co mají ty geniální historky různý, anebo jako mladý rodiny a to jsou prostě příhody, který si člověk nevymyslí, který si nikde nedočte a takže, no a nebo jezdí 16, přesně, no. Jo, a, no.
0: No. Dobře, takže děkujeme za ty otázky, velice milé. No a protože jsme slíbili tu vypsanou fixu, my ji tamhle někde nahoře máme podepsanou, protože byla hostem regionální scény kdysi dávno, tak my si nepustíme vypsanou fixu, ale my si pustíme Michala Horáka a vypsanou fixu a bude to písnička
1: Ona to ví.
0: Ona to ví.

0: Ona to ví, Michal Horáka, vypsaná fixa, premiéra v Českém rozhlase Hradec Králové, tak... Michale.
1: Děkujem.
0: Co víc si přát, co je nejkrásnějšího...
1: Já myslím, že Český než... rozhlas Pardubice bude závidět teďka.
0: Posíláme pozdrav do Pardubic. No, já teď ten potlesk to je asi to nej, když víte, že na vás přijdou lidi, kteří vás mají rádi, že jsou to srdcaři, že tam je ten humor.
1: No samozřejmě, tak. To je prostě... Tam se to děje, ta muzika nejvíc, proto všichni jsme vděční, že můžeme hrát živý koncerty. Jestli něco, co nás COVID naučil, je, že bez toho živého vystupování ta muzika se jako velmi těžko rodí a velmi těžko žije, takže moc si vážíme všech, co chodí na koncerty, protože nám to dává smysl.
0: 13. listopadu už jsem říkala Fórum Karlina, ale do té doby řada koncertů. Je také nějaký koncert, Michale, kde vystupujete jenom s kytarou, bez kamarádu, bez kapely?
1: No třeba zítra právě.
0: A to?
1: Zítra hraju v rezortu Monínec, ale to je teda vlastně za Tomáše Kluse, který mi předevčírem volal, má problém s hlasivkama, tak abych to za něj zaskočil. No a na to jsem teda velmi zvědavý, protože jsem dlouho sám nehrál, takže se to budu muset zase nějak jako naučit. Ale ne, ono
0: my to bude o vás nepochybujeme. My jsme velmi hrdí, že vy se k tomu Hradci Králové a k těm východním Čechám všude hlásíte. I k tomu Českému rozhlasu, protože nakonec Česko zpívá. Tam jste byl malý chlapec, když to tak mohu říct, který vyhrál naši soutěž rozhlasovou, kterou jsme dělali s Nývltovými, Česko zpívá, jestli se nepletu.
1: Tam jsem se seznámil s Tomášem Kačnerem. Česko zpívá, se bavíme, Česko nedáváš zpívá. Pozor,
0: tak. No. Tomáš nedává pozor, no, ale nevadí. Pojďme se podívat, my

0: musíme rozloučit za chviličku. Kde se vidíte za 10, 20, 30 let, Michale?
1: O, tak to je na rozloučenou docela obtížná otázka. Já to vezmu tak jako obligátně, že doufám, že budu pořád ještě, že budou ty moje písničky pořád ještě někoho zajímat a že budu ideálně tam, kde jsem teď, protože jsem velmi spokojen, takže
0: doufám, budeme vám to přát.
1: Revma nebo nějaký takovýhle věci. Děkuju moc krát.
0: Budeme se těšit, ne za 10, 20, 30 let, ale co nejdřív, že až si zase uděláte čas, takže přijedete do Českého rozhlasu Hradec Králové
1: no,
0: s touhle kytarou, anebo jen tak na popovídání, a že si budeme povídat o životě, o radosti a o té srdeční záležitosti, protože vy jste srdcař a my si sem zveme srdcaře, takže jednoho srdcaře jsme tady měli, teď toho dalšího pozveme po 11. hodině. No a když tedy srdcař, tak kterou si dáme nakonec?
1: Kterou si dáme nakonec?
0: No,
1: jo, tak. Já si myslím, že to je spíš vlastně na vás. No, protože křečka jsme
0: hráli. Říkej lidem,
1: no, jasně,
0: že je máš rád. To je moje ideální srdcovka, no, takže já si dovolím ji dát nakonec. Michal Horák, děkujeme. A
1: moc krát
0: se
1: děkuji, mějte krásné dopoledne a bylo mi ctí. Děkuji.
0: Nám taky. Nashledanou.
1: Říkej lidem, co máš rád, je máš rád. Říkej lidem, co máš rád, je máš rád. Říkej lidem, co máš rád, je máš rád.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
4: Milí posluchači, dnes poprvé se setkáváme u poslechu pořadu Desky, pásky, vzpomínky, kam Český rozhlas pozval mě, teda Václava Hybše. Bavit se budeme o písních, hudebnících, zpěvácích a o životě se vším, co k tomu patří. Buďte vítáni.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Dobrý den. Další osobností v našem speciálu Desky, pásky, vzpomínky je kapelník, skladatel, dirigent, aranžér, ale i trumpetista Václav Hybš. Václave, vítej ve studiu.
1: Ano, ahoj.
0: A já hned na začátek upřesním jednu věc. Václav Hybš měl jedno přání. Chtěl při svém vzpomínání mít ve studiu parťáka, bedlivého posluchače i někoho, kdo se nestydí zeptat. A tak se budeme slýchat v tomto složení. Václava Hybše bude velmi rád doprovázet Tomáš Kačner. A ještě si dovolím vysvětlit jednu věc. K panu Hybšovi jsem poprvé přijel s velikou úctou a po setkání odcházel ještě s větším dojmem, ale i s tím, že mi pan kapelník nabídl tykání. Řekl mi k tomu jasnou větu. Když spolu dva lidé hrají nebo se vážně baví o muzice, tak na nějaké vykání není čas. Je to tak?
1: No je to tak, samozřejmě.
0: A první otázka. Když jsi byl mladý, pamatuješ na nějakou obdobnou nabídku k tykání od nějakého slavného muzikanta?
1: Samozřejmě. Josef Suk.
0: Jak k tomu došlo?
1: No takhle asi jako mezi námi. On mě říkal, asi by bylo jednodušší, kdyby jsme si tykali, ne?
0: A jak jsi se v tu chvíli cítil?
1: No potěšilo mě to samozřejmě. Hmm.
0: Jistě se o Josefu Sukovi budeme ještě dnes a snad i v některých dalších dílech bavit, protože jste práce udělali velkou spoustu. Pojďme ale teď zaspomínat na to úplné dětství. Narodil jsi se?
1: Ano, narodil.
0: Já jsem chtěl slyšet, kde. Narodil jsi se?
1: No právě v Hradeckém kraji, v Polici nad Metují.
0: Jak vzpomínáš na to místo?
1: No tak jednak na tu dobu to už si nemůžu pamatovat. A tu já celý kraj Hradecký miluju, protože sem patřím, tak nevím, co by tě zajímalo. No jednak můj tatínek pracoval a vyučil se u firmy Petrov, takže mám i k Hradci určitý úžasný vztah.
0: Jako dítě si samozřejmě musel hlavně pomáhat doma se vším, to je jasné, ale určitě také své místo v tvém životě už od dětství měla hudba, protože v tvé rodině ta hudba byla.
1: No jo, no tak můj dědeček hrál se slavným Juliem Fučíkem.
0: A možná bychom měli vysvětlit toto jméno, protože ne každému naskočí, že se jednalo o skvělého kapelníka.
1: No ne, no tak tohle to už jsem tolikrát vysvětloval. I ten Fučík, vlastně ten vlastně novinář, tam byl, já nevím, ten skladatel byl jeho strýc. Já tohle to nevím přesně, jak to je. No a samozřejmě, že docházelo mezi mnou a mezi dědečkem k takovým situacím, že jsme se i hádali, protože když já jsem říkal, no dědo, ty jsi nemohl hrát s tím Fučíkem, když byl popravený za... A děda říkal, jaký popravený, co blbneš, Jula? To byl úžasný, tak můj děda s ním procestoval kus světa taky. No a ten Fučík byl úžasný skladatel. To je bez debat. No a mimo jiný jsem se dočet, že to byl taky žák Antonína Dvořáka. No a děda mě říkal, no tak počkej, Julius. Já jsem dědovi říkal, počkej, a teď ten byl, ale to už jsem nepleť pořád. No tak samozřejmě je tam spousta těch skladeb, úžasný je třeba Florentinský pochod, anebo Věz gladiátorů, úžasně, nedávno mi někdo říkal, že ten Věz gladiátorů je vůbec nejhranější skladba na celém světě. Já nevím, já jsem tomu ani snad nechtěl věřit, ale oni i ty jazzmeni si to tam jako, si to tam dá, tak ale... Úžasný skladby, no teď my si některou z nich taky můžeme pustit.
0: Takže Florentinský pochod může být?
1: Může.
0: A bude tedy v úpravě, jak jsi to nahrál?
1: Ne, ne, je to já, samozřejmě jsem to nahrál, aby měl můj táta radost. Když už jsem to nahrával, tak už můj dědeček nebyl mezi námi. Ale vzpomeňme teda na mýho dědečka, aspoň tímto pochodem.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. A tohle byl florentinský pochod jako vzpomínka na dědečka, který k trubce právě Václava Hybše přivedl.
1: No tak byla to taky vzpomínka na Julia Fučíka. Ano, správně si to řekl, že můj dědeček mě potajmu učil na trumpetu. Táta si to nepřál. Táta chtěl mít ze mě houslistu, ale k tomu se ještě dostaneme. Potom bych třeba doporučil něco, že bychom si poslechli, jak mě ten děda na tu trumpetu naučil, ale pojďme ještě zazpomínat na toho Fučíka. Ten Fučík napsal úžasnou skladbu Starý bručoun pro fagot a my jsme pro jeden televizní pořad to nahráli s Felixem Slováčkem a on na baritón. No poslechni si to, to mělo být pro televizi, ale pak už to tam snad ani nebylo v té televizi. Ten Felix, ten part zahrál úžasně. No, uslyšíš to.
0: Čili Felix Slováček na bariton,
1: na bariton saxofon.
0: A Starý bručoun.
1: No jo, a Felix trošku do toho dělal takový legrácký.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách se bavíme o tom, jaké bylo dětství Václava Hybše. Jaký jsi byl žák? Teď nemyslím žák ve škole, to by bylo jistě také zajímavé, ale teď teda myslím to, jaký jsi byl žák svého dědečka, který tě potajmu, to je důležité si připomenout, potajmu, učil hrát na trubku.
1: No, protože táta si to nepřál, táta ze mě chtěl, to už jsem asi říkal, že můj táta si přál, abych byl houslista. No tak dědeček potajmu mě učil na trumpetu. Kam až jsem se s tou trumpetou dostal, až do orchestru Karla Krautgartnera, tedy do rozhlasu.
0: To je velká věc, protože no. Karel Krautgartner byl obrovská osobnost.
1: No jistě. Taky tenhle ten snímek dirigoval a je to jedno z mých prvních aranžmá pro Točer. Solo Richard Kubernát a já na dvě trumpety.
0: La Paloma.
1: Jo, tak takhle jsme hráli před 60 lety.

0: Tak to byla La Paloma. Já si vzpomenu, že jsem viděl tvé fotky u tebe, kde jsi vyfocen se svým tátou před velkou kapelou právě v Polici nad Metují.
1: No jo, tak táta měl, to byla 60členná velká kapela, tak tam byl listonoš, krejčí, obuvník, prostě chlapi, ale dělali to s velkou láskou, tu muziku. Hráli, no ne, na vejdělek, ale milovali to. No a já jsem to od těch starých pánů jsem se učil a byla to úžasná škola. A hrál jsem s nima od nějakých, já nevím, 8-7 let na bubínek. Takže jsem byl pořád v té muzice a dědeček v té době už hrál baskřídlovku jako bývalý trumpetista, ale můj dědeček neměl vzdělání, tudíž on jako basový klíč a tyhle ty věci neovládal. Ale musel teda hrát na tu trumpetu asi dobře, když si ho teda ten fučík vzal. No, nevím, tak pojďme si dát ještě jednu skladbu.
0: A to je slavné Trumpet Blues?
1: Ano, tak jak to, já nevím, jestli to napsal Harry James, ale hrál to slavný americký trumpetista. No a já tam mám takovýto solíčko taky.

0: To bylo Trumpet Blues, kde jsme slyšeli krásné solo našeho dnešního hosta. Tvůj táta si nepřál, aby si hrál na trubku. Chtěl tě mít jako houslistu. Jaké to potom pro něj bylo, když zjistil, že hraješ trubku, hraješ ji skvěle, hraješ ji tak, že tě zvou do kapel, aby si ji tam hrál?
1: No, tak můj táta vlastně nejdřív protestoval, ale potom se nedá nic dělat. Už se s tím smířil. A bohužel už se nedožil mý spolupráce s Josefem Sukem. Ale samozřejmě by měl velikou radost, protože s Josefem Sukem, s naším houslistou, jsem nahrál víc jak 50 titulů. Možná, že bychom si mohli něco pustit.
0: Určitě. Možná pojďme ještě víc představit tu vaši spolupráci, protože to, že se potkávají lidé z klasické hudby, klasické vzdělání, s lidmi, kteří jsou na té straně, dejme tomu té populárnější hudby, tanečnější, přitom víme, že to rovnítko jenom jedno jediné. Buď je hudba dobrá, nebo špatná. A zde je právě skvělé to, že se tyto světy, které se občas naprosto zbytečně od sebe vyhraňují, že se právě přiblížily a krásně pronikly. Vás nepojilo jenom to, že jste spolu hráli?
1: Ne, z nás se stali téměř kamarádi, jezdili jsme spolu i na dovolený. Skutečně pro mě to byla úžasná škola. Ten Josef Suk byl tak dokonalý a přesnej, to ti jednou budu vyprávět.
0: A jaký byl jako společník na těch dovolených?
1: Ohromné.
0: To je právě hezké, protože někdo si myslí, hele, to je vážná hudba, je to frakoun,
1: Ne, nebylo to tak. Ne, Josef Suk jednak byl fanda na auťáky a měl i tu muziku, kterou já dělám, protože my jsme vlastně dělali tu muziku komerci a no prostě trošku a ty frakouni, jak ty řekl, ty se na nás dívali jako tak nějak divně, ale on ne, on měl to rád. Teď ti řeknu zajímavou věc. Třeba říkal, pojď půjdeme na pivo ke Švejkovi. Tam je ohromná muzika, tam hraje chlap na haligonku a k tomu tuba. To je takové obsazení. On prostě se smál, říkal, no je to krása přeci, ne? Tak co tomu říkáš? No dali jsme si vepřový koleno, pivo a už to jelo. Tohle to byl Josef Suk, úžasný kamarád.
0: Takhle vzpomíná slavný kapelník Václav Hybš a my si teď poslechneme Josefa Suka ve dvou věcech. Uslyšíme slavné Yesterday a Oslí serenádu.
1: No tak dobře.

0: oslí serenádu hrál Josef Suk, tvůj táta. Tě chtěl mít jako houslistu, ale on prodával piana Petrov, byl takovým obchodním zástupcem a do té své takzvané rodinné firmy určitě přizval i tebe a určitě si mu s ní pomáhal. Nebo jak to bylo?
1: No tak když stěhovali třeba piano, křídlo, tak já jsem podstrkával takovou tu stoličku a no tak byl jsem přitom. Ta muzika a ten kšeft, to furt ruka v ruce, to nejde bez toho. Takže já jsem mezi tím žil.
0: A sáhnul jsi vždycky určitě na klaviaturu?
1: Ale trošku jo. No tak já teď, když už teď si vzpomněl na mýho tátu, tak ti jenom prozradím, že miloval skladbu Antona Rubinsteina Melodie. A to nikdo netušil, co to udělá, tak já, abych si vzpomněl na tátu, tak jsem požádal Ivo Fischera, který mě napsal krásný text k této skladbě. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. A zaspěje nám i Valdemar Matuška. A tak tím vzpomenu na tátu.

0: Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám, a Valdemar Matuška. Mimo jiné s tímto interpretem se tady rozhodně mnohokrát ještě setkáme. Vy jste spolu spolupracovali opravdu řadu let.
1: 14 let.
0: No, takže máme se na co těšit. A jistě se rozvíme i něco ze zákulisí spolupráce. Ale pojďme teďka dál. Ty jsi se kromě interpretu potkával občas i s autory. Třeba v poměrně mladém věku jsi se potkal s autorem skladby Vzpomínka na Zběrov, s panem Vačkařem.
1: No tak to mě bylo asi 12 let. V té době můj tatínek pozval celou rodinu pana Vačkáře do Police nad Metují, kde trávil dovolenou. A tak jsme tam uspořádali koncert, kde já jsem hrál na bubínek v ty tátovy kapele. No a pan Vačkář si to dirigoval, tu slavnou svoji skladbu. Jak se to jmenuje?
0: Vzpomínka
1: na Zbíroch. No a to já jsem ji po mnoha letech potom nahrál se sopran saxofonistou, s Felixem Slováčkem.
0: Jak tě to vůbec napadlo? Protože tohle je opravdu naprosto slavná, jakoby standardní skladba pro českou dechovku. Ty jsi ji pojal trochu jinak a dal si do popředí právě Felixe. Ty máš velmi často právě takové neotřelé nápady.
1: Schválnosti,
0: ale ono to vždycky zní skvěle. Tak jako, jak se to rodí v hlavě?
1: To já nevím. Tak se to narodilo, no.
0: Tak já myslím, že jsi to povedlo. Pojďme si to poslechnout.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Bavíme se o Polici nad Metují, kde si prožil své dětství. Bavili jsme se o tvém dědovi, o tvém tátovi. Vy jste pak ale z policie odešli.
1: No, já jsem teda odešel na konzervatoř. A můj táta byl zástupcem firmy Petrov, hradecký firmy, úžasný firmy. V těch 50. letech tátovi sebrali tuto živnost. No, byla to doba tak trošku těžká, tak mně nezbylo nic, než poslouchat rádio.
0: A co tenkrát se hrálo, pamatuješ si?
1: No jistě, tak si můžeme třeba i dokonce poslechnout dechovku, ale to už jsem nahrál, když už jsem měl svoji kapelu. Pochod Castaldo, tenkrát to hrálo denně, to rádio.
0: Takže poslechneme si Pochod, který si poslouchal v 50. letech, ale už v tvé úpravě, kterou si nahrál o mnoho let později.
1: Ano.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Skladba Castaldo, která se hrála v 50. letech, v podání o něco novějším. Co vůbec ještě, když si vzpomeneš právě na ta 50. léta, na tvé dětství, co ještě jiného než pochody znělo tenkrát?
3: No tak tenkrát denně zpíval v rádiu Rudolf Cortés. Mně tenkrát nenapadlo, že jednou se z nás stanou téměř kamarádi. S tím Rudlou jsme natočili krásnou Haschlerovu skladbu Staré topoly. Tak si to můžeme pustit.
2: Dobře.

0: Vzpomínáme na dětství Václava Hybše. Téměř každé dítě je ovlivněno nejenom tím, samozřejmě, co zní z rozhlasu či rádia, ale i hlavně tím, co slyší doma. Co zpívala třeba maminka, když byl úplně malý? Asi předpokládám písně lidovějšího charakteru.
1: No jistě, tak já jsem miloval národní písničky. Samozřejmě první písničku, kterou mě naučil táta na harmoniku, byla Ach, synku, synku v F-duru. No a tak pojďme si třeba zahrát v mý úpravě, jak Jožka Černý naspíval Zdálo se mě má panenko.
0: Jaké to bylo s Jožkou Černým?
1: No víš co, to si necháme na jiný pořad. Ale samozřejmě úžasný zpěvák, moravský, to byl král moravský písně. Tak pojďme si to zahrát.

0: To byl Jožka Černý v úpravě našeho dnešního hosta Václava Hybše. Kdo ještě další byl takovým, řekněme, idolem nebo někým, s kým si moc přál se potkat, setkat a co se ti v životě povedlo?
1: No tak v té době vlastně jsem poslouchal rádio, no a denně hrál orchestr Karla Vlacha a nestydím se za to, jak si říct, že to byl můj životní sen se dostat k orchestru Karla Vlacha, hrát s ním. A pak už, když mě nabídl tu spolupráci, tak to už jsem byl u Karla Krautgartnera, tudíž jsem mu říkal, pane Vlach, už ne, ale přesto jsme byli přátelé, skutečně teda, dokonce můžu soukromně ti říct, že mě půjčili prachy nějaký Vlach.
0: Tak to asi nebylo běžné, to asi nebyla věc, která by se stávala.
1: Miloš Kopecký říkal, on vám půjčil Vlach prachy? No půjčil, tenkrát jsem na něco potřeboval. No tak ani by tady do toho pořadu nemělo zaznít, ale bylo to tak. No a já jsem se i stavoval v divadle, kde ten Vlach byl, a vždycky jsem mu říkal, pane Vlach, vám to hraje. A Vlach, jak jistě asi víš, že každý mu onikal, tak mě říkal, ale teď oni to taky nemají tak špatný. No byl to jednak pro každou srandu byl ten Vlach. A tak jsme si rozuměli, pojďme si vzpomenout na pana Vlacha krásnou měsíční serenádou, kterou jsem nahrál, a je to vlastně vzpomínka na Karla Vlacha.
0: A kdybys měl charakterizovat Karla Vlacha jako aranžera, jako kapelníka, čím vlastně jeho práce byla mimořádná, výjimečná, čím tě oslovovala?
1: No, tak já jsem se jednou někde přiznal, že jsem měl tři vzory. Karel Vacek, ten, co napsal Cikánku, Karel Vlach a Karel Krautgartner, všichni Karlové. No a ten Vlach, jak ses mě teda ptal, či mě... No byl to úžasný, jednak velice dobrý obchodník jako manažer, ale uměl bruslit v mnoha věcech, když musel i proti, víme, za války, jaký asi byly problémy. A potom ta doba po 48. roce, ten Vlach v tom uměl prostě, takže já jsem si vždycky říkal, jak by tohleto třeba řešil ten Vlach. Jo, takže jsem se učil od něho. A byli jsme takový přátel, že když on potřeboval, tak jsem zaskočil, když potřeboval trumpetistu, anebo aranžma, když potřeboval, tak jako řekl, kouknou, Hybš, udělal byste mě tohleto, no tak samozřejmě pro Vlacha, proč ne? A jednou, když byl u nás jako na obědě, tak jsme si pak dali kafičko a štrůdl, nebo závin, no a najednou mě zvonil telefon, tak já telefonuju, a najednou koukám, že se mě Vlach hrabe ve skříni. Je pan, pane Vlach, co tam hledáte? A on už ládoval do aktovky nějaký noty. Já pan, neberte mi to, teď já to budu nahrávat za 14 dnů. Než oni se zpamatujou, já už to budu mít nahraný. Takováhle byla mezi náma opravdu kamarádská.
0: O dalším splněném snu Václava Hybše jsme si povídali v dnešních deskách, páskách, vzpomínkách. A teď už tedy měsíční serenáda a od mikrofonu se s vámi loučí Tomáš Kačner a můj dnešní host
1: Václav Hybš.
0: Za týden naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Šarm. A i dnes vás od mikrofonu zdraví Lada Klokočníková. Hezké dopoledne, krásný celý den. A je tu náš první Šarm speciál a hostem je Olga Studničková Šípková. Dobrý den, paní
4: Dobrý
3: Olgo.
4: Dobrý den a moc krát, Lado, děkuji za pozvání.
3: Česká sportovkyně, podnikatelka, také dáma, která své zkušenosti teď uplatňuje jako koučka, ale stále cvičíte, stále děláte radost lidem s tím, že se s nimi scházíte a prakticky ten aerobik je stále vaše životní láska.
4: Je to stále moje životní láska. Dostala jsem trošičku i tu pohybovou stránku do rovnováhy, protože už takových 15 let se věnuji i józe. A ta kombinace té dynamiky, aerobiku a jógy, toho klidu mi dělá strašně dobře.
3: Já když se vrátím k tomu aerobiku, tak pro posluchače jen pro osvěžení. Dvojnásobná mistryně Evropy ve sportovním aerobiku, 4násobná mistryně České republiky a také mistryně světa z roku 1997. Jak vzpomínáte na tuhle dobu? Hodně často se vám vybavují vzpomínky na tuhle velkou éru vašeho života?
4: Nemůžu říct, že hodně často, když si vzpomenu, tak tam vidím obrovsky nadšenou holku. Já jsem skutečně začala po vysoké škole, když jsem vystudovala jako učitelka v aprobaci tělesná výchova biologie, tak jsem začala pracovat ve fitku tehda, psal se rok 1992, tady tenhle biznis, dalo by se říct, začínal a já jsem vzala za kliku jednoho fitka, neuměla jsem nic ani přecvičovat, uměla jsem uklízet, tak jsem uklízela, masírovala lidi, obsluhovala bar a tím jsem jako učitelka tělesné výchovy začala pracovně, no a začala jsem sledovat i jiné sporty v televizi, viděla jsem sportovní aerobik a nesmírně jsem se do něj zamilovala. Takže všechno začalo na základě obrovské lásky, já jsem ten sport trénovala, pak se ke mně přidal můj vlastně první manžel, který mi začal trénovat, společně jsme vyrazili do světa, sehnali jsme nějaké sponzory a v roce 1994 jsem stála v Las Vegas na 10. místě, což byl obrovský úspěch. No a 4 roky na to v Austrálii, v Sydney na prvním místě v roce 1997 a z takové radosti jsem se stala mistryní světa ve sportovním aerobiku.
3: No to je krásná vzpomínka tedy na ty začátky vaší kariéry. Vy jste zmínila slůvko radost, tak možná co vám dělá v poslední době radost?
4: No já musím říct, že moje fantastické děti, můj úžasný manžel a moje roztomilá vnoučátka. Já musím říct, že kdy můžu, kdy ukradu čas ze svého pracovního dne, tak já běžím za nima a užívám si tu jejich energii, užívám si tu jejich bezprostřednost a úplně to zbožňuji a možná si tím i tak trošičku vracím ty chvíle s mými dětmi, kdy jsem tolik nebyla přítomna právě díky tomu, že jsem třeba lítala po světě nebo po jevištích, takže to si moc užívám.
3: Říká si člověk někdy, tenkrát jsem jim měla věnovat víc času, jsou tam nějaké ty výčitky?
4: Jsou. Musím říct, že od té doby, což je asi 10 let, kdy jsem v našem úžasném projektu Dovychovat a po boku svého současného manžela Mildi Studničky, tak si zpětně velmi uvědomuji, že mi ta medaile symbolicky vzala, nebo já jsem si nechala vzít i ten čas s tím mým synem, kterému je teď 36, má ty 2 úžasné kluky. Občas přichází výčitky, že jsem nebyla doma, že on tam byl sám a já jsem byla v té tělocvičně a obšťastňovala dav žen.
3: Co vás nejvíc zaměstnává tedy v té poslední době, kromě vnoučátek 2, se kterými řádíte, k tomu se ještě dnes určitě dostaneme.
4: Tak já jsem se zmínila o projektu Dovychovat, kde máme úžasné programy pro ženy, pro partnery i pro rodiče. A Dovychovat neznamená, že nám někdo zavolá pomozte mi s výchovou dítěte, ale znamená to, že když my dospělí nezměníme energii a budeme stále naštvaný, uzavřený, vyčerpaný, tak děti se od nás budou úspěšně odpojovat. Takže je to o tom, že se dovychováváme my dospělí, abychom si uvědomili, že když nám bude minulost krást přítomný okamžik, tak ho nikdy v radosti ten život moc nemůžeme užívat, nebo když nám bude krást přítomnost strach z budoucnosti. A to jsou témata, kterými se zabýváme. Jak jste řekla, pracuji jako koučka, což je v současné době trošičku zprofanovaný pojem, nicméně já jsem si coaching vystudovala před 10 lety a kombinuji to s tím, že v našem projektu Dovychovat umíme ukázat cestu, jak pracovat s různými tématy, které nás zatěžují a které nám berou radost ze života. To jsou ta témata, na které jsem si přišla optikou dneška, dokážu pojmenovat, proč jsem se dostala, když mi bylo 39 do vyhoření a natočila svoji první 13. komnatu. Takže abych se vrátila k vaší otázce, to je moje nové zaměření, lektorka projektu Dovychovat, koučka, pracuji individuálně s ženami, ale i s muži, dokonce i dělám vlastně taková párová sezení, kdy pomáhám párům, aby se naučili zpátky komunikovat. Prošla jsem si tím vším a předávám zkušenosti. No ale stále cvičím, jak stále říkám v podcastech, stále cvičím, stále miluji aerobika, stále dělám i víkendy s aerobikem a sjíždějí se doslova ženy z celé republiky i ze Slovenska, které vzpomínají na ty doby, a to už je opravdu dávno, kdy byl jenom aerobik. A kdy jsem objížděla republiku a samozřejmě se věnuji své rodině, kterou naprosto zbožňuji.
1: Takže i o tom si budeme za malou chvíli povídat. Už jsme se zmínili tedy, že Olga Studničková Šípková naším hostem. Teď si chviličku zahrajeme a potom se do těch východních Čech na chvilku podíváme.

0: Naším dnešním hostem Olga Studničková-Šípková. S paní Olgou si povídáme o radostech života a vynesme magazín o zdravém životním stylu. Paní Olgo, ale já teď začnu těmi východními Čechami. Kdybychom hledali vazbu na východní Čechy, ono by to nebylo až tak těžké.
1: Vůbec by to nebylo těžké a já jsem moc ráda, že to téma tady otevřeme, protože můj tatínek vyrůstal ve Smiřicích. Já do Smiřic každý rok jezdím, trávila jsem tam dětství a vím, že byl vypracovaný i rodokmen a já jsem za Svobodna byla Svatoňová, takže třetí jméno přidáme a rod Svatoňů odtud má kořeny a dokonce jsme zjistili, že skutečně rod Svatoňů má i kořeny v Malých Svatoňovicích. Takže jezdím sem ráda celá léta, já teďka sahám dozadu 40 let zpátky, 35 let zpátky, když jsem závodila a jezdila turné po republice, tak vždy v tom turné, každý rok jsem byla Pardubic i Hradec Králový, takže východní Čechy opravdu patří do mého srdce neodmyslitelně. Jezdím sem moc ráda, mám tady přátelé, mám tady kamarádky a prostě jsem tady moc ráda a Hradec Králové je nádherné město.
0: No já teď nevím, jestli mohu říct, že na naše dnešní natáčení dal také tak trochu dohromady váš vztah k východním Čechám, protože jedete za přáteli do Vysoké nad Labem.
1: Do Vysoké nad Labem, kam jezdím k našim rodinným přátelům, což jsou zubaři a oni mi pomáhají spravit můj chrup.
0: Kdybychom se zastavili tedy o toho, kde žijete a kde vám je nejlépe, kromě tady východních Čech, kterým jste vzdala hold s tímto povídáním.
1: Určitě moc ráda řeknu, tak my s manželem a s dětmi bydlíme v Praze na Malé Straně, nicméně já neustále potřebuji k životu přírodu, takže odjíždíme dost často na naší Chajdaloupku, na Orlík do jižních Čech. No a ještě máme takovou věc, kterou jsme si pořídili jako projekt Dovychovat. Jsme pořídili v Nových Hradech, Novohradských horách objekt s názvem Tereziny lázničky, protože jsme sněli, abychom měli nějaké místo, kde můžeme dělat naše přednášky, naše workshopy, naše školení na téma, jak mít víc radost ze života. A tím hodně žijeme a tam hodně trávíme čas, takže jižní Čechy, Praha a musím říct, že sem do východních Čech jezdím taky poměrně často. Mám tady úžasnou kamarádku.
0: Vy hezky mluvíte o té radosti ze života, ale ne každý ji dokáže najít. Jak na to? Jste koučka, poraďte nám, protože my ji přejeme v každém našem vysílání, ale člověk si někdy řekne, no jo, my o tom můžeme mluvit, ale on to musí člověk u sebe umět nějak obrátit, aby tu radost dokázal najít.
1: Radost ze života je obrovský téma. Někdy mám pocit, že tím i trošku štveme lidi. Nicméně radost ze života má každý jinak a mnohdy jsme se naučili v životě si tu radost dělat zvnějšku. Proč ne? Proč si nejít koupit něco hezkého na sebe? Já vůbec proti tomu nic nemám. Akorát když máme tu radost ze života pouze z toho vnějšku a žijeme tím, až budeme na dovolené, tak budu mít radost ze života. Až budou Vánoce, tak budu mít tu radost ze života. Až budu mít narozeniny, tak se budu radovat. Tak je to hrozně málo a je to za nějakou podmínkou. Můj manžel po jeho boku, já se učím tu radost nacházet sama v sobě. Není to jednoduchá cesta, je tam spoustu překážek. Od dětství, když si vezmeme 2-3 leté dítě, jak je radostné, jak se zajímá, jak se ptá, proč. Teď ho vidíte, jak zkouší, jak skáče do kaluže, jak zkouší spoustu věcí a má obrovskou radost, když vidí letět motýla. My jsme se o tu radost připravili, nebudu se zabývat tím, čím vším. Asi si to dokážeme všichni představit. Nicméně, tuhle radost my se snažíme, aby lidé nacházeli zpátky v sobě, protože když tu radost najdete v sobě, tak nemusíte čekat, až bude něco, nemusíte žít takzvaně v ažlendu, ale můžete žít už tady a teď. Můžete s radostí vstávat každý den. Já když jsem před 10 lety byla poprvé na přednášce mého manžela Mildi Studničky, tak se zeptal do pléna, zkuste si, přátelé, říct, odpovědět každý sám sobě, kolik dní procentuálně za rok stáváte opravdu s čirou radostí. A pro mě to tenkrát byla před těmi 10 lety taková studená sprcha. Já jsem si uvědomila, že tu čirou radost po ránu vůbec nemám. Že vlastně vstávám s tím, co se těžkého stane, co budu řešit, co bude nevyřešitelné, kdo bude ke mně ošklivý, nevím, co ještě všechno, co se mi nepodaří, protože tak nějak jsem se to v tom životě naučila, nakoupila, spíš sledovat ty nezdary, než si všímat toho, že v životě se i daří. A to je zase obrovské téma. A já jsem si uvědomila, že to tak není a nastoupila jsem na cestu osobního rozvoje, zpracovávala si hodně strachy, až jsem se v životě začala posouvat a dělat nějaké změny a já teď můžu říct, že opravdu mám minimum dní, kdy vstávám s tím, že se mi nechce vstát, že se bojím toho dne. Jde to, je to velká cesta, ale jde to, ta naděje je a je krásný vidět to, že opravdu to jde. Možná, pokud mě posloucháte, říkáte si, to je utopie, já prostě už líp žít nebudu. Já jsem si taky myslela, když mi bylo 40 a takzvaně jsem vyhořela a skončila na psychiatrii, tak jsem si říkala, tyjo, to je asi normální, už mám asi vybydleno, už asi budu jenom unavená a nebudu veselá, už nebudu veselá, jako jsem byla ve 20, ve 30. Není to pravda, já jsem změnila život v 50 a mám radost, blíží se mi 60 a mám radost ze života, mám radost každý den. Takže tolik o radosti, nenechte mě povídat, byli bychom tady dlouho.
0: No, musela jste k tomu mít právě partnera, nebo by to zvládl člověk i bez toho partnera?
1: Já jsem byla a jsem stále u zdroje radosti, můj manžel je z jiného vesmíru, ale na základě toho, čím si prošel v životě a nebylo to mnohdy vůbec jednoduché, se naučil pracovat právě s těmi stresy, s těmi smutky, tak, aby se z toho nezbláznil. A po jeho boku i opět to říkám v našem projektu Dovychovat jsem se naučila postupně, kruček po kručku, nahlížet na různé záležitosti, ne jako chyby a pády, ale zkušenosti.
0: Olga Stutničková-Šípková, naším velice milým hostem v Šarmu speciál, teď si chviličku zahrajeme a možná potom se vrátíme k těm dětem, protože vy už máte dvě vnoučata a to by bylo, abychom si o nich nepopovídali.

0: Posloucháte Šarm speciál. Naším velice milým hostem Olga Studničková Šípková, sportovkyně, podnikatelka, koučka, ale také dvojnásobná babička. Tedy paní Olgo, nevypadáte na tu babičku, takže já řeknu mladá, krásná babička. Jak vám říkají vnoučata?
1: No, to jste moc hodná, děkuji. Říkají mi babičko Olinko, to je.
0: A vy si je prý dokážete patřičně užívat. Já když jsem vás tak trošku poslouchala během písničky, tak jsem si říkala, ne každá babička umí věnovat tolik času svým vnoučatům jako Olga Studničková Šípková.
1: Ano, vlastně hlavně jak. Já jsem ta babička, která, já to s oblibou říkám, která vrací děti bez čepice, bez rukavic, mokrý boty, špinavý kolena, rozbitý kolena, boule na čele, protože já jsem od malička byla rebel. Kdybych nebyla rebel, tak asi neprojdu tak dlouhou, naplněnou cestu různými pády a úspěchy. Nicméně mě hrozně baví ty kluky čapnout a eventuálně vrátit za 3 hodiny a projít s nima kus lesa, brodit se potokem a spadnout a házet kameny. A v tomhle jsem taková akční babička a já si to strašně užívám. Oni si to taky hrozně užívají a nejdřív moje potenciální snacha Martinka asi byla trošku vykulená. Ale pak si oba dva s mým synem řekli, to je dobře, to nevadí, že mají prostě boule na čele, hlavně, že ty kluci něco zažívají mají v životě zážitky. A něco se naučí. Ano, ano. Tak taková jsem babička.
0: No, máte 2 kluky, máte také vlastně dceru, ta ještě vdaná není, víte?
1: Ne, Adelce bude 22, je 21, ještě není vdaná, studuje vysokou školu a užíváme si spolu života, když to jde, tak spolu někam odjedeme, odletíme, trávíme spolu čas a je to hrozně hezké. Ona se mnou chce trávit čas.
0: Svěřuje se mi. A to je asi také velká deviza, velká radost.
1: Je to velká deviza, není to zadarmo, ale protože v době, když mi nebylo dobře, byla jsem často smutná, tak ta důvěra se rozpojila. Děti potřebují mít vazbu na svého rodiče, potřebují mít důvěru. Akorát, když rodič je buď často naštvaný nebo smutný, tak to dítě vyhodnotí, tohle není můj vzor, já chci být veselá. Takže když jí bylo asi 12 a já byla v té éře největších takových těch dopadů depresí, tak jsem byla opravdu stále smutná, plakala jsem, nevěděla jsem proč tehda. A když jsem přicházela domů, tak ona automaticky začala za mě přebírat zodpovědnost a ona mi třeba na vanu dala svíčky, nalila mi vínko, napustila, bylo jí asi 4 roky a řekla, maminko, teď si odpočiň. Úplně jsem viděla, jak hrozně chce, abych si odpočinula. Tím jsme si tu důvěru trošku rozpojovali, protože ona už pak mě moc nechtěla následovat, já jsem na sobě začala pracovat a trvalo to roky, ale jde to a tu důvěru si postupně vracím zpátky. Když jsem unavená, tak se snažím, aby ona to na mě necítila. Teď říkám velký téma pro dospěláky, protože naše energie nejvíc ovlivňuje vztahy s našimi nejbližšími, nejenom dětmi, ale i partnery. A my to hodně o tom hovoříme v projektu Dovychovat. Já o tom hodně píšu i v naší knížce, kterou jsem napsala s manželem asi 3 roky zpátky, kniha pro ženy, jak ta energie je klíčová pro to, aby nám děti důvěřovaly a chtěli s námi trávit čas. Takže ona už mi důvěřuje, svěřuje se mi. A když mě děti zavolají, nebo Adelka za mnou jde a třeba má pláč na krajičku, tak já cítím největší odměnu, že oni se mi chtějí svěřit. Tak je to pro mě úplně největší odměna, že dítě za mnou přijde a chce se mnou řešit svůj problém.
0: Víte, to je možná jedna z největších asi bolestí našich, umět si udělat čas na to dítě, když to dítě to potřebuje, protože zmiňujeme ty ženy 40, 50 ve věku, kdy tedy mají to velké pracovní vytížení i další vytížení a teď najednou někdo přijde a chce, abych mu věnovala pozornost a člověk si řekne, počkej chvilku, teď nemám čas.
1: Oni vlastně ty děti od malička jsou mnohokrát odmítané. A vím, že jsem i já byla, když byla Adelka malá, byla jsem unavená, potřebovala jsem rychle něco udělat doma, připravit se do práce, tak jsem mi taky určitě kolikrát řekla, Adelko, počkej, až to dodělám. A to je to, že se sčítá to odmítání a to dítě se pak začne odpojovat. A já v současné době jsem se dostala hodně do velkého pracovního koloběhu, to na sebe přiznám, mě to hrozně baví, ta práce. Akorát jsem si řekla, že od září musím přehodnotit a ubrat, abych nepokračovala ve svém programu únavy. Ale je krásný, jak je dospělá a jak žije po boku mě a mého muže současného, tak ona začíná vnímat ta témata a ona sama za mnou jde a vlastně ona mě na to začne upozorňovat, což je hrozně krásný. My jsme si to i jednu dobu řekli, pojď, budeme si říkat, když jedna či druhá bude unavená nebo smutná, tak si řekneme, Adelko, dneska mám nějaký nezdary a já se s tím vyrovnávám, tak aby zvěděla, že nejsem smutná kvůli tobě, ale že jsem smutná kvůli svým tématům. To je moc důležité, aby děti viděli, co se děje, aby je i rodiče, kolikrát se dozvídám, nemůžu dítěti říct, co se děje, já ho nemůžu zatížit. My můžeme dát zkušenost. Zkušenost, že se něco děje, že se třeba rozvádíme, nebo že máme dusno v domácnosti, co se děje, že to dítě, když neví, co se děje a vidí dusno okolo sebe, tak se říká, že je doslova téměř v ohrožení života. Hmm. Oni potřebují cítit jistotu ve svých rodičích a tu jistotu jim nedáme, když budeme unavení, když budeme naštvaní, když budeme uzavření. Hmm.
0: I o tom je vaše kniha pro ženy?
1: Moje kniha pro ženy je o tom, na co jsem si přišla zpětně, co mě dohnalo na psychiatrii v té době, když jsem natočila 13. komnatu, bylo mi 42 let, je to před 13 lety, tak i já jsem si to myslela a myslím, že to tak dopadalo, ten důvod, že jsem se uhnala v tělocvičně. Vůbec to není pravda. Já až tou cestou, abych to rozklíčovala, jsem se sama o sobě dozvěděla, že jsem se neuměla postavit sama za sebe, že jsem byla příliš laskavá a dovolila lidem, aby mě přestupovaly hranice, že jsem měla spoustu strachu, ne strachu o život, ale strachu takových těch, co si pomyslí okolí, podaří se mi to, co když selžu, co z toho bude. Nedokázala jsem vyhodnotit, že to jsou dary života, tak to mě dohnalo vlastně do toho vyčerpání. Takže v té knize pro ženy píšu, co všechno za témata, strach, minulost, přílišná zodpovědnost, tam ženy najdou sami sebe a ta kniha je úžasná v tom, že nabízím u každého řešení ve formou cvičení z vlastní hlavou.
0: Takže o tom možná ještě za malou chvilku.

0: čase být.
1: Před malou chvílí jsme si s Olgou Studničkovou Šípkovou, kterou jsme pozvali do našeho Šarmu speciál, povídali o její knize, kniha pro ženy, a já jsem na ní navedla řeč právě proto, že mám takový dojem, že v té knize hodně mluvíte o strachu, hodně mluvíte o tom, co prožívá mnohá žena, především v tom středním a starším věku. Je to tak, paní Olinko?
2: Je to tak a troufám si říci, že i mladší ženy jsou to vlastně taková témata, a já říkám, že když ke mně přijde žena, tak jako kdybych v pomyslné skřínce měla 4 šuplíky a vytáhla jeden šuplík, kde je množina určitých témat, které dávají dohromady třeba nízké sebevědomí. Pak je tam šuplík, které dávají dohromady strachy z budoucnosti. Pak je tam šuplík, který říká nevyřešená minulost. A tam toho může být tolik. My můžeme opakovat vzorce chování, které nás trápí. My můžeme mít traumata z minulosti nevyřešená. Můžeme si táhnout zlobu na rodiče, na babičku, na dědu. Já jsem dokonce i spolu pracovala se ženou, která byla i zneužívána svým dědečkem, takže velká traumata. Takže se učí vlastně pouštět to napětí. Co tam dále může být? Přílišná zodpovědnost, což se velmi váže k tomu, když si žena neváží sama sebe, když nedostala v tom dětství ten velký kopec lásky a přijetí, když tam byl přísný táta, přísná maminka, ti také mají svůj příběh. Říká se, že až 6 generací přenáší programy a různé danosti a my je jenom neseme dál. Je to strašně zajímavé se tím zabývat. Já jsem připravená a už to ode mě i nakladatelství chce, abych napsala knížku pro ženy 2 a těším se na to, jenom se na to musím udělat ten čas, protože těch témat, co mohu nabídnout ženám, co oni můžou poznat, že jim kradou energii, to je ono, že nemůžeme prožívat tu radostnou přítomnost, když nám třeba ta minulost neustále krade energii, když neustále narážíme na něco, co nás zlobí. Velmi zajímavé je, že my si do života spojíme s partnerem, třeba i životním partnerem, který nám může určité programy, které nám nesedí, připomínat. Třeba vyrůstá dívka, která má velmi kritickou maminku, velmi nelaskavou maminku, a ona si třeba do života spojí s člověkem, se svým mužem, který je nelaskavý, kritický, takže se jí ten program vlastně jakoby přitáhne. Proč? My tomu programu rozumíme, akorát ten program se navzájem kultivuje a my si za 20 let soužití pak připadáme nedoceněné, nemilované, nevyslyšené. A to je velmi, velmi, velmi časté.
1: To vyhoření je velice časté u žen, se kterými se také i my setkáváme. Většinou je to kolem, když jsem tak pozorovala z těch rozhovorů, které člověk vede, kolem té 40, 50. Mnozí si to spojujeme s menopauzou, s hormony. Hraje to tady také svou roli?
2: Vlastně svým způsobem ano. Jakýkoliv hormonální výkyv, ať už je to u mladších ročníků premenstruační syndrom, nebo u mě už je to teda vlastně přechodová záležitost, jenom posvítí ta nerovnováha, jenom posvítí na témata, která si neseme. To znamená, když se člověk dostane do osobního rozvoje a začne zpracovávat, co všechno si v sobě nese, ale mnozí to jako já neumějí pojmenovat, proto o tom povídáme v projektu Dovychovat, proto jsem napsala knihu, aby žena, když si přečte, řekne, Ježkovi zraky mě každý den trápí 10 strachů, to jsou věci. Mm-hmm. A vlastně mi to bere energii a vytvářím si určité mechanismy, abych to nějak zatlačila a tak dále. Takže vrátíme se k těm hormonům. To, že nejsme v pohodě a způsobí to nižší hladina estrogenu, tak jenom svítí na ta témata, která si nesu. Což je paradoxně příležitost. Hmm. Pracovala jsem s jednou mladou maminkou, která mi říkala, mě strašně drtí PMSko. A tak jsem jí říkala, a co vám to období má přinést, když jste v háji? A ona říká, no jo, já vlastně si můžu vytáhnout ta témata a můžu si s nima pracovat. Hmm. Tímhle způsobem to spolu může souviset z mé praxe.
1: Je fajn, že ukazujete cestu a možnosti, jak se dostat možná z některých problémů, které souží mnohou z nás. Takže za to mnohokrát děkujeme. My si chviličku zahrajeme a po písničce se podíváme na ty další radosti života Olgy Studničkové Šípkové.

0: Připomínám, že posloucháte Charm Speciál. Teď jsme si chviličku zahráli, naším hostem stále Olga Studničková-Šípková. Já jsem říkala, že se podíváme na ten váš současný život. Mně stále nejde do hlavy, paní Olgo, jak vy to všechno stíháte. S úsměvem, s radostí, protože přece jenom, když se podívám, sportovkyně, podnikatelka, koučka, víkendové pobyty, bude nějaká dovolená u vás také?
1: No, já si to taky občas říkám, jak to zvládám a musím se zastavit a už příští školní rok v uvozovkách naplánovat trošičku jinak. My to s manželem děláme vždy tak, že na začátku školního roku, ne, že bychom chodili do školy, ale já to tak říkám, si sedneme a v diáři vyblokujeme na celý rok, jednou za dva měsíce, třeba dva týdny volno. Takže máme tyhle volné dny, tam si odpočineme. Nicméně, ano, je toho hodně, kdo toho nemá hodně,

0: ale já jsem se dostala do fáze života, kde mi ten život baví. A ono mi to dává energii. Jenom nesmí toho být moc samozřejmě. A to už je na mě, já jsem zodpovědná za svůj život, abych si řekla, dobře, tenhle týden jsem opravdu byla zničená, jak to můžu udělat jinak. Takže preventivně si vyblokováváme opravdu týdny volna a já sama se snažím tu cestu tvořit trošku jinak, abych neopakovala podle definice šílenství. Chceš, aby se ti život odvíjel jinak a jdeš pořád stále stejnou cestou. Tak tohle se snažím nedělat.
1: Mm-hmm. Už víte, kde bude ta dovolená?
0: No, my se nejvíc těšíme do těch jižních Čech.
1: Jižní Čechy.
0: Jižní Čechy, česká příroda, milujeme objevovat nové vesničky, městečka, historické objekty. Můj manžel Milda Studnička miluje historii a dokonce jeho koníčkem je, že píše historický román. A velmi se zabývá tím a mě to dělá hrozně dobře, kamkoliv jedeme, on mi dokáže říct, co tam bylo za kmeny, za bojovníky, za šlechtu a mě to strašně baví, protože tím člověk ještě víc prorůstá do té naší nádherné země, takže v jižních Čechách budeme odpočívat.
1: Když vás tak poslouchám, tak si říkám, že je velice hezké, když má žena vůči svému muži a naopak obdiv. Ten obdiv asi v partnerském vztahu je velice důležitý.
0: Je to velmi důležité, tak jako každá žena, jak vnímám, samozřejmě teď nemůžu tady říkat nějaké zákonitosti, ale jak vnímám ze své praxe, potřebuje lásku a přijetí a být vyslyšena, tak každý muž, tak jak to vnímám, potřebuje ocenění od ženy. Tím on roste, on sílí. A vztah může fungovat z mého pohledu od strany ženy, když si žena muže váží. A tím pádem ho může oceňovat a muž jí to vrací tou láskou. Vlastně je to ping-pong. Je to spojení.
1: My jsme magazín o zdravém životním stylu. My tady stále každý týden říkáme, co bychom měli, že bychom měli zdravě jíst, že bychom měli sportovat, že bychom měli chodit na dlouhé procházky, že bychom měli odpočívat. Paní Olgo, kdyby vy jste měla nám dát jako koučka zdravého životního stylu takovou tu stupnici, na co bychom neměli zapomínat, aby ten úsměv na tváři, jaký máte třeba teď vy, aby nám nevymizel a aby byl, abychom měli ze sebe i dobrý pocit z toho, že se cítíme ve svém těle dobře.
0: No možná před 20 lety bych tady možná pouze tvrdila, jděte si zasportovat, ale teď už jsem se posunula jinam. Samozřejmě pohyb je součástí života a základem života úplně i každé buňky, ale v této chvíli bych ráda řekla, že je moc škoda, když byť vteřinu našeho života prožijeme ve smutku a ve zlobě. Takže velmi rezonuje slovo láska, není to nic, jsem ateista, myslím to zcela upřímně, takže dokázat každý den odpouštět, nenést v sobě zlobu, nezlobit se a nezlobit se ani sám na sebe. Řešit všechno, co mi přijde do cesty a vytvoří mi vrásky na čele, protože všechno má někde svoji příčinu, na to se dá přijít a můžeme ráno se probouzet s tím, že se hrozně těšíme na to, co nám ten den přinese a mít radost ze života.
1: Olga Studničková-Šípková byla naším velice milým hostem. Uteklo to jako voda, my se budeme muset rozloučit, takže mnohokrát děkuji za všechno, co jste nám řekla. A budu doufat, že tedy zase, až si uděláte cestu do východních Čech, tak se zastavíte v Českém rozhlase Hradec Králové na chviličku, abyste nám zase trochu té radosti ze života předala.
0: Mě mrzí, že ten čas utekl tak rychle, protože o tom strašně ráda povídám, protože vím, jak to může pomoci a že ta naděje je vždycky. A já moc krát děkuju za pozvání a vám, ať se tady stále hezky žije.
1: Mějte se hezky.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: O změnách stavebního zákona budou dnes znovu jednat poslanci. Hlávkův most v Praze bude od zítřka ve směru do Holešovic průjezdný jen jedním pruhem a počasí většinou bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Po čtvrté dnes budou poslanci projednávat novou podobu stavebního zákona. Stavební řízení má centralizovat, zjednodušit administrativu a urychlit povolování staveb. K novele přibylo asi 130 pozměňovacích návrhů. Třetí čtení zákona poslanci ve středu nedokončili ani po víc než 4 hodinách jednání. Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová Českému rozhlasu řekla, že je to kvůli širokému záběru témat zákona, ne nepřipravenosti novely.
2: Tam se prostě opravdu promítají v záležitosti ze životního prostředí, z kulturního dědictví prostřednictvím památkového zákona. Promítají se tam různé požadavky a je to prostě opravdu velmi obsáhlá záležitost.
0: Opoziční poslanci navrhovali před třetím čtením novelu autorům vrátit k přepracování. Děti do 15 let páchají čím dál tím více trestných činů. Počet ublížení na zdraví a loupeží s dětskými pachateli stoupl od roku 2015 o 40%. Podle zprávy nejvyššího státního zastupitelství se to týká za loňský rok i dalších násilných zločinů. Ministerstvo spravedlnosti proto uvažuje o snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let. Situaci by mohl zlepšit taky například vznik specializovaného ústavu terapeutickou péčí. Na požár budovy 34 v Baťovském areálu v centru Zlína dohlíželo přes noc 14 jednotek hasičů. Ti především monitorovali okolí, aby se oheň dál nešířil. Celou dobu byl na místě taky velitel zásahu. Další postup popisuje mluvčí hasičů David Martinec.
3: Ráno by tam měla být schůzka se zástupci jak města, tak se statikem a podobně a bude se rozhodovat vlastně o dalším postupu.
0: Silničáři od zítřka omezí provoz na Hlávkově mostě v Praze. Musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Ve směru z centra do Holešovic bude most průjezdný jenom jedním pruhem, upozorňuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Praha Barbora Lišková.
4: Opačný směr bude plně průjezdný, tedy ve dvou jízdních pruzích, tak jak jsou řidiči zvyklí. Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem.
0: Tramvajová linka číslo 12 bude po dobu prací jezdit přes Štefánikův most. Omezení potrvá do konce srpna. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová se utkají o titul ve wimbledonské dvouhře. Poprvé se ve finále Grand Slamu představí dvě Češky. Zápas se bude hrát zítra odpoledne od 5 hodin.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno až polojasno, během dne hlavně na severu a severovýchodě až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 19.
1: Doprava.
0: Na Pražském okruhu ve směru z letiště k dálnici D1 pozor na nehodu za sjezdem z Karlovarské dálnice. Na kilometru 25,5 jsou po kolizi dvou osobních aut a dodávky zavřené dva pruhy. Projíždí se jenom pravým. A na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 7. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta. Šťastnou cestu a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a začíná vaše ráno na Dvojce, u mikrofonu Vláďa Slezák.
6: Tedy krásné ráno vám všem v pátek 10. července. Libuše Amálie, to jsou ty, které slaví svůj svátek. Přejeme proto všechno nejlepší. No a Miraj, chci tančit dnem i nocí, samozřejmě, tak to bude písnička, kterou právě teď uslyšíte ve vysílání Dvojky. Přejeme vám hezké dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
7: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tak to bezstarostní jsou Miraj ve vysílání dvojky, a to 7,5 minuty po 5. hodině raní. A teď české noviny. Jednu z budov v bývalém baťovském areálu ve Zlíně včera ráno zachvátil rozsáhlý požár. Velké škody hlásí zejména obuvnická firma Vasky a výrobce sportovního oblečení Alpin Pro. Odpoledne se budova na dvou místech zřítila. Hasiči před uzávěrkou Hospodářských novin uvedli, že v likvidaci požáru budou muset pokračovat ještě dnes. Žádná zranění hlášena nebyla. Požár vypukl v 9. patře výškové budovy číslo 34, kde má pronajatý sklad právě zmíněná firma Vasky. Podle majitele a zakladatele společnosti Václava Staňka bylo ve skladu zhruba 75 tisíc párů obuvy, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Jde o jediný centrální sklad firmy Vasky. Jediné boty, které zbyly, jsou na prodejnách, řekl Staněk. Po pražském Karlově mostě prošel včera v 5 hodin ráno, kdy se ještě nikdo nemusí prodírat davy turistů, průvod Karla IV. Bylo ještě šero a svítily lucerny. Připomenul 669. výročí založení mostu. Založen byl v roce s magickou číslovkou 1357. Stavba Karlova mostu mimochodem trvala skoro 50 let. Otevřen byl až v roce 1402. Herec představující císaře Karla IV. Přejel most z malé strany na Staré město, kde symbolicky poklepal na základní kámen v 5.31. Doprovázela ho manželka Anna Svídnická a početná družina. Včerejší oslavy doprovázely přednášky a koncerty. O tom se zmiňuje Mladá fronta dnes. No a proti plánům o měsíc dřív budou moci řidiči využívat další úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm směrem na Rakousko. Měří 3,5 km a přišel zhruba na 900 milionů korun a otevře se už na konci července. Po autostrádě jezdí v hlavní sezóně až 20 tisíc vozidel denně, tedy téměř o třetinu více než v běžných dnech. Na trase jsou dva mosty, jeden nadjezd a jedno mimoúrovňové křížení. Na hranice s Rakouskem bude chybět zhruba 350 metrů dálnice. Tato část vznikne až ve spolupráci s Rakouskem v roce 2032. Zatím v místě vznikne provizorní sjezd, aby řidiči nemuseli jezdit přes Dolní Dvořiště. Tak o tom píše dnešní Právo. A teď už další píseň, tentokrát od skupiny ABBA. Hezké dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Má být převážně slunečno, bude jasno až polojasno během dne, zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. A nejvyšší teploty až 29 stupňů Celsia.
2: Vys?

0: let.
1: To byl Xindl X na dvojce. První písemná zmínka o Brně v Kosmově kronice byla v roce 1091. V roce 1212 velký a silný požár zničil většinu Londýna do základů. V roce 1559 byly zakázány turnajové souboje rytířů. Rok 1913 to byla v kalifornském údolí smrti v USA naměřena nejvyšší absolutní teplota vzduchu na Zemi 56,7 stupně Celsia. Policie v New Yorku začala používat první vysílačky v roce 1930. Ve 47. se zasnoubila anglická královna, tehdy princezna Alžběta. V Anglii se poprvé objevily parkovací automaty v roce 1958. O dva roky později byl otevřen fotbalový stadion na Julisce v Praze. No a v roce 62 se narodila satelitní televize. Byla se vypuštěna první televizní družice Telstar. A máme tu třeba i rok 1978, kdy tenistka Martina Navrátilová se toho času ale už v emigraci stala první Češkou, která vyhrála Wimbledon.

0: zimzivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Koaliční rada projedná mimo jiné příspěvek do programu PURL. Jedná se o iniciativu, do které můžou členové NATO přispívat Ukrajině na nákup amerických zbraní. Peníze tam přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Členové SPD s tím ale nesouhlasí. Vládní partneři se na tom podle nich předem nedohodli. V italském Římě dnes zasedne skupina přátel západního Balkánu. Jednání se zaměří na budoucnost rozšiřování Evropské unie a posilování evropské odolnosti v oblasti potravinového zabezpečení. Česko zastoupí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ve skupině je kromě Česka a Itálie taky Slovensko, Rakousko, Řecko, Chorvatsko a Slovinsko. Pozvánku na zasedání vůbec poprvé dostalo i Maďarsko. Pracovníci dílen brněnského dopravního podniku začali pracovat na kompletaci dalších tramvají ze série Drak. Těchto vozů by do roku 2033 mělo v Brně přibýt až 60. Výhodou je, že se dají využít jak samostatně, tak ve dvojici, která pak tvoří velkokapacitní soupravu. Obec Janská na Děčínsku a spolek Rabštejn schánějí peníze na záchranu ženýního mostu z druhé světové války. Povodí Ohře totiž plánuje obnovu koryta řeky Kamenice, proto bude nutné most sundat. Spolek ho chce následně vystavit v areálu vojenské historie Rabštejnského údolí. K tomu potřebuje 1 milion a 100 tisíc korun. A česká ženská volejbalová reprezentace podlehla v Lize národů Nizozemsku 0-3 na sety, už tedy nemůže postoupit do play-off.
0: Počasí.
2: Pátek bude většinou slunečný, na severu a severovýchodě až oblačný, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 19. Sobota bude v podstatě stejná, akorát na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky. Teploty se vyšplhají až na 30 stupňů a v neděli opět maximálně 29.
0: Doprava.
2: Opatrně na Pražském okruhu ve směru z letiště k dálnici D1 stále překáží nehoda za sjezdem z Karlovarské dálnice. Na 26. kilometru havarovala dvě osobní auta a dodávka, jede se jenom pravým pruhem. Na hlavním tahu 3 ve směru z Prahy na Benešov hlásí řidiči komplikace u Mrače. Na vozovku tam spadl převážený mobilní dům. Ve stoupání blokuje pravý pruh, v zatáčce je to prý vidět na poslední chvíli. Na místě už je policie. Na silnici 43 ve směru z Brna do Svitav leží na vozovce před Lipůvkou sražená srna a na silnici 35 z Mohelnického kopce ve směru od Moravské Třebové stojí za zatáčkou porouchané nákladní auto. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Posloucháte Vaše ráno na dvojce s Vláďou Slezákem.
3: Krásný den přeji. Před více než 60 lety začínali v londýnských klubech a dnes vydávají své v pořadí už 25. album a pořád dokazují, že rok je ještě rozhodně nepatří do muzea. Rolling Stones mají ode dneška venku novou desku. My se tomu budeme věnovat za chviličku v pátek 10. července a Libuškám a Amálím přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Teď už pro vás taky Boniem. Dobré ráno.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: This is the story of my baker.

0: To byly Boniem ve vysílání dvojky. 25. studiové album, 4 slavní hosté a kapela, která odmítá zpomalit Rolling Stones, dnes vydávají novinku. Nahrávku znovu produkoval Andrew Watt, který stál už za jejich předchozím albem Hackney Diamonds z roku 23.
1: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdil, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
2: That's just being fit, you know, and you have to work at that. Whatever age you are, and if you're my age, you have to really work at it.
3: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku. A když je vám tolik, co mě, tak o to víc. Bez disciplíny a spousty tvrdé práce by to prostě nešlo. Jasně, dneska už nedokážu všechno, co jsem zvládal v 21, ale zase umím jiné věci.
1: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
3: To bych si moc přál, opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
1: Na nové desce znovu spolupracovali s producentem Andrewem Wattem. Ten už na předchozím albu ukázal, že dokáže zachovat typický zvuk Stonů a zároveň mu dodat současnou energii. Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Silnou emocí na nové desce je také připomínka bubeníka Charlieho Watse. Na albu totiž zazní jeho dosud nevydaná studiová nahrávka, která vznikla ještě před jeho úmrtím v roce 2021. Pro fanoušky je to symbolické propojení minulosti se současností. Co se týče červeného obalu nové desky, ten je na první pohled trochu znepokojující. Nabízí výtvarně pojatý portrét, ve kterém se tváře Micka Jaggera, Keitha Richardse a Ronnieho Wooda prolínají do jediného obrazu, připomínajícího karikaturu. Výrazné jsou zpěvákovi velké rty, Richardsův typický šátek a Woodův křivý nos.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Hezké dobré ráno, tak dnes má být aktuálně slunečno, bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia.

0: Belinda Carlisle ve vysílání dvojky. Aktuální čas v tuto chvíli 5 hodin 49,5 minuty. My už se budeme věnovat opět jedné veselé záležitosti a opět se nám ozve Milan Steindler z vysílání dvojky.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Nedávno jsem se dočetl, že zívání se dlouho považovalo za projev únavy či nedostatku kyslíku. Ale podle nových studií jde o způsob, jak zajistit termoregulaci mozku a sociální propojení. Nejhezčí na tom ale je, že ta zpráva hned v úvodu uvádí, že jasnou příčinu ale neznáme. Nazývání je krásné, že je naprosto upřímné. Úsměv můžete předstírat, zívnutí nikdy. Zívání je také velmi nakažlivé. Stačí o něm 2 minuty mluvit v rádiu a právě teď jste si nejspíš dívli. Nemáte zač. Jedná se totiž o biologický impuls nakažlivého zívání. I když váš pes zívne, tak vás to nutí zívat. Dokonce když vy zívnete, zívne váš pes. Na konferenci v Paříži dokonce hovořili experti o tom, že toto chování může souviset s erotickým vzrušením a touhou po sexu. Ne, to není, jak to vypadá. No, takže zívání, špatné způsoby, ale poctivé vyjádření názoru.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
0: A my už vám teď na dvojce přejeme žádné zívání a spíš krásné probouzení. Za chviličku pro vás skupina Buty anebo Pokáč, tentokrát z naší dvojky u piana, kde připomenul jednu úžasnou písničku, která se jmenuje Podvod. A bude tu i ranní dvojka, s ní Honza Kovařík, Vláďa Slezák vám proto popřeje hezký den i celý hezký víkend.

0: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
1: Dvojka u piana.
2: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Děkujem.
1: Blízká setkání Vasila Fridricha
2: na Dvojce.
3: Ve studiu přivítám klinického onkologa profesora doktora Samuela Vokurku. Proč je podle něj stejně důležité léčit nejen samotnou nemoc, ale také člověka, který s ní žije? Které rozšířené představy o rakovině už dnes neplatí? A jak komplikované bylo rozhodování mezi archeologií, paleontologií, žurnalistikou a medicínou? Také o tom si budeme povídat s profesorem Samuelem Vokurkou.
1: Blízká setkání Vasila Fridricha.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
4: Nenechte si ujít v České televizi. Zářící hvězda pařížského kabaretu.
5: Jste dokonalá.
4: A temná minulost, která ještě nebyla odhalena.
6: Vrch mého otce je stále na svobodě. S tím se nesmířím.
7: Nech minulost být.
4: Ale stále jim ničí životy.
8: Kvůli vám jsem přišel o rodinu. O všechno.
4: Montmartre.
9: Legenda. Zvítěz.
4: Dva premiérové díly vždy v úterý a ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
10: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
10: Vláda zhodnotila první půl rok u moci. Podle premiéra Babiše se daří plnit sliby. Opozice kabinet kritizuje. Elektrárny Opatovice prohrály soudní spor o výši daně z nemovitosti. A počasí většinou bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl včera po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci.
11: Jednotliví ministři se celý den střídali u premiéra v Kramářově vile. V podvečer celý kabinet předstoupil před novináře v zahradě s výhledem na centrum Prahy. Za největší úspěch vlády Andrej Babiš označil snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce plnění spojeneckých závazků. Připomněl, že Česko teď vydává na obranu nejméně ze zemí NATO.
12: Je to asi dobrá výchozí pozice na to, aby jsme skutečně zabrali a poprvé v historii naší země splnili minimálně ty 2%.
11: Opozice vládu celý půl rok tvrdě kritizuje. Třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka tvrdí, že se kabinet stará hlavně o vlastní zájmy.
13: Kde jsou ty lacinější hypotéky? Kde jsou vyšší slevy na jízdném? Kde jsou nižší daně? Kde je návrat odchodu do důchodu na 65 let?
11: Vláda bude programové prohlášení podle premiéra vyhodnocovat každý půl rok. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
10: Několik tisíc lidí demonstrovalo včera večer v maďarské Budapešti proti snaze nové vlády odvolat prezidenta Tomáše Šujoka. Protest svolala strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána. Reaguje tak na návrh ústavní změny, která by umožnila hlavu státu odvolat. Tomáš Šujok několikrát řekl, že se sám mandátu nevzdá. Současný předseda vlády Péter Maďar požaduje jeho rezignaci jako součást očištění státní správy od bývalé vlády. Elektrárny Opatovice u Pardubic prohrály s obcí Opatovice nad Labem soudní spor o výši daně z nemovitosti. Společnost se u soudu domáhala zrušení maximálního možného koeficientu pro výpočet daně, který obec stanovila pro příští rok. Podle elektrárny je koeficient diskriminační. Soud ale její žalobu zamítl a postup obce potvrdil. Rozsudek nabyl právní moci v uplynulých dnech.
14: Opatovice nad Labem zvýšili koeficient na zákonné maximum 5, a to poté, co dal ústavní soud v roce 2023 v podobném sporu o daň z nemovitosti za pravdu obci. Opatovice nad Labem tak očekávají, že místo 3 milionů korun získají na daň z nemovitosti od elektrárny asi 7 milionů korun. Podle nezávislého starosty Pavla Kohouta zároveň navýšili koeficient i pro menší firmy, které na území obce fungují. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
10: Řeky v Plzeňském kraji kvůli suchému počasí nadále vysychají. U Staňkova na Domažlicku evidují vodohospodáři na řece Radbuze vůbec nejnižší průtok za téměř 100 let. Pokračuje hlavní dispečer povodí Vltavy pro oblast Berounka Petr Vicenda.
0: V povodí Berounky i Horní Otavy jsou aktuálně v rámci Plzeňského kraje zaznamenávány extrémně podprůměrné průtoky a vodní stavy. Vůbec nejhorší situace je na řece Radbuze, kde například v profilu Staňkov, kde se vodní stavy sledují a průtoky již od roku 1930, jsou zaznamenávány vůbec nejnižší pozorované průtoky za celou téměř stoletou historii.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
10: Dnes bude většinou jasno až polojasno, během dne hlavně na severu a severovýchodě až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 19 a velmi podobný bude i celý víkend.
1: Doprava.
10: Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno za sjezdem na Humpolec na 95. kilometru leží v pravém pruhu kus pneumatiky z kamionu. Hlavní tah číslo 7 Chomutov Praha je mezi Panenským Týncem a Třebízí zablokovaný. Po nehodě v místě stavby nového dálničního úseku se nedá projet ani v jednom směru. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 u exitu 26 Karlovarská po střetu dodávky a dvou osobních aut je i nadále průjezdný jen jeden ze tří pruhů. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a startuje ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
15: Necelých 5 minut po 6. hodině raní vám přejeme pěkné páteční ráno. Na kalendáři 10. červenec a já si v tom kalendáři už před pár dny červeně zakrouškoval, kdo má dneska svátek, protože mě ta kombinace zaujala. Libuše a Amálie. Hrdinky mého dětství. Kněžna Libuše, která vidí město, jehož sláva hvězd se bude dotýkati, a proti ní malinká bytost s dlouhými blondětými vlasy, na hlavě věneček, moje oblíbená Víla Amálka. A tak jsem tady chtěl pronést laudácio směrem k těm ženským jménům a ženským bytostem, které nás ovlivňují, ale včera odpoledne mi do toho hodili vidle jiné ženy. Jmenují se Linda a Karolína a svým statečným vystoupením ve Wimbledonském All England Clubu zařídili, že v sobotu budeme držet palce a bez ohledu, jak to dopadne, budeme mít další šampionku Wimbledonu. Není to nádhera? Ať už jste Libuše, Amálie, Linda, Karolína, Karel, Pepa, Kilián, Břeťa nebo kdokoliv jiný, ať je i tenhle pátek vydařený, budeme se o to na dvojce až do 8:30 snažit. 6:06, honem si něco přejte a vstáváme.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.

0: June afternoon tedy rozhodně není, je July morning, kdybychom chtěli být terminologicky přesní, ale to nevadí. V 6.10 opakování Matka moudrosti, jako vždycky za noc, přišlo několik pokusů e-mailem se zúčastnit naší mrazivé pátračky na dvojce. Prosím vás, je pátek a abyste se do 13. hodiny dostali do slosování, které povede Jan Rosák, doufám osobně, budete muset vyplnit webový formulář na webu dvojky. Ale odložte to, protože se chystá ranní zvuková hádanka. Řekl jsem včera, že vám to uděláme při pátku těžké a já na tom trvám. Je to velmi těžké. Je to tak těžké, že jsem byl překvapen, že tento pták u nás vůbec žije. Ostatně ornitologové o tom přemýšleli už dlouho a trvalo jim velmi dlouho, než jeho hnízdění u nás potvrdili. Tak tedy, není to žádný pěvec, ale ten zvuk je velmi charakteristický. Schválně, jestli uhádnete hlas pro tento den.
1: Ranní dvojka. Audio quiz.

to je zadání, co? Máte nápad, tip? Pokuste se. dvojka@rozhlas.cz je mailová adresa, 702 222. 220 je číslo pro vaše SMSky. Přemýšlejte, jaký hlas vám dnes servírujeme, a my k tomu posíláme hudební cestou i jednu naprosto charakteristickou letní vůni. A přejeme vám levandulové ráno, pokud možno.

6.15 se množí vaše zajímavé tipy. Radek si myslí, že dnes po ránu slyšíme plameňáka růžového. Je tu tip pro kachnu divokou. Josef se domnívá, že je to brnkačka a že nám zpíval jeřáb popelavý. Někdo se domnívá, že by to mohl být dudek chocholatý. A nejvtipnější, a není to nakonec ta bytost, po které pátráme v pátračce mrazivého léta na dvojce. Ne, ta to není a jmenovat ji nebudu. Ještě jednou dávám ochutnat zvuk našeho prozatím tajemného opeřeného návštěvníka.

A ještě nápověda, je to dost výrazný obyvatel českých luhů a hájů, je větší než čáp a v historii ho často spodobňovali, kterak stojí na jedné noze a v druhé skrčené drží kámen. Prý kdyby usnul, spadne mu kámen a on se probudí. Takhle to zapsal Aristoteles. Přátelé, ještě vám dám pár minut na tipování, tohle jsou Boyzone a vy můžete zkusit uhádnout, jaký že ptačí hlas jsme pro dnešek nachystali v audiokvízu na dvojce. A když to netrefíte, no nevadí, nic se neděje, hlavně, že je pátek.

0: Tak co, jste připraveni rozluštit dnešní hádanku?
1: Audioquiz odhalení.
0: A že tady těch typů bylo? Marabu, orel říční, kormorán, volavka, čáp, člunozobec, hejkal a spousta dalších. No, ti, kteří mají to štěstí, že žijí někde poblíž, ti dobře věděli, že dnes to byl jeřáb popelavý. Klobouk dolů, zejména před Josefem, který to trefil úplně první. Příští týden si dáme zase nějaký jiný druh audiohádanek, ať nám mozky nezakrní. Tohle už je Marek Ztracený, po něm Madonna, přejeme pohodové ráno.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Vládní strany si budou vysvětlovat finanční příspěvek Ukrajině. Peníze do programu PURL na pomoc napadené zemi přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Nesouhlasí s tím ale zástupci SPD. Koaliční partneři to prý podle nich předem neprojednali. Šéf diplomacie Macinka se koaliční rady kvůli zahraniční cestě nezúčastní. Tvrdí ale, že je připravený poslancům SPD všechno vysvětlit. Zásah hasičů kvůli požáru budovy Baťovského areálu ve Zlíně zřejmě potrvá minimálně 3 dny. Českému rozhlasu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Hořet začalo ve čtvrtek ráno v 9. patře výškové budovy 34, kde má pronajatý sklad zlínská obovnická firma Vasky. Většina stavby se pak zřítila. Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Počet obětí dvojce zemětřesení ve Venezuele stoupl skoro na 3900, oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných, OSN ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června, v zemi pomáhali taky záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. Cyklisté můžou ode dneška až do neděle podpořit hospicovou péči svatého Kleofáše v jihočeské Třeboni. Čtvrtý ročník cyklojízdy pro hospic vede kolem rybníka Rožmberg. Účastníci můžou vždy od 9 až do 12 hodin vyrazit z Masarykova náměstí na nenáročnou 20-kilometrovou trasu a přispět na činnost hospice. Doporučené startovné je 200 za dospělého, 100 za dítě. Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl na Tour de France 6. etapu, vrátil se tak do čela průběžného pořadí. Čech Matias Vacek výrazně ztratil, ze 3. příčky se propadl na 10. a přišel taky o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce.
0: Počasí.
2: Pátek bude většinou slunečný, na severu a severovýchodě až oblačný. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 19. Sobota bude v podstatě stejná, akorát na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky. Teploty se vyšplhají až na 30 stupňů, v neděli opět maximálně na 29.
0: Doprava.
2: Dálnice D7 Chomutov Praha na konci úseku za Panenským Týncem v místě stavby je dálnice zavřená v obou směrech po havárii osobního a nákladního auta. Kolony stojí, objíždí se to přes Hořešovice nebo Klobuky. Východní část Pražského okruhu ve směru na Lanový most je ucpaná kvůli novému omezení před sjezdem na Běchovice. Kolona je od sjezdu z Boleslavské D10. Zdržíte se až půl hodiny. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 u sjezdu na Karlovarskou D6 se tvoří kolona. Hned za exitem 26 je po dřívější nehodě průjezdný jen pravý pruh, zdržení 5 minut. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, posloucháte ranní dvojku. U mikrofonu Jan Kovařík.
3: Jak jsem tak poslouchal pozorně zpravodajskou relaci, kdybych si měl vybrat mezi pohodovou cyklovýšťkou v Třeboni a tím, co absolvoval Tadej Pogačar a spolu Paul na Tour de France, určitě bych nevolil Tourmalet, i když ten výkon byl obdivuhodný. A propos, v Třeboni mají, jak jsme slyšeli v uplynulých dnech z rádia, cyklistů chvílemi plné zuby, tak nejezděte po městě po chodníku, neodkládejte kola tam, kde nemají být, a určitě to dobře dopadne. Mimochodem, v Třeboni jsem vykonal svůj největší cyklistický počin v životě, cestu kolem světa. Místní vědí, ostatní si to nechají proběhnout hlavou. A taky jsem v tamním zámeckém parku, já na inlineových bruslích, naučil na kole svoji prvorozenou. A to přesto, že v parku se na kole ani na bruslích už tenkrát, skoro před 30 lety, vlastně jezdit nesmělo. Jenže my byli taková atrakce, že nás lázenští hosté povzbuzovali hlasitým potleskem. Tak pokud vyrazíte na cyklový let, ať vás tam rádi vidí. My půjdeme za chvíli za medvědy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Ranní Dvojka s Janem Kovaříkem.

0: Je pátek na hodinách, za chvilku 6.40, a když jste zaslechli informaci, že půjdeme za chvíli za medvědy, mohlo to ve vás vyvolat různé rozporuplné pocity. Někdo například zvolal vzhůru do Kolína. No, protože přece tam se potkali, u Kolína. Naše děti by zase tvrdili, že musíme do Berouna, kde v medvědáriu trávili dlouhé roky slavní protagonisté televizního večerníčku kolegy Václava Chaloupka. Jenže ani tam, přátelé, do Krkonoš se vrátili medvědi. Ale nelekejte se, nejde o přirozenou migraci a prozatím je nelze potkat v nejvyšších českých horách. Ale po 300 letech se díky importu dvojice medvědů hnědých ze slovenských Košic do Krkonoš opravdu v Krkonoších s medvědy potkat můžete. V Janských Lázních si za čtvrt roku celkem zvykli, ale péče o ně není úplně jednoduchá.
1: Poznávají nový pach, trvá jim to nějakou dobu, než si zvyknou.
2: Jsem teď v těsné blízkosti obou medvědů, dělí nás samozřejmě mříž a už mě očuchávají.
1: Neboj, máme návštěvu.
2: A ty, který?
1: A tady je Alečka, samička je taková drobnější a samec je trochu mohutnější.
2: Vysvětluje ošetřovatelka Natálie, jak si tady zvykli za těch pár měsíců.
1: Jsem tady spokojený už oba dva. Alička se nám trošku rozjela, lezla nám na stromy docela vysoko, až do korun stromu, což je nějakých 30 metrů. Samec je takový

0: Už pěkně chroupají.
1: Výběh mají obrovský, toho vyžití tady mají hodně.
2: Hlavně tady mají všechno, co potřebují. Tady koupaliště, mají tady krmeliště, mají tady stromy, na který můžou lézt, což nikde jinde medvědi nemají. No on to takhle jako malinko přitiskne, jako hlavou k mřížím, abych mohla ho podrbat, no. Alička ještě takhle na to kouká, jako co po ní chci, ale tak se to všechno naučí. Pak ještě tady děláme, kdo je veliký. Tak, jste veliký, ano.
1: Tak, teď se oba medvědi postavili, jsou vyšší než já.
2: Tak jsou vlastně oba na zadních, takže to se ukážou, jak vlastně jsou veliký. Pojď, Ali. Alinka, pojď hopí. Kdo jsi veliká? Jak jsi veliká? Tak. Míška, buď hodný na ní, jo? Buď hodný. Ali, hopí.
1: Do budoucna by k této dvojici medvědů mohl přibýt další jedinec. Z Janských Lázní Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Tak musím říct, že s medvědem jsem se osobně nikdy nesetkal. Na chalupě u Václava Chaloupka jsem viděl, jak se s ním kamarádí jeho vlci. Mohl jsem si pohladit vydrýska a jedno netradiční setkání s divokou zvěří si zatím nechám pro sebe. Máte nějaký veselý zážitek, nečekané setkání z lesa, prérie nebo savany, klidně mi napište, rád váš zážitek zveřejním. Teď už slavná píseň, snad vám při pátku rozjasní tvář a vylepší náladu.

Polední pořad byl jednou jeden rok, až budeme já nebo Jitka v roce 1969, je tu jistá naděje. Ještě k tomu setkání s divokou zvěří. Jednou jsem na konferenci korporace, která měla ve znaku lva, musel být v kanceláři s mladým lvem, který měl přijít na pódium. Chovatel řekl, on si vás musí očuchat, ale nebojte se, pak to bude v pořádku. Pak ho přivedl na pódium, předal vodítko panu řediteli a špitl, pozor, je plachý. Mladý lev se rozhlédl, 1500 zúčastněných hlasitě zatleskalo, lev se vylekal, skočil za pódium a už jsme ho neviděli. Takže to naštěstí z mého pohledu dopadlo dobře. Potkali jste někdy lva nebo nějakou jinou strašlivou šelmu? Klidně mi napište, já se prozatím vloupám do vaší hlavy s kapelou Opět a Radeček. Dobré páteční ráno.

0: Strašlivá setkání se zvířaty jste asi nezažili, ale Radek napsal, že nejnebezpečnější zvíře si odnesl z lesa, následkem čehož vyfasoval boreliózu, a Jára zase upozorňuje na přemnožené srnky, které mají tendenci způsobovat nám škody na vozidlech. No tak ať se vám nepříjemná setkání vyhnou. A teď připomínka, že dnes losujeme další kolo pátračky na dvojce. Pozor, hlasovat se dá jen přes webový formulář na stránkách dvojky. Že nevíte pořád, koho dneska hledáme, poslední nápověda je tu.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Patřím k těm nejvýraznějším postavám slavné kytice českých balad. Mou nejslavnější literární podobu mi vtiskl Karel Jaromír Erben, který mě z toulavého přízraku polí proměnil v zosobněnou tragédii. Přicházím tiše v poledním žáru, na neuvážené zavolání zoufalé matky, belhám se na vratkých nohou, opírám se o berličku a má kostnatá ruka se neúprosně natahuje po plačící dítěti. Můj sýpavý hlas žádá oběť přesně s úderem poledne, po němž mě také nazývají. Stala jsem se symbolem tragické viny a neúprosného osudu, jenž krutě a bez šance na odpuštění trestá chvilkové selhání lidské trpělivosti.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Léto bude patřit reprízám těch toboganů, které vás v minulosti nejvíce zaujaly. V březnu loňského roku jsme vysílali z rehabilitačního ústavu v Kladrubech a mými hosty byli Alfred Strejček, Jitka Molavcová a Štěpán Rak. A to určitě stojí za zopakování.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Poslanci budou znovu ve třetím čtení projednávat návrh stavebního zákona. Hasiči nadále zasahují u požáru výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně a počasí většinou bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. O nové podobě stavebního zákona budou dnes znovu jednat poslanci. Ve středu se k hlasování nedostali ani po 4 hodinách. Vládní novela má zrychlit schvalování staveb, zjednodušit administrativu nebo centralizovat stavební řízení. Má usnadnit výstavbu velkých bytových domů. Podle opozice jde na ruku developerům. K novele přibylo 130 pozměňovacích návrhů. Na požár budovy 34 v baťovském areálu v centru Zlína dohlíželo přes noc 14 jednotek hasičů. Ti především monitorovali okolí, aby se oheň dál nešířil. Celou dobu byl na místě taky velitel zásahu. Další postup popisuje mluvčí hasičů David Martinec.
4: Ráno by to měla být schůzka se zástupci jak města, tak se statikem a podobně a bude se rozhodovat vlastně o dalším postupu.
3: Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby. Oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám přistoupil podnik pod tlakem vysokých nákladů, rostoucí čínské konkurence i amerických dovozních cel. K možnému propouštění se koncern, do kterého spadá i Mladoboleslavská Škodovka, zatím nevyjádřil. Letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle. Vyplývá to z odhadů ministerstva zemědělství. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka způsobily největší újmu na ovoci dvě vlny jarních mrazíků. Třeba jablek bude letos oproti průměru asi polovina. Americký herec Jeffrey Wright znovu uvede v Karlových Varech film Basquiat ve 14:00. Právě s ním navštívil filmový festival už v 90. letech.
5: Životopisné drama o americkém malíři a jednom z průkopníků graffiti bylo pro Wrighta první velkou filmovou příležitostí. Později stvárnil třeba agenta CIA ve 3 Bondovkách po boku Daniela Craiga. The CIA bring him in.
6: And what about the winnings?
5: Jeffrey Wright je taky jedním z kmenových herců režiséra Wesse Andersona. Hraje v jeho filmech jako francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun nebo Asteroid City. Wright za svou kariéru získal Tony, Emmy nebo Zlatý Globus. V Karlových Varech převezme cenu prezidenta. Lucie Pávová, Český rozhlas.
3: Plavec Jan Foltín překonal na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově další český rekord. Na trati 50 metrů volný způsob se blízkl časem 22,3 sekundy. Postoupil tak do dnešního finále z prvního místa. Foltín vylepšil vlastní národní maximum.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes bude většinou jasno až polojasno, během dne hlavně na severu a severovýchodě až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 19. A velmi podobný bude i celý víkend.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy za sjezdem na Domašov počítejte s první částí kolony kamionů v pravém pruhu na kilometru 170. Kolem exitu 182 Popůvky už se brzdí i v levém pruhu. Na D7 Chomutov Praha na konci dálničního úseku za Panenským Týncem v omezení se po vážné nehodě projíždí kyvadlově. Kolona na Prahu od Týnce je zhruba na 20 minut, směrem na Chomutov o něco kratší. A na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova popojíždí kolona od exitu 3 Kněževes zhruba 10 minut do zúžení u sjezdu na letiště. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a pokračuje ranní dvojka ve studiu Jan Kovařík.
8: 7:05 se ještě jednou vrátím k vašim setkáním s divokou zvěří. Když jsem otevřel mail od Kateřiny, vzpomněl jsem si na Otu Pavla, jak jsem potkal ryby. Kateřina vzpomíná, jak stála na Havaji v moři, užívala si nekonečného modrého výhledu. Přicházel příliv, objevily se malé rybky, větší rybky, pak se ukázaly zvláštní ploutvičky, tvorové přibližně dvoumetrový, s manželem debatovali, zda jsou to tuňáci, což se jim zdálo dost nelogické, a najednou se ozval výkřik plavčíka: "Out of water, sharks, sharks!" A tak jsem potkala žraloky, píše Kateřina. Z toho, že píše, je jasné, že to přežila ve zdraví. Ať přežijete ve zdraví i poslední pracovní den tohoto týdne. Máte-li chuť, za chvíli půjdeme na zmrzlinu.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Ranní dvojka s Janem Kovařem.

0: Evropa má za sebou nejteplejší červen v historii měření. Hodně se skloňovala slova jako klimatizace, větrák, ochladit. Proč nepřipomenout také chladivé slůvko zmrzlina? Tohle téma pro dnešek vybrala pravidelná spolupracovnice Ranní dvojky Adéla Vymazalová. Dobré ráno, Adélo.
1: Krásné ráno.
0: Tak kdy se zmrzlina objevila poprvé?
1: No tak předchůdci dnešní zmrzliny vznikaly už ve starověku. Na chlazených ovocných šťávách si totiž pochutnávali třeba Egypťané a Řekové. Číňané, Indové a Peršané si zase oblíbili mražené mléčné nápoje. Z Asie do Evropy přivezl recept na zmrzlinu cestovatel Marco Polo. Začala se tak vyrábět v Anglii, Francii, ale i Itálii. No a právě italský cukrář Blasius Villafranca vytvořil v roce 1550 zmraženou krémovou směs, tedy zmrzlinu v pravém slova smyslu, jakou ji známe dnes. Suroviny na výrobu byly ale hodně drahé a zmrzlinu si tak mohli dovolit pouze lidé z vyšších vrstev. Od 18. století je ale začali prodávat i cukráři v cukrárnách nebo po uličních stáncích a postupně se z ní stala populární lahůdka napříč celou společností.
0: Blasius, buď blahoslaven, chce se mi říct. Dnes si zmrzlinu rádi objednáváme po kopečcích, to tak bylo vždycky?
1: No zpočátku si se používaly takové cínové formy v nejrůznějších tvarech. To znamená, že zmrzlina měla podobu rostlin, zvířat, ale i nejrůznějších postav, třeba amora nebo tanečnice. Cukráři naplnili cínové nádoby zmrzlinovou směsí, pak je uzavřeli a celé obalili pergamenovým papírem a vložili do prosoleného ledu. Po nějaké době formu krátce ponořili do vlažné vody, aby šla lépe otevřít. Po otevření vylouplou zmrzlinu opět chladili, aby získala lesklý povlak na povrchu. No a výslednou ledovou figurku ještě dozdobili například čokoládou nebo rozinkami a podávali ve skleněných mísách.
0: Já jsem se rád dozvěděl, jak se to vlastně tenkrát chladilo a teď mě zajímá, kdy se to sklo při servírování nahradilo současnými jedlými kornouty.
1: No tak chvíli to trvalo, pokud si ze začátku zákazník nepřinesl vlastní talířek, dostal zmrzlinu na kartonovém tácku nebo v papírovém kornoutu. Údajně pak ale jednomu prodavači došly tácky a aby nemusel stánek zavřít, tak si rychle vypůjčil vaflové pečivo od sousedního obchodníka. Ty vaflové kornoutky si v roce 1903 nechal patentovat Italo Marchionne. Ale vyráběly se většinou ručně, což bylo poměrně náročné. Tak o pár let později vznikl v Americe automatický stroj na válcování stočených zmrzlinových kornoutů, které používáme dodnes.
0: Tak historické zmrzlinové okénko jsme, myslím, vyčerpali. Tak zkuste trošku přehánět, jaké zmrzlinové speciality si, Adélo, můžeme objednat dnes?
1: No tak, pro milovníky těch netradičních chutí bych doporučila Japonsko, protože například v jednom zábavním parku v Tokiu nabízeli zmrzlinu s příchutí hovězího jazyka, žraločí ploutve, indického kari nebo dokonce ústřic. Ale ty originální příchutě najdeme i u nás. Například ve zmrzlinálně v Ralsku, nedaleko České Lípy, můžeme ochutnat například příchutě, jako jsou kopřivová, křenová, hořčicová nebo pivní.
0: No nic proti pivu, ale zdá se mi to hodně odvážné. Nemáte tam něco mírnějšího?
1: No tak ono taky záleží, kolik jste ochotní za dobrou zmrzlinu zaplatit. No. Protože třeba cena zmrzliny z bílého lanýže, síra a zlatých lístků se vyšplhala až na 150 tisíc korun.
0: Cože?
1: Je to tak, ale tím se zapsala do Guinnessovy knihy rekordů jako nejdražší prodaná zmrzlina vůbec. No a když ještě zůstanu u těch Guinnessových zápisů, letní horko přímo vybízí k překonání rekordu v největším množství zmrzliny snědené za minutu. Ten nejlepší výkon v minutovém limitu je zatím necelý kilogram.
0: Proboha.
1: Ano, je to docela náročné, ale kdo se prvenství nemusíte mít nutně nafukovací žaludek, stačí udržet balanc, přesněji udržet kornoutek s více než 132 kopečky zmrzliny a jeden ze zmrzlinových rekordů je váš.
0: Říká Adéla Vymazalová o zajímavých rekordních výkonech ze světa zmrzlin. Nevím jak vám, mně se seběhly sliny, jestli máte po ruce nějaký ten mrazák, nebo už touhle dobou otevřený zmrzlinový stánek, no nevím, ve 7:45 honem upalujte pro zmrzlinu. Já poděkuju Adéle a vám nabídnu Terezu Maškovou. Adélko, nashledanou.
1: Hezké ráno.

0: 7.22, Scotta McKenzieho teď střídá v ranním vysílání dvojky Tereza Haserová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Přichází s úvahou, že nadcházející víkend bude přát posezení u ohně, u grilu či táboráku, tak grill nebo ohýnek?
1: Pro mě je to spíše ten ohýnek. Já příliš negriluju, ale vím, že ty, Honzo, griluješ a proto jsem to téma vybrala.
0: Ano, griluji rád a jsem znalec, takže metody grilování, přátelé, máme přímé a nepřímé grilování. Máme grilování na uhlí, na rožní, v kouřovém prstenci, Maillardovou metodu, přelévání tukem, reverzní metodu a nebo, a to by se ti mohlo líbit, grilování na dřevěném prkénku.
1: Máš naprostou pravdu, protože já jsem pescetarián. Přímo se tak často neoznačuji, ale znamená to, ano, znamená to vlastně to, že jím pouze ryby a zeleninu. A zjistila jsem, že grilování na dřevěném prkenku je velmi vhodné pro grilování lososa. To je moje nejoblíbenější ryba. Takže jsem se naučila, že základem této metody je, abych měla nějaké prkénko nejčastěji třeba z cedru. Namočila ho tak na 30 minut do vody. Ideálně bych to zatížila, aby bylo plně ponořené a dokonale to nasáklo. No a poté, ano, na ně dám připravenou rybu. No a na tom prkénku potom tu rybu mohu opéci. Takže já jsem prostě, tady toto se mi vlastně hrozně líbilo, že to takto může fungovat a že si tady toto můžu udělat. Nejlépe je samozřejmě nepřímé grilování.
0: Rozumím, a když tam je přítomen oheň, tak pak začne to dřevo doutnat, ne?
1: No právě to nepřímé grilování není, že to je přímo na tom ohni, ale že je to, rozumím, vlastně v rámci toho nepřímého grilování. Teda aspoň doufám, že jsem tady toto dobře pochopila v tom slova smyslu, že jak říkám, já na to grilování tolik nejsem, ale vím, že ty jo, takže se chci zeptat na to tvojí metodu.
0: Jsem, ano, přátelé, moje metoda je, pořiďte si plynový grill, protože je to nejjednodušší. Jenom se vám nesmí stát to, co mě v úterý, nesmí vám dojít propan a butan uprostřed přípravy oběda pro celou rodinu. Potom potkáte u vás v obci rychle jedoucí vozidlo k benzínové pumpě, rychle jedoucí vozidlo zpátky a celý oběd je trošku tužší, než by se líbilo. Já osobně vřele doporučuji grilovat panenky v celku, naložit je 24 hodin předem do kvalitního oleje s rozmarínem a pak, to mě naučil Fígl, jeden hostinský na Zbraslavi, pak jenom takhle klouby ruky, zkoušíte, jestli ta panenka ještě dokonale pruží nebo už začíná tuhnout a podle toho podáváte. Přestože již jenom ryby mojí panenku by sis nedala?
1: Já to zvážím. Škoda,
0: že
1: nikdy,
0: škoda, že se nedá rozhlasem přenášet ten opovržlivý výraz, který na mě vrhla od protějšího mikrofonu. Vy si ogrilujte, co chcete, třeba grilovaný sýr je skvělý, anebo si prostě a jednoduše udělejte ohýnek a nad ním si klidně udělejte a opečte špekáček. Nikdo z nás proti tomu nic nemá. To všechno je léto, které budiš pochváleno a aniž bych chtěl nějak děsit vaše děti a vnoučata školou povinné, už máme 10. a 2 týdny z prázdnin už jsou de facto pryč. No nic. Tohle jsou Bad Boys Blue, za chvíli už bude 7:30, tak ať vám neujede autobus nebo vlak. Dobré ráno a díky, že vstáváte právě s námi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
2: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
1: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
2: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
1: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Bylo půl osmé.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Koaliční rada projedná mimo jiné příspěvek do programu PURL. Jedná se o iniciativu, do které můžou členové NATO přispívat Ukrajině na nákup amerických zbraní. Peníze tam přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Členové SPD s tím ale nesouhlasí. Vládní partneři se na tom dohodli, podle nich předem nedohodli. Macinka je prý připravený poslancům SPD všechno vysvětlit. Češi často podceňují zdravotní problémy při cestování. Do zahraničí v posledním roce vyjeli zhruba 2/3 obyvatel. Střevní problémy a kožní onemocnění řešilo asi 5% z nich. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Podle lékařů je při cestách důležité si mít ruce a v některých zemích pít jen balenou vodu. Silničáři od zítřka omezí provoz na Hlávkově mostě v Praze. Musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Ve směru z centra do Holešovic bude most průjezdný pouze jedním pruhem. Omezení se dotkne i tramvají. Nebudou jezdit mezi Vltavskou a Těšnovem. Linku číslo 12 povede dopravní podnik přes sousední Štefánikův most. Omezení potrvá do konce srpna. V Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátkém čase řešit extrémně složité úlohy a už se hlásí první zájemci o využití. Poptávka je třeba v oblasti přenosu energií nebo vývoje nových materiálů. Francie je prvním semifinalistou světového šampionátu ve fotbale. Nad Marokem zvítězila 2-0. Francie bude o postup do finále hrát s vítězem večerního utkání Španělsko-Belgie.
4: Počasí.
3: Pátek bude většinou slunečný, na severu a severovýchodě až oblačný, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 19. Sobota bude v podstatě stejná, akorát na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky. Teploty se vyšplhají až na 30 stupňů, v neděli opět maximálně 29.
4: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu za sjezdem na Měřín na kilometru 126,5 stojí vpravo ve stoupacím pruhu nepojízdné osobní auto. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je dlouhá fronta kamionů v pravém pruhu. První část je už za Velkou Bíteší na kilometru 165. Za Ostrovačicemi na 180. kilometru se zastavuje i v levém pruhu. Fronta se pomalu sune za Popůvky. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, posloucháte ranní dvojku. U mikrofonu Jan Kovařík.
5: 7.33, důležitý údaj pro vaši orientaci v běhu pátečního rána. Prosím vás, za žádnou cenu mi nepište o vašich oblíbených grilovacích receptech. Víte, co by se stalo? Totéž, co se stane, když zlobivý chlapeček s citronem nastoupí před dechový orchestr. Zkrátka a dobře, když se člověku zbíhají sliny, poliká na prázdno a kručí mu v břiše, je to neslučitelné s výkonem profese rozhlasového moderátora. A tak si slibme, že jídlo už jsme probrali v předchozí půlhodině a v té následující se pořádně projdeme pěšky. Nejprve docela daleko, myslím tím daleko od nás i dlouhou trasu, a potom zase docela blízko, ale o to ta trasa bude důležitější. Že to zní tajemně? No zkrátka dobře, obejdeme Britské ostrovy a vystoupáme na říp.
4: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví. Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.

0: Happy People by se mohli objevovat od jara příštího roku po celé Anglii. Hned to vysvětlím, zatímco jsem se tu pyšnil tím, že jsem na kole objel rybník svět. Výletníci ve Velké Británii budou na jaře moci obejít celou Anglii po světově nejdelší udržované cestě po pobřeží. To je podle mého soudu skvělé téma k rozhovoru s naší spolupracovnicí za kanálem, Terezou Antenéovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno do Prahy. No tak na to, že Británie je jenom středně velkou zemí, má relativně hodně pobřeží. A ono skutečně, tedy teď mluvíme o jakémsi průvodci pro plážové výletníky za každého počasí. Ta cesta po útesech kolem nádherného anglického pobřeží bude totiž, jak říkáte, Honzo, udržovaná, respektive celých jejich 2700 mil, což je necelých 4,5 tisíce kilometrů. To ale tedy až od příštího jara. Nicméně už teď je po 16 letech stavby přístupných zhruba 80% a za několik týdnů dokonce ještě více.
0: No jak jste správně řekla, Terezo, to pobřeží je nesmírně rozmanité a krásné. Byla by určitě škoda si ho pořádně neprohlédnout.
1: No právě, Anglie se pyšní strmými útesy, stejně jako širokými plážemi, slanisky nebo slanými bažinami, písečnými dunami. To pobřeží je zkrátka jakýmsi naším národním klenotem. Během rekonstrukce zmizely žebříky a schůdky a postavily se nové mosty, zlepšily se povrchy mnoha cest, stejně jako se postavily například nové cesty dřevěné. A to vše bude napojené na 870 mil velské pobřežní cesty, která byla přístupněná v roce 2012 a také na více než 3000 mil cest po skotském pobřeží. Tím se celkem otevře téměř 7000 mil, tedy skoro 11 000 kilometrů pobřeží, které obepíná britskou pevninu. A to vůbec poprvé za několik staletí.
0: Přemýšlím zatímco vás poslouchám, kolik let by mi trvalo, než bych to celé obešel. Mimochodem, dají se takové cesty po pobřeží pro pěší turisty najít i jinde po světě?
1: Tak například jedna je ve francouzské Bretani, dlouhá 1240 mil a další je v Japonsku, ta měří 637 mil.
0: Tak a teď trochu citlivé téma, Terezo. Naši posluchači určitě občas zaznamenali ve zprávách, že při různých bouřích dochází na tom anglickém pobřeží k erozi, útesy se často sesouvají do moře, tak doufám, že i na tohle se kladl důraz během stavby té stezky.
1: Ano, tak jak říkáte správně, sesuvy útesů například v hrabstvích Dorset na jihu Anglie nebo v Norfolku na východě vidíme dokonce hned několikrát do roka. Nicméně to oficiální mapování cesty po pobřeží počítalo právě i s erozí a umožňuje posunutí cest hlouběji do vnitrozemí, pokud bude potřeba. A útesy skutečně zmizí v propadlejší dějin, doslova, si můžeme říci.
0: Ještě bychom měli jednu věc doplnit. Jak pak se tahle cesta, a to je asi velký projekt, jak pak se oficiálně jmenuje?
1: Tak v roce 2023 byla u příležitosti korunovace krále Karla III. Přejmenovaná na anglickou pobřežní cestu krále Karla III. No a ten nám ji teď všem také tedy oficiálně povolil používat. Jak známo, Karel III. Je velkým ekologem a miluje přírodu, stejně jako pěší pochody. On je známý svými túrami po pozemcích skotského Balmoralu, stejně jako například po rumunském Transylvánsku, kde vlastní nemovitost, která dnes slouží jako penzion. Tak úplně nevím, jestli by vám povolil to kolo tam.
0: Já bych raději šel pěšky, abych se přiznal. Tereza Antenéová, velmi lákavé téma. Zkuste někdy obejít Británii po svých. Terezo, díky, brzy zase naslyšenou na dvojce.
1: Také se těším, naslyšenou.
0: A teď už Jana Kirchner a její slavná píseň V cudzom mestě. Je

0: Prázdniny na dvojce.
1: Strávit část svých prázdnin na dvojce se rozhodli rozhlasoví elévové, kteří by jinak mohli někde lenošit u vody. Místo toho chodí po vlastech českých a přinášejí nám zajímavé zkušenosti. Dnes Alžběta Kadlecová. Dobré ráno, Bětko.
2: Dobré ráno.
1: Která tu před časem slíbila, že se vydá na říp, svůj slib splnila a já se ptám, kterou trasu jste Alžběto vybrala?
2: Tak já jsem na říp vyrazila z obce Krapčice, která leží jen pár kilometrů od Roudnice nad Labem. Na vrchol to byly necelé 3 kilometry, ale pokud jedete autem, můžete si ho nechat na placeném parkovišti v obci Rovné. Parkování tam stojí 50 korun.
1: To se dá přežít.
2: Od parkoviště pak vede červená turistická značka Lipovou alejí. Zpočátku cesta jen mírně stoupá, později vcházíte do lesa a stoupání je o něco prudčí. Těsně pod vrcholem stojí turistická chata s nápisem Co Mohamedu Meka, to Čechu říp. A na samotném vrcholu najdete známou rotundu svatého Jiří a svatého Vojtěcha.
1: Já samozřejmě náročnost toho výstupu znám, ale zajímá mě, jak to působilo na vás. Je to lehká nebo těžká vycházka?
2: Já bych řekla, že je to poměrně nenáročný výlet, který zvládnou i rodiny s dětmi. Nahoru vyjedou kola i kočárky, ale terén podle některých rodičů není úplně ideální. Většina trasy je široká a z velké části zpevněná. Je tam ale krátký kamenitý úsek, tak na to pozor.
1: Zajímá mě, jestli jste měla štěstí nebo smůlu na pověstné davy. Potkala jste hodně lidí?
2: Je pravda, že o pověstných davech jsem slyšela hodně, ale já jsem se nahoru vypravila ve čtvrtek dopoledne a žádné davy tam určitě nebyly. Přesto jsem potkala několik turistů, kteří se mnou podělili o to, odkud přišli a zda na řípu už někdy byli. Poslechněte si to sami.
3: Já jsem sem přijela ze Zlína, respektive teď trávím čas s kamarádkou v Praze a je to vlastně úplně poprvé, co jsem na řípu. A upřímně řečeno jsem nečekala, že to je taková strmá vycházka, ale jsem ráda, že nahoře si můžu dát nějaké občerstvení a tak, takže to je super.
4: Dobrý den, jsem z Trutnova, jsme tady poprvé, bydlíme tady v zámku Loubeč, nebo tak nějak se to jmenuje. Šlo se mně z hurta, ale jsem ráda, že jsem nahoře a jinak to tady vypadá hezky.
5: Jsme z Veltrus a cesta určitě není vhodná na kočárky, nebo když už tak na terénní spíš, na nějaký, co to zvládnou lépe.
6: Jsme z Líbeznic, šlo se nám krásně, dneska je hezký počasí a jsme tady asi po 4. nebo po 5. a vždycky je to hezký.
7: My jsme z Moravy, z Drožnova pod Radhoštěm a jsme tady na řípu poprvé a splnil se nám sen, že jsme si říkali, že každý Čech má jednou navštívit říp. A proto tady máme to víno, protože jsme dobili říp.
1: Ano, oslavit dobytí řípu je potřeba. Jak jsem tak poslouchal tu anketu, pestré to bylo, Zlín, Trutnov, Veltrusy, Líbeznice, Rožnov, lidé ze všech koutů republiky. A teď mi řekněte, Běto, co bylo ve čtvrtek dopoledne z řípu vidět?
2: Tak ze samotného vrcholu bohužel výhled není, protože ho zakrývají stromy. Vyhlídky na úbočí hory ale nabízejí krásné panorama téměř na všechny světové strany. Já jsem si udělala zastávku na roudnické vyhlídce, kde se údajně zastavil i praotec Čech a pronesl onu památnou větu. To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, mlékem a strdím oplývající.
1: Ano.
2: Je odtud vidět například nejvyšší hora českého středohoří Milešovka nebo zřícenina Hazemburg, kam rád chodíval Karel Hynek Mácha. V blízkosti vyhlídky je místo, odkud byl vyzdvihnutý základní kámen Národního divadla.
1: Tak snad jsme ve vás vzbudili zájem navštívit říp, pokud už tuhle cestovatelskou povinnost nemáte odškrtnutou. Mně se mírně zježily chlupy na zádech, když jste vyslovila Milešovku, protože tu mám na turistickém plánu na letošní podzim já a ten sopečný kopec mi prý dá zabrat. Mimochodem, Alžběto, kam vedou vaše další reportérské kroky?
2: Tak jelikož jsem z Moravy, tak tam a ano. Přinesu spoustu typů v okolí.
1: Dobrá, tedy Brno a okolí, jestli jsem správně pochopil, je další destinace, kam zamíří rozhlasová elévka Alžběta Kadlecová. Kam zamíříte vy o víkendu, necháme to na vás, ale budeme rádi, když sebou vezmete svoje rádio. Dneska je to docela snadné. Dvojku pustíte nejen ve svém autě, ale i ve svém mobilu, počítači, dráťák netřeba. Tak, Alžběto, děkuju a naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tady už je Pavel Novák a podivný spáč.

0: bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Poslanci budou už za hodinu pokračovat v projednávání novely stavebního zákona. Požár v továrním areálu ve Zlíně hasiči lokalizovali, stupeň poplachu snížili na třetí. A počasí většinou bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Návrh stavebního zákona, který má zjednodušit a urychlit stavby v Česku, dnes budou znovu projednávat poslanci ve třetím čtení. Podle části opozice jde například na ruku velkým developerům. Usnadní výstavbu velkých bytových projektů nad 10 000 metrů čtverečních. S tím nesouhlasí vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová.
2: Naopak jde právě na ruku i těm, kdo si chtějí povolovat buď malé bytové domy třeba o 4, o 5 bytových jednotkách nebo rodinné domy. Jde na ruku úplně každému, kdo chce něco stavět.
0: Zákon má být účinný od roku 2028. Hasiči v noci lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už tak mají pod kontrolou a dál se nešíří. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího na třetí. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovaly pomocí dronů a i dnes k hašení používají vrtulníky. Při požáru se nikdo nezranil, velká část výškové budovy se už ale zřítila. Příčinu požáru zatím hasiči neznají. Firmy, které mají v budově sklady, zatím odhadují škody ve stovkách milionů korun. Obec Janská na Děčínsku a spolek Rapštejn schánějí peníze na záchranu ženýního mostu ze druhé světové války. Povodí Ohře totiž plánuje obnovu koryta řeky Kamenice a proto bude nutné most sundat. Spolek ho chce následně vystavit v areálu vojenské historie Rapštejnského údolí a k tomu potřebuje 1 100 000 korun, říká nezávislý zastupitel a člen spolku Karel Hunčovský.
3: V první řadě ho z toho toku vymout, čili technika, nějaký jeřáb, převoz, návěsem. V rámci areálu máme tam obecní prostory, kde by ten most byl opískovaný, očištěný na tu základní konstrukci a následně nastříkaný, natřený a smontovaný.
0: Na tenisovém Wimbledonu bude vůbec první české finále ženské dvouhry. Karolína Muchová se zítra utká s Lindou Noskovou. Muchová vyřadila Američanku Goffovou, Linda Nosková zase Kostukovou z Ukrajiny. Finále se bude hrát zítra odpoledne od 5 hodin.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno až polojasno, během dne hlavně na severu a severovýchodě až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 19. A velmi podobný bude i celý víkend.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy za Měřínem na kilometru 126,5 už stojí vpravo ve stoupacím pruhu před porouchaným autem policie. Na D1 před Brnem ve směru z Prahy za Velkou Bíteší pozor na kilometru 165. Začíná tam první část kolony v pravém pruhu. Na D7 Chomutov Praha v místě stavby mezi Panenským Týncem a Třebízí dokončují úklid po vážné nehodě. Kolony se postupně rozjíždějí. Pak na D7 před Prahou je kolona před omezením u letiště. Na druhém kilometru stojí v pravém pruhu porouchaný kamion a kolona je už skoro od exitu 5 Středokluky. A na silnici 35 na průtahu Libercem ve směru z Děčína na Turnov a Prahu je kolona na 10 minut kvůli omezení za tunelem. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, posloucháte Ranní dvojku s Janem Kovaříkem.
6: 4,5 minuty po 8 opět nejsem ve studiu sám, tentokrát u protějšího mikrofonu kreativní producentka Českého rozhlasu a také znalkyně tuzemského, a to nejen divadla, Kateřina Radhouská. Dobré ráno, Kateřino.
7: Dobré ráno.
6: My budeme chtě nechtě trochu navazovat na zpravodajskou relaci, ve které byla řeč o Zlíně a o tom ničivém požáru, který zásadně poznamenal tvář Baťova Zlína, ale my budeme mluvit o Baťově, o divadle, vidíte.
7: Je to tak, budeme mluvit o muzikálu Klan Baťa, ale já teda včera, když jsem sledovala ve zprávách ten požár, to bylo opravdu děsivé, takže bych chtěla všem popřát do Zlína, aby to dobře zvládli.
6: Držte se, jizva ve tváři města asi bude velká, jak jsem tak viděl televizní záběry a fotografie. Škody nebudou malé, Soňa Jindrová o nich mluvila ve zprávách, tak... Pojďme se podívat za chvíli v Ranní dvojce alespoň na ten příběh Baťova klanu. Třeba to bude malá náplast na tuhle zlínskou ohnivou tragédii. A uhasit to můžeme takovou, řekl bych, mírně deštivou písní. Na řadě je Jerry Halliwell.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: 9 minut po 8 pokračujeme v načatém tématu s Kateřinou Radhouskou. Pokud jste nás po zprávách slyšeli, víte, že mentálně míříme do Zlína, ale fyzicky zůstáváme na pražské Kampě a trochu netradičně jdeme na muzikál.
1: Ano, jdeme na muzikál. Já obvykle zvu na činohru, protože na muzikály tak často nechodím, ale tenhle jsem si teda nenechala ujít. Zopakuji tedy, že jde o muzikál Klan Baťa, uvádí se na Kampě v Praze, čili je to na té letní scéně Muzea Kampa. A vznikl u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati, to znamená Tomáš Baťa se narodil v roce 1876. No ale jak název napovídá, není jen o Tomáši Baťovi, dozvíte se tam lecos i o dalších členech této rodiny. Je to taková, řekla bych, show, kde teda lecos je o tom klanu řečeno, nebo možná spíš můžeme říct zaspíváno. Pokud jde o hudbu, tak se jedná o mix různých žánrů, čímž je tedy zaručena určitá pestrost a pochopitelně je i na co se dívat, protože to dění na jevišti je často velmi rozpohybované. Zaujalo mě, že se průběžně i mění taková celková barevnost, ale obecně se dá říct, že jsou to pořád příjemné pastelové barvy. Takže není to žádný experiment, žádná divočina, na tomhle představení si určitě odpočinete, pobavíte se, je vhodnější asi pro diváky a divačky, kteří mají rádi tradičnější divadlo, no a můžete si dát i drink, ale co se dozvíte?
0: Ano, musíte dát pozor na počasí, letní scéna na Kampě není zastřešená, taky jsem tam zažil kdysi představení v hustém dešti. A pojďme se bavit o té konkrétní inscenaci z hereckého obsazení, něco prozradíte, Kateřino?
1: Ano, to určitě chci prozradit, protože v roli Tomáše Bati jsem viděla Oskara Hesse, jinak tuto roli ještě nastudoval Marek Lambora a vlastně nikdy se dopředu neví, kdo bude hrát. Ale kdybych teda měla říct něco o Oskaru Hessovi, kterého jinak během sezóny můžete vidět v jeho domovském Švandově divadle, tak to je opravdu multitalent. On je skvělý herec, tanečník, zpěvák, já ho sleduju roky, musím říct, že na sobě velmi pracuje a dost se teda i vypracoval. Četla jsem s ním rozhovor v Divadelních novinách a tam uvedl, že vlastně v souvislosti se zkoušením role Bati chodil na zpěv dvakrát týdně a také na step dvakrát až třikrát týdně, protože v klanu Baťa se také stepuje. No a je teda vidět, že k té roli a k tomu zkoušení přistoupil velmi zodpovědně, což je na tom prostě i znát, ta odvedená práce.
0: Vy jste mi naznačila, že na některé věci se ale ani Oskar Hess připravit nemohl.
1: Je to tak, to představení, na kterém já jsem byla, se potýkalo s určitými technickými obtížemi a myslím si, že to asi bylo dáno vedrem, protože já jsem tam byla v té době, jak byla ta velká vlna veder.
0: Ano.
1: A konkrétně tedy Oskaru Hessovi vypadával port, to je takový ten malý mikrofon, takže on musel zvládat všechny ty disciplíny a ještě u toho podstatnou část času držet v ruce normální mikrofon.
0: No teda.
1: No toho člověk musel trochu litovat, protože si umím představit, že to teda bylo celkem stresující. Si představte, že tam děláte nějakou taneční figuru, u toho zpíváte a teď držíte tu partnerku a ještě držíte ten mikrofon. To fakt není jednoduché.
0: No,
1: a já jsem si zapamatovala jednu repliku, která tam zazní o Tomáši Baťovi. Vybruslíš z každé situace, tak to se dá říct i o Oskaru Hessovi, který ho stvárňuje. A kdybych teda to měla nějak shrnout, tak ano, dívat se na Oskara Hesse je zážitek asi kdykoliv, jeho přístup, jak už jsem teda naznačila, je takový velmi poctivý, komplexní. A ve Švandově divadle hraje třeba Romea v Romeovi a Julii, což také teda mimochodem stojí za vidění. A ještě bych zmínila Daniela Krejčíka, toho jsem viděla jako Jana Antonína Baťu, což tedy jenom pro upřesnění je nevlastní, respektive můžeme říct poloviční bratr Tomáše Bati, o hodně mladší, to je také moc pěkný výkon. Daniel Krejčík hrál v televizním seriálu Místo zločinu Zlín, tak předpokládám, že se s tématem Bati a Zlína asi obeznámil i tam. A teď si tedy mohl zahrát tuto roli. No a pro další obsazení bych odkázala na web letní scény Muzea Kampa. Jinak samozřejmě jsou zde k vidění i další inscenace, například Forman, samozřejmě o Miloši Formanovi.
0: Tak si říkám, co když se někdo nedostane nebo nechce se mu cestovat na muzikál Klan Baťa a chtěl by se třeba něco o dynastii Baťů dozvědět? Máte tip, Kateřino?
1: Ano, přihřeju si tady rozhlasovou polívčičku, protože pro tento případ odkážu na web Dvojky a na pořad Toulky první republikou. 18. díl tohoto cyklu je právě zaměřen na Baťu, takže dozvíte se tam leco zajímavého. Jmenuje se Český Ford aneb fenomén Baťa.
0: Doporučení k návštěvě divadla i k poslechu rozhlasu obojí od Kateřiny Radhouské. Díky, že jste přišla, hezký víkend a brzy zase nashledanou.
1: Pěkný víkend a naslyšenou.
0: A teď už je na řadě Vladimír Mišík a slavná nahrávka.

0: zase se nemohu bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Dvojka, počasí.
2: Po slunečném hrobu, slunečný víkend v naší předpovědi počasí. Tereza Haserová vám řekne, jak bude v pátek.
3: Jak to říkáš, Honzo, bude převážně slunečno. Bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty budou 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a na severovýchodě území 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Mně připadl nelehký úkol předpovědět sobotu a neděli, ale vlastně to je, pamatuje se, jak se kdysi psalo, přes kopírák. Je to takřka přes kopírák. Bude převážně slunečno, na severovýchodě oblačnosti více. Platí pro sobotu i neděli. Noční teploty 14 až 10 v sobotu, 15 až 10 v neděli, denní v sobotu 25 až 30, v neděli 25 až 29 stupňů. Vypadá to na nádherný letní víkend, tak doufám, že máte rozmyšleno, jak s ním naložit. Tohle už je skupina ABBA na hodinách bezmála 8.20. Ještě zatněte zuby, vyrazte za svými pátečními povinnostmi, ty se snášejí vždycky o něco lépe. Před námi krásný prosluněný víkend. Weekend.

Velehit skupiny ABBA, předposlední v playlistu tohoto týdne za nás, tedy za ranní dvojku. Rychle vyřídím ještě poslední korespondenci, ale nazve na výlet do Horního Bavorska. Je tam prý krásný výlet ke jezeru Kiemze, tedy k Bavorskému moři. Nemáte-li vlastní loďku, svezou vás parníkem a uvidíte krásné věci. Z druhého konce, tedy z vašich SMSek, trošku ironická zpráva od Zuzany. Pozvánka na Baťaklan krásná, ale do konce sezóny beznadějně vyprodáno. No to se vám na portálu můjrozhlas.cz stát nemůže, tak si aspoň poslechněte onen nabízený díl Toulek českou minulostí, tedy český Ford Tomáš Baťa. No a teď už jenom závěrečná píseň, kterou obstarají Činasky, jmenuje se Drobná paralela a pozvání k dnešnímu vydání pořadu Jak to vidí. Zita Senková pozvala Bořka Lisce, zahraničně politického experta a bývalého generálního konzula v Chicagu. Bude to tedy půl hodina tematicky hodně americká a podle mého soudu taky hodně zajímavá. Krásný víkend a nejpozději v pondělí ráno, naschledanou.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidíme. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se naši hosté zamýšlejí nad souvislostmi aktuálních událostí. V příštích minutách je okomentuje Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista, někdejší velvyslanec České republiky v Kanadě a generální konzul v Chicagu. Dobrý den, buďte vítán.
3: Dobrý den.
2: Zaměříme se zejména na výsledky summitu Severoatlantické aliance z pohledu Spojených států. Připomeneme pozitivní mezníky americké historie i skutečnost, že česko-americké vztahy mají mnohem delší historii než 250 let americké nezávislosti. Zeptám se také na to, zda je americký sen zpět, jak prohlásil Donald Trump. A to jde i na fotbal. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Donald Trump odjížděl z turecké Ankary ze summitu Severoatlantické aliance spokojený. Setkání považuje za velmi úspěšné. Spojené státy se podle něj těší respektu spojenců. Lze říct, summit dobrý, konec dobrý, všechno dobré, co se týče transatlantických vztahů, panelistci.
3: Tak určitě je to úleva, že se tak trochu zopakoval scénář z toho předchozího summitu. To jsme možná trošku pozapomněli tam také. To začínalo dramatickými kulisami. Donald Trump byl velmi kritický k Evropě. A teď vlastně podobnými slovy, že se v tom sále zasadacím rozjela láska a respekt ke Spojeným státům, tak opět se ta situace uklidnila. Přitom on tam přijížděl na ten summit skutečně v bojovné náladě. Ve vzduchu bylo to zpochybnění článku 5, to znamená to, že by přišel Evropanům napadeným pomoci plnou silou. Takže v tomto smyslu já určitě to vnímám jako obrovskou úlevu, jestli zase podařilo tam tu situaci uklidnit, ale na tu vaši otázku bych dodal, zase na druhé straně si musíme říci, že ty sinusoidy nás zřejmě neminou, to znamená zase ty vztahy nebudou takto idylické, jako když odjížděl, se obávám, a ty sinusoidy mohou být dost hluboké, to znamená opět já mám obavy, že Donald Trump v nějaké situaci k tomu zpochybňování toho článku 5 může opět přistoupit a navíc tedy mám i pocit, že teď v letadle jsem poslouchal ho cestou zpátky do Spojených států, tak opět připomněl dokonce v tom letadle to Grónsko, takže i tak to vážná témata z toho smetena nebyla.
2: Proč, co se týče Grónska, které chce získat od Dánska člena Severoatlantické aliance věrného spojence Američan, proč na něm stále trvá? Proč je to drží?
3: Já myslím, že Donald Trump přemýšlí v těch velkých geostrategických úvahách. On oživil tu Monroevu doktrínu, i tak bych řekl, redefinoval trochu v imperiálním smyslu. To znamená nejen, že nikdo nemá zasahovat do záležitostí západní hemisféry zvnějšku, ale on vlastně trochu říká, že proč nezískat ta území přímo pod

0: vyděsilo to, že on hovořil o souvislosti s těmi výročími o tom, že Amerika bude bigger, to znamená větší, lepší, tak to slovo bigger mi připadá takové v tomto směru kontroverzní. Takže tak já vnímám to, že on by to Grónsko on prohlásil kdysi, když ta krize byla na nejvyšším bodě, tak on prohlásil, že musí Grónsko Spojené státy vlastnit, aby ho mohli dobře chránit. Naštěstí se o to ustoupilo. Já, i když to teď na v tom letadle zmínil, tak já věřím, že se to podaří držet v nějakých mezích, že půjde spíše o dohody, aby tam Spojené státy měly přístup skutečně hodně volný, třeba v tom, aby tam mohli mít i své vojenské základny. Ostatně ono to není zase tak, abych taky Donalda Trumpa trochu se pokoušel chápat, tak bych řekl, že to, jak Evropa se postavila k té válce v Iránu, to znamená, že mu odepřela využívat i jeho vlastní základny nebo americké základny, tedy na území evropském, tak to samozřejmě je takové memento, že to zas nějakou racionalitu přidává bohužel i takovýmto úvahám, protože myslím, že pro Američany a to bylo pro ten summit vlastně jedno z témat, to hodně o tom mluvil Marco Rubio, minister zahraničí americký, že Američané musí být schopni do budoucna vědět, že Evropa pro ně bude opěrným bodem v případě, že budou muset přikročit nějakým vojenským operacím. Takže to si myslím, že je zrovna zásadní věc, které bychom jako Evropané, ale rozhodně Američany měli chápat. My chceme po Američanech, aby nám pomáhali s obranou, aby nám tady pomáhali udržovat regionální stabilitu a zase musíme také chápat, že musíme nějak pomáhat také Američanům.
1: Co se týče summitu Severoatlantické aliance v Turecku, tak v České republice byl velkým tématem, zejména ovládl ten mediální prostor, což bylo dáno nejenom tou agendou summitu, ale také jaksi tady vnitropolitickými půtkami. Panelistci, jak je to ale ve Spojených státech? Nakolik mezi Američany, občany téma obrany, bezpečnosti, výdajů na obranu vlastně toto téma rezonuje?
0: Tak určitě Američané vnímají jako velmi citlivé téma obecně Američané to, že Evropané se dlouhodobě na zajišťování společné transatlantické obrany podíleli méně než Američané, to, že byli takzvanými černými pasažéry. To já vnímám jako moment, který je pro nás v Americe velmi škodlivý, právě v souvislosti i s tou, řekněme, transatlantickou bouřkou, která se odehrála v souvislosti s tím Iránem. Protože Donald Trump začal hrát na tuto notu. On začal říkat, podívejte se, Evropané dlouhodobě se na obraně nepodíleli dost. On říká dokonce, my jsme platili vše. A teď co za to máme? Nemáme za to nic, na to nám bylo k ničemu. Takže mě tyto výroky hodně děsily, protože víme, že Donald Trump umí ovlivňovat americké veřejné mínění a tohle směřování

0: velmi jako neblahé, když to domýšlíme, mohlo by to mít velmi neblahé důsledky.
1: Mimochodem ten spor s Íránem pořád nekončí, teď sledujeme nějak zase další fázi. Myslíte si, že pokud by došlo k ještě větší eskalaci, co se týče právě Ameriky, Spojených států a Íránu, osloví opět Donald Trump spojence v Evropě o případnou pomoc?
0: Já jsem zase, vrátím k tomu té cestě letadle, kterou jsem ještě poslouchal dneska ráno, tak on tam říká, že vší spojenci už jsou připraveni pomáhat. Takže já si jsem vnímal, že se sešel s prezidentem Macronem a tam říkal, že on žádnou pomoc sice nepotřebuje, ale že není tak špatný nápad, když mu prezident Macron nabízí pomoc, takže by ji využil. Takže já si myslím, že by to samozřejmě bylo pro ty vztahy výborné, kdyby Evropané pomohli, protože obecně já to vnímám tak, že my neodepíráme pomoc pouze Donaldu Trumpovi právě, ale my odepíráme celé Americe. Já mám takový pocit, že v nejlepších rodinách dochází k napětí, ale když dojde k nějaké kritické situaci, tak by ti členové rodiny měli držet při sobě. Takže tak to vnímám já, že bychom se asi měli chovat. No a máte pravdu, že já si nemyslím, že by v Íránu mohlo dojít k té velké pozemní operaci. To Donald Trump zase na summitu zdůrazňoval, že mu nejde o to, že vylučuje, že by zatáhl v uvozovkách Spojené státy do dlouhodobé války. Ani by to americká veřejnost skutečně nepřijala. Ale takže to řešení se hledá skutečně velmi špatně. Já si myslím, že bude bohužel to napětí pokračovat. Ta dohoda s Íránem je skutečně velmi složitá. Na jedné straně Američané potřebují nějak vyřešit tu nukleární otázku, alespoň obdobou toho JCPOA a zároveň tu splavnost Hormuzského průlivu. Na druhé straně musí uvolnit za to Íránu, který strategicky vyhrál, protože ten režim zkrátka nepadl, tak musí za to Íránu něco nabídnout. Teď vidíme, jak ten režim se hlásí k Alímu Chamenejímu, dává to ostentativně najevo. Takže strategicky Američané vlastně prohráli, ale potřebují tedy tak dát, řekněme, co mohou dát, mohou zrušit sankce, mohou rozmrazit aktiva, ale myslím, že Írán bude dál dusit z pozice síly, bude chtít nějaké ty reparace, zřejmě to mýto. Takže já to vidím tak, že se Američané budou zřejmě snažit nějak vojensky, a to může Evropa pomoci, nějak udržet splavnost toho průlivu i v situaci, kde se bude Írán pokračovat tu splavnost narušovat, a bude to velmi těžké kvůli těm asymetrickým nástrojům boje, kvůli minám, kvůli dronům, kvůli odporování různých raket z ramene a podobně.
1: Mimochodem, nejvyšší iránský vůdce Mojtaba Chamenei, syn zabitého někdyšího ajatoláha, se neobjevil ani na posledním aktu těch šestidenních smutečných obřadů věnovaných právě jeho otci. Panelistci, čím se obecně vyznačuje přístup Donalda Trumpa k válce, jako k válčení jako takovému?
0: Tak Donald Trump si vytkl za cíl nové války nezačínat. To byla zásadní takový axiom té jeho politiky i toho hnutí MAGA, i toho programu Make America Great Again, učíme Ameriku opět velkou, významnou, protože on slíbil voličům, že je čas přesměrovat právě prostředky finanční z těch nekonečných válek do Spojených států, podporovat Američany, podporovat americkou ekonomiku, zajišťovat jim pracovní místa. A bohužel tedy ten vývoj a myslím, že i takový jeho volnější ruce v tom druhém prezidentském období ho přivedli do této situace, že války nebo vojenské konflikty začíná, v tomto případě Íránu dokonce tedy válku, a je to samozřejmě pro něho obrovský vnitropolitický problém. Paradoxně hnutí MAGA je to, kterému zůstává věrné, i když tomu se zpronevěřil nejvíce. Ale ti tradiční republikáni, ti už skutečně s kritikou nešetří, ostatně jako mnohé ty tváře hnutí MAGA.
1: Vysvětluje Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a také publicista.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Vraťme se ještě k oslavám 250. výročí nezávislosti Spojených států. Trochu je komplikovalo počasí, zejména na východě, kde ty státy zasáhla rekordní vlna veder. Tak jak to Američané oslavili, co pro ně toto jubileum znamená?
0: Já Američany obdivuji za

to, jací jsou patrioti, jaký mají vztah ke své zemi, co pro ní dokážou obětovat, jak jsou pyšní na Spojené státy. Takže v tomto směru samozřejmě čtvrt tisíciletí je obrovský mezník, který Američané samozřejmě hluboce prožívali. Já si myslím, že ale ho prožívali spíše na té úrovni soukromé, na úrovni těch svých komunit, protože bohužel myslím, že Donald Trump nevyužil tu příležitost, která zde jasně byla, vytesat své jméno, jak on má rád, tentokrát tedy metaforicky, nad oslavy tak významného mezníku. On přistoupil k tomu, bylo to patrné vlastně od toho jeho zvolení, je to k tomu směřovalo,

0: hvězdy hudební například, a Donald Trump na to reagoval tím, že jsou to vlastně pouze nudní předražení umělci a že on nakonec proč by nevyužil toho, že Amerika má vůbec toho tu největší atrakci, která se může na světových polích objevit a kterou je on sám.
1: Projevila se nebo promítla do toho politika, rozdělená Amerika, ty nálady, které provázejí to dění ve Spojených státech. Mimochodem Donald Trump v tom svém projevu u příležitosti výročí hovořil například o amerických vojenských, vesmírných úspěších, o své politické agendě, také o hrozbách komunismu, což je možná asi nové téma, které se objevuje ve Spojených státech. Tak co považuje za úsvit zlatého věku Spojených států? Jak to formuloval?
0: To zrovna já vnímám právě v tom kontextu, že to byla jedna z těch věcí, která byla taková sporná, že to vlastně trochu připomínalo ta tradiční hesla, kterými on vystupuje na těch mítinzích, a ti jeho kritici, myslím, neúplně neoprávněně právě říkali, že tato oslava byla v podstatě jenom největším z mítingu, který dosud měl. Takže právě i to, co jste zmiňovala dále, já myslím, že je hodně důležité, že neodolal tomu tam promítnout tu vnitropolitickou agendu. Ono to tedy je samozřejmě logické, blíží se volby do kongresu podzimní a republikáni si nevedou dobře s jeho přispěním samozřejmě velkým. Tím myslím tu válku, která je prostě úplně nepopulární a zvyšuje ty ceny pro Američany ve Spojených státech. No a Právě myslím, já jsem očekávala, to teď v těch dnech už myslím je jasně řečeno, že Donald Trump tím hlavním tématem republikánů pro tu kampaň, o které se opřou, tak bude říci Američanům, my jsme možná udělali nějaké chyby, ale musíte volit stejně nás, protože jiná alternativa není. Ta druhá alternativa jsou šílení komunisté, demokraté, kteří Ameriku zničí a zničí vaše životy, zničí vaši ekonomiku, a přesně to tedy Donald Trump v tom projevu, a ne pouze v tom projevu 4. července, on to říkal i v těch projevech všech dnech předtím, například když otevíral muzeum nebo tu prezidentskou knihovnu Teddyho Roosevelta.
1: Jinak o komunismu řekl,

0: novinářku. Pane Lisci, deklarace nezávislosti ze 4. července 1776 inspirovala mnohé, také Tomáše Garrigua Masaryka. Naše první republika byla dokonce označována za mladší sestru republiky americké. Tak jak silné to bylo a je dodnes to pouto?
1: To pouto bylo skutečně nesmírně silné. On, Tomáš Garrigua Masaryk, když si i psal po letech s prezidentem Wilsonem, tak tam zdůrazňoval ty jeho rodinné vazby. To, že měl za manželku Charlotu Garrigovou Masarykovou, která ho s těmi hodnotami denně konfrontovala a on je přijal za své, říkal. Pak samozřejmě jeho syn Jan Masaryk si vzal Francis Crainovou dceru jeho významného podporovatele, který ho vlastně k Wilsonovi uvedl, když vyjednával o naší samostatnosti. No ale abych se vrátil k té hlavní myšlence, skutečně ty naše vazby byly obrovsky hluboké, ta deklarace, jak jste zmiňoval, naše deklarace nezávislosti, tak vycházela z těch principů té americké deklarace. Já bych řekl, takovým dalším zásadním principem, který se v té americké deklaraci objevil, tak byla myšlenka, že legitimní vlády odvozují svou moc od souhlasu těch, kterým vládnou. A to byl přesně princip, který Tomáš Garrigua Masaryk nejenže ho včlenil do té naší deklarace, ale on jim skutečně argumentoval právě před prezidentem Wilsonem a celou Amerikou a říkal, že pokud toto platí, tak my musíme mít tu možnost získat samostatnost zpět, protože Habsburkové nedodrželi to, co měli, a podobně jako Britové se chovali nepřijatelně vůči americkému lidu a americký vliv té deklaraci udělal jakousi obžalobu tehdy britské koruny, tak také Tomáš Garrigua Masaryk v té naší deklaraci udělal obžalobu Habsburské koruny a americký tisk tehdy napsal, a to ty nejvýznamnější deníky, počínaje Washington Post, který konkrétně napsal, že tedy ta naše deklarace je jedním z nejúžitečnějších projevů touhy člověka po svobodě, který kdy v historii vznikl.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: V dnešním vydání se ptám Bořka Lisce, někdejšího velvyslance České republiky v Kanadě a generálního konzula v Chicagu a také publicisty. Donald Trump hovořil během oslav k 250. výročí americké nezávislosti o zlatém Úsvitu. Jeden americký sen nicméně skončil, sen fotbalový. Národní tým Spojených států v osmifinále podlehl Belgii 1-4, což na domácí půdě asi obzvláště mrzí. Spojené státy hostí světový šampionát, který má před sebou posledních 10 dní s Kanadou a Mexikem. Tak co to pro Američany znamená spolu hostit
1: sportovní svátek? Já se to cítuji, když vzpomínám na různé šampionáty, které u nás se konaly a náš tým vypadl. Jak, samozřejmě myslím, že všude na světě to znamená opadnutí zájmu té hostitelské země nebo v tomto případě hostitelských zemí o ten šampionát. A já si kladu otázku, co to bude znamenat pro tu popularitu toho sportu. Já jsem docela vnímal ty diskuze ve Spojených státech, zda se podaří, v současnosti to je před tím šampionátem byl fotbal co do popularity ve Spojených státech na 4. místě a právě se spekulovalo, zda nepředstihne na 3. místě baseball.
0: Tak už dopovězte prosím, kdo je teda druhý a první.
1: Tak na prvním místě je americký fotbal a na druhém místě je basketbal. Hmm. No a teď vlastně pro mě ten baseball, to je skutečně americký národní sport, celodenní zábava, rodiny, přátelé, a baví se nejenom v hledišti, ale i v zázemí, tam stojí u těch stánků s občerstvením, teče tam pivo proudem, s tím dobrá nálada, a to by měl vystřídat tedy nyní sport, kde se hraje 90 minut, moje manželka by řekla 90 minut nudy, kde když ten hráč než přeběhne jenom to hřiště a pak se stejně nic nestane, takže to je pro mě svým zajímavé sledovat a uvidíme, teď ještě ty průzkumy nejsou, jak se to posouvalo, ale už to, že útočí ten fotbal, tak to je v Americe, myslím, docela revoluce.
0: A jak tedy prožívají podle dostupných informací Američané, tedy klasický fotbal, těch 90 minut základní hrací doby?
1: Já jsem v Americe žil, tak já jsem tam vnímal, jak tu popularitu budovalo ty univerz,

0: univerzity. Oni univerzity začaly, ty mají velký vliv, protože to jsou plné stadiony těch univerzit, fanoušků, kteří sledují ty univerzitní týmy. A tehdy začalo před těmi, já nevím, 20 lety, když jsem tam já byl na univerzitě, tak tam bylo to období, kdy tam začaly hrát i ženská mužstva, i mužská, a začaly to ty diváci vnímat, začalo je to bavit. No a myslím si, že ta popularita tam určitě vstoupat bude. Je to nejpopulárnější sport a Američané jsou zase tak jiní než my, když mají tedy ty svoje národní sporty.
1: Mimochodem i do sportu, což se stává víceméně pravidelně, také promlouvá politika. Donald Trump požádal šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA Infantina, aby přezkoumal faul, za který dostal americký útočník v utkání proti Bosně a Hercegovině červenou kartu.
0: No tak je to, myslím, takový širší projev toho, jak Donald Trump pojímá funkci prezidenta. Já myslím, že on by měl pocit, že zklamal, kdyby on zkrátka neukázal, že se za každou cenu vždy dokáže zastat svého národa a že to neváhá dělat ani, když se přitom splně věří všeobecně usávým pravidlům. Takže pro mě to vlastně trošku zapadá do toho způsobu, jak Donald Trump vede Ameriku, a ovšem samozřejmě má to ty stinné stránky i v tom fotbale. Si myslím, že vlastně trochu poškodil tu mezinárodní popularitu amerického týmu. Já jsem potom četl, jak myslím, že se docela sjednotili fanoušci zahraniční, mezinárodní, tedy proti tomu týmu, a fandili vlastně v tom zápase Belgii.
1: Jaká je vůbec obecně podpora sportu ve Spojených státech?
0: Tam je samozřejmě obrovský příliv finančních prostředků. Je to, Američané jsou nezmíně sportovní národ. Oni také, to jsem neříkal, jezdí na ty zápasy dřív, dělají takzvaný tailgating. Oni mají ty pick-upy a na těch korbách si přivezou židle, grill, a na parkovištích zaparkují, začnou grillovat několik hodin před tím zápasem. Ještě po zápase pokračuje party. Tak je to skutečně kulturní zážitek. No, já v Chicagu zmíním, jak jsem mluvil také o té Americe, co nám dala, tak my jsme samozřejmě jako Češi, vy jste to měli v tom začátku, tak jsme měli příležitost do Ameriku využít jako tu zemi svobody, kam odcházel náš exil, už vlastně po Bělohorský, a spousta Čechů se tam dostala k neuvěřitelným úspěchům, a takový neznámý příběh u nás je například příběh George Halase, který to byl Čech, který jako mladý přišel do Ameriky a podařilo se mu nakonec založit klub Chicago Bears amerického fotbalu a vůbec tu ligu, spolu založit ligu amerického fotbalu, což je nejvýdělečnější sportovní organizace na světě, a síň slávy amerického fotbalu je na George Halas Drive. Tak to je takový jeden z příběhů, který jsme si tam zapsali, jak pro který nás Amerika jako Čechy také vnímá jako úspěšný národ.
1: Ono, ta naše pouta česko-americká jsou vlastně mnohem delší, nebo ty vztahy, než je těch 250 let americké nezávislosti.
0: Přesně tak, a já jsem měl tu příležitost, protože jsem v Americe dlouho žil a i jsem tam působil jako diplomat, tak vlastně navazovat ty kontakty s těmi komunitami, které tam přicházely z roku 1850 a od roku 1870 skutečně masivně, a zakládali tam ta české vesnice, městečka, čtvrti, a do dneška k nám cítí velmi hluboké puto, a proto i já cítím to, že máme tu naději, že vysokou, že ta transatlantická soudržnost vydrží, protože není to jenom náš národ, ale ty další evropské národy, ty naše hluboké kořeny v Americe skutečně existují.
1: Říká Bořek Lizec, někdejší velvyslanec České republiky v Kanadě a generální konzul v Chicagu a také publicista. Já vám děkuji za vaše názory, zkušenosti a přeji vše dobré. Naslyšenou.
0: Moc děkuji, naslyšenou.
1: Další vydání pořadu, jak to vidí, si můžete naladit už tradičně v neděli. Hostem Viktorie Kopecké bude Eva Frühwirthová, trenérka mozku a specialistka na efektivní komunikaci. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Spátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Koaliční rada projedná mimo jiné takzvaný program Purl. Už druhý mimořádně silný tajfun se během jednoho týdne blíží k Tchaj-wanu. A počasí většinou bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý den. Koaliční partneři by si dnes měli vysvětlit situaci okolo příspěvku Česka do takzvaného programu Purl. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů na iniciativu, díky které můžou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně pro Ukrajinu, přesměroval část peněz. Hnutí SPD je proti a podle jeho členů to nebylo dopředu v koalici projednáno. Sám premiér Andrej Babiš z hnutí ANO potvrdil, že si to strany a hnutí, které jsou součástí vlády, vyříkají dnes na koaliční radě.
2: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnosti, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program Purl, ale je to jednorázová menší částka.
0: Macinka se koaliční rady kvůli zahraniční cestě nezúčastní. Prý už ale vše vysvětlil předsedovi SPD Tomiu Okamurovi a je připraven vše vysvětlit i jeho poslancům. Tajfun Bávý, který meteorologové označují za největší za posledních 10 let, se blíží k Tchaj-wanu. Během jednoho týdne jde už o druhou bouři, která vážně ohrožuje tuto část světa. Klimatologové to přičítají mimořádně silnému jevu El Niño.
3: Typhoon Bavi, it's huge. Over the past 10 years.
4: Lodě v přístavech pevně přivázané do formací v ulicích pytle s pískem proti vodě a pohotovost pro bezmála 40 000 vojáků, od kterých stát očekává okamžitou pomoc při záchranných pracích. Tak se připravuje Tchaj-wan. Meteorologové předpovídají, že v horských oblastech může napršet až metr vody, takže kromě záplav hrozí i masivní sesuvy půdy. Zatímco na druhé straně průlivu v čínské provincii Fujian ještě neskončily záchranné práce po tajfunu Maysak, který začátkem týdne zabil skoro 40 lidí. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Vědci budou mapovat výskyt takzvaných bentických sinic na březích jihočeského Lipna. Ty můžou být nebezpečné pro psy. S mapováním může pomoct i veřejnost. Jakým způsobem, popisuje hydrobiolog Petr Znachor.
5: Lidé nám mohou zasílat fotografie, polohu a stručný popis toho, co najdou prostřednictvím online formuláře, který se nalézá na stránkách sinicenabrehu.cz. Informace posoudíme a vybrané lokality dále budeme prověřovat.
0: Díla 12 italských fotografů ode dneška vystavuje Italský kulturní institut v Praze. V prostorách barokní kaple na Malé Straně představuje průřez italskou fotografií od poválečného období až po současnost. Snímky zachycují proměny krajiny, měst i společnosti.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Pátek bude většinou slunečný, na severu a severovýchodě až oblačný, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 19. Sobota bude v podstatě stejná, akorát na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky, teploty se vyšplhají až na 30 stupňů, v neděli bude maximálně 29.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy, do Brna z Prahy je obvyklá páteční situace. Dlouhá kolona kamionů je v pravém pruhu už za Velkou Býteší z kilometru 165. V okolí exitu 182 Popůvky krátce brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy opatrně u Velkého Beranova těsně před exitem 119 se dojíždí do zatím kratší kolony a vázne průjezd Libercem po 35 směrem z Děčína na Turnov kvůli pracím za tunelem v pravém pruhu. Popojíždí se od odbočky na Františkov až 15:45. Tak jeďte opatrně a v šťastnou cestu. Tolik zprávy a teď už mají slovo dva na dvojce.
7: Dnes ve složení Tereza Stýblová a Jiří Holoubek přejeme vám krásné páteční dopoledne, ať vám ten den ve společnosti dvojky příjemně utíká. Budeme spolu v první dnešní hodině dopoledního vysílání vzpomínat.
8: Ano, někdo žije v těchto dnech filmovým festivalem, někdo svou vlastní dovolenou, případně přípravami na ní, někdo třeba mistrovstvím světa ve fotbale, anebo něčím úplně jiným, ale na všechno zůstanou právě nějaké vzpomínky.
7: Jak s nimi nakládáte, jakým způsobem si připomínáte důležité okamžiky vašich životů. O tom všem si budeme povídat v následujících minutách. Věříme, že i s vaším přispěním vlastně nás k tomu všemu inspirovalo tetování, ale víc vám o tom řekneme až za chvíli.
8: Přejeme hezké dopoledne s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
2: Ať už žijeme čímkoliv v těchto dnech nebo v dnech jiných a je to příjemné pro nás, tak si na to chceme uchovat vzpomínku. Dneska se s vámi o tom budeme povídat. Teď mnozí fanoušci fotbalu berou v těchto dnech doslovně tu vzpomínku nikoliv jenom symbolicky a z mistrovství světa si odnášejí suvenýr, který jim zůstane na celý život, a to je tetování s motivy turnaje, trofeje nebo oblíbených týmů.
3: Jde samozřejmě o ty fanoušky, kteří se přesunuli do dějiště mistrovství světa, protože tam ty tetovací salony přišly na takovouhle myšlenku a jsou na to připravené. Stojí to 150 až 250 dolarů a vytetovat si nechat můžete, když tam vyrazíte vlajku své země, znak týmu nebo vlastní fotbalový motiv inspirovaný turnajem. Na druhou stranu nic vám nebrání, kdybyste byli jako opravdu skalní fanoušci, abyste si něco takového nechali vytetovat i tady. Mm-hmm. Ale nemělo
2: by
3: to úplně.
2: Jsi skalní fanoušek?
3: Čeho?
2: Nějakého fotbalového týmu?
3: Ne.
2: Třeba? Ne.
3: Ne, ani skalní, ani jiný. Málo věcí je mi tak jedno jako fotbal.
2: Je pravda, že takový suvenýr, ať už z fotbalového turnaje nebo odkud jinud, tak je tak v podstatě nevratný. Má tu zásadní výhodu, že se ho zkrátka nesmíjeme. Tričko, čepice nebo hrnek, ty mohou potom po čase skončit zapomenuté ve skříni. Ale tetování, to zůstane naší součástí navždy.
3: My si o tetování jako takovém budeme povídat i za pár minut s někým, kdo tetování provádí, protože má tetovací salon, ale vlastně to tetování nás dovedlo k takovému pomyslnému nadpisu toho dnešního setkání. Jde totiž o to, kterou vzpomínku máte zarytou pod kůží. A to neznamená, že tam nutně musí být vytetovaná, ale je to vzpomínka, která vám z nějakého důvodu utkvěla a vy si ji čkáte.
2: Tak se na ně moc těšíme. Ty máš takovou vzpomínku, dívám se na tebe, tak tetování nevidím.
3: Tetování nevidíš, protože je schováno pod tadyhle pod tričkem na rameni.
2: No tak můžeme možná potom poodhalit, ne?
3: Můžeme, můžeme. V rozhlase můžu poodhalit úplně krásně.
2: Tak se na to těším. Těším se i na vaše vzpomínky, které se vám zarily pod kůží. Na e-mailu dvojka@rozhlas.cz anebo na SMS-kovém čísle 702 222 220.
3: Můžete samozřejmě napsat, proč si právě tahle vzpomínka, jak si zajistila to svoje výsadní postavení, a také, když budeme velmi konkrétní a Tereza mluvila o tetování, tak jestli za určitých okolností byste volili tetování právě jako formu udržení a připomenutí nějaké vzpomínky. Můžete samozřejmě poslat i obrázek, pokud bys vám chtěl.
2: Ano, budeme fotit, rádi.
3: Jak se to říká, svoji kérku.
2: Kérka, ano.
3: Máš taky, ne?
2: Mám kérku. No co k ní řeknu, jestli budeš chtít.
3: Tak jo.

0: Jakým způsobem si uchováváme vzpomínky, a to ty zásadní? Někdo může opravdu spoléhat na svoji paměť, někdo může volit například tetování, které mu připomene buď místo, nebo událost, nebo člověka, proč ne, i to je cesta. A právě to se děje i na mistrovství světa ve fotbale, jak jsme o tom před chvílí mluvili. Někdo spoléhá na fotografie, Jirka například napsal, že vzpomínky uchovává v krabicích a obálkách, protože v 8 letech dostal od tatínka do ruky foťák a fotografie se stala okamžitě mým velkým koníčkem a fotím už 70 let. To musí být krabic.
1: No, já jsem se teď vzpomněla, že jsem psala příběhy z kalendáře na Leny Riefenstahl a tam měla 700 krabic svých vzpomínek potom tedy v pozůstalosti, takže to už je opravdu velké. Jako
0: ano, spousta, to je 700 je hodně
1: vzpomínkového materiálu. Já nevím, kolik takových krabic bych dala dohromady, ale říkám se, že ty vzpomínky ve fotografiích, možná i v denníku, v nějakých zápiscích by nebyly špatné, než v tetování. Teď třeba jdu s kamarádkou stezku Českem, Jirka ano. To ví, a tam je zážitků spoustu. Říkám se, že se to budu pamatovat, ale pak samozřejmě za
0: ten
1: pátek jsou tam nějaké útržky a výrazné vzpomínky, ty nezapomeneme nikdy a nejsou publikovatelné tady, ale některé bych si se zapisovat měla, no, protože po čase zkrátka z hlavy odejdou.
0: Když jsme se odrazili od toho tetování na mistrovství světa ve fotbale jako formy vzpomínek nebo připomenutí toho, že tam někteří z fanoušků byli, kterou vzpomínku máme pod kůží, tak jsme pracovně pojmenovali to naše dnešní setkání a před chvílí jsme mluvili i o tom, že já i Tereza máme tetování kdesi na těle. Ty máš jedno na ruce.
1: Je to na předloktí.
0: Na předloktí a je to taková, to je taková rostlina.
1: Poznáš to, co to je?
0: No
1: to,
0: já
1: je to
0: na
1: rostlina.
0: Tom pořádně nevidím. To je vlčí mák.
1: Je to vlčí mák.
0: Ano.
1: Je to vlčí mák a pak jsou tam napsané moje děti nebo jména mých dcer. Ano. A já jsem byla v tomhle pokusný.
0: Kdyby si zapomněla, jak
1: kdyby
0: se jmenují holky.
1: Jak se jmenuji, tak se podívám.
0: To se hodí,
1: a jedno
0: no.
1: Jméno zkusím a třeba se trefím. Tak mám ty možnosti a většinou to vyjde. Ale já jsem byla pokusný králík, protože moje sestra je tatérka.
0: Ano.
1: A když se to učila na lidech, předtím tetovala na pomerančích a tak dále, tak se to prý učí, zeptáme se konec konců určitě i našeho hosta, tak potom jsem byla jedna z prvních, kterou tetovala. Takže mi to vymyslela sama, provedla to. Dneska, když to vidí, tak říká, už neukazuj mi to, protože už by to udělala samozřejmě jinak a líp, ale mně se to líbí.
0: Jména dětí na předloktí, aby člověk nezapomněl. Ano, to mě pobavilo a připomnělo mi to jednoho známého, kterého jsem jednou potkal, nebo chlápka, kterého jsem jednou potkal, a ten měl jezdil na motorce a na levém předloktí měl vytetováno spojka a na pravém brzda.
1: To tak bys taky mohl mít, a ty to nepotřebuješ na motorku.
0: Já to nepotřebuju zatím, ale právě jména tvých dětí mi to připomněla.
1: Tak to je tetování za chvilku probereme.
0: Ne, můžeš klidně, ne, tak ty jsi mi to ukázal, jestli ho poznáš, tak poznáš to?
1: To je kašpárek.
0: Ano, to je kašpárek.
1: A je to dětská kresbička, nakreslil to Tonda určitě.
0: Přesně tak, když mu byly 4 roky. A já, když mu bylo asi 12, tak jsem si to nechal vytetovat na rameno.
1: Tak je hezká vzpomínka.
0: Ještě bych si tam měl teda podle tvého vzoru dopsat Tonda, to,
1: ano, Tonda.
0: Věděl.
1: Tak, je to tak.
0: My se pozdržíme u tetování i u vašich dalších zpráv o tom, jak si uchováváte vzpomínky a kterou máte zarytou pod kůží, ale pozveme už za chviličku našeho hosta.
2: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.

0: 9 hodin a 21 minut. K tomu 2 na 2 a naše dnešní povídání o tom, kterou vzpomínku máme pod kůží a případně jakou formou vzpomínky uchováváme ty nejdůležitější a jestli mezi takové formy by za jistých okolností i pro vás mohlo patřit třeba tetování. A máme tady k tomu zprávu s názorem nebo s pohledem, který se objevuje v souvislosti s tetováním relativně často. Určitě už jste ho někdy slyšeli. Hezký den. Ptáte se, jestli udržet vzpomínku například kérkou? Tak ne. Od toho máme hlavu a až ta ji neudrží, pak kérka vypadá v 90 tak zdeformovaná, že je nečitelná, ne-li směšná, je tady napsáno.
1: Já bych to chtěla v 90 zkontrolovat, jestli no, to je
0: přesně,
1: pravda.
0: Přesně tak. Já si říkám, že ano, na tom něco může být, ale v 90 je to asi každému jedno, na druhou stranu. Komu bych ukazoval v 90 svoje kérky a koho by to zajímalo, takže to asi
1: sám
0: nehraje
1: sobě, ale vlastně
0: roli.
1: A to už se zeptáme asi my, majitelky a tatérky tetovacího studia Tetumia v Pražských Vršovicích, která je na telefonu. Mio, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Jestli si vzpomínky lidé tetují na místo, na která vidí, protože mají potetovaná záda, často prostě oblasti, na která vidí jenom ostatní.
2: Mhm. No, přesně tyhle ty vzpomínkové tetování se rádi dávají na nějaké místa, kde vidí jenom oni sami. Jsou to předloktí nebo vnitřní strany rukou, nebo takové jako místa, aby na ně prostě opravdu viděli a mohli si to připomínat.
0: Je to opravdu tak, jak my si myslíme nebo hádáme, častý důvod, proč si nechat udělat nějaké menší nebo větší tetování, právě udržet si vzpomínku nebo připomínku?
2: Jo. Je to přesně tak, jak říkáte, lidi si rádi připomínají hlavně své blízký, teda je to o jejich rodině, třeba děti, a jsou častým motivem tetování, jako jejich třeba kresbičky, který nakreslí, tak chodí s obrázkama a my jim je přetetováváme. A nebo teďka je takový hezký trend, že jsou to srdíčka, že lidi přijdou do studia vyloženě se svýma dětma a děti šití za paži nebo za ruku nebo někde a dělají se malinký srdíčka nebo nějaký tečky, markery na místech, kde se držely ty dětské prstíčky. Takže je to takový hodně i kreativní a to je hodně oblíbený teďka.
1: Co je pro tatéra vlastně nejsložitější, vytetovat dětskou kresbičku nebo to, o čem jste teď hovořila, nebo zase nějaké jiné ornamenty?
2: Jo, zrovna ta dětská kresbička je docela těžká, protože děti kreslí tak, že buď ryjou, že udělají díru do papíru, anebo je to úplně taková vílí, jemná linečka, takže tam se směju vždycky, jak to dělají a bavím se během toho procesu, jak to tetování vzniká, takže to je sranda.
0: Majitelka a tatérka tetovacího studia Tatumia v Pražských Vršovicích. Povězte, jak často předěláváte tetování někomu, kdo si to po nějaké době rozmyslí, že ten konkrétní motiv nebyl nejlepší. Mm-hmm. Úplně typicky nechám si prostě vytetovat pořádné velké Tereza tady na předloktí a za pár let Terezy je třeba Alena nebo něco takového.
1: Už nechce vidět. Jasně,
2: to se stává taky a taky jsem přetetovávala i sama svoje věci jako sama po sobě, tyhle ty párový tetování, kdy to byly mementa lásky, prostě jména nebo data a tak, to se stává, ale ty lidi to berou s humorem, takže to je v pohodě. A jinak jako předělávky jsou teďka jako běžný. Je to tak.
1: Teď řekněte mi, jo, upřímně, jak moc potetovaná jste vy, protože já už jsem říkala, že moje sestra taky tetuje. Uh-huh. A jinak má tetování od jiných tatérů, ale pak samozřejmě spoustu provedla sama sobě v rámci tréninku. Takže je pokreslená hodně.
2: Taky mám takový tetování, taky jsem pokreslená nějaký, když jsem začínala, tak jsem se dělala takový jako menší sama sobě, ale jinak potom od kamarádů a kamarádek mám rukávy, takže mám na obou rukách a záda. Takže zase tak jsem nešetřila, je to prostě vášeň a baví mě to.
1: A jsou to vzpomínky, nebo co si necháváte vytetovat vy?
2: Mám vytetované i vzpomínky, i věci, které se mi líbí. Vybírám to hodně intuitivně. Že mám třeba od svého syna obrázek taky, jak jsem zmiňovala, takovou kočičku, kterou nakresl, když byl malej. Pak mám od svého muže nápis od babičky a potom jsou taky jako nějaký jako věci, co se mi líbí, geometrie, florální motivy, prostě takový větší věci.
0: A na závěr povězte, jestli, protože co si budeme vykládat, byly doby, kdy když měl někdo tetování, tak to přitáhlo pozornost. Nebylo to prostě úplně běžné. Dneska, kdybych to jako hodně přehnal, tak naopak přitáhne pozornost někdo, kdo nemá žádné tetování.
2: Je to tak?
0: A ještě pořád jako je to z vašeho pohledu něco zajímavého, výjimečného, něco, co stojí za pozornost, anebo už je to taková jako takový šum, prostě všechno to jako prošumí, protože už to má každý?
2: No, to se nemyslím. Já si myslím, že lidi si dávají rádi tetování i proto, že tím vyjadřují prostě sebe. Jako věci, které mají rádi, takže jsou na ně vlastně pyšní a tím, že to tetování strhává pozornost, tak jim se líbí, že ostatní vidějí, co mají rádi a často je to třeba i téma jako k hovoru nebo něco takového, takže já si myslím, že lidi jsou na své tetování pyšní a právě proto vybírají místa, který jsou hodně vidět. To, ale je pravda, že na pláži vidět někoho nepotetovaného je už spíš výjimka, než opačně.
1: A vy teď na pláži jste, ne? Tušíme, že jste v Řecku. Tak jsou tam
2: hodně. Na Sámosu.
1: No tak zdravíme. A jsou tam hodně lidé potetovaní? I třeba ne Češi, ale jiné národy. Vnímáte to?
2: Jo, jsou. Vnímám to hodně. Vnímám to hodně. Jsou opravdu.
0: Moc krát děkujeme. Užijte si to na dovolené. Mia, majitelka a tatérka tetovacího studia Tatu Mia v Pražských Vršovicích. Mějte se moc hezky, díky za váš čas a zase někdy naslyšenou. Hezké léto.
2: Mějte se moc hezky, naschle.
3: Český rozhlas 2.

0: Vzpomínky, které se nám zarýjí pod kůži doslova, ale samozřejmě i přeneseně zkrátka ty, které budeme uchovávat v paměti, co to půjde. Tak o tom se s vámi dnes povídáme a píše nám šťastná babička Irena, že má nejkrásnější vzpomínku úplně čerstvou. Před 2 dny se můj 11-letý vnouček umístil na 12. místě jako nejmladší účastník mistrovství světa v tancích v kategorii step, které se koná v irském Dublinu. Krásná reprezentace naší republiky, vidíte, souhlas. Síme, ale a babička pokračuje, ale ani tak bych si to vytetovat nedala, ale to stvárnění by mě zajímalo. Stepování vnoučka, stepovací boty, vnouček, no,
1: jako představit si to umím. Máme tady ještě jeden příspěvek od Evy, který připomíná něco, co se tady objevilo už před lety a stalo se to velmi vyhledávanou a oblíbenou záležitostí. Dostala jsem knížku Babičko vyprávěj, píše Eva. Otázky v ní mne vedou k zapisování vzpomínek z různých okamžiků z mého života. Jsou to moc pěkné chvíle, kdy usedám k počítači a vybavuji si pozitivní zážitky z různých období v životě. To napsala Eva a mně to připomnělo, že před lety jsem tuhle knížku koupil rodičům i mamince, i tatínkovi a netuším od té doby, co se s tím děje. A obávám se, že až se na to zeptám, takže tam toho moc nenajdu.
0: Ale za ty se dneska si to hezky připomněl.
1: Ano, je to tak, no, že třeba to
0: vzpomínka
1: jako vydrží takové pěkné, prázdné, nepopsané pro další generace.
0: A Jindra nám ještě píše, dnešní téma je pro mne a spoustu mých kamarádů mimo mísu a to proto, že si matně vybavuju, že tetování a oholená hlava byly symbolem kriminálu. Ano, takzvaných deklasovaných živlů. Takhle jsme se to, když se někde učili v občanské výchově. Tetování, deklasovaný živel.
1: Přece jenom, ale už je to nějakých 30, 40, 50
0: let. Ano, je to hodně dávno. A Jindra pokračuje, tudíž mě hlava nebere, jak se to překlopilo a do těchto počmáraných hezkých mladých lidí. To bude nádhera ve stáří. A myslím, že proč ne? Tak budeme všichni potetovaní ve stáří, tak to bude běžná věc.
2: Meteor na dvojce. Co způsobuje koktání? Proč se vědci potřebují sdružovat? A mohou žít rostliny bez vody?
3: Meteor.
4: V sobotu po 8 hodině raní
3: na dvojce.
4: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: I dnes dojde naplnění jednoho z vašich přání, které míří do našich rozhlasových řad. Já jenom připomenu, že pokud nějaké přání máte, nebo vás nějaké napadne, a to takové, které bychom mohli splnit, nebo se o to alespoň pokusit, tak neváhejte, stále je vám k dispozici naše e-mailová adresa rnp, tedy rádio na přání, @rozhlas.cz, zřízená právě k tomuto účelu.
3: Dobrý den, rádi bychom prostřednictvím rádia na přání pozdravili Zitu Senkovou. Paní Zita patří mezi naše velice oblíbené moderátory a její pořad Jak to vidí je naše ranní mozková rozcvička spojená s přehledem všeho, co se děje kolem nás. Obdivujeme její rozhled a přehled a chtěli bychom jí touto cestou poděkovat za její práci, které si moc vážíme. Tak tohle napsali do rádia na přání Kamila a Tomáš Martinovští.
2: A my dobře víme, že Kamila i Tomáš patří mezi naše pravidelné posluchače a ještě mohu říct, že ten e-mail jsme dokonce museli poněkud zestručnit, protože ty ódy, které tam jsou vypsané na adresu naší kolegyně Zity Senkové, by zabrali hodně času a my doufáme, že ten čas vyplníme povídáním právě se Zitou. Zita Senková, teď v jiném čase, než jste zvyklí, skoro ve 15:45. Zito, hezké dopoledne.
4: Krásné dopoledne a moc děkuji, jsem úplně dojatá. Zdravím paní Kamilu a pana Tomáše, to je moc hezky, velice si toho vážím. Ta zpětná vazba, to je k nezaplacení. Mm-hmm. Děkuji.
3: My se dneska povídáme o těch vzpomínkách zarytých pod kůží. Mě napadá jenom, Zito, jestli taky máš nějaké tetování.
4: Tetování? No. Ne, to nemá.
3: Ne. A vzpomínky určitě, které by si nechala uchovat. Těch máš spoustu. Je z vysílání.
4: Tak to určitě. Ono, tento pořad jsem začala dělat v roce 2008, pak byla krátká přestávka a v téhleté kadenci pětkrát v týdnu, samozřejmě dovolené nebo nějaké nečekané události. Jirka si zkusil,
2: ano,
4: jaké to je, tak můžeš se zase naopak podělit se svými poznatky. Tak to dělám od roku 2012.
2: No takže to mi pověz, jestli, a já to třeba nejsem, ale někdo je takový, že je statistický typ a ví, kolik udělal těch rozhovorů, kolik hostů mu přišlo, na jaká témata. Patříš do téhleté kategorii?
4: Přiznám se, že statistiku si nevedu, nemám ani čísla, ale opravdu za těch dobrých bezmála 20 let plus minus, tak to jsou stovky, mnoho stovek rozhovorů, tisíce. Kdybych to měla spočítat za celou novinářskou kariéru, která začala v této budově na podzim roku 1989, tak já už jsem taky pamětník, takže opravdu to bylo mnoho, mnoho hostů, mnoho témat. Vlastně na tom pořadu je hezké pro mě a doufám pro posluchači také, že je to obrovská paleta hostů, témat, skutečně se nenudím, každý den je někdo jiný a i to je vlastně ta pestrost, myslím si, kouzlo toho pořadu.
3: Kamila s Tomášem oprávněně vyzdvihují tvůj přehled, ale přeci jenom je nějaké téma, Zito, které je pro tebe složitější z nějakého důvodu než témata ostatní?
4: Asi nejsložitější jsou témata neradostná, témata bolestná dokonce. Pamatuji si, že byl pro mě opravdu velkým šokem a nechtěla bych teď tady šířit nějakou negativní atmosféru, ale prostě je to publicistický pořad, pořad aktuální, kde reflektujeme z hosty to, co se děje, událo nebo čeká. A byl to třeba teroristický útok v pařížském klubu Bataclan ve Francii. To mě teda opravdu i lidsky hodně zasáhlo a vy jako moderátor jste svým způsobem tak trošku možná, ne terapeut, ale takový i psycholog. Pamatuji se, několik hostů se mi během těch let i kvůli tématům a tomu, co jsme probírali, rozbrečelo. A to je v tom živém vysílání, i kdyby bylo předtočené, jako velmi, velmi ošemetná situace. A vy, i když vám třeba je také do breku, tak musíte se držet a naopak ještě toho hosta podpořit a vybrat, tak říkajíc, tu zatáčku. Takže jsou to témata válečná, prostě celá řada takových špatných zpráv, které ale bohužel patří k realitě.
2: Přáním Kamily a Tomáše, našich posluchačů, bylo vyseknout poklonu Zitě Senkové, popovídat si s ní i o pořadu Jak to vidí, který Martinovští a zdaleka, jak víme, nejsou sami, obdivují a Zitinu práci a Zitinu přípravu. Ještě jedna, to se mimochodem právě teď děje, to jenom pro připomenutí, pokud jste si nás naladili v tento okamžik. A ještě jedna otázka, Zito, já se nebudu ptát na hosty a osobnosti,

0: On je totiž příkladem toho, kolik to znamená vlastně tato sportovní kariéra odříkání. Platí to i třeba v umění a v podstatě asi v každém oboru, ale není až takové umění třeba zazářit na jednu, dvě sezóny, ale udržet si tuto top formu a co všechno to obnáší, tak to mě fascinuje. Tak to je aktuálně, protože...
1: A ty sleduješ mistrovství světa ve fotbale?
0: Sleduji mistrovství světa. Je Tour de France a trošičku už mě to zaměstnává ten mozek, abych se v tom orientovala, ale je to takový dobrý balans právě ke všem hormuzským průlivům a vírům a válkám. Já jsem také velkou milovnicí vážné hudby nebo klasické hudby a mým top skladatelem je Giuseppe Verdi, tak s tím bych si také ráda popovídala, ale i Karl May, to už se mi nesplní, ale tak možná ten Ronaldo nebo
2: to se ještě splnit Mbappé, může.
0: Tak, může. Ale zajímavý je vlastně každý člověk je zajímavý, má něco v sobě, takže těším se na další příležitosti.
1: A my na tvé další vysílání. Za to moc děkujeme, že jsi na nás udělala čas. Teď asi budeš chystat už zítřejší. Jak to vidí?
0: Pondělní. To je vždy moje pracovní neděle, ale zítra je volný den pro mě. Tak děkuji moc všem za přízeň a přeji krásné léto.
2: Také děkujeme, hezký den.
3: Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých roliček tvých. Já znal tvůj smích.

0: Věra nám píše na dvojku: zdravíme, moji milí, vzpomínky. Své jediné vnučce jsem od prvních okamžiků po narození začala psát deník, protože její rodiče byli hodně zaměstnaní, často jsem vnučku hlídala, potom každé léto na chalupě, svátky, prázdniny. Byl to přehršel zážitků, doplňovala jsem svými ilustracemi a když bylo vnučce 15, tak jsem jí ho dala, ať si pokračuje. Teď je vnučka šťastná, nastávající maminka a deníček má čestné místo v knihovně. Mnohokrát mi už za něj poděkovala, protože ty vzpomínky teprve nyní správně oceňuje. Hezké léto přeje všem Věra.
1: A ještě jednou k tetování. Měli jsme tady od několika z vás takovou tu úvahu nad tím, jak asi člověk bude s tetováním vypadat v 80, v 90, 95. No asi tak, jak si tak můžeme představit, ale ono je to pravděpodobně jedno, když je s tím spokojen ten člověk, o okolí moc nejde. Ale Jirka Zekbel k tomu napsal: mýlíte se, vážení přátelé, můj praděda byl jako obrázek a i v jeho 95 to bylo čitelné. Na zádech měl 3 nádherné koně, býval totiž dragon.

0: trochu retra hudebního Tereskovi, naše dětství.
1: Ano,
0: ani nevím, jestli jsem tu píseň někdy slyšel vůbec.
1: Já vím přesně, kde to je vzpomínka, která se mi zrala pod kůži. Bylo to na hrázi rybníka s kamarády.
2: Nepovídej.
1: Ano, kde jsme tehdy popíjeli, bylo mi tak 25, 24 a pouštěli jsme se Dalibora Jandu.
0: Tak ty jsi si ji přímo objednala.
1: No, vypadá to tak.
0: Děkujeme za vaše vzpomínky a za to, že jste nám psali, které a jakým způsobem se vám vryly pod kůži. Teď už ale pozvánka k poradně.
1: Dnes kvalita, udržitelnost a rychlá móda pod lupou.
0: O tom budeme mluvit po 10. hodině a po čerstvých zprávách.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Ve studiu přivítám klinického onkologa profesora doktora Samuela Vokurku. Proč je podle něj stejně důležité léčit nejen samotnou nemoc, ale také člověka, který s ní žije? Které rozšířené představy o rakovině už dnes neplatí? A jak komplikované bylo rozhodování mezi archeologií, paleontologií, žurnalistikou a medicínou? Také o tom si budeme povídat s profesorem Samuelem Vokurkou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Hasiči podle velitele zásahu zůstanou na místě požáru budovy ve Zlíně nejméně 3 dny. V Londýně vypukly nepokoje po fotbalovém zápase mezi Francií a Marokem a počasí většinou bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Zásah hasičů kvůli požáru budovy baťovského areálu ve Zlíně zřejmě potrvá minimálně 3 dny. Českému rozhlasu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Hořet začalo včera ráno v 9. patře výškové budovy 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Většina stavby se pak zřítila. Podle Otrusiny hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
4: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a v tom, že vlastně v těch jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce do hloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
3: Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se ji už nepodaří zachránit. V londýnské čtvrti Edgware Road vypukly dnes v noci po zápase Francie s Marokem nepokoje mezi policií a fotbalovými fanoušky. Jeden policista je zraněný, 4 fanoušci zatčení. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na londýnskou policii. Po zápase dorazila na místo pořádková policie, na kterou DAF zareagoval skandováním. Někteří z fanoušků pak na policisty začali házet petardy, světlice a lahve. Situace se uklidnila až kolem 1 hodiny ráno. Teploty až 27 stupňů čekají o víkendu meteorologové v Libereckém kraji. Podle hygieniků je po deštích z předchozích dní dobrá i kvalita vody na většině přírodních koupališť. Výjimkou jsou kvůli výskytu sinic Máchovo jezero a Hamr na jezeře. Mírně zhoršenou vodu mají koupaliště v Sedmihorkách, Nedamově a Zákupech. V Libereckém kraji je taky možné splouvat některé řeky. Dostatek vody je třeba v jezeře a splavná je i Lužická Nisa. Mezinárodní šampionát ve sportovní kynologii CACIT začíná ve středočeské Dobříši. Do neděle tam bude závodit 90 psovodů z 15 zemí světa, například z Německa, Maďarska nebo Slovenska. Podle pořadatele soutěže Jaroslava Kratochvíla se utkají v disciplínách poslušnosti a obrany.
5: Pes musí předvést radost ze spolupráce s psovodem, obrovskou dynamiku, při obraně neohroženost, přitom dokonalou ovladatelnost. Soutěží většinou plemena takzvaná pracovní, většinou němečtí a belgičtí ovčáci.
3: Dvouhra žen na tenisovém Wimbledonu bude mít po třetí za poslední 4 roky českou vítězku. Do finále se totiž dostala Karolína Muchová po 3setové výhře nad Američankou Goffovou a Linda Nosková, která porazila 2-0 na sety Kostukovou z Ukrajiny. Finále se bude hrát zítra odpoledne v 5.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Pátek bude většinou slunečný, na severu a severovýchodě až oblačný, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 19. Sobota bude v podstatě stejná, akorát na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky. Teploty se vyšplhají až na 30 stupňů, v neděli bude maximálně 29.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy počítejte za velkou bíteší s kolonou kamionů v pravém pruhu ze 166. kilometru. Osobní auta v levém pruhu se zdrží asi 10 minut. V opačném směru, tedy z Brna do Prahy, hned za exitem Velké Meziříčí východ, vzniká kratší kolona na kilometru 145,5, řeší nehodu v levém pruhu. A silnice 38 Poděbrady Čáslav je za Kolínem u odbočky na Libenice uzavřená v obou směrech. Havarovala tam dvě osobní auta. Vrtulník záchranné služby už odletěl, zatím ale provoz nepustili. Kolony stojí od Kolína z druhé strany od Hlízova. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, posloucháte 2 na dvojce.
6: Dnes jsou u mikrofonu Jiří Holoubek a Tereza Stýblová. Přejeme vám i nadále krásné dopoledne s námi. Za chvilku naše pravidelná poradna. Určitě se všichni shodneme na tom, že většina z nás nakupuje oblečení častěji, než je nutné, a naše šatníky praskají ve švech, přestože reálně využíváme jenom zlomek toho, co vlastníme.
7: Kvalita, udržitelnost a rychlá móda, o tom budeme mluvit. Zaměříme se na všechny tyto položky a tak, jako je obvykle u nás v poradně, vy se v průběhu poradny můžete ptát na to, co vás k tématu bude zajímat, všemi třemi cestami, SMS-kami, e-mailem i telefonicky.
6: Hezké dopoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A ta dnes bude o módě, ale trošku jinak, než byste možná čekali. Nebudeme si povídat o tom, co je v kurzu, co se právě teď nosí, módní trendy, jenom svým způsobem, protože půjde o kvalitu, udržitelnost a rychlou módu. To všechno pod lupou s naším hostem, paní inženýrkou Ladislavou Zaklovou, výkonnou ředitelkou společnosti Sotex Ginetex CZ, odbornicí na textil, kterou zdravíme do brněnského studia Českého rozhlasu. Hezký den.
3: Dobrý den také vám. Srdečně zdravím z Brna vás i posluchače.
4: Paní inženýrko, čísla naznačují, že textil je jedním z nejčastěji nakupovaných druhů zboží. Čím si vysvětlujete, že oblečení obměňujeme tak rychle?
3: Souhlasím s tím, co říkáte, že textil je jednou z nejčastěji nakupovaných dlouhodobě užitných komodit obecně. A určitě to je způsobeno obrovskou přemírou nabídky na trhu. Je tam takový přetlak a neustále kolem sebe máme nějaké slevové akce, takže ono to spotřebitele nebo všechny nás obecně tak trošku ponouká k nákupu nového zboží. Když se na to podíváme z pohledu nějakých čísel, tak textil je čtvrtou nejčastěji nakupovanou komoditou v běžných prodejnách v Evropské unii a našli jsme zálibu nákupu i přes e-shopy a tam dokonce v tom průměru Evropské unie se dostal úplně na první příčku a druhou příčku tvoří nákup vstupenek na různé kulturní akce, takže opravdu jako je to oblíbená komodita. A důvod, pardon?
2: No, já jenom přemýšlím, nebo takhle, vy jste teď řekla a důvod, tak to mě zajímá.
3: Ano. A důvodem je určitě neustále se měnící trendy, snaha naše vlastně být in, takzvaně, to znamená, mění se nám nějak barvy, mění se střihy, takže to neustále vlastně pobízí spotřebitele k tomu, aby obměňovali šatník, aby nakupovali ty výrobky a současně je to motivováno i cenově, protože jak jsem říkala, na trhu je přetlak nabídky nad poptávkou, takže výrobci jsou vystaveni určitému tlaku na držení cen v určitých mantinelech, takže to nás nějakým způsobem také motivuje, nebo je to vlastně pro spotřebitele jakoby příjemná situace, než když je nedostatek.
2: Čím je to dáno, že to oblečení je tak levné?
3: No, první věc je samozřejmě ta jaksi nějaká konkurence na trhu. Na druhou stranu výrobci i obchodníci našli cesty, jak splnit přání nám spotřebitelům a přinést nám to oblečení jakoby levnější. Takže hledají levnější výrobní destinace. Ty se už v průběhu těch let 2000-2005, když se uvolnily kvóty na dovoz textilu sem z Číny nebo z východu, tak vlastně se nám otevřela jakoby velká cesta k tomu nabídnout spotřebitelům více levnějšího oblečení. Hmm. Takže je to určitě trošku na úkor nějaké marže, trošku na úkor kvality. Je to podle mě souhra více aspektů a vkládá se do toho samozřejmě i ten konkurenční boj, protože firmy si hlídají ceny svých konkurentů na trhu. Hmm.
4: My o tom dnes mluvíme i proto, že ten koloběh rychlé módy má obrovský dopad na životní prostředí, nejenom na naše peněženky, když kupujeme vlastně to, co nepotřebujeme, byť se slevou. Jaký dopad konkrétně na životní prostředí to má, paní inženýrko?
3: No, my se v textilním průmyslu řešíme už vlastně posledních 5-6 let velký problém s textilním odpadem. A to je vlastně záležitost, která spotřebitele už tak moc nezajímá, protože spousta z nás udělá to, že jednou za čas vytřídí šatník a to, co mu přebývá, tak dá do kontejneru, ale s těmi kontejnery nebo s tím obsahem těch kontejnerů se musí nějakým způsobem pracovat a hledají se cesty, jak ten textil upotřebit, protože i ten textil, který vyřadíme, je komodita, která je hodnotná. Bylo do něho vloženo hodně úsilí, energie, vody, všeho možného. A je samozřejmě škoda ho nevyužít. Takže to je fenomén, kterým se hodně v textilu zabýváme. My třeba v Sotexu řešíme více ošetřování textilních výrobků, symboly, označování a tady tyhle ty věci, ale tohle téma nám přišlo v těch posledních pár letech velmi důležité a proto se mu taky věnujeme a hledáme vlastně statistická data a společně s kolegy z Genetexu, což je Mezinárodní asociace pro symboly ošetřování, sledujeme ty trendy jak v Evropě, tak i v České republice, jak se vyvíjí a jak se vlastně spotřebitelé k tomu tématu chovají. Ale řekla bych, že teď velký problém je opravdu ten textilní odpad a přemíra toho textilu, hlavně oděvů v užívání.
2: Dostaneme se k tomu ve druhé a třetí části poradny s naším hostem, kterým zůstává Ladislava Zaklová, výkonná ředitelka společnosti Sotex Genetex.cz, odbornice na textil. Vy se můžete do poradny zapojit, tak jak jste zvyklí.
4: Otázkami na telefonu 22 155 25 25 a nebo na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

ztratil jsem dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy ne.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Naším dnešním hostem je Ladislava Zaklová, odbornice na textil, a povídáme si o rychlé módě v kontrastu s tou módou udržitelnou, nadčasovou. Co by si měl, paní inženýrko, každý z nás uvědomit, nebo jakou otázku si položit, když jdeme do obchodu nebo na e-shop nakupovat oblečení? Protože ta nabídka je lákavá, pestrá, zmínili jsme už několikrát, že ceny jsou nízké. Těžko
3: a ještě
2: se
3: nám
2: odolává.
3: To dovezou zadarmo. No.
4: Je to tak, ty služby jsou opravdu nadstandardní, je to velmi lákavé. No, já bych doporučila první myšlenku na to, jestli ten výrobek opravdu potřebuji. Protože podle nějakých průzkumů prostě naše skříně, a nejenom v České republice, ale obecně v Evropě, nám praskají ve švech. A velmi často nepoužíváme nebo nevyužíváme všechny výrobky, které tam máme. Podle těch průzkumů je to zhruba třetinu, kterou aktivně používáme. Takže za mě je nejlepší zjistit, jestli ten výrobek potřebují nebo ne. Je vlastně i zajímavý pohled na používání našeho oblečení z pohledu jakoby vlastnictví, protože my jsme, jak klesají ceny těch textilních výrobků, tak vlastně klesá i ta naše, ten náš hodnotový žebříček, nebo ten vztah k tomu oblečení. A dříve jsme výrobky vlastnili několik let, někdy třeba i desítky, a teď v současné době je to v průměru 2,5 až 5 let a záleží samozřejmě na typu toho výrobku. A pak je ještě další pohled, a to je ten, co jsem o tom mluvila ze začátku, tento aktivní používání šatníku, je takzvaná utilizace. To znamená, jak často který výrobek použijeme aktivně, vezmeme si ho na sebe a využijeme ho. A v tomhle směru třeba úplně famózně vítězí ponožky, protože ty jsou prostě v tom našem šatníku každého člověka a používáme je často a používáme je vlastně do té doby, než je roztrháme, než se objeví dírky a nejsou použitelné. A pak třeba úplně na tom druhém konci jsou zimní pláště nebo společenské šaty. Ty použijeme třeba jednou, dvakrát do roka, ale vlastníme je zase dlouho.
2: A stane se určitě i situace, že si tu věc neoblékneme nikdy. Protože
4: stane se, ano, ano.
2: Zapadne, zapomeneme. Zapadne, zapomeneme,
4: stane se to také, takže já se snažím na nějakých přednáškách nebo prostě v těch našich komunikačních aktivitách říkat lidem, aby měli spíš jako menší, ale velmi aktivní šatník, aby využili potenciál toho, co vlastní. Je to vlastně jejich majetek a cílem je využít co nejvíce.
5: My jsme v různých podobách takováto doporučení slyšeli asi všichni už mnohokrát. Povězte z praxe. Daří se to, když to jako nadlehčím, daří se to domlouvat nám, spotřebitelům, abychom se k oblečení chovali takto a s oblečením nakládali takhle?
4: No, v těch číslech, která máme, ne.
5: No, já si to prostě myslím, že to pořád ještě asi... Takhle, co pro to udělat víc?
4: No, takhle, v globálních číslech se to teď nedaří, protože neustále vlastně narůstá i množství textilního odpadu. Já, když jsme s tím tématem začali, tak textilního odpadu třeba ročně na osobu v Evropě bylo kolem 17 kilogramů, teďka je to zhruba 22, ony ty zdroje se různí, takže pořád nakupujeme vlastně toho zboží jakoby více, protože říkám, nabídka je široká, je velmi dostupná. Jo? Dříve jsme šli pro potraviny do potravin, ale teď máme supermarkety a tam máme potraviny, boty, elektroniku, všechno, takže vlastně ten přístup, ty bariéry vlastně nám padly, takže lidé jakoby nakupují oblečení. Ono oblečení potřebujeme se chránit před různými vlivy, to určitě, ale máme ho pořád hodně a nahrává tomu i ta cena, tomu nakupování. Takže vlastně změnili jsme úplný princip toho, jak na textil se díváme. Já vždycky si vzpomenu, jsem byla kdysi dávno jako dítě na nějaké přednášce, nějaké muzeu, a tam říkali, tenhle ten šlechtic vlastnil tamhle pole a zámky a k tomu měl dvě košile. Jo. Prostě košile v, já nevím, 14. 15. století byl obrovský majetek, a teď máte, kolik máme košilí nebo halenek ve skříni, že jak jsme bohatí.
2: Takže... Jsou pro českého zákazníka, paní inženýrko, různé certifikáty kvality, třeba právě u oblečení, motivací, aby se takový kousek nadčasový pořídili?
4: Tohle je velmi zajímavá otázka. My právě ve spolupráci s tím Genetexem, s tou mezinárodní asociací, děláme každé 2 roky průzkum. Ten průzkum se dělá i v České republice. A tam nám vychází, že českého spotřebitele jako informace o tom, že ten výrobek nějaký certifikát nebo nějakou značku kvality má, zajímá. Je to jako čtvrtá nejdůležitější informace v tom rozhodovacím cyklu. Spotřebitel, když jde do obchodu, tak se rozhoduje, nejprve hledá velikost, potom hledá materiálové složení, pak se dívá na způsob ušetřování. A čtvrtá informace je ta existence nebo prostě přítomnost toho certifikátu kvality. Takže české spotřebitele to zajímá. Ale v reálu potom, co je vlastně tím motivátorem hlavním pro nákup, je cena. To prostě z toho průzkumu vyšlo, takže určitě je to výhoda pro ten výrobek, když nějaké označení kvality má. Na druhou stranu spotřebitel stejně pak zvažuje, jestli ten levnější výrobek nebo ten dražší, a vyhraje většinou ta cena.
5: Povídáme si dál o kvalitě, o udržitelnosti, o rychlé módě s Ladislavou Zaklovou, odbornicí na textil, a budeme v tom pokračovat i za chvíli ve třetí části poradny.
0: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A naším dnešním hostem je i nadále odbornice na textil, inženýrka Ladislava Zaklová. Dneska si povídáme o rychlé módě a zároveň i o té udržitelné, ke které bychom se asi všichni rádi přesunuli, ale právě kvůli lákadlům nízkých
2: Myslíš,
1: cen.
2: Myslíš, že všichni, jo? To bylo odvážné tvrzení.
1: Věřím tomu, že ano, ale prostě zkrátka ta lákadla těch nízkých cen, jak už i paní Ladislava sama zmínila, je veliká. Jak se v tom zorientovat a jak opravdu k tomu směřovat té udržitelné módě?
3: No, já bych řekla právě trošku se snažit se odolat těm krásným cenovým nabídkám, pobídkám a trošku se odklonit od toho a opravdu, jak jsem říkala, je dobré si udělat v tom šatníku pořádek a snažit se ho držet v nějakých mantinelech. Může nám k tomu pomoct i takové pravidlo, nebo prostě je to taková jednoduchá pomůcka, říká se tomu 3R, a je to označení na základě prvních písmen anglických slov reduce, reduce, reuse a recycle.
1: A když to přeložíme do češtiny.
3: Ano, tak to znamená, přesně, zredukuj, mm-hmm. Zkus použít jinak a potom zrecykluj. A to je právě jakoby jeden z přístupů, které dříve ty naše maminky a babičky aplikovaly, protože, jak jsem říkala, textil byl drahý, teda nemyslím ty košile, jak jsem říkala, že někdo vlastnil dvě košile a pět polí a čtyři zámky, ale vůbec jako textil byl dražší, takže se přešívalo hodně. A první teda krok je trošku zredukovat si ten, prohlídnout si, co máme v šatníku, zredukovat si, co máme rádi, co nosíme a co třeba nemáme rádi, tak opravdu jako posunout dál, věnovat někomu, vyměnit, prodat někde na nějakém online portálu nebo někde. A nebo to můžeme prostě třeba přešít nebo změnit použití. Já řeknu třeba praktický příklad u sebe, jak to mám. Já třeba, když mám nějakou pěknou halenku nebo tričko, tak je nejdřív nosím samozřejmě na lepší v uvozovkách, tak jak se to říkalo dříve, nebo do práce a tak. A když už potom je to třeba, nemá tak hezké vybarvení, už je trošku jakoby opoužívaná, tak ji nosím jakoby na doma, abych teda manželovi se ještě líbila, ale prostě už to není to repre do divadla třeba. A pak to třeba posouvám ještě jakoby dál, až ve chvíli, kdy už teda vlastně končí funkce toho výrobku. To znamená, že třeba se to někde roztrhne, nebo prostě změní se barva tak, nebo vůbec jako přestane funguje, rozbije se zdrhovadlo. Tak ve chvíli, kdy končí funkce toho výrobku, kdy už nejsme schopni ho vlastně žádným způsobem nechat držet při životě, nebo držet při životě, tak pak teprve je ten moment, kdy už ho vlastně dáváme k té recyklaci nebo vyhazujeme. Ono, pak je to samozřejmě otázka, jestli recyklovat nebo vyhazovat, ale to je další jakoby téma.
2: Měli bychom k tomu ještě mnoho otázek, ale náš čas se pomalu chýlí ke konci, ano. Ale asi bychom měli zmínit, že letos začne platit nařízení Evropské unie o ekodesignu a to mimo jiné má zakázat likvidaci neprodaných výrobků. Povězte v rychlosti, co to vlastně v praxi znamená.
3: V současné době je to tak, že firmy, které prostě na trhu se pohybují, tak neprodají všechny vyrobené výrobky a ty nevyrobené se kvůli udržení hodnoty brandu často likvidovaly. A teďka od 19. července je zákaz likvidace neprodaných kusů pro velké firmy. Pro střední firmy ten zákaz platí až od roku 2030 a znamená to, že ty firmy už prostě nesmí likvidovat a jedna a dvě musí hlásit ty neprodané výrobky a cílem je prostě zamezit tady těmhletěm škodám. V praxi to znamená to, že třeba ty firmy mohou tyhle ty výrobky věnovat nějakým charitativním organizacím, což teda už se děje. Já jsem to včera prověřovala ještě přes jeden náš kontakt u velké firmy, takže řada firm to dělá tím způsobem, že tyhle ty výrobky daruje. Ty, které nejsou, týká se to třeba reklamací nebo nějakých poškozených výrobků, tak ty dávají k recyklaci a ty některé z nich se teda likvidovat musí, protože už třeba byly použité, už to není hygienicky v pořádku.
1: Hostem naší dnešní poradny byla inženýrka Ladislava Zaklová, výkonná ředitelka společnosti Sotex Genetex.cz, odbornice na textil. Moc vám děkujeme za vaše povídání a věřím, že se neslyšíme naposledy. Mějte se hezky, nashledanou.
3: Já taky moc děkuju za pozvání a také doufám, že třeba se ještě někdy uslyšíme. Nashledanou a pěkný den.

0: 10:36, protože dnes ve Dvou na dvojce platí složení Tereza Stýblová a Jiří Holoubek. Využiji toho, že průvodkyně dnešní kávy o čtvrté je se mnou ve studiu i v této chvíli. O čem to dnes bude?
1: Dneska to bude o zahradách, překvapivě v pátek, ale o těch, které nenavštěvujeme tak často, o těch, které máme na chalupách. Takže se budu bavit s inženýrem Pavlem Matiskou o tom, jak navrhnout zahradu, když na ní nemůžeme jezdit pravidelně a často, ale třeba jenom o víkendech, které rostliny si poradí s delším obdobím bez péče, jaké zahradní prvky usnadní údržbu a kterým je lepší se naopak vyhnout.
0: Zve Tereza Stýblová a já vás zvuk poslechu Červeného koberce, Aleš Cibulka ho připravil i pro dnešní, tedy páteční vysílání a za chvíli nás po něm provede.
2: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Někdy nestačí být optimistou. Věci se dějí, ať je vidíme jakkoliv růžově, a něčím takovým začne i dnešní červený koberec. Aleš Cibulka už je připraven. My tě, Aleši, na dálku zdravíme. Hezký den.
3: Zdravím vás všechny. Hezký den.
4: Jirka narážel na situaci, kdy jsi poměrně nedávno přišel právě na červeném koberci s dobrou zprávou, že zpěvačka Bonnie Tyler se probrala z komatu a začala se zotavovat. Včera ale její rodina bohužel oznámila, že zpěvačka nečekaně zemřela v 75 letech.
3: Vzpomínka na ní samozřejmě i s písničkou. Ona se vlastním jménem jmenovala Gaynor Hopkins. Narodila se 8. června 1951 ve velšském městě Skiven. Vyrůstala ve velké rodině a k hudbě jí vedla láska k soulu a rock'n'rollu. Zajímavé je, že než prorazila v hudebním průmyslu, pracovala v obchodě s potravinami. Ovšem v 70. letech se její život změnil, všimli si ji hudební producenti Ronnie Scott a Steve Wolf a krátce na to přijala umělecké jméno Bonnie Tyler. Pátral jsem, jak na to jméno přišla, jestli je po někom z příbuzenstva nebo tak. Ne, ona si prý vzala noviny a začala si vypisovat jména a příjmení, která zněla dobře a různě je kombinovala. Vyšla jí Bonnie Tyler. Celosvětovou hvězdou se vlastně stala díky svému nezaměnitelnému chraplavému hlasu, který ovšem neměla od narození, ten vznikl po operaci hlasivek. A ona zvažovala, jestli vůbec bude mít šanci zpívat s touhletou vadou, ale nakonec se stal jejím poznávacím znamením a pomohl jí vlastně vystoupit z toho davu tehdejší popové scény. Naprostý zlom přišel v roce 1983 s hitem Úplné zatmění srdce, který ovládl hitparády po celém světě a dodnes patří mezi nejslavnější písně 80. let. Během své kariéry prodala desítky milionů desek a stala se opravdu jednou z nejvýraznějších britských zpěvaček své generace. Zůstávala aktivní i v dalších dekádách, třeba v roce 2013 reprezentovala Velkou Británii na Eurovision Song Contest. A přestože dávno už vlastně patřila mezi hudební legendy, dál koncertovala, vystupovala a velmi často i tady u nás v České republice. Co se týká osobního života, žádné velké skandály, žila po boku developera Roberta Sullivana, kterého si vzala v roce 1973, a žili střídavě ve Velké Británii a v portugalském Algarve, které se stalo jejím druhým domovem. Já jsem si našel tři takové její slavné hezké výroky, které se mi zalíbily, tak možná těmi ukončím tuhletu vzpomínku. Bonnie Tyler řekla: vždycky chodím do postele pozdě, většinou po půlnoci, ale potom spím pravidelně 10 hodin. Nikdy jsem nebrala drogy. Moje droga je alkohol, ale nikdy nepiji před zpěvem. Ale když přestanu, tak to doženu. A krásná věta: zpívám od svých 16 let, protože to miluji. Chtěla jsem být zpěvačkou, ne hvězdou. Je totiž rozdíl mezi touhou být slavný a touhou zpívat dobře. Takže vzpomínka na Bonnie Tyler, ale ještě si ji připomeneme i písničkou.
2: Je to tak, budeme hrát na závěr červeného koberce samozřejmě její píseň z nejslavnějších, ale ještě předtím, prázdninový víkend je před námi a proto nesmí chybět pozvánka na toboganovou reprízu a na dvojkovou premiéru dalšího dílu. Pořadu Rozhlas jede za vámi. Co to bude tentokrát?
3: Tak tobogán, ten má vlastně prázdniny, to naši posluchači vědí, a my vybíráme z archivu ty díly, které měly největší ohlas nebo ty, které nejvíce zaujaly, o které si naši posluchači nejvíce psali. A pokud bychom tedy volili asi naprostého vítěze z toho loňského roku, tak je to tobogán, který jsme vysílali v přímém přenosu z rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Mými hosty byli Alfred Strejček, Jitka Mulavcová a Štěpán Rak. Těch žádostí bylo tolik, že opravdu jako první zreprízujeme tenhle ten díl z března loňského roku, takže to bude zítra v pravidelném čase toboganu. No a v neděli mezi 9. a 10. to je čas, který nám na prázdniny zapůjí.

0: Leté písně se prodalo přes 13 milionů kopií. A ještě jedna zajímavost, původní verze měla 7 minut a něco. Ovšem na naléhání vydavatelství si Bonnie Tyler prosadila zkrácení na přibližně 4 minuty, aby se skladba mohla hrát v rádích. Takže my si teď dáme jako vzpomínku na tuhletu velkou, úžasnou, optimistickou a energií nabitou dámu tu zkrácenou verzi jako vzpomínku na ní.
1: Aleši, děkujeme. Hezký víkend. Měj se pěkně.
0: Mějte se krásně. Hezký den.

Bonnie Tyler a vzpomínka na ní jako závěr červeného koberce. My ovšem jdeme dál. Je tady pátračka, vy už určitě víte, že to letošní léto je u nás ve znamení

0: rozrušujících příběhů, plných napětí, nečekaných zápletech, dramatických vztahů a zvratů také, a že v Pátračce tento rok hledáme postavy právě takových příběhů, jak domácích, tak cizích.
1: Ano, známých děsivých příběhů, protože to je mrazivé léto na dvojce. Poslouchejte, tipujte samozřejmě, o koho v naší ukázce půjde. Můžete posílat své tipy do pátku do 12 hodin přes webový formulář na stránkách dvojka.rozhlas.cz. Neposílejte nám je do e-mailu, v tom případě to neplatí.
0: Už jenom hodina a k tomu 10 minut tedy zbývá zhádání pro tento týden. My vám k tomu poskytujeme indicie. Pokud jste do této chvíle nevěděli, tak věříme, že ta poslední indicie vám dodá všechno podstatné. Koho hledáme?
2: Mrazivé léto na dvojce. Pátračka.
3: Můj příběh překročil hranice literatury a inspiroval mistry hudby i filmu. Hudební skladatel Antonín Dvořák mi vdechl život ve své symfonické básni, kde se mé belhavé kroky mění ve znepokojivý orchestrální rytmus. Na stříbrném plátně jsem se pak zjevila ve vizuálně podmanivé kytici F.A. Brabce z roku 2000, kde mou děsivost nečekaně stělesnil Bolek Polívka. V roce 2016 pak tato lidová hrůza ožila v moderním psychologickém hororu s Aňou Geislerovou. Ukázalo se, že dusný letní žár a hroutící se mateřská psychika fungují v jakékoliv době a můj děsivý zjev v divácích stále žije.
2: Už víte, koho v Pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
4: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Vasil Fridrich už je připraven na dnešní blízká setkání, jak jsme viděli skrz naše prosklené dveře. Kdo bude jeho hostem už za pár minut?
1: Dneska to bude onkolog Samuel Vokurka. Zajímavé povídání, tak si to nechte ujít mezi 11. a 12. v našem tradičním čase na dvojice.
0: Tereza už vás pozvala k poslechu kávy o 4. bude průvodkyní dnes po 16. hodině. Také vás provede zítřejším
1: sobotním
0: ránem. Ano,
1: zítra si předstanu ráda, takže od 6 do 8 jsem tady s vámi na vlnách dvojky, tak se budu těšit, že mě v tom nenecháte samotnou.
0: Celý víkend s Terezou, nebo alespoň mnoho možností. Také nabídnu jednu možnost, protože máme ještě pár vteřin, kdyby jste nevěděli, co s dnešním večerem či podvečerem, vyražte do Holubic na Praze západu Velkých Přílep, protože tam večer máme koncert a už se tam těším. Počasí je skvělé a právě protože je skvělé počasí, no tak vám přejeme, ať je ten dnešní den zbývající samozřejmě v pohodě, v klidu a letní tak, jak chcete, stejně jako celý víkend.
1: Ano, moc se nepřetěžujte, mají teploty zase jít nahoru, takže
0: ale
1: nejlépe
0: příjemně,
1: pěkně u bazénu. Příjemně. Odpočívat, relax, žádná velká námaha.
0: No a žádné čtyřicítky zatím na obzoru
1: a
0: nejsou.
1: A k bazénu už to láká.
0: No 25, 27, to se dá přežít. Mějte se hezky. Krásný víkend vám ještě jednou přeji. A zdraví vás, Tereza Stýblová.
1: A Jiří Holoubek.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Poslanci znovu jednají o změnách stavebního zákona. Primátor Zlína vyzval obyvatele, aby nejméně do pondělí nevětrali, pokud ucítí kouř. A počasí většinou bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Po čtvrté dnes poslanci projednávají novou podobu stavebního zákona. Stavební řízení má centralizovat, zjednodušit administrativu a urychlit povolování staveb. K novele přibylo asi 130 pozměňovacích návrhů. Třetí čtení zákona poslanci ve středu nedokončili ani po víc než 4 hodinách. Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová Českému rozhlasu řekla, že je to kvůli širokému záběru témat zákona, ne nepřipraveností novely.
3: Tam se prostě opravdu promítají v záležitosti ze životního prostředí, z kulturního dědictví prostřednictvím památkového zákona. Promítají se tam různé požadavky a je to prostě opravdu velmi obsáhlá záležitost.
2: Opoziční poslanci navrhovali před třetím čtením vrátit novelu autorům k přepracování. Dostatečný prostor se k němu vyjádřit podle nich neměla jak ministerstva, tak ani odborníci. Z budovy 34 v Baťovském areálu ve Zlíně zůstává stát a hořet ta nejstarší část objektu. Zbytek už se zřítil. Primátor Jiří Korec z hnutí ANO proto vyzval obyvatele Zlína a okolí, aby minimálně do pondělí nevětrali, pokud ucítí kouř.
4: Stále nám budova dýmí, stále místy hoří, takže bych vás chtěl poprosit, abyste minimálně do pondělí neustále měli zavřená okna, pokud cítíte kouř. Stejně tak se nenacházeli a nesnažili se dostat do okolí této budovy, protože bude zde neustále minimálně do pondělí dopravní omezení, ať už tady v této lokalitě, tak také na nábřeží, kde se bude nabírat voda.
2: V areálu bývalé sirkárny Solo v Sušici začal ekologický průzkum. Téměř 17-hektarový pozemek je strategický pro další rozvoj města. Radnice by ho proto chtěla odkoupit. Rozhodne se ale, až zmapuje případný rozsah ekologické zátěže a náklady na její odstranění. V případě, že to bude do 25 milionů korun, odstraní ji podle smlouvy od předběžném odkupu prodávající. Pokud by byla částka vyšší, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit. Fotbalisté Francie postoupili do semifinále mistrovství světa. Maroko porazili 2-0. Jejich dalším soupeřem bude vítěz večerního duelu Španělsko-Belgie.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Pátek bude i nadále většinou slunečný, na severu a severovýchodě až oblačný. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách kolem 19. Sobota bude v podstatě stejná, akorát na severu a severovýchodě se můžou objevit přehánky. Teploty se vyšplhají až na 30 stupňů. V neděli bude maximálně 29.
5: www.nejlevnějšípneu.cz Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz Sponzor programu.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy jsou kolony. Kamiony stojí v pravém pruhu za Velkou Bíteší ze 165. kilometru. Osobní auta v levém pruhu jedou pomaleji mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Popůvky. Potom na D1 za Brnem směrem na Ostravu pozor na kolonu u nájezdu z Ostravské na kilometru 203. Popojíždí se tam skoro půl hodiny za Rohlenku na kilometr 208. Po kolizi tří aut je tam blokovaný levý pruh. A silnice 38 Poděbrady Čáslav zůstává za Kolínem u odbočky na Libenice zavřená v obou směrech. Srazila se tam dvě osobní auta. Kolony jsou už od Kolína z druhé strany před Hlízovem. Objet to můžete přes Kutnou horu. Tak jeďte opatrně a dobře dojeďte. Tolik zprávy, začínají blízká setkání.
6: Existují povolání, ve kterých člověk velmi přesně vidí, jak se v průběhu času mění lidská naděje. To, co ještě před několika desetiletími znělo jako téměř bezvýchodná diagnóza, může dnes znamenat začátek procesu úspěšné léčby i následná léta kvalitního života. Možná právě proto bývají lidé, kteří se s těžkými nemocemi setkávají každý den, menšími pesimisty, než bychom čekali. I na to, odkud čerpá životní optimismus, se budu dnes ptát hemato-onkologa profesora Samuela Vokurky. Vítejte na Dvojce.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Navzdory tomu, že jste si zvolil zcela dobrovolně jeden z nejtěžších, nejobtížnějších lékařských oborů, člověk z vás nemá pocit beznaděje, naopak životní radosti. Kde je ten zdroj pro vás?
7: No, ten zdroj jsou takový maličkosti. Myslím si, že je jako důležité se opravdu jako radovat z malých úspěchů, z malých krůčků a jako drobností, které potkáváte každý den. To znamená ráno, když otevřete dveře, jdete do práce, podíváte se, nadechnete se čerstvého vzduchu, řeknete si, to je krásně, to bude fajn den. A nebo jdete, vidíte někde na zahradě, že vám dobře kvetou kytky, někde proletí nějaký jako ptáček, zaspívá, tak máte z toho takový dobrý pocit a myslím si, to jsou ty krůčky.
6: Je tohleto schopnost, která vám byla dána jako dar, anebo to byla dovednost, kterou jste musel kultivovat a rozvíjet i v sobě postupem času?
7: Já myslím, že všechno se musí jako kultivovat, rozvíjet. Určitě v životě jsou nějaké věci, buď řekneme náhody, osud, ale musíte i tomu pomáhat nebo hledat tu cestu, jako když jdete někam na vycházku, jdete do nějakého lesa, teď se vám tam objevují různé rozcestníky nebo stezky a chcete si vybrat, kudy půjdete, tak je to i v životě a hodnotíte to, co je za váma, to, co vám někdo sděluje jako určité zkušenosti, ale vždycky si tu cestu musíte najít, ale je pravda, že bez nějaké jako třeba i vědomé aktivity, řekl jste třeba píle, tak by to úplně taky nešlo.
6: Říká v dnešních blízkých setkáních optimistický profesor Samuel Vokurka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: A dnes si povídám s panem profesorem Samuelem Vokurkou. Začneme takovým lehce nemedicínským tématem. Karlovarský filmový festival spěje ke svému úspěšnému závěru, tak nepochybně nebude vadit, když začneme taky filmově tento náš první další vstup. Snímek Přežil jsem pochod smrti před 30 lety získal Oscara a je jistým způsobem spojen i s vaším jménem. Pojďme vyjevit, jak jste vy propojen s tímhletím snímkem úspěšným.
3: Já jsem tam pomáhal tomu týmu, který ten dokument připravoval, vlastně zajišťovat takové průvodcovství po té závěrečné trase pochodu, které v té době vlastně květen 45 procházela 16-18 letá děvčata, která vlastně zažívala válku v koncentračních táborech, v pracovních táborech a potom ke konci války vlastně byly vyhnány na ty pochody smrti. Jeden ten pochod vlastně končil ve Volarech nebo v této oblasti a ten štáb vlastně, který ten dokument připravoval, tak potřeboval určité průvodcovství, procházeli jsme spolu ty místa, dávali jsme některé ty souvislosti dohromady a bylo to hodně z mé strany obohacující vůbec dostat se k takové práci i začít vnímat tu třeba historii, kterou jsem vlastně nemohl zažít, ale najednou ji vlastně jako vnímáte, protože se i setkáte s lidmi, kteří to, o čem ten dokument je, vlastně zažili.
2: Říkám si, jestli tam není jistá podobnost s tou vaší stávající profesí, protože ti lidé byli vystaveni nemilosrdnému osudu, jakési, řekněme, diagnóze, která nezněla příliš nadějně, ale naději si v sobě museli chovat. Je i v tomhletom nějaké poselství v rámci toho filmu, vlastně vzhledem k tomu, jak komunikujete dneska se svými pacienty, že i když ty okolnosti příznivé nejsou, tak člověk, ve vašem případě pacient, by měl v sobě stále schraňovat naději a šanci na to, že ty věci dopadnou dobře?
3: Ano, určitá jako paralela by tam mohla být. Tam je důležité to, co říkáte, že být tam s tím pacientem, být mu na blízku a jít tu cestu s ním. My se dneska v té medicíně dostáváme z těch přístupů, které jsem zažíval ještě vlastně před těmi 30 lety, ta medicína paternalistická, ten lékař tam je, který vlastně jako rozhoduje, jak ten pacient bude léčený, jak ten pacient bude žít, jak ten pacient se má chovat, tak se vlastně dostáváme do role vlastně takového průvodce, konzultanta, kdy ten lékař tam je, aby pacientovi řekl, my bychom vám doporučili tenhle postup, který vám nese takové možnosti, takové vyhlídky, jsou tam ale určitá úskalí, ale máme ještě třeba nějaké další cesty, co by pro vás bylo nejlepší, jak to vidíte, jak tomu rozumíte. Takže my tam bychom měli být v téhle té roli, kdy tu svoji profesi vykonáváme, jak nejlépe můžeme, pořád tomu pacientovi máme nabízet to nejlepší, to prokázané, co funguje, ale vnímat ho a vlastně být v takové jako partnerské spolupracující rovině.
2: Hovoříte o tom, že se ten monolog lékaře k pacientovi proměnil v nějaký vzájemný dialog, čili jde o komunikaci a o její typ. Vy jste také už dvě dekády vyučujícím na lékařské fakultě u vás v Plzni. Jak velké penzum času nebo jaká časová dotace se poskytuje právě proto, aby studenti měli šanci tuhletu komunikaci si ozkoušet, nabrat ji od svých zkušených kolegů a pochopit, že je to zásadní a důležitá věc v procesu léčení?
3: Je to úplně ta nejdůležitější vlastně, dá se říct, věc umět komunikovat. Je to takový ten základ, protože když budete vědět všechny poučky, ale nedokážete tomu pacientovi to správně vykomunikovat nebo uděláte nějakou chybu, všechna ta píle opravdu může přijít vniveč. To znamená, ta komunikace, uvědomujeme si, že je čím dál důležitější, ale na všech lékařských fakultách teď je opravdu komunikace je součástí výuky. A u nás v Plzni vlastně před 3 lety byla zavedena i v rámci povinné výuky paliativní medicíny, kdy opravdu to téma zkvalitnění péče u pacientů i v závěru života, kdy víme, že nemůžeme úplně tu nemoc dostat pod kontrolu a pacienta té nemoci zbavit, ale můžeme mu pomoct zajistit co nejkvalitnější a co nejdelší život těmi možnosti, které máme, která nabízí medicína, ale zároveň je důležité, aby vlastně jsme to dokázali s pacientem všechno vykomunikovat. Takže ta komunikace je teď už povinnou výukou.
2: Glosuje v dnešních blízkých setkáních můj host, profesor Samuel Vokurka.

0: Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání, ve kterých si dnes povídám s panem profesorem Samuelem Vokurkou. My jsme mluvili v tom předcházejícím vstupu o tom, že se komunikace pacientsko-lékařská proměnila dosti razantně v těch posledních letech. Mám pocit, že se ještě zásadněji proměňuje s příchodem umělé inteligence, protože víme dobře, že spousta pacientů přichází do lékařských zařízení takzvaně poučena debatou na internetu anebo debatou s nějakým jazykovým modulem umělé inteligence. Nakolik je pro vás obtížné s těmito pacienty někdy mluvit, kteří přichází s hotovým názorem, byť nemají lékařské vzdělání?
1: Tam je to určitě jako důležité téma a setkáváme se s tím čím dál častěji. Tam hodně záleží, s kým ten pacient vlastně o tom komunikoval, co mu bylo nabídnuto. Sám mohu přiznat, že jsou pacienti, kteří mi v nějakém tom jejich náhledu kladou třeba otázky nebo dotazy, které jsou opravdu jako správné. Já jim na to dám jako odpověď. Těžké to je v situaci, kdy ten pacient použije nějakou komunikaci nebo poučku, která jako na první pohled se mu může stát, že s tím souvisí, ale ve skutečnosti je to zcela třeba mimo a zase tomu pacientovi se to musí vysvětlit, ale je pravda, že to vyžaduje i jako trpělivost ze strany toho lékaře, protože v té salvě těch otázek, kde některé jsou na místě a některé jsou bohužel, že víte, že jsou opravdu vystržené třeba z kontextu nebo nabídnuté tou umělou inteligencí, tak trošku tu trpělivost opravdu si musíte v sobě pěstovat, protože to může být docela vyčerpávající.
0: Povídáme si o umělé inteligenci, která je na straně pacientů, respektive kteří z ní čerpají nějaké vědomosti, které jsou tu relevantní, tu méně. Nicméně nepochybně také pomáhá a bude pomáhat AI i v medicíně na té vaší lékařské medicínské straně. Jak moc už je pro vás prospěšná ve vašem oboru v tuto chvíli a jakou vidíte vlastně v budoucnost? Co by mohla zastat, které úkoly vás, lékařů, by mohla suplovat a kde vám uvolnit ruce?
1: Zatím v té reálné praxi, kde to opravdu funguje, tak je patologie. Obor, který vlastně zkoumá ty nálezy nádorových tkání pod mikroskopem, pod speciálním barvením a tam ti patologové opravdu využívají tu umělou inteligenci na tu základní detekci a ta přesnost nebo ty výsledky, které přináší a tu pomoc, kterou přináší těm kolegům, tak je obrovská a umožňuje vyšetřit stovky tisíce nálezů, což by ani jako v reálných silách nebylo nebo za velkého úsilí. V té naší klinické onkologii tam my pořád musíme spoléhat na to, co se naučíme. Máme na to vždy nějaké postupy, doporučení, které vycházejí z mezinárodních studií, z výzkumu. A ta další věc, kterou tam my vlastně do toho potřebujeme, tak je ten pacient. My máme nějaké postupy, ale my je musíme naroubovat tomu pacientovi, aby to pro něj bylo prospěšné a na to nám ta umělá inteligence ještě nedokáže vlastně jako odpovědět nebo zastoupit nás. Můžeme ji využívat na nějaké jako dotazy stran určitého třeba náhledu, ale tak, jak jsem si oskoušel, vyžaduje to opravdu jako hodně kritický náhled, protože některé výstupy ta umělá inteligence v té klinické praxi může čerpat ještě nepodloženě, tak to vyžaduje opravdu jako velkou míru opatrnosti.
0: Mluvil jste o komunikaci, čili tam je ten humánní prvek, kdy člověk mluví s člověkem. Bude tohleto podle vás i v budoucnu nenahraditelné, že mluvíte s živým lékařem, s někým, kdo má třeba něco, co ta umělá inteligence nikdy mít nebude, totiž intuici, jakési mimosmyslové vnímání a schopnost nacítit se na toho druhého člověka?
1: Tam je určitě ten fakt určité takové té nonverbální komunikace, atmosféry, která tam je, i to, že mluvíte s někým, kdo opravdu vám naslouchá. Pořád si myslím, že ta umělá inteligence má nějakou roli, určitě bych to nechtěl zpochybňovat, ale myslím si, že pro ty nemocné, pro ty pacienty pořád bude jako důležitý ten kontakt a i pro rozhodování toho lékaře vidět toho pacienta vlastně jako přímo a mluvit s ním je důležité pro to rozhodování, že jenom ze zprávy, kterou dostanete, byť tam máte souhrny všech nálezů, všech mír pacienta, rozbory krve, tak dokud toho pacienta nevidíte, tak opravdu si můžete udělat zcela zkreslený obrázek. To znamená, ten kontakt je nesmírně důležitý, ale věřím, že s tou umělou inteligencí do budoucna budeme muset se naučit pracovat, využívat ji pro nějaké třeba základy nebo v oboru vlastně takzvané telemedicíny, kdy víme, že dnes třeba ty kapacity toho přímého kontaktu nejsou úplně stoprocentně možné, těch pacientů přibývá, to znamená i třeba nějaká ta telemedicína, respektive komunikace na dálku s nějakým využitím té umělé inteligence by nám mohla taky pomoci i těm pacientům.
0: Říká o využívání technologií v medicíně můj dnešní host, profesor Samuel Vokurka. Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: A dnes si povídám s panem profesorem Samuelem Vokurkou. My nemůžeme minout důležité postavy české medicíny, které vás ovlivnily. Prvním z nich nepochybně by byl pan doktor Vladimír Koza. Vy o něm vždycky mluvíte s respektem a s náležitou úctou. Čím byl pro vás jako lékař a pedagog či mentor výjimečný a důležitý?
2: No to byl takový ten první klinický učitel. Vlastně na hematoonkologii v Plzni jsem začínal po absolvování lékařské fakulty v Plzni a vlastně to prostředí, které on tam budoval, léčby leukemii, transplantace kostní dřeně, registr dárců kostní dřeně, vlastně i jako podpora ošetřovatelství hematoonkologických pacientů, tak to bylo prostředí velice motivující. On byl také jako sám na sebe velmi přísný, velmi pracovitý a kromě té jako praktické stránky medicínské, tak tam byl i takový určitý prvek toho jeho povědomí o historii, souvislostech. Někdy to naslouchání jeho rozjímáním nebylo úplně optimistické. Řekl bych, že některé věci, které teď jako zažíváme, tak on jako dával najevo, že tak, jak to v té historii prostě běží, takže v některých těch oblastech to nikdy jako dobrý do budoucna nebude. Ale jako byl to opravdu velký učitel, velká osobnost.
1: Říkám si, že odhlédnu vše od toho, že prokazoval nesporně velkou kvalitu z hlediska odborného v medicíně, tak také měl talent šířit povědomí o té jeho problematice v laické veřejnosti. Je i tohle jeden z důležitých talentů, který lékař, když má, tak je to velmi ku prospěchu?
2: Já si myslím, že ano. A snažím se a ve spolupráci s pacientskými organizacemi, kteří jsou jako velký pilíři v tom šíření osvěty a povědomí, tohle dál si rozvíjet nebo prosazovat a pomáhat tomu, protože jako prevence nebo včasný záchyt onkologických onemocnění jsou nesmírně důležitá témata, která jsou relativně jednoduchá, hodně účinná a jako šetří vlastně mnoho nepříjemného jak těm pacientům do budoucna, tak vlastně i jako lékařům, sestrám, všem, kdo se v té péči o onkologické pacienty podílí, tak přece jenom my vždycky budeme rádi, když budeme mít těch pacientů méně, o to více se zase můžete pověnovat.
1: Říkám si, jestli vy mluvíte o zajímavém tématu, totiž času, který máte na jednotlivé pacienty, je ten technologický vývoj, který nepochybně je různé imunoterapie, genové terapie, všechny ty technologické nástroje, je to cesta, jak získat více času pro pacienta, anebo naopak vám to přináší ještě více starostí, protože máte více podrobných výsledků, které musíte prozkoumávat?
2: No, je to obojí. Je to obojí. Tam je hodně důležitá ta otázka, že nová léčba, kterou nabízíme, byť to vyžaduje z naší strany vícero jako úsilí administrativně i vlastně jako znalostně a získávání více informací, tak ale tohle přináší pro ty pacienty velký prospěch. A ono, když pak si třeba můžete uvědomit a srovnat si z historie, co si ještě pamatujete v nějaké diagnoze, co těm pacientům bylo možné nabídnout, jakou měli prognózu, vyhlídku života, a najednou se jako octnete v dnešní době a řeknete si, no ono to sice jako stojí víc práce, víc úsilí, ale to přece jako musíme udělat, protože pak vidíte ty jako úžasné výsledky. Byť říkám úžasný třeba z našeho pohledu, ono jako pro pacienta by úžasný bylo, aby nikdy nebyl nemocný, nebo aby se úplně uzdravil, aby ta nemoc úplně zmizela. Někdy to jde, někdy ne. To hodnocení té úžasnosti samozřejmě závisí potom z každého individuálního pohledu toho nemocného, ale z toho profesního tam vidíme obrovský krok dopředu, co přináší ta nová možnost léčby, co přináší i diagnostika v dnešní době, molekulární genetika, jdeme jako hodně, hodně hluboko, jo.
1: My jsme zmínili na počátku tohoto vstupu, že budeme mluvit o více postavách, které vás ovlivnily. Vy jste po nějakém čase od hematoonkologie zběhl. Kdo vás zlákal a k čemu?

0: Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání, ve kterých si dnes povídám s panem profesorem Samuelem Vokurkou. My jsme to téma drobně naťukli, užitečnost a oprávněnost existence pacientských organizací. Nedávno vzniklo nové centrum hlasu onkologických pacientů, což je jedna z těch organizací. Vy sám jste jeho otevření za odbornou veřejnost přivítal. V čem spatřujete jeho hlavní benefit?
1: Ten benefit je, že tu máte partnera, který vám pomáhá některé ty programy právě té prevence, toho včasného záchytu přinášet veřejnosti blíž. Zároveň vlastně i ty pacientské organizace nebo konkrétně hlas onkologických pacientů mapuje takzvané cesty pacienta. On hledá postupy, jak pacientům usnadnit tu orientaci v tom systému, v tom běhu, než se dostanou od jednoho doktora k dalšímu, zmapovat, jak by to mělo vypadat a případně hledat i nějaké styčné jako důstojníky nebo místa na té cestě, která by mohla tu péči o pacienty zlepšit, zrychlit. A to se vlastně jako dostáváme i k té roli koordinátora té jako onkologické péče nebo spíš dostupnosti onkologické péče, aby v každém komplexním onkologickém centru, a je to tak nastavené, byla osoba nebo více osob, které jsou těmi koordinátory, na které se obrací praktičtí lékaři nebo třeba perifernější nějaké zdravotnické zařízení nebo lékař, který má pacienta s nově diagnostikovaným onkologickým onemocněním a chce pro něj najít tu nejrychlejší cestu, jak ho dostat do toho správného centra k té správně poskytované péči.
0: Je to tak, že ty pacientské organizace tedy neposkytují službu jenom samotným pacientům, ale vlastně ulevují v jistém slova smyslu i vám, lékařům, že právě nacházejí ty správné cesty a koordinují třeba tu péči nebo pomáhají jí koordinovat. Takže je to vlastně jistý prospěch na vaší straně, na té medicínské?
1: Já si myslím, že ano. Právě, že, jak už jsem zmiňoval, ta prevence, ten včasný záchyt je hodně důležitý a šetří vlastně jako síly celému systému. Je tady potom i ta vlastně ten fakt toho průvodcovství, kdy samozřejmě, když se k vám dostane pacient, který přijde a ví, že ta jeho cesta nebyla nějak komplikovaná, že to poměrně jako všechno navazovalo, ono ne všechno jde ze dne na den, ale ten pacient aspoň ví, že někde není ztracený, tak vám přijde pacient, který není, on má strach z nemoci, neví, co ho čeká, ale není tam třeba takové to břemeno toho, se mnou se měsíc, dva, nic nedělo, nikdo o mě nevěděl, já jsem volal všude možně, takže tohle je jako těžký o tom i s pacientem třeba jako vykomunikovat, jo, sejmout takový to břemeno tohodle toho určitého, nechci říct jako bezpráví, ale to co tam visí, toho váku a ty ztracenosti.

0: A tohle to ty pacientské organizace nám pomáhají jako kultivovat. Jsem rád, že jsou to pacientské organizace zodpovědné, které komunikují a spolupracují s onkologickou společností, s jednotlivými onkologickými centry, s ministerstvem, to znamená, je tam propojenost a není to nějaký jako boj na barikádách, který by spíš celou situaci mohl ještě poškodit.
1: Když jsme v počátcích našeho povídání mluvili o zdrojích vašeho optimismu, vy jste jmenoval věci běžnodenní, které nacházíme každý z nás ve svých životech. Říkám si, jsou i příběhy, které končí šťastně na vašem pracovišti, něco, co vám dává velký smysl ve vaší profesi, ale vlastně i do nějakého civilního života?
0: Jsou taky takové, jo, určitě. Onkologie za ty roky nebo desítky let udělala obrovský krok dopředu. Není to obor o beznaději, je to obor, který nabízí velké možnosti, úplné uzdravení nebo výrazné prodloužení života s nemocí, pokud možnost co nejmenšími komplikacemi, a zažíváme tam jako příběhy, které opravdu mají jako hezký konec, a ono ten hezký konec zase, jak už jsme se třeba o tom bavili, že každý to může hodnotit jinak, ale jsou i hezké konce pacientů, kteří ví, že dělají maximum pro své uzdravení, ne zcela se to daří, ale i s těmi můžeme být opravdu jako na jedné lodi a zažívat tam spoustu jako hezkých chvil. A ty zázraky ale se také dějí.
1: Říká velmi optimistický onkolog pan profesor Samuel Vokurka.
2: Český rozhlas 2.

0: setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes si povídám na dvojce s panem profesorem Samuelem Vokurkou. My jsme mluvili téměř výhradně o medicíně, dosti málo o vás, nicméně myslím, že i to je půvabná kapitola, protože když jste byl mladý, toužil jste být archeologem, paleontologem nebo novinářem. Máte pocit, že některé tyhle ty vrstvy vám zůstaly i ve vaší současné profesi, že se to tam někde uplatní, tyhle ty mladické touhy?
2: Zapomněli jsme ještě na kosmonauta.
1: No, to
2: bylo v době Vladimíra Remka a popelář. Ale co se týče paleontologie, archeologie, opravdu taková ta snaha něco objevovat, něčemu jako přijít na kloub a mít tam i něco takového jako tajemného, co člověk úplně nedokázal třeba v tom dětském jako světě pochopit, no, tak to tam zůstává. Ta žurnalistika, bylo to také takové jako přemýšlení o tom, jestli by to nebyla ta cesta, ale převážil ten náhled spíš jako chuti nebo větší radosti z té biologie, z přírody, jako pomáhání, objevování. To si myslím, že převážilo a to byla cesta k té medicíně.
1: To byly takové mladické vášně, nicméně jednu jste si pěstoval i jako dospělý zralý muž a to byl či je zpěv. Co vás na tom tak upoutalo? Je to jistá kompenzační aktivita, aby člověk harmonizoval ten docela dost náročný profesní život, anebo jste si říkal, že byste mohl být třeba ještě pak zpěvákem?
2: To by bylo krásný. kdyby to vyšlo. Ne, takový ambice jsem neměl, ale jako operní zpěv je něco krásného, povzbuzujícího a tím jsem se dostal k Radce Sehnutkové solistce opery v Plzni, kde jsem se přihlásil, jestli by mě nenaučil aspoň trošku nějaký základy zpěvu, protože opravdu jsem neuměl vůbec nic, ale jenom jsem si chtěl aspoň pro sebe nějak trošku dobře něco zaspívat. Překvapilo mě, jak to bylo jako technicky vlastně náročný trénink, ale jsem jako ve fázi, kdy na ty kondice už nemůžu chodit, časově to nezvládám, ale sám pro sebe si někdy zaspívám a říkám si, no, ještě by to chtělo určitě doladit, Radka by to nerada takhle slyšela, ale je tam velká pomoc, kterou mi jako dala, je to takové hobby.
1: Bylo to svého druhu i sebepoznávací cvičení, přestože lékař a důkladně znáte anatomii, tak objevil jste v sobě nějaké svaly nebo některé prvky, které se používají při zpívání, o kterých jste netušil, že máte nebo že mohou takhle intenzivně fungovat?
2: Je to opravdu jako náročný, byl jsem překvapený, co vlastně člověka po tom zpěvu jako bolelo, záda, žebra, ten dech je tam velice důležitý, ta opora a to nastavení vlastně toho hlasu, bylo to opravdu třeba milimetrové ladění, když bych to nezažil u sebe, nevěřil bych tomu a o to víc, když někoho slyším jako zpívat, krásně zpívat, čistě, tak vím, co je za tím obrovské úsilí, píle, technika a samozřejmě i talent.
1: Takže co by návštěvník opery stále ještě jste, mohou vás vydávat v hledištích operních domů tady v Čechách, u vás v Plzni pochopitelně, ale i jinde.
2: Rád v Plzni, časově je to hodně náročný, přiznávám, ale když lze, tak jdu rád.
1: A když není čas večer na operu, tak čím nejraději trávíte volný čas, protože je léto pro většinu lidí, je to právě období, kdy si mohou dát špetku volna, jestli nějaké máte, co je vaší největší radostí, kdy opravdu můžete zcela a plně relaxovat.
2: Zahrada, práce na zahradě, kytky, večer pustit si nějakou pěknou detektívku, pokud možno bez nějakého velkého násilí, ale s nějakou psychologickou zápletkou, to jsou takový pohody, bych řekl, a určitý relax.
1: Kdybyste potkal sebe samotného před těmi 30 lety, kdy jste nastupoval do praxe, udělili byste si nějakou radu, jak dělat věci jinak, anebo byste to nechal projít ten život, jak byl, protože byl do posaváde velice plodný a úspěšný a vlastně i třeba některé drobné chyby, které člověk udělá, vám byly ku prospěchu?
2: Ten život člověk se učí pořád a jak dozráváte, tak zjišťujete, že byste něco opravdu třeba dělal jako zpětně jinak. Nicméně jako v tom životě, když se objevíte na nějaké křižovatce, tak v tu chvíli se jako rozhodujete asi jak nejlíp umíte a i třeba nějaké ty okolnosti vás navedou, tak těžko do minulosti se vrátit, co by bylo jinak.
1: Takže žádná rada by nezazněla.
2: Žádná rada by nezazněla.
1: Což je nejlepší rada, neradit nic, protože jako mladý byste stejně neposlouchal někoho cizího. Děkuju moc, že jste přijal mé pozvání do dnešních blízkých setkání. Milí posluchači, před námi jsou polední zprávy a po nich se na vás velmi těší Jitka Asterová a její pořad Byl jednou jeden rok. V tuto chvíli se s vámi od mikrofonu loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host, pan profesor Samuel Vokurka.
2: Nashledanou, děkuji.
1: Přejeme příjemné odpoledne.

0: představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: Omeletky, už ten název vlastně vznikl tak, že jsem si představila omeletu, která je naplněná buď čampiony, sýrem. A tak jsem si říkala, že bychom si mohli povídat o životě a vždycky to téma by bylo jiné. Vlastně tu chuť by dodal.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
2: Má oblíbená témata jsou ta, kdy mohu zjistit nějakou nevídanou kuriozitu a zároveň ta, která mi nejvíc evokují právě mých vzpomínek, mých pocitů, historek mých kamarádů a témata, o kterých si říkám, že by mohly inspirovat posluchače, aby mi napsali, co zažili oni.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
2: Vlastně omeletky, to je takový život. Je to prostě naplněný vším, co se do toho vejde. A čím větší omeletka, tím lepší.
1: Omeletky Haliny Pavlovské. Každou sobotu a neděli v poledne.
0: Na dvojce. Nenechte si ujít v České televizi.
3: Tak to vypadá, že máme případ.
4: To je první vražda, pokud se nemýlím.
5: Vypadá to náhodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
6: Podivné zločiny.
7: Někdy se mord protiřeší věci, která rozhodí silného chlapa.
6: Složitá vyšetřování.
8: Podívej se na mě!
7: Sleduju tě.
3: Prosím.
7: Všechno jinak.
9: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás.
6: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.

0: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
1: Firmy počítají škody po požáru budovy ve Zlíně, měly v něm zboží za stovky milionů korun. Automobilka Volkswagen výrazně omezí výrobu, k propouštění se ale nevyjádřila. Bude slunečno, na severovýchodě až oblačno, výjimečně přehánky a teploty do 29 stupňů. Jsou to hlavní zprávy a Mária Kunová. Hezké poledne. V bývalém baťovském areálu skladovalo zboží několik firem. Požár zničil mimo jiné desítky tisíc párů bot, oblečení i třeba knihy. Škody podle prvních odhadů půjdou do stovek milionů korun.
2: Firma Alpinepro měla v budově centrální sklad se zbožím za zhruba 500 000 korun, a to jak ze starší kolekce, tak i z nové na podzim a zimu, říká majitel firmy Václav Hrbek.
3: To je asi v tuhletu chvíli jakoby ta největší ztráta, protože tuhletu novou kolekci my bytostně potřebujeme.
2: Firma proto zatím zastavila online prodej. Společnost Vasky měla podle majitele Václava Staňka v budově sklad se zbožím až za 180 milionů korun, hlavně asi 75 tisíc párů bot.
4: Máme naštěstí tady prodejny, které naskladněné jsou, ale pro představu, na prodejnách můžeme mít okolo 15-20 tisíc párů.
2: V budově schořilo taky 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati a společnost Zásilkovna měla v budově depo. Jeho provoz přesměrovala do okolních poboček a řeší náhradu škod za zasažené zásilky. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
1: Německý automobilový koncern Volkswagen oznámil zásadní omezení výroby. Po zasedání dozorčí rady ve Wolfsburgu se ale automobilový gigant nevyjádřil k propouštění zaměstnanců. Ke změnám společnost přistupuje kvůli vysokým nákladům, nadbytečným kapacitám, čínské konkurenci i americkým clům.
5: Šéf Volkswagenu Oliver Blume prohlásil, že prvotřídní technická expertíza a těsné provázání výzkumu, vývoje a produkce už ve světové konkurenci nestačí.
6: Vyšší náklady můžeme kompenzovat jen vyšší produktivitou, efektivností a inovativní silou.
5: Cílem představeného plánu je prý, aby byl Volkswagen rychlejší, robustnější a konkurenceschopnější. Společnost uvedla, že modelovou řadu zmenší na polovinu a počet možných variant výbavy má klesnout o 3/4. Podle zdrojů agentury Reuters koncern zvažuje zavřít závody v Hanovru, Emdenu, Cvikově a závod Audi v Neckarsulmu a propustit až 100 000 zaměstnanců. Už před zasedáním dozorčí rady proti tomu ve Wolfsburgu zaměstnanci hlasitě protestovali. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Zdravotníci v Olomoucké fakultní nemocnici implantovali v roce 2024 defibrilátory i pacientům, kteří to nepotřebovali. Vyplývá to z předběžného stanoviska komise odborníků, která vznikla v souvislosti s kauzou z iniciativy nemocnice. Podle mluvčího Adama Fričera vedení zdravotnického zařízení předalo stanovisko komise policii.
7: S ohledem na odbornou složitost celého případu bude pravděpodobně jeho konečné posouzení záviset na výsledku trestního řízení, které je v dané věci vedeno. Pokud dospěje k závěru, že zdraví pacientů bylo poškozeno nebo že došlo k újmě na veřejném zdravotním pojištění, nemocnice bude v souladu se zákonem a příslušnými rozhodnutími orgánů veřejné moci připravena prokázané škody kompenzovat.
1: Policie zahájila trestní řízení v únoru v souvislosti s podezřením na obcházení kritérií k implantacím u několika set pacientů Olomoucké fakultní nemocnice mezi lety 2015 a 2025. Nejméně 11 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii v provinci Almeria. Téměř 20 lidí se pohřešují. Oheň vypukl minulou noc a stále je aktivní. Některé z obětí objevili hasiči ve vozidlech zachvácených plameny.
8: Obeťami požiaru, ktorý vypukol v noci v obci Los Gallardos v provincii Almeria, sú prevažne cudzinci, najmä britskí a belgickí občania. Plamene ich zachytili v autách pri úniku pred ohňom. Viacerých ľudí s vážnymi popáleninami previezli do nemocníc. Požiar už pohltil viac ako 3000 hektárov lesnej pôdy a stále nie je pod kontrolou. Nasadených je 12 hasiacich lietadiel. Na zemi bojuje s plameňmi do 500 hasičov a aj armáda. Stovky ľudí museli evakuovať. V histórii regionu Andalúzia je požiar čo do počtu obetí najhorším v histórii. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
1: Díla 12 italských fotografů ode dneška vystavuje Italský kulturní institut v Praze. V prostorách barokní kaple na Malé Straně představuje průřez italskou fotografií od poválečného období až po současnost. Snímky zachycují proměny krajiny, měst i společnosti.
9: Vše začíná fotografiemi Nina Milioriho. Jsou to fotky, které zachycují lidi a způsob života v Itálii v 50. letech.
10: Říká kurátor výstavy Riccardo Passoni. Podle ředitelky italského kulturního institutu Maria Luisi Papalardi je symbolem celé výstavy jeden možná až nenápadný černobílý snímek o velikosti zhruba jedné A4.
11: Je to velmi ikonická fotografie, protože připomíná ukradené polibky. Zachycuje okamžik, kdy byli lidé v 50. letech přistiženi při líbání, což se v té době považovalo za něco nevhodného.
10: Výstava bude v italském kulturním institutu na Malé Straně v Praze otevřená do 20. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
12: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě až oblačno, výjimečně přehánky. Teploty mezi 25 a 29 stupni, na severovýchodě kolem 23, na horách 18. A zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě 23, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy jsou dlouhé kolony, kamiony brzdí za Velkou Bíteší na kilometru 164, osobní auta v levém pruhu popojíždí mezi exity 178 a 182 asi čtvrt hodiny. Na D1 na výjezdu z Brna do Ostravy je kolona od sjezdu 201 Slatina, popojíždí i přes půl hodiny za Rohlenku na kilometr 208, po nehodě dvou aut je tam zabraný levý pruh. A na D1 z Brna do Prahy se dojíždí do kolony Zaměříneme na kilometru 126 a tady se zdržíte až půl hodiny. Hlavní zprávy končí, teď je u mikrofonu Jitka Asterová.
13: Ano, jsem zde a přeji vám krásné páteční poledne. Startuje opět naše hra Byl jednou jeden rok. No a Karlovarský festival samozřejmě v plném proudu. To v našem roce, který si dnes budeme připomínat, se festival ve Varech nekonal vůbec, ale vzpomínám si, že jsme byli se rodiči a s bráchou v kině na filmu Francouzská spojka s Genem Hackmanem. Fantastický film, oceněný 5 Oscary. Lístek stál tehdy 10 korun, no a nás bráchu hlavně zajímalo Eskimo. To bylo za padesátník a bylo vynikající. Babička ta zůstala doma a poslouchala Rozhlas po drátě, kde zpíval Pavel Novák. No a my si ho teď pustíme. No a vy si zkuste tipnout rok už teď. 702 222 220, tam můžete zasílat své SMSky nebo e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz.
0: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
12: na dvojce.

0: Kdybych si pamatovala všechno tak dobře jako texty starých písní, to by bylo něco. Já zdravím Hinka, který byl nejrychlejší a zřejmě si to spletl s aprílem, protože typuje rok 2023. No tak to snad ne, Hinku, to. Zdenka typuje rok 2001, jako vždy nedává vzpomínku žádnou, protože žádné nemá a já se na ní za to nezlobím. Ináta typuje rok 1972 a Marcel z Prostějova dle písničky Pavla Nováka typuje rok 1971. Stejný typ má Hanka a ta dává aspoň vzpomínku takovou, že jí bylo 15 let. Já si myslím, že to by bylo hodně o čem vyprávět a ještě se kouknu samozřejmě na vaše e-maily, takže nejrychlejší byl Michal, který zdraví z Červené Řečice a chystá grilovačku k obědu. A vidí to na rok, kdy byl ještě na houbách, a sice rok 1972. Tak, teď všichni jistě sledujete, kdo máte rádi fotbal, mistrovství světa. Jedná se samozřejmě teď, který probíhá v této době o mužský fotbal. Ale věděli byste, kdy se konalo první mistrovství světa ve fotbale žen? Myslíte si všichni, že to byl rok 1991, ale to překvapivě není pravda, protože první neoficiální mistrovství světa žen se ve skutečnosti konalo právě v roce, který dnes hledáme. Konalo se v Mexiku a vítězem se stalo Dánsko, které ve finále porazilo domácí reprezentaci 3-0. Na finále přišlo více než 100 000 lidí, což je dosud největší návštěva ženské sportovní události. Nicméně později byl turnaj mezinárodními fotbalovými organizacemi vymazán z oficiální historie, protože je nepořádala federace FIFA a tehdejší konzervativní fotbalové autority jej odmítly uznat. Byl o tom dokonce natočený zajímavý dokument. Jehož výkonnými producentkami je Venus a Serena Williamsovi, tak pokud máte zájem, tak si ho samozřejmě můžete pustit. Takže já se vás ptám, víte, kdy se konalo první neoficiální fotbalové mistrovství žen? Můžete mě napsat a já vám posílám Jimmyho Cliffa.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Já zdravím od Václava do Ostravy, který si myslí, že je to konec 60. nebo začátek 70. Uvidíme, jak to bude dál. Majka ta reagovala na moje Eskimo za 50 haléřů, že si ho také pamatuje a moc jí chutnalo. No mě taky je daleko lepší než to Eskimo, které se prodává teď. Bylo takové krémovější, ta čokoláda víc křupala. A ještě mě bavilo, že nebylo na špejli a bylo jenom v tom voskovaném papíru. Já jsem si jich třeba koupila 5, jo. No za ty prachy nekup to, že jo, to je jasný. No, teď dám v pořadí druhou nápovědu. V našem roce se šlo k volbám, které byly tehdy obzvláště sledované. Komunisté je dvakrát odložili, aby měli jistotu, že lidé nebudou protestovat. Před volbami se ale po celé zemi objevily letáky, na které si určitě pamatujete, s názvem Občané, které zdůrazňovaly, že volební povinnost neexistuje a že se volit nemusí. K organizátorům akce patřili konkrétně Rudolf Batěk, Jan Tesař, Jiří Müller a Jaroslav Šabata. Kampaň získala stovky pomocníků k rozmnožování a roznášení letáků v noci z 8. na 9. listopadu. Ale akce byla odhalena STB a hlavní organizátoři spolu s mnoha jejich spolupracovníky byli zatčeni, což samozřejmě zásadně ovlivnilo jejich životy. Takhle na to v roce 2017 vzpomínal v brněnském rozhlase nakladatel Jan Šabata, syn politika Jaroslava Šabaty a bratr ombudsmanky Anny Šabatové, který se roznášení letáků zúčastnil také.
1: Ten leták byl hrozně nevinný, poněvadž jediný, co se v něm říkal, bylo, že volby nejsou povinnost, ale právo a že člověk hold prostě jde k těm volbám nebo nejde podle toho, jak se rozhodne a podle toho, jak se mu líbí ta nabídka těch volebních subjektů, že dneska by to bylo děsně nezajímavý už.
2: A tehdy je to zajímalo do té míry, že tě za to zavřeli?
1: Jasně, smůlu. Mě na Jaselské chytili přímo o příčinu. On tam v jednom takovém temnějším průjezdu stál nějaký pomocník veřejné bezpečnosti a ten přivolal hlídku, tam mě sebral.
0: Vzpomínáte si, ve kterém roce proběhla předvolební letáková akce s názvem Občané? Pokud tušíte nebo víte přesně, tak mě buď napište a já vám teď pustím Helenu Vondráčkovou a vy během písničky můžete také telefonovat sem přímo do studia. Jsem tady a čekám, že zvednete telefon a vytočíte 22 155 25 25.

0: Naše hra Byl jednou jeden rok pokračuje. Zdravím Naděnku, která si myslí, že to je pravěk. Ano, kývám, je to pravěk. Tak co třeba rok 1970? To jsem chodila do páté třídy. Zdravím, přeji krásný pátek i vám. Ale já teď mám na telefonu mojí jmenovkyni Jitku, kterou moc zdravím. Dobrý den, Jitko.
1: Dobrý den, Jitunko.
0: Dobrý den.
1: Já vždycky, když se vám dovolám, tak se strašně klepu.
0: Ale není to vidět, ani slyšet.
1: No. Takhle, já jsem si myslela, že je to 73, jo, ale dneska jsem tady s manželem, jsme na Boudě, na Slapech, na Smilovicích, taky připravujeme grilovačku, protože nám přijedou děti. A ten mi řekl, že francouzská spojka si myslí, že to byl 71. Takže já tam na jeho radu. A samozřejmě volby si vůbec nepamatuju, protože mi bylo 6.
0: Tak takže to je jasný. No. Takže dobře, takže ze 73 dáme 71.
1: 71, ale to Eskimo si pamatuju teda, to vím úplně na tuty a bylo výborný. Teda.
0: No, že se nedá s tímhletím, co se teď
1: nedá
0: prodává,
1: vůbec,
0: srovnat.
1: No, vůbec, tak víte co.
0: To jsou takový jenom zmrzlý hrudky s kokosem, ale tam to bylo takový jako krémový, no, skvělý.
1: Tak
0: dobře, Jitunko, já
1: mějte
0: taky moc. Hezky. Ať vám grilovačka vyjde a pozdravujte moc pana manžela. Mějte se krásně.
1: Děkuju, hezký den, naschle.
0: Naschle. A další, koho mám na telefonu, je paní Šárka, kterou také moc zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Jitko. Já volám úplně poprvé do vašeho pořadu, který sleduji, a děsně vždycky zuřím, že nic nevím, že si nic nepamatuju a nechápu, jak si to ty lidi můžou pamatovat. Ale dneska jste mě dostala tím Eskimem, protože na to celý život vzpomínám. A ještě Míšu za korunu, taky v papírku.
0: Ano, ten byl dražší, ano, přesně.
2: Ano, ten byl za korunu. A chodila jsem na to do Olomouce, kde jsme se přestěhovali až v roce 73, to mi bylo 10 let. Ale myslím si, že to nebylo ještě hned v tom 73, tím třetím, to mě naši ještě moc tak nepouštěli po Olomouci. A myslím si tak nejdřív 74, 75, nádherná si taky pamatuju, jsem si zaspívala, tak já třeba tipnu ten 75.
0: 1975,
2: dobře. Ano, volby, to si vůbec, to mě nezajímalo tehdy ještě, jsem ještě byla malá.
0: Tak jasně.
2: No, takže jsem ráda, že aspoň to Eskimo, že jsem aspoň tak trošku to mohla tipnout, že no, nejdřív v tom.
0: Ono je to tak trošku, Šárko, zavádějící, protože samozřejmě to Eskimo, o kterém jsem mluvila, ono se neprodávalo pouze v tom jednom roce.
2: Jasně, jasně.
0: Jo, ono se prodávalo, potom vím, že se prodával, a ono nebylo na špejli, a pak z toho udělali nanuk a na špejli a
2: ano.
0: Už jako nebylo ono,
2: no,
0: ale prostě to Eskimo, to bych vrátila.
2: Ano,
0: spoustu věcí bych vrátila.
2: Já taky. Já proto to tak typu, protože já jsem si ho chodila kupovat až té Olomouci, možná až se prodávalo i dřív, ale to mě asi rodiče ještě nepouštěli samotnou do obchodu.
0: Dobře, takže no. Šárko, na to, že to byla premiéra, jste úplně skvělá. Jestli jste typovala správně, to se rozvíte samozřejmě až posléze, to vám teď nemohu
2: říct.
0: Děkuji.
2: Jasně,
0: ale blahopřeji, perfektní výkon. Mějte se moc krásně, naslyšenou.
2: Krásný den na nádherné léto, naslyšenou.
0: Děkuju a teď vám pustím nádhernou písničku od Nilsna, kterou znáte možná i v podání třeba Mariah Carey naspívala tuhle tu písničku. Krásná věc, tak zkuste si typnout rok, sakra.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na dvojce.

0: Michaela si myslí, že je to rok 73 nebo 75 podle Pavla Nováka a že se nekonal Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, protože se střídala s Moskvou. Já byla v první nebo ve třetí třídě. Já zdravím Michaelu a teď zdravím Mirka, kterého mám na telefonu. Dobrý den, Mirku, Jitka u telefonu.
1: Dobrý den, Mirek, z Tichoníček. Já mám takový pocit, že to bylo v roce 1971, podle těch voleb zrušených, ale nejsem si jistý, ale myslím si tak 1971, že to byl rok.
0: Vy zníte strašně mladě, vy si ten rok pamatujete, byl jste na světě?
1: Ne, nepamatuji, ale četl jsem o tom něco. Já myslím, že to bylo potom 68. a pak nějakou tu dobu, že byly kvůli té politické situaci, že byly volby zrušený, byly odložený, jo. Aha. A já jsem se teda narodil pár roku potom, ale...
0: Jasně, no já jsem si to právě tak typovala, protože zníte strašně mladě, takže vzpomínku z vás jako tahat nebudu.
1: A ne.
0: Píšu si teda ten rok, takže děkuju moc, že jste se ozval, mějte se moc hezky a někdy naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Naslyšenou, teď nás čekají dvě písničky. Odstartuje to Jiří Korn, mojí oblíbenou Ivetou, no a já se budu moc těšit na vaše tipy a hlavně na vaše vzpomínky.

0: Bouřivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Lucy trpí záhadnou nemocí.
2: Slečna patrně ztratila velké množství krve.
3: Ale já nevím o tom, že by Lucy v poslední době krvácela.
2: Není čas na řeči. Pacientka potřebuje krev, jinak hrozí selhání srdeční činnosti.
0: A zdá se, že speciální léčba zabírá.
4: Chodím teď do postele bez jakékoliv obavy před spánkem. Vůně česneku mi už nevadí. Už mě nemusí nikdo hlídat.
1: Hrabě Drákula.
0: Druhý díl kultovního hororu Brema Stokera.
1: V neděli ve 20 hodin
0: na dvojce.
5: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.

0: Naše hra byl jednou jeden rok na dvojce pokračuje. Můj pozdrav teď putuje do Olomouce paní Alence, která si myslí podle filmu Francouzská spojka, že by to mohl být rok 1971. Také jsem na něm byla s maminkou, píše. Měla jsem tehdy 15 let. Ta Eskima se milovala se sestrou, která byla o 3 roky starší. Tak jsme si vždycky koupili 10 Eskim a ona k tomu ještě cigarety BT. Jasně, BTčka. Na to si taky pamatuju, ty kouřili naši. Strašně, strašně smrděly ty cigarety. V našem roce začal vysílat český vysílač Ještět, začal teda šířit televizní signál. Možná teda vás některé překvapí, mě tedy ano, to jsem nevěděla, že televize dokáže zastavit obyčejný kov a právě proto musela být část stavby s anténami pokryta speciálním nekovovým pláštěm. A jak později vzpomínal architekt Otakar Binar, při stavbě se často improvizovalo. Autor vysílače Karel Hubáček si ale s každou překážkou dokázal poradit a díky tomu vznikla jedna z nejvýraznějších staveb u nás.
1: V tom podlaží, kde jsou ty antény, že jo? Tam v tom plášti, to je ten umělý plášť, tam nesmí být kov. No a protože Hubáček byl rybář a věděl vlasy, že jo, tak jel za výrobcem těch vlasců a oni mu udělali ty hanka, tím to vyprdli. Takhle to opravdu bylo nahodilý.
0: Ještě začal vysílat signál, ale hotel a restaurace přivítali první návštěvníky až o 2 roky později. Takže zkuste si tipnout rok, buď tím, že mi napíšete, anebo tím, že mi zavoláte sem do studia. Takže připomínám číslo, budu se těšit, když vytočíte 22 155 25 25. A teď už Pavol Hamel a Medulienka.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Dagmar, která typuje rok 1968 nebo rok 1969 podle Pavla Nováka. A tak já jsem moc zvědavá, jaký typ bude mít paní Lídie, kterou mám teď na telefonu a kterou moc zdravím. Dobrý den, Lídie.
1: Dobrý den, paní Jitko. Tak poprvé volám, hned jsem se dovolala.
0: Krása.
1: A taky jsem se divila, jak se to lidé mohou pamatovat, že já jsem stálá posluchačka vašeho pořadu, jo?
0: To je krásný.
1: No a tentokrát se domnívám, že je to rok 1971. Já jsem se v tom roce zasnubovala. Aha. A tak jsem tak nějak více vnímala, co se kolem mě děje.
0: Jasně, takže to máte spojené s nějakou konkrétní událostí, nebo ta muzika vás k tomu roku navedla?
1: Ne, měla jsem zásnuby v tom roce.
0: Aha, no tak teda...
1: Já
0: no
1: jsem
0: tak
1: se zasnubovala, na to se, 19.
0: Na to se samozřejmě nezapomíná, no tak to jste, no začala, to jste začala docela brzo. Lídie, já moc děkuji za váš tip a píšu si rok 1971 a mějte se moc hezky.
1: Děkuju.
0: Někdy naslyšenou, já taky. A další, koho mám na telefonu, je pan Mirek.
2: Zdravím vás, Jitoško, dobrý den.
0: Dobrý den, já vás také moc zdravím. Tak jaký tip máte vy?
2: Já jsem přesvědčený o roku 1971,
0: ale
2: nepamatuju si to, protože si tyhle roky pamatuju teda dobře, ale ne konkrétní rok k něčemu přiřadit, ale byl jsem minulý týden na ještě s vnoučatama a vím, že byl dokončený ta věž teda v roce 1973, a protože jste říkala, že se začalo vysílat o dva roky dřív, Tak to byl rok 1971.
0: Takhle vy jste na to šel, výborně. Jinak na ten ještě já se také chystám, protože jsem tam dlouho nebyla, takže určitě si tam někdy během léta udělám výlet. Mirku, já vám teda moc krát děkuju. Nebudu vám to ani rozporovat, ani vám to nebudu potvrzovat, ale píši si rok 1971 a mějte se moc hezky.
2: Taky, mějte se krásně.
0: Děkuju vám taky, mějte se krásně. No a teď Don McLean.

0: No a poslední nápověda nás zavede do Československého rozhlasu. Co se tam dělo? No nic příjemného. Naplno běžela takzvaná prověrka nestraníků, případně prověrka členů nekomunistických politických stran. K tomu byla o 5 měsíců dříve ustanovena řídící komise o 104 dílčích komisí. A také se v našem roce vysílala rozhlasová svědectví o návratech z exilu do normalizace. Takhle vzpomínal na emigraci Tomáš Řezáč, syn spisovatele Václava Řezáče.
1: Na tento okamžik jsem se těšil v podstatě od chvíle, kdy se v Ruzyni odletilo ze země letadlo rakouských aerolinií, které mě odváželo do emigrace.
0: Tento záznam je o pár let mladší, to už veřejnost díky rozhlasu věděla, že Tomáš Řezáč byl agentem STB. No a teď si pustíme Marii Rotrovou, mojí oblíbenou písničku Kůň bílý. Já zdravím ještě Ivču, která typuje rok 71 a dává vzpomínku, byly mi 3 roky, přestup z jeslí do mateřské školky a první kilometry na Tříkolce.

Krásně mi to s vámi dneska uteklo, moc vám děkuji. Dneska jste opravdu hodně volali, hodně jste psali, to byl snad rekord. A ve finále je Hanka z Loděnice. Píše, protože vzpomínky na rok 1971, který typuji dnes pokulhávají, tak dám hned jednu. V den 15. narozenin jsem měla pravou ruku v sádře po skoku vysokém do písku. Tak jsem si jako cenu útěchy nechala podepsat Jirku Korna na sádru. Měl tehdy koncert v Třebíči se skupinou Olympic, ve které zpíval tehdy i Jiří Korn. Ano, je to pravda a Hanko, vy máte pravdu. Opravdu, nejenom vy, ale většina z vás typovali správně. Rok 1971, takže já bych chtěla ještě poděkovat moc za pomoc s nápovědami do dnešního dílu elevce Alžbětě Kadlecové. No a vy se můžete už teď těšit na Honzu Rosáka. No a já vám přeji krásný víkend a mějte se moc hezky a my se teď neuslyšíme příští týden, ale potom zase až ob ten týden. No a loučím se s vámi, s Johnem Lennonem. Mějte se moc hezky.

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Hasiči mají požár ve Zlíně pod kontrolou, zasahovat ale budou i o víkendu. A po skoro tisícovce let se slavná tapisérie z Baye vrátila do Anglie a bude slunečno, na severovýchodě až oblačno, výjimečně přehánky, teploty do 29 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Hasiči druhým dnem zasahují u požáru výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou. Zatím ale od budovy drží bezpečnostní perimetr 70 metrů, protože ve dvou částech se už včera zřítila. K hašení využívají i vrtulníky a místo kontrolují drony. Příčinu nebo předběžnou škodu zatím hasiči neurčili. Zatím ani nejde říct, jak dlouho budou na místě zasahovat, říká mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček.
3: Že v budově i nadále hoří. My provádíme dohašování těch jednotlivých ohnisek a hasební práce. Počítáme s tím, že nasazení bude během víkendu určitě.
2: Firmy, které měly v budově například sklady zboží, vyčíslily zatím předběžně škodu na stovky milionů korun. Schořelo taky 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Děti do 15 let páchají stále více trestných činů. Počet ublížení na zdraví a loupeží s dětskými pachateli stoupl od roku 2015 o 40%. Podle zprávy nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok se to týká i dalších násilných zločinů. Ministerstvo spravedlnosti proto uvažuje o snížení hranice trestní zodpovědnosti na 13 let. Situaci by mohl zlepšit taky například vznik specializovaného ústavu s terapeutickou péčí. Elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení pro spalovnu komunálního odpadu. Vznikne na území obce Čeperka, a to i přes odpor místních obyvatel. Zařízení na energetické využívání odpadků by mělo stát asi 7 miliard a spalovat bude až 150 tisíc tun odpadků ročně. Elektrárna plánuje spustit jeho provoz v roce 2030, říká mluvčí Hana Počtová.
4: Odvolací řízení ve věci společného územního a stavebního povolení pro projekt ZEV Opatovice bylo ukončeno rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu. MPO většinu podaných odvolání zamítlo a potvrdilo závěry rozhodnutí DESÚ, tedy dopravního a energetického stavebního úřadu.
2: Dodavatele stavby spalovny už elektrárna vybírá. Slavná tapisérie z Baye dorazila skoro po tisícovce let do Anglie. Francie ji zapůjčila Britskému muzeu v Londýně. Skoro 70 metrů dlouhá tapisérie má nevyčíslitelnou hodnotu. Je z 11. století a vypráví příběh o dobytí Anglie Vilémem dobyvatelem.
5: Britská BBC označila noční převoz tapisérie za historický okamžik. Televize Arteho přirovnávala k akčnímu snímku. Trasa byla dlouhá 560 kilometrů a trvala 11 hodin. Tapisérie cestovala v několika schránkách, které kontrolovaly vlhkost, teplotu a bránily otřesům. Přes všechna tato opatření někteří odborníci a umělci, jako třeba britský malíř David Hockney, převoz kritizovali. Už teď je v tapisérii přes 10 000 děr a 30 trhlin. Britské muzeum bude historický artefakt vystavovat od září do července příštího roku. První sadu vstupenek muzeum vyprodalo za zhruba 24 hodin. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě až oblačno, výjimečně přehánky. Teploty mezi 25 a 29 stupni, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 18 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy dejte pozor za loděnicí. Kolem 9. kilometru se dojíždí do stojící kolony. V kopci před Rudnou na 7. se převrátila větší dodávka na bok, provoz je zablokovaný. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měříne čekejte kolonu z kilometru 126. Popojíždí se kolem 40 minut přes omezení na kilometru 122 do dalšího zúžení u exitu 119 Velký Beranov. Tolik zprávy, teď má slovo Jan Rosák.
7: Jasnou cestu.

Zdravím vás všechny, kdo se s námi rádi vydáváte na předvíkendovou šťastnou cestu. Minulou neděli jsem se vracel vlakem z Olomouce do Prahy a jen tak nerad jsem odposlechal zajímavý rozhovor. Kousek ode mě seděly dvě kamarádky a ta jedna vyprávěla druhé. Tak si představ, dneska jsme se s manželem pohádali kvůli dovolené. Já chtěla do Řecka a on chtěl jet se mnou. No, každý si tu dovolenou řešíme jinak. Vám všem každopádně přeju hezkou chvilku rádia a jestli jste se zapojili do naší letní pátračky v rámci mrazivého léta na dvojce, tak i štěstí při losování.

mám tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Ano, je to tady. Teď hned se dozvíme, koho jsme v letní pátračce dvojky celý týden hledali.
3: Jsem Polednice. Démonická postava, jejíž původ vychází ze slovanské mytologie. Stělesňuji nebezpečí poledního žáru a dohlížím na dodržování klidu v čase, kdy jsou stíny nejkratší. V lidových pověstech se zjevuje jako stará žena v bílém či hnědavém plášti, která se pohybuje v polích a loukách. Mým úkolem je trestat ty, kteří v největším horku pracují, nebo kárat neposlušné děti. V českém prostředí mě nejvíce proslavil Karel Jaromír Erben v rámci své baladické sbírky Kytice. V jeho podání jsem vykreslena jako vetchá postavička s divou tváří, kterou matka v afektu přivolá na své zlobivé dítě. Kromě literatury jsem se ale stala inspirací i pro vážnou hudbu, konkrétně symfonickou báseň Antonína Dvořáka, nebo také filmovou adaptaci Polednice s Aňou Geislerovou v roli matky.
1: Pátračka mrazivého léta
0: na dvojce.
2: No, v dětství jsme se Polednice hrozně báli, ale tentokrát vás to pěkně chytlo. Detektivů u přijímačů přibylo dokonce o 500 víc než minule. Celkem přišlo 3360 odpovědí, z toho správných bylo 3286, to znamená, že těch ne správných, nebo úplně špatných, bylo 74. A jsou mezi nimi opravdu ohromně zajímavé, myslím ty nesprávné. Tak třeba podvečernice nebo večernice, vodník, postava, smrt, tak smrtka zubatá. A Karel Jaromír Erben je velice zajímavý typ a potom jeden, kterému jsem moc nerozuměl, F.F. Scan Fox, ale to je jedno. Ale velmi vtipné byly dvě. Předpokládám, že šlo o překlepy. Pohlednice a popelnice. No, ale Polednici správně, jak říkám, typovalo 3286 a ten nebo ta, kterou teď právě vytahuji z toho koše těch správných odpovědí, tak na tom papírku je jeho jméno. Vladimír Vyhňák. Velmi správně typoval Polednici a proto vyhrává poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování s polopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech, což je Astoria Hotel a Medical Spa Karlovy Vary. Srdečně gratulujeme, pane Vyhňáku, vy budete na Polednici vzpomínat určitě hodně dobře. Užijte si Vary.

0: Je tady další díl pořadu Slovo na zlato a s ním je tu dnes i jazykovědec a lexikograf Martin Šemelík z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den, Martine.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Co jste si pro nás, Martine, na dnešek připravil?
1: Uherák, makaron a třeba jogurt. Co vám to říká? A malá nápověda. Dnes se budeme muset trochu hlídat z hlediska politické korektnosti.
0: No, kdybyste nezmínil tu politickou korektnost, tak bych si myslel, že buď máte hlad, anebo našemu vysílacímu týmu chcete udělat malou svačinku.
1: Ne. Mé obědové gastropotřeby byly efektivně zasaturovány kaloricky vydatným knedlem vepřem zelem. No a zmíněné ingredience by v případě přípravy pokrmu patrně vedly k něčemu, co by bylo, řeknu to dosti opatrně, chuťově poněkud nesourodé.
0: No moment, tak to nám budete muset trochu osvětlit.
1: Dnes si budeme povídat o takzvaných etnofaulismech.
0: Etno co?
1: Etnofaulismus.
0: Počkejte, co to je? Tak tohle musíte vysvětlit.
1: Termín byl vytvořen v polovině 20. století židovským psychologem Abrahamem Aaronem Robekem. Je to neoficiální hanlivé pojmenování nějaké etnické skupiny a jejich příslušníků.
0: To jsou mi tedy věci. Fauly jsou tedy nejen ve sportu.
1: Ale pozor, to jsou výrazy silně expresivní. Mají v sobě často dosti brutální komiku. Někdy mohou být celkem neškodné, mnohé však mohou být velmi vulgární, silně stereotypizující a tudíž mohou zraňovat. V neposlední řadě je lze užít i k manipulaci prostřednictvím jazyka, k propagandistickým účelům, řekněme.
0: Aha. Tak proto jste zmiňoval tu politickou korektnost. No a z tohoto důvodu musíme teď za nás za oba říct, že nechceme tímto dílem našeho pořadu nikoho poňoukat k aktivnímu používání těchto slov a ani nechceme dokonce šířit předsudky a stereotypy nebo někomu ubližovat. Jak se říká, chraň příroda.
1: Ale zároveň je pravda, že i taková slova jsou relevantním lingvistickým tématem.
0: No tak si tady o nich zkrátka něco řekněme.
1: Přesně tam mířím. A doplním, že pokud například chceme rozpoznat manipulaci prostřednictvím jazyka nebo propagandou, tak zkrátka potřebujeme pasivně znát prostředky, kterých využívají.
0: No, tak s tím vřele souhlasím a rovnou se ptám. Mluvil jste o etnické skupině a tím myslíte třeba nějaký národ, kmen a podobně?
1: Ano.
0: Dobře, takže makaron, to je, jestli se nepletu, označení pro Itala.
1: Jo.
0: Uherák, to je asi jasné, Maďar.
1: Ano. A jogurt, víte? Já jsem až donedávna nevěděl.
0: Že by Jugoslávec?
1: Ano, obyvatel bývalé Jugoslávie.
0: No, předpokládám tedy, že do podobného ranku patří i známý žabožrout, neboli Francouz, čobol, čili Slovák, fricek, jakožto Němec, anebo arabeska ve významu Arab?
1: Ano, na slovech jako arabeska nebo ještě třeba větev, což je označení pro Vietnamce, je zajímavé, že jejich handlivý charakter je ještě podtržen tím, že živou bytost člověka konceptualizují jako věc. To jest, dá se říct, že jsou prostředkem dehumanizace a mohou tak sloužit dokonce i nějaké vysloveně nenávistné propagandě.
0: A co my, obyvatelé České republiky? Jak nás označují ti ostatní?
1: Hodně známé je to, že Poláci o obyvatelích České republiky někdy mluví jako o pepících.
0: No, tak to jsem samozřejmě slyšel, naši posluchači jistě také.
1: Vnímání každého z nás může být samozřejmě individuální, ale mně osobně třeba zrovna tento konkrétní etnofaulismus nikdy příliš nevadil. Což ale může být dáno tím, že v nejbližší rodině máme hned 4 pepíky s velkým P a že i já jsem se tak prý eventuálně mohl jmenovat.
0: No, máme doložené třeba i nějaké zajímavé příklady z historie?
1: Máme. V 19. století byli v Rakousku lidé z nízkých sociálních vrstev, kteří mluvili špatně německy, označováni jako Böhmaken, což bylo slovo odvozené od Böhmen, čili názvu historické země koruny české.
0: No, prosím. A tím se s vámi, milí posluchači, pro dnešek my dva, Pepíci, Honza a Martin, rozloučíme. Naslyšenou zase za týden.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Co způsobuje koktání? Proč se vědci potřebují sdružovat? A mohou žít rostliny bez vody?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dnes vám ve šťastné cestě představíme v Toulkách za architekturou spolu s Davidem Vávrou mnohovrstevnatou osobnost malíře, scénografa a architekta jménem Bedřich Feuerstein. Davida, tě vítám, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Kterou z těch jeho uměleckých profesí začneme?
1: Tak možná tou, kterou třeba posluchači neznají, a to je jeho veliké výtvarné nadání a byl velice zručný malíř, vlastně i sochař, ale byl to tvůrce scénografií. A já dřív ještě než jsem znal Feuersteina, jsem znal jeho výpravu k Čapkovu RUR, která je podle mě má stejně ten vizionářský pohled, jako měl Čapek v tom dramatu. A pak dělal 21 scénografií pro Národní divadlo, což se málo ví. A pak dělal i scénografie pro Voskovce a Wericha, třeba pro Baladu z hadrů a Osel a stín. Takže to je veliký, na architekta docela veliký záběr.
0: No a jaký byl jeho osud ve světě?
1: Podobná dobrodružná postava, jako je Jan Letzel, protože byl talentovaný student a současně byla to ta generace, která dokončila školu v roce 17 a hned šli na vojnu. A v tom úplně tom jarém věku, v tom mladí, kdy má člověk ty ideály, a myslím, že Feuerstein vymyslel pro tu generaci generace přejetá lafetou. Že v tom mládí vlastně dostali tvrdý zásah, jako blízko smrti, ale na druhé straně i přátelství. Takže když přijeli potom tato generace do Prahy a on dohromady s Josefem Havlíčkem, tak si užívali života. Chodili výstředně oblečení, úzké kalhoty, špičaté boty, hovořili řečí, kterou nikdo neznal. Pro různé měli svá slova, jako, a založili 9 cel. Byla to ta doba a Nová republika, velice nadějná doba, ale stejně Bedřich Feuerstein, i když má tady krásnou zakázku Nymburského krematoria, dodnes je z nejkrásnějších krematorií vojenského zeměpisného ústavu, tak v této době rozpuku on odchází do Francie a chce poznávat víc. A je zaměstnaný ve skupině u Pereta, konstruktivistického architekta, ale jeho podíl na zakázkách je anonymní. Takže se dozví, že v Japonsku je Raymond a odjíždí za Raymondem po 2 letech v roce 26 u Pereta a přináší Raymondovi tuto konstruktivistickou architekturu.
0: Co tam projektoval v ateliéru Raymonda?
1: V tomto kánonu projektoval například nemocnici svatého Lukáše, která se docela zachovala, v které jsme taky natáčeli. A pak třeba zachovala se i řada jeho obytných domů, která třeba objevila Helena Čapková v době, kdy my jsme tam natáčeli a my jsme v podstatě neměli žádnej pořádnej trumf u Bedřicha Feuersteina z toho Japonska, protože ten kostel svatého Lukáše byl pod tím podepsán Raymond. Takže ona v té poslední chvíli objevila bytové domy a my ten den, kdy jsme měli ho točit, vlastně jsme šli do těch jeho bytových domů a dostali jsme takové šťastné to poslední eso. I když jako samozřejmě ten význam je vidět i v těch raymondovských stavbách, ale tohle byla jeho solo stavba, tak jsme byli velice rádi.
0: Jak to bylo s jeho závěrem života, nebo závěrem jeho života?
1: On hodně cestuje na konci 20. 30. let po Americe, Číně a po Sovětském svazu a na rozdíl od řady těch svých vrstevníků, kteří byli v Devětsilu, kteří to Rusko si idealizují, on o něm napsal zcela pravdivě a s takovým humorem, že vlastně ty texty já velice rád jako čtu. Ale samozřejmě Raymond byla velice silná osobnost, takže možná měl Feuerstein pocit, jako měli jiní čeští architekti, vrací se domů, tady mají ale všichni čeští jeho vrstevníci už zavedené ateliéry. On se neúspěšně zúčastní konkurzu na plicní sanatorium, které je plánováno pod Tatrami Vyšné Hágy. No a nakonec končí teda skokem z Trojského mostu a veslaři trénující ho zachraňují, ale myslím, že jsme to v nějak tom posledním dílu měli, že on už sedí na tatami jen ze svou architekturou a už se nechce vrátit do toho reálného života a je někde v tom svém úsporném snu, který tak krásně dokázal předat v těch scenografiích a architekturách.
0: No, Davide, děkuji za představení dalšího z řady skvělých architektů a za týden na stejném místě ve stejný čas, čili ve Šťastné cestě, se opět spolu potkáme a uzavřeme jednu kapitolu tvého povídání.
1: Naschledanou.

0: Cestičku na světovou architekturu provázel David Vávra a v příštích minutách Šťastné cesty se vlastně od architektury zase až tak moc nevzdálíme, jenom půjdeme proti proudu času. Všeobecně se ví, že Karlův most, který spojuje Staré město s Malou Stranou v Praze, je jednou z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších historických památek u nás. Jednou z fascinujících legend spojených s jeho stavbou je astrologické datum položení základního kamene. Tato legenda přidává k mystice mostu a ukazuje na zájem středověkých stavitelů o astrologii a numerologii. Podle legendy si císař Karel IV. Vybral přesné datum a čas pro položení základního kamene Karlova mostu na základě astrologických výpočtů. Včerejší datum 9. července je samozřejmě zcela magické. Totiž 9. července 1357 v 5 hodin 31 minuta ráno, tedy pozor, 1357 97531, je považováno za šťastné a symbolické. Tato řada čísel byla vybrána, aby přinesla štěstí a ochranu mostu, což bylo důležité pro jeho trvanlivost a odolnost vůči přírodním živlům a dalším hrozbám. Datum a čas položení základního kamene byly vybrány tak, aby odpovídaly příznivé konstelaci hvězd a planet. Astrologická přízeň měla zajistit, že stavba bude probíhat hladce a že most bude sloužit svému účelu po mnoho staletí. No, je skvělé, že jsme mívali i moudré vládce.
1: Český rozhlas 2.

0: Z Karlova mostu se vracíme na normální silnice, respektive k tomu, co po nich jezdí. Co vám tak nabídne správný autoservis? Měl by se správně postarat o vaše auto od A do Z, od běžné údržby až po ty náročnější opravy. Jestli mají zkušený tým mechaniků a moderně vybavenou dílnu, tak se můžete spolehnout na kvalitně odvedenou práci bez ohledu na značku nebo typ vozu. Každou opravu s vámi předem konzultují. Po prohlídce vozidla vám vždycky řeknou cenu dopředu a průběžně vás informují o dalším postupu. Prostě žádná nepříjemná překvapení. Takhle, jak jsem to řekl, to vypadá jednoduše a mělo by to tak asi být. Ale jsou různé servisy a ještě k tomu existují pravidla pro EU. Jak se v tom má člověk vyznat? To už je samozřejmě otázka pro našeho poradce v motoporadně Jiřího Machovce. Zdravím vás, Jiří, dobrý den.
1: Krásné odpoledne
0: tak
1: všem.
0: Co radíte teda?
1: Mluvil jste krásně, byla to řeč jako z Partesu.
0: Díky.
1: V každém případě to je teorie. Sám jsem byl přítomen, kdy značkový servis, značkový servis, nebudu říkat, jaký typ vozidla to byl.
0: Neříkejte.
1: U dcery, kde bylo tlačítko mezi sedačkami na otvírání oken, řekněme tomu, nebo zkrátka zamykání dveří, tak předpokládaná cena 8 000 a když jsem šel auto vyzvednout po 3 dnech této opravy, protože neměli tlačítko, museli žádat výrobce, aby dodal, tak jsem platil 32 000 a naskákali tam brzdy, naskákali tam kotouče a dalších x věcí. Nikdo dceři ani mě nevolal, takže s tímto servisem jsem se rozloučil. Zaplatil jsem, ale jako skřípal jsem hodně zubama.
0: Jiří, zeptám se rovnou, můžete takovouhle cenu odmítnout s tím, že jste si to neobjednal?
1: Zkuste to a máte na krku soud. A než soud, to znamená váš čas a vaše, já tady řeknu, zastupování, sám k soudu asi nepůjdete, tak to jsou peníze, které jako přesáhnou těch 32 000. Ale říkám, nedoporučuju to, je opravdu to, co jste říkal, to znamená domluvit se na začátku, kolik odhadují ceny za tu danou operaci a v případě, že se něco dalšího objeví, zavolejí a vy máte jako uživatel právo na to říct, ne, to mi udělá jiný servis.
0: Ano, přesně tak.
1: Vysvětlím. Garáže, to znamená, to jsou, řekněme, kluci, kteří mají větší špinavý, pánové, abych to neříkal. Pánové, kteří mají větší špinavý ruce, na druhou stranu hodinová sazba není tak veliká jako v autorizovaném a značkovém servisu. A řekněme, pokud to je garáž, kde dělají pouze nebo několik typů vozidel, několik ročníků, takže neobsáhnou u značky všechny ročníky od roku 2000, ale řekněme posledních 5 let vozidla určité značky mají v malíku, tak se tam vyplatí servisovat, protože ten člověk udělá na rozdíl od značkového autorizovaného jednu zásadní věc. Součástky v těchto značkových autorizovaných servisech mění, to znamená vyndají jeden velký blok, ten koupí nový a ten blok tam dají, ten nový.

0: stranu tento garážista nebo zkrátka běžný servisák ví, že v tom daném komponentu je odpor, který stojí 3,50 s prací rozebrání a z montáží, to je dohromady za 500 a je to pro vás, pro vaše peněženko samozřejmě daleko výhodnější.
1: Jiří, já vám řeknu teď svoji příhodu, svoji zkušenost. Povídejte. Byl jsem na návštěvě u kamaráda ve Spojených státech, v Kalifornii a tam shodou okolností jsem se potkal s českým jaksi automechanikem, který se tam otevřel dílnu, jmenoval se Gusta Ulč a tenhle ten Gusta Ulč, zkušený starý, že to tak řeknu, automechanik, mi řekl, no oni ti Američani jsou takoví výměnáři. Oni rádi vyměňují celé bloky, kdežto já tam dám ten kousíček, který stojí pár dolarů. Tak to je přesně to, o čem mluvíte.
0: To je přesně to, o čem mluvím. To znamená, servis si doopravdy vybírám. Já sám, přiznám se, mám už teďko letos druhým rokem, nové auto a v autorizovaném ani značkovém servisu jsem nebyl, protože když jsem chtěl něco, co bylo navíc, tak mi oba dva servisy dali částky od 20 do 26 tisíc. Mm. Mě ten dotyčný ten servis udělal za 12. Komponenty byly originál, všecko bylo v pořádku a jenom protože nedělal to, jak říkáte vy, to znamená výměnu bloků, ale dal tam pouze ty komponenty, které jsem požadoval.
1: Ano, přesně
0: to
1: tak.
0: Funguje a je to v pohodě. A pozor, díky blokové výjimce Evropské unie jsem nestratil záruku.
1: Hmm. No, já si myslím, že bychom mohli teď dát šanci našim posluchačům, protože s autoservisy má zkušenost kde kdo, ať tak, či onak tam jednou skončit musí, nebo aspoň si tam zaskočit. Takže každopádně nám mohou naši posluchači zavolat, podělit se s námi, jak to mají s autoservisy oni. Spojení k nám je stále stejné, 22 155 25 25. No a teď jedna taková zajímavá příhoda v autoservisu. Karle, dej mi francouzák. Klíč, ty pitomče.
2: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: Před chvílí se k nám na číslo 22 155 25 25 dovolal jeden posluchač, který ovšem jel v automobilu a protože neměl kde zastavit, tak to celkem rozumně vzdal, což chválíme, protože za jízdy se telefonovat nemá. Takže dostal jste pochvalu, i když jsme se nedověděli vaše zkušenosti z autoservisy. Ale ten další, kdo se nám dovolal, ten už to má celkem v klidu, protože volá z domova. Je to tak? Dobrý den.
1: Ano, dobrý den. Já volám z Prahy. Mám takovou zkušenost. Měl jsem problémy s autem a doporučili mě diagnostiku. Zajel jsem do servisu a tam zjistili, že teda tu diagnostiku pro tuhle tu značku nemůžou načíst, protože to má nějak ten ta značka chráněný.
0: Jo? Ale,
1: takže jsem za tu diagnostiku, kterou mi tam udělali, jsem zaplatil zhruba 200 korun. A zajel jsem do značkového servisu, kde teda to udělali, zjistili, že je tam špatný egrventil a zaplatil jsem za diagnostiku, pouze diagnostiku 2000.
0: No, ale já myslím, že v tom značkovém servisu máte zase jistotu, že se to skutečně jaksi opraví. Nemám pravdu?
1: Neopravovali to, jo. Protože ta cena... Ta cena za tu opravu byla zhruba 26 tisíc.
0: Aha.
1: A v normálním servisu, kde to teda opravili, tak jsem platil zhruba 3,5. Jo.
0: No, tak to je...
2: To tak sedí, ano, to sedí.
0: To je přesně to, o čem si teď chci povídat s Jiřím Machovcem. Moc vám děkujeme jinak za vaši zkušenost, přejeme hodně šťastných kilometrů samozřejmě, naslyšenou, ale já se chci zeptat Jiřího Machovce, jak si vlastně ten servis máme vybrat? Podle čeho?
2: To je přesně to, co říkal pán, naprosto s ním souhlasím. Ne každý servis má autodata. Tím myslím data o tom daném vozidle, o tom roku výroby, měsíci výroby a tak dál. Autorizovaný servis má možnost požádat výrobce o data k tomu danému typu a má možnost je nějakým způsobem používat. Na druhou stranu garážista tyto data nemá, ale tu práci zvládne za tu třetinu to, co udělali tomu člověku. To znamená, opravdu je dobré skočit někam, kde vám řeknou, co s tím autem je, pokud to nelze načíst, tak značkový nebo autorizovaný servis vám to udělá. A když vám nabídne rozumnou cenu za opravu, není problém. Ale to vybírání toho autoservisu, já to řeknu jinak, pneumatiky asi nebudete chodit měnit do značkového servisu. To je zbytečnost. Od toho jsou pneuservisy. Autosklo to samé. Ne každý značkový autorizovaný servis udělal, teď řeknu, desítky tisíc oken, čelních bočních, zkrátka skel auta,
0: ano.
2: Oproti ne značkovým, ale firmám, které mají autorizaci na většinu u nás vyráběných
0: Jiří.
2: Nebo dodávaných značek a dělají jich desítky tisíc ročně. Takže
0: Jiří, ještě mám jeden dotaz, ale máte záruku v tom, jak říkáte u toho garážisty, že vám dá garanci, to, což vám asi by měl dát ten značkový servis?
2: I ten garážista vám může napsat fakturu a může potvrdit, že bylo vyměněno to, co bylo za náhradní díly, buď to výrobce, anebo druhovýroby, které jsou schválené. To všechno může být, to znamená, dávám čísla těch výrobních dílů. A samozřejmě i ten garážista si během doby dělá třeba 3-4 značky.
0: Rozumím.
2: Tak si u těch výrobců udělá, jak se říká, jméno.
0: Rozumím. Je potřeba si to určitě vyžádat, pochopitelně. Dobře, moc děkuju, to nám zatím musí stačit. Tedy vám samozřejmě ještě něco přidám. Dopravní policista upozorňuje řidiče, že má ukazatel směru, tedy blinker, jenom na pravé straně auta. No, pane, na levé straně auta blinker nepotřebuju, protože do práce jezdím jenom doprava. Moment, povídá policista. A co děláte, když jedete z práce? No, tak to couvám. Díky, Jiří, do studia Staňkov, mějte se, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Basta.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
1: Noční můry ožívají.
2: Každý stín může být nebezpečný.
1: Mrazivé léto na dvojce.
3: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Kriminalisté zahájili v případu požáru budovy 34 v baťovském areálu úkony trestního řízení. Škoda zatím vyčíslená není. Poslanci schválili novelu stavebního zákona. Je slunečno, na severovýchodě oblačno, výjimečně i přehánky a teploty do 29 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Rozsáhlý požár budovy 34 ve Zlíně. Policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Budova začala hořet včera ráno. Větší část už se zřítila a požár stále hasí desítky hasičů. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
5: Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Trestní zákoník v tomto případě stanoví až 5letý trest odnětí svobody. Celková škoda způsobená požárem prozatím nebyla vyčíslena.
4: Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem. Na stavební povolení bude stačit jedno razítko. Předlohu teď posoudí Senát. Pro schválení novely hlasovalo 89 poslanců vládní koalice. Opozice novelu kritizuje. Ve výzbroji české armády definitivně skončily sovětské tanky T-72. Nahrazují je moderní Leopardy A-24. Poslední z flotily 42 obrněnců dopoledne převzali v posádce v Přáslavicích na Olomoucku. 28 tanků Česko získalo darem od Německa jako kompenzace za pomoc Ukrajině. Za 14 zbývajících zaplatilo bezmála 4 miliardy korun bez DPH. O oficiálním vyřazení T-72 z armádní arzenálu, ale ještě musí definitivně rozhodnout vláda, vysvětluje Miroslav Hlaváč, náčelník generálního štábu armády České republiky.
6: Ten tank sovětského typu vlastně už není modernizovatelný, nemáme na to náhradní díly, vlastně ten typ ani nesplňuje ty základní standardy, které vyžaduje aliance na tento typ bojové techniky, takže my se jich postupně budeme zbavovat, prostě pro nás to je neefektivní.
4: Slovenští meteorologové uznali za nový teplotní rekord v zemi hodnotu 41,3 stupně Celsia. Potvrdil to slovenský hydrometeorologický ústav. Teplotu naměřili na konci června v Kamenici nad Hronom u hranice s Maďarskem. Údaj podle dřívějších informací zaznamenala stanice, která slouží hlavně k měření srážek, měření teploty je její vedlejší funkcí. Předchozí slovenský teplotní rekord byl z roku 2007 a měl o stupeň méně. Cyklisté můžou až do neděle podpořit hospicovou péči svatého Kleofáše v Třeboni. Čtvrtý ročník cyklojízdy pro hospic vede kolem rybníka Rožmberg. Účastníci můžou vždy od 9 do 12 hodin vyrazit z Masarykova náměstí na nenáročnou 20-kilometrovou trasu a přispět na činnost hospice, dodává jeho mluvčí Petra Fajfrová.
7: Akce nemá hromadný start, můžete se připojit podle vašich možností. Každý účastník zaplatí startovné, doporučené je ve výši 200 korun za dospělého, 100 korun za dítě. A cestou jsou připraveny 3 zastávky se sběrem razítek a v cíli vás čeká sladká odměna.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě až oblačno, výjimečně přehánky, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě 23, na horách kolem 18 stupňů.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
4: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se před Rudnou na 7. kilometru po nehodě jede odstavným pruhem. Na místě je několik vozidel záchranářů v levém i v pravém pruhu. Kolona je z 13. kilometru na 50 minut. Dálnice D1 z Brna do Prahy je ucpaná Zaměřínem. Fronta na víc než hodinu jede z kilometru 128 přes dvě omezení až k Velkému Beranovu. Tolik zprávy a teď pokračuje Jan Rosák.

Tak dnes vás v cestovatelské hodince Šťastné cesty asi překvapím. Budeme sice cestovat krajinou, ovšem krajinou lidské duše, krajinou umění a krajinou, která je plná zajímavých osobností.

0: Můj host už ve třetí třídě vydával časopis Kvítko a na gymnáziu pak časopis Karambol, který dokonce prodával za 5 korun, aby pokryl náklady na kopírku. No a k tomu objížděl matematické a fyzikální olympiády, dlouho prý nic nenasvědčovalo, že by se věnoval dál psaní. Jelikož údajně neměl na sport talent, čemuž vůbec nevěřím tedy, rozhodl se o fotbale aspoň psát a docela mu to šlo, takže například za první příspěvek dostal pěkných 60 korun. Pak už to šlo jako na drátkách, stal se z něho sportovní reportér a později opustil i tuto dráhu, aby se vydal do světa knih. Tak tolik kurikulum víte našeho hosta, kterým je autor oblíbených knih, speciálně rozhovorů, Martin Moravec. Vítám vás, Martine, dobrý den.
1: Děkuju za pozvání a takhle krásným hlasem jsem svůj životopis ještě neslyšel, teda tak za to děkuju.
0: Já to klidně nahraju ještě, když se budete chtít. Mimochodem, Martine, jak jsem v úvodu sdělil posluchačům o tom časopise Kvítko a časopise Karambol, bylo to něco jako řev septimy z těch slavých...
1: Myslím, že ne, že to byl spíš takový pokus omyl. Jsme si se spolužáky zkoušeli něco dát na papír a zpovídat učitele a byly to začátky, jsem za ně rád, ale žádnou velkou kvalitu to asi nemělo.
0: To nevadí, pokus dobrý, já si myslím, že to je potřeba to zkoušet. Ale co vás přivedlo od sportu ke knihám jako takovým?
1: Já jsem vždycky chtěl napsat knížku, někdo má splodit syna, zasadit strom, tak já jsem měl napsat knížku. Z jednoduchého důvodu, já jsem měl knížky vždycky rád a strašně mě baví k ním čichat a chodit do knihkupectví a očichávat tam ty knížky.
0: Papírovým knihám.
1: Ano, papírovým.
0: To je přesně ono.
1: Já, když v knihkupectví uvidíte nějakého podivína, který tam čichá ke knihám, tak jsem to já. A chtěl jsem čichat k něčemu svému. Mít v ruce něco svého, tak to mě vedlo k tomu, že bych jednou chtěl napsat nebo vydat knihu.
0: No, elektronická knížka ta tolik nevoní, teda.
1: Ne, vůbec.
0: Sice si taky přijdete na své možná.
1: Ani věnování se do ní nedá napsat.
0: A jako sportovní redaktor jste údajně, to jsem si tady přečetl, byl, to mě zaujalo velice, protože je to taková aktualita teď, horká těchto dnů, ve Wimbledonu.
1: Ano, několikrát, poprvé v roce 2002, což je kolik, 24 let, tehdy jsem tam byl nejmladší z českých novinářů a přezdívali mě děťátko a všechno mě učili a moc hezky se o mě starali ostatní sportovní novináři. 2002 poprvé.
0: Jo, o kom jste psal?
1: Různě tehdy byla taková ta éra mým vrstevníkem, teda kdyby to slyšel, on je mladší trochu, byl Tomáš Berdych, takže ten začínal. Já jsem tam zažil takový ten nejdelší zápas historie Isner Mahut, těch 70-68.
0: V
1: pátém setu 3 dny a my vždycky už měli jako připravený, že pošleme výsledek toho zápasu u závěrka a zase nic. A pokračujeme zítra. Tak to je jeden z mých velkých zážitků z Wimbledonu.
0: No, já si myslím, že tenhle ten zážitek asi přebyl ten zážitek včerejší. Ano, ten super tiebreak mezi Buchovou a Goffovou. Jak jste to prožíval? Co srdce?
1: Já už jsem toho v tenise jako lecos viděl, takže se mnou to zase tolik nedělá, protože vím, že tam se to během 10 vteřin může otočit všechno tam i zpátky. A já jsem už Čecha ve finále Wimbledonu na vlastní oči viděl, Tomáše Berdycha tehdy v roce 2010, kdy prohrál s Rafaelem Nadalem, což on byl v té éře, kdy porazil Federera Djokoviče a už by se zdálo, že už tam nikdo nestojí a ještě tam byl ten Nadal. Ten Tomáš měl na tohle jako velkou smůlu, ale těším se samozřejmě na sobotu na finále.
0: No samozřejmě, ale když si tak zaspomínáte na tu svou éru, tedy novináře ve Wimbledonu, jaké jsou tam třeba podmínky pro práci novináře?
1: Jsou skvělé, ale já jsem vždycky musel vyvracet ten mýtus, ty jsi viděl Wimbledon, to je super. No tak tam sedíte v tom tiskovém středisku, že byste viděli celý nějaký jeden zápas, to se vám nepoštěstí, protože pořád musíte odbíhat na rozhovory s těmi českými tenistkami, tenisty, kteří buď vyhráli, prohráli, ale potřebujete zprostředkovat jejich dojmy čtenářům, takže málo spánku, málo zhlédnutých zápasů, ale měl jsem tehdy ještě výhodu, to byl ten v uvozovkách starý Wimbledon, kde ještě byla ta první neděle volná. Takže my jsme vždycky měli takovou tradici, že jsme s ostatními českými novináři v tu neděli vyrazili na výlet, třeba do Oxfordu a tak. Takže něco málo jsme z té Anglie viděli.
0: No, od těch zpráv, myslím aktuálních zpráv ze sportovního dění, se můj host Martin Moravec tak nějak jako, řekl bych přímo, přirozenou cestou přesunul...
1: Plíživou cestou
0: se přesunul ke knihám. Následovaly sportovní biografie a k tomu si budem povídat za chvilku.
2: Český rozhlas 2.

0: Zaspívala nám Celine Dion. No, řeknu vám, přátelé, že za svou tedy opravdu dlouhou kariéru u mikrofonu už jsem měl tolik hostů přes několik tisíc. Takže vím, co to je, že host je buď to upovídaný, nebo střídmý, anebo z něj páčíte slovo. A když se teď budu ptát Martina Moravce, který se od těch zpráv sportovních dostal přímo ke sportovním biografiím, to znamená knížkám o sportovcích, tak se vás stejně zeptám, jestli máte taky tu zkušenost, že z někoho jste musel slovo páčit a někdo vám povídal úplně jako kniha.
1: Samozřejmě mám. A neumím to generalizovat, jak někdo říká, sportovci nemluví a těhle mluví, tak takovou zkušenost nemám, protože i mezi sportovci najdete skvělé vypravěče, ale samozřejmě, když člověk píše knížku, tak už si toho člověka dopředu trochu prolustruje, aby netrpěl. Já jsem tuhletu zkušenost udělal s vyjednavačem Adamem Dolníkem, možná se k tomu ještě dostaneme, ale my na naší první schůzce, já jsem mluvil, on seděl a mlčel a já jsem dál mluvil a on dál seděl a mlčel a takhle jsme tam proti sobě seděli asi hodinu a já jsem si říkal, tak to bude poměrně tenká knížka, ale pak jsem pochopil, že nejsilnější zbraní vyjednavače je ticho, protože ten druhý na sebe toho hodně řekne, když ten druhý mlčí. A tak jsem se už tomu přizpůsobil a pak knížka vznikla. Myslím, že docela fajn knížka.
0: On sice mlčí, ale on musí taky něco vyjednat. To znamená, ano, že musí něco navrhnout.
1: Ale, něco on ale předchází tomu to naslouchání, kdy, jen si to vezměte, kdybych já tady mlčel, jak nepříjemné to pro vás bude, jak bude mít člověk potřebu to ticho vyplnit a možná opravdu na sebe řekne víc, než bych chtěl.
0: To je pravda, udělal jsem si tady ale pár poznámek, kterými bych se pokusil vás trošičku rozpovídat.
1: Dobře, zkusme to.
0: Ale naštěstí to jde samo, je to skvělý. A jak máte na to nějaký systém, jak prostě to je příliš silné, ale dejme tomu si toho člověka tak nějak trošičku připravit, aby se rozpovídal.
1: Já moc talentů v životě nemám, co se týče nějaké třeba fyzické zručnosti, tam je to
0: ale vypadáte jako sportsmen.
1: Upřímná katastrofa. Teď jsem myslel spíš něco jako doma přibít, opravit a
0: to
1: tak.
0: Takhle, aha.
1: Ale jestli něco si myslím, že umím, tak je to navodit při tom rozhovoru poměrně jako fajn atmosféru a moje zásada vždycky je, aby se ten člověk se mnou cítil, jako bychom seděli někde u piva, u kávy, nebyl tam žádný diktafon, žádné nahrávací zařízení a my si spolu tak povídáme. A já pak, když dostávám reakce na knížku a někdo mi napíše, já jsem si připadal, jako bych tam u toho stolu seděl s vámi, tak to je pro mě vlastně jedna z nejhezčích recenzí na tu knížku.
0: No samozřejmě, ale tak já si takhle připadám taky. Tedy respektive takhle rád si takhle připadám se svými hosty, když si povídáme, že to je v podstatě jako povídání u kávy nebo nedej bože u piva nebo u skleničky dobrého vína, že jo. Pijete?
1: Málo. Dřív jsem pil dokonce i při psaní, že jsem si nalil skleničku vína a říkal jsem si, jak je to skvělé, jak mi ty písmenka skáčou z klávesnice do počítače a druhé ráno, když jsem si to po sobě přečet, tak už jsem tak dobrý pocit z toho neměl. Takže jsem přesedal na čaj při psaní.
0: No, tak já už budu trošičku konkrétní. Mám tady před sebou, jak jsem říkal, mám ty záchytné body. Že jste napsal sportovní biografii Gabiny Koukalové a Petra Koukala.
1: Ano,
0: teda.
1: Ano.
0: A to ještě byli tenkrát spolu.
1: Byli spolu, bylo to v opačném pořadí. Nejprve byl Petr Koukal. To začalo tím, že já jsem hrával badminton a trénovali mě Petrovi rodiče. Tak slovo dalo slovo, tehdy Petr onemocněl tou rakovinou varlat, já jsem s ním natáčel i 13. komnatu pro Českou televizi a on psal knížku a nebyl úplně spokojený s tím, jak to jde, tak mě požádal, jestli bychom to nenapsali spolu a protože v procesu toho psaní on se vlastně seznámil s Gábinou, tak pak slovo dalo slovo a druhá knížka byla s ní.
0: Jak se píše spolu? Když říkáte, že jste psali spolu, to znamená, vy dáte nějakou příhodu, kterou s ním máte, on to doplní, anebo obrácení?
1: Ne, tyhle ty dvě knížky byly obě psané formou nebo ich formou, čili v první osobě, vyprávěl jak Petr, tak Gábina. A probíhá to tak, že já s nima prosedím desítky hodin a nahrávám si, povídáme si a já pak z toho vlastně jejich slovy napíšu vyprávění tak, aby bylo co nejautentičtější. Já jsem hodně založený někdy tím, ty lidi i trošku štvu, ale na detaily. Takže a zrovna mi nedávno říkal někdo, že když jsme v knížce s Gábinou popisovali, jak jede po té trati a cítí třeba zápach špekáčků, které se tam grillují u trati. A tohle já mám strašně rád, přijít prostě na takovýhle detail, protože pak ten detail člověku zůstane v paměti.
0: Přesně tak, to je potřeba člověka, myslím toho zpovídaného, prostě k myšlenkám na takové detaily přivést. Ano. Protože ten rozhovor nebo to povídání může být pochopitelně suché, může být bez té vůně těch špekáčků.
1: Ano, povrchní.
0: A povrchní, ale když se vám to povede takhle o malinko, jak si rozpovídat, tak to je boží dar.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: autorem knih Martinem Moravcem si povídám ve šťastné cestě, samozřejmě o jeho knihách, tak i o jeho novinářské činnosti. A ty knížky jsou teď podle mě jaksi asi vaše centrum, jaksi vaší práce. Knížky, které jsou vždycky povídáním o někom. Jak si vybíráte ty osobnosti, které potom tak nějak exploatujete v těch knihách?
1: Vybírám si osobnosti podle toho, co dělají, podle zaměstnání, povolání. A proto tam nemám žádné moc herce, zpěváky a podobně. A mám tam, když to vezmu od začátku, mám tam neurochirurga, pilota dopravního letadla, lékaře letecké záchranky, vyjednavače, vyšetřovatele vražd, armádní psycholožku. Takže vždycky si vyberu nějakou takovouhle zajímavou profesi. A baví mě se podívat co nejvíc do zákulisí té profese. Čili je to hodně knížka o té profesi, na základě nějakých příběhů, historek vlastně představujeme to zaměstnání, protože všichni nějak tuší, že existuje nějaký vyšetřovatel vražd, ale co přesně je jeho náplní práce? Jasně, vyšetřit vraždu, ale co k tomu vede, co se honí jeho hlavou, jestli spí, nespí, jestli má strach o manželku, o děti, tak tohle my rozebíráme v těch knížkách.
0: Víte, když jsi mi říkal jeden známý zpěvák, Petr Naď to byl konkrétně, když jsme měli spolu rozhovor, si pochvaloval, jakože letos o něm vím, a on říkal, no teď jsem byl na jednom rozhovoru v jednom nejmenovaném rádiu a tam se mě v úvodu ten moderátor zeptal, o čem byste chtěl, abychom si spolu povídali. Tak to je prostě naprosto kabinetní příklad toho, jak by to nemělo vypadat. Protože podle mého názoru si člověk, který si někoho pozve k rozhovoru, musí udělat o něm rešerši, to znamená, musí si o něm zjistit pokud možno co nejvíc a v tom nejlepším případě ani nemusí všechno využít, ale v tom horším případě, i když je toho málo, tak se to pozná. Jo.
1: Je to tak, pro mě příprava na rozhovor je asi nejdelší fází tvorby knížky, mě někde opravdu zabere třeba 2 měsíce, než všechno načtu, odposlouchám a ano, jsem v tu chvíli jediný v republice, možná na světě, kdo s daným člověkem přečetl všechny rozhovory a všechny si je poslechl, ale nikdy nevíte, jestli v 58. minutě tam toho rozhovoru nebude něco, co nebylo dořčeno a já se od toho odpíchnu k něčemu, ano, co mě zajímá. A je to podle mě důležité ještě jako z jednoho důvodu, že tou přípravou vyjadřujete jakýsi respekt k tomu člověku, se kterým si povídáte. A to je pro tu vzájemnou důvěru, si myslím, hrozně důležité. Takže pro mě ta příprava je extrémně důležitá. Já mám dokonce i otázky připravené a dokonce už mi v hlavě i běhá, když mi odpoví takhle, tak půjdeme tudy, když mi odpoví jinak, tak půjdeme tudy. Já jsem na to jako pes, na tu přípravu.
0: Ne, to je samozřejmě správně, protože je to potom poznat. Ale vybíráte si je sám, nebo dostáváte třeba nějaké tipy taky?
1: Každá knížka má svůj
0: já
1: vlastní...
0: Já jsem na vás dostal tip.
1: No, to jsem rád, toho si vážím samozřejmě. Spoustu těch lidí jsem si vybral sám, na některé jsem dostal tip, na další jsem narazil úplnou náhodou, že jsem si čet nějaký článek a ten začínal, vyjednával s Al-Kaidou, s Islamským státem a já jsem si řekl, hergot, my máme takovýhle člověka tady v Česku, Čecha, tak jsem ho okamžitě oslovil. A takže každá ta knížka má svůj příběh, ale zatím to vždycky byla má dobrovolná volba.
0: Stane se, že vám někdo třeba jaksi být v dobrém, ale odmítne třeba?
1: Jo, stane se. Nestává se to naštěstí, můžu to tady zaťukat u vás.
0: Nemá se to, ale to přežije.
1: Ten stůl vypadá, že něco vydrží. Může se to stát z několika důvodů. Několikrát se mi to stalo u žen, a to jsem si rozklíčoval tak, že spousta žen, přestože jsou skvělé a něco velkého dokázali nebo dokazují, tak nemají to sebevědomí o tom mluvit. Myslí si, no vždyť vy najdete někoho lepšího.
0: Jo, ano.
1: A to mě mrzelo.
0: Jak já za to nestojím.
1: Ano. Vždyť vy tam máte takový hvězdy, tam já se nehodím do toho výběru. Tak To mě mrzelo, doufám, že se to mění a změní do budoucna.
0: No, ale naštěstí ty velké osobnosti vám neodmítly a já tady několik těch velkých osobností za chviličku zmíním.
2: Stříbrný vítr na dvojce.
3: Také vás fascinují lidé odhodlaní, pracovití a stateční? Rozhodně k nim patří František Kinský, příslušník rozvětveného šlechtického rodu. Opravdu si nikdy ani trošku neposteskl nad údělem, který rodině uchystali komunisté? Proč se jeho kanceláři říkalo Františkovi lázně? A kdy poprvé zakusil v nádherném kosteleckém zámku pocit tady jsem doma?
2: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
4: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
5: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.

0: Novinář, reportér, spisovatel Martin Moravec je dnes mým hostem a jeho dílem jsou v poslední době hlavně knižní rozhovory. A k tomu se teď chci dostat, chci se vás zeptat na to, jaká byla práce nebo rozhovor s neurochirurgem Vladimírem Benešem, kterého jsem taky kdysi měl v pořadu a byl jsem samozřejmě z něho nadšen, protože to je ohromná osobnost, ale jestli pak jste si musel předtím nastudovat něco o mozku taky.
1: A o broucích.
0: Taky o broucích, samozřejmě.
1: Ano i ne. Já když jsem tady před chvílí říkal, že jsem pes na tu přípravu, tak já v ní mám ale jednu velkou zásadu, že ten obor nechci záměrně nastudovat moc, abych nezískal náskok před tím čtenářem, u vás by to byl posluchač, protože kdybych já najednou znal všechny ty latinské názvy a věděl, co je jaká diagnóza, a mohl bych se nechat unést, že když to vím já, tak to přece ví každý čtenář, každá čtenářka. Takže já se ptám jako takový poučený laik a radši si všechno nechám vysvětlit od toho zpovídaného.
0: No to vypadá pravděpodobně.
1: Ano,
0: totiž,
1: ano.
0: Než když tam člověk, jak se říká velice hezky česky,
1: machruje. Ono to pak nedělá, já tam nejsem ten hlavní hrdina.
0: To je důležité, ano, totiž vy nejste, nesmíte být ten hlavní, protože ano. Vy musíte proslavit toho, ano. S kým si povídáte.
1: Je to tak.
0: Co jste se třeba v tomto případě o Vladimíru Benešovi dozvěděl, co jste nevěděl?
1: Já jsem se dozvěděl to, že má úplně neskutečný smysl pro humor. Takový ten černý doktorský, ale opravdu černočerný. Si pamatuju spoustu historek, který mě zasypal a já jsem jenom nevěřil, čeho jsou doktoři schopni. Teď mám jednu a ta je teda opravdu černá, ale myslím, že si ji můžeme dovolit. Vyprávěl Vladimír Beneš, to už v knížce není, protože to se stalo poté, že měli nějakého kolegu, který byl na operaci a oni během té operace, během toho, co byl pak ještě v narkóze, s ostatními kolegy šli na pohřební ústav, nakoupili věnce, svíčky, teď mu to rozestavili kolem té postele a chudák se... Mám jasné, kam to míří.
0: Bože.
1: Chudák se probudil, myslel si, že je mrtvej. Že? A já jsem říkal, Vláďo, to už jsme si tykali, to je neuvěřitelný, čeho ti doktoři jsou schopni, ale bez toho černého humoru oni by zase nebyli ty kapacity, jaké jsou.
0: Právě proto, že jsou neustále jaksi v kontaktu i s tou latentní smrtí, tak to pro ně prostě tolik neznamená jako pro nás. Ten humor je trošičku někde jiný, samozřejmě. Tak co jste se třeba dověděl nového o mozku?
1: No, přemýšlím, jestli jsem se něco dozvěděl o svém mozku, ale o svém mozku jsem se dozvěděl, že je schopný napsat knížku s Vladimírem Benešem, protože to byl opravdu jako velký zážitek a byla to pro mě první ta rozhovorová knížka. A o mozku jsem se dozvěděl to, že je neprobádaný a že nikdy možná probádaný ani nebude. Mm. Samozřejmě jsem na to měl jednostranný pohled, protože když to teď hodně zjednoduším, tak pro Vladimíra Benešem

To, že se Martin Moravec, můj dnešní host ve Šťastné cestě, potká s nějakým svým respondentem, popovídá si s ním, napíše o něm knížku, tak tím to setkání partnerství vlastně nekončí, protože Marek má takový, ale opravdu hezký zvyk, a možná, že vám ho trošičku ukradnu, takže to budu dělat. Každý rok zve všechny spovědy,

0: Jídané na večeři, takhle dohromady.
1: Ano,
0: tak.
1: Ano.
0: A vždycky jeden přibude teda.
1: Ano, je to tradice, která začala před pár lety a vždycky nám tam přibude jeden nováček. Já jsem to dělal trošku naivně, protože jsem na začátku netušil, že to bude stát docela dost peněz.
0: To bych řekl teda.
1: Takže pokud milé posluchačky, milí posluchači, máte rádi knížky, tak prosím vás, kupte si moje knížky, protože já to potřebuju na tu vánoční večeři.
0: Konto večeře, ano.
1: Ano, konto jasný, večeře.
0: No a takhle si, promiňte, ale takhle si tam zvete samozřejmě všechny ty, s kterými jste si povídal, ale tam už nerozvěřujete dále to téma, které jste povídal.
1: Ne, takže ale samozřejmě jsou tam od těch dotazů zase ti jiní. Já už všechno vím v uvozovkách, ale ty ostatní to zajímá, takže tam vznikají... Já jsem měl strach na začátku, protože jsem si říkal, tyjo, tak tady bude proti sobě sedět neurochirurg, vyšetřovatel, pilot, lékař letecký záchranky, tam to začalo s touhle čtyřkou. A o čem si budou povídat? Nebude tady jako nastávat nějaké trapné ticho? A já teď to vyzní jako hloupě, ale tehdy pro tu večeři naštěstí spadlo nějaké letadlo asi dva dny předtím. Takže jsme téma hnedka měli, rozjížděcí téma a pak už to jelo.
0: No, tak to letadlo bylo asi aktuální, protože jedním z těch respondentů byl David Hetzel, pilot, kapitán, který mimochodem do Prahy přivezl už to největší dopravní letadlo světa?
1: Teď to bylo 10 let. Ano. Airbus A380. My k tomu máme jako velmi dojemnou historku, jak na terase letiště stál jeho otec a viděl toho svého syna, jak přiváží největší dopravní letadlo světa. Syna, se kterým lepil letadýlka, když byl syn malej. Tak ještě teď mě běhám ráz po zádech, když to říkám, tuhletu historku. Mimochodem knížka, které se asi nejméně věřilo z těch mých knížek, protože mě trošku u distributora zrazovali lítání, koho to bude zajímat. A já jsem říkal, bacha, Češi mají hodně rádi lítání.
0: No někdy hodně, dokonce, že tleskají třeba. Ano, při tom. Ano. A mají piloti rádi?
1: Mají vážně rádi. David, to je úplně... Ne. Mají úplně nadšenej z toho. Říkal, že to je vlastně taková jediná odměna za jeho práci, že hercům se taky tleská, tak proč by se nemohlo tleskat pilotům to... a on to slyší tam v té kabině. Jasně, no. A říkal jedinou věc, že jenom lidi tleskají moc brzo, že mezi dosednutím a než to letadlo dojede k té stojánce, je to poměrně ještě nebezpečná
0: ještě
1: fáze.
0: Může leco stát.
1: Hlavně při tom brzdění.
0: Já taky říkám, netleskejte zbytečně brzo.
1: Ano. No. Takže tleskat nevadí, jasně. Jenom trošku později.
0: Jasně. No, tleskalo se třeba na té vaší večeři i vyšetřovateli vraždy Josefu Marešovi.
1: Tleskal.
0: Jo, to je nesmírně zajímavá osobnost samozřejmě. Tak povídejte něco, co jste si o něm zajímavého, co to věděl.
1: Josef Mareš na první pohled působí velmi nepřístupně.
0: Vážně?
1: Moc se toho moc jako nesměje, moc to jako nenapovídá, takže si vzpomínám na tu naši první společnou večeři, kde, už nevím, kdo to byl, ale přišla řeč na Kájinka. To všechno každýho zajímá, že jo, Kájinek. A Josef Mareš tím svým hlasem prohlásil, to není můj případ, já o něm nemůžu moc mluvit. A pak půl hodiny vyprávil o Kájinkovi a my jsme mu všichni viseli na rtech. Takže tam je potřeba prolomit nějakou tu počáteční bariéru. Já mám Josefa Mareša hodně rád, neschodneme se v jedné věci, on je zarytý Spartan, já ne. Takže o tom se...
0: Vy jste co?
1: Já nevím, jestli to můžu říct vůbec, ale já jsem původem z východních Čech, takže já fandil vždycky klubům jako Hradec, Pardubice a podobně.
0: To je v pořádku, to se smí. Já fandím sice Bohemce, ale to je takový neutrální. Jsme neutrální.
1: Jo, já musím říct, že já, když jsem byl v redakci Mladé fronty Dnes ve čtvrtečním magazínu, tak já jsem byl obklopen samými Bohemák.
0: Jo.
1: Tam to bylo jak náboženství.
0: Mimochodem, Já vím, že nesmíte vynášet nic z toho, když máte to tu session takhle, ale jestli pak vám prozradil Jaroslav Mareš něco, Josef Mareš, pardon, něco z toho vyšetřování, co třeba se neví, jako...
1: Že já musím říct, že jsem...
0: Třeba kdo zabil toho, no, kdo střelil, jak se jmenoval, Franta Mrázek.
1: Mrázek. No. Já jsem měl jednu věc. Jedna otázka mi přišla jako hrozně zajímavá a ptal jsem se Josefa Mareše, teď nevím, myslím, že to je v té knížce, jestli on s tím vším, co zná a umí a zažil, jestli by uměl, pardon za ten brutální dotaz, ale mně přijde vlastně dobrý, jestli by uměl spáchat vraždu tak, aby se na to nikdy nepřišlo.
0: Čili dokonalou
1: vraždu. Dokonalou vraždu. A to byla jediná otázka, na kterou on mi vlastně neodpověděl, z čehož já jsem si tu odpověď velmi jako dedukoval.
0: Jak?
1: Že asi by to uměl, předpokládám.
0: Jo. No, já si myslím, že právě protože, jak si ti detektivové jsou tak zběhlí v tom, tak vědí, jakou kulišárnu může nasadit i třeba zběhlý detektiv. No, necháme to na něm.
1: Je pravda, že já jsem si říkal, že jednou napíšu knížku, až v těch zpovídaných budu mít víc, která se bude jmenovat Kovářova kobyla a budou v ní zážitky s těmi lidmi, z jejich vlastně profesí, jak dokážou pomoci všem okolo, ale jak, když dojde na ně osobně, tak je to tragédie.
0: Když mluvíte o Kovářově kobyle, která chodí bosa, tak já se chci zmínit taky o vašem povídání se záchranářem doktorem Markem Dvořákem. A mě při té příležitosti napadlo, co vás naučili, jestli pak vy byste uměl třeba poskytnout první pomoc.
1: Já děsím se toho, protože my jsme spolu vlastně napsali dvě knížky, teď nedávno před pár dny vyšla ta druhá. A tím pádem se ode mě jaksi očekává, že jsem to všechno absorboval na sál a teď budu jeden z nejlepších poskytovatelů první pomoci široko daleko. Takže jestli to ve mně něco probudilo, tak myslím, že bych se nebál pomoct. Že bych nebyl lhostejný. Já jsem si to vyzkoušel jednou tady v Praze na nádraží Holešovice. Jsem tam viděl ležícího muže, trošku bezvládného. A Marek mě právě učil, ať nejsme lhostejní. Že to, když se nám někdo zdá jako bezdomovec nebo opilec, vůbec neznamená, že bezdomovec opilec. Může mít epileptický záchvat, glykemický, může cokoliv.
0: Ano.
1: Takže já k němu přišel, zaklepal jsem mu, jako zatřásl jsem mu s ramenem, jak mě to Marek učil. Dotyčný mi řekl, nech mě spát, vole.
0: To byl ten lepší případ.
1: Takže to byl ten lepší případ, první pomoc jsem poskytovat nemusel.
0: To je dobrý, to je dobrý. Ale když už mluvím o doktoru Markovi Dvořákovi, měl třeba on sám při nějakém zásahu strach? Přiznal se vám?
1: Já si myslím, že tyhle ty lidi už jsou tak ponořený do té profese, že tam vlastně jako není na strach místo ani pomyšlení. Samozřejmě, když letíte zachraňovat tonoucí dítě a vidíte, že to dítě je třeba nápadně fyzicky podobné vašemu dítěti, které máte doma, tak to s člověkem jako trošku zacloume, ale myslím, že tyhle ty lidi jsou během pár vteřin schopni to vytěsnit.
0: Bylo by špatný, kdyby toho nebyli schopni. Tak, Martine, co chystáte? Na koho se chystáte?
1: Já jsem vlastně novou knížku vydal před pár dny. Trošku jsem narušil tu svoji rozhovorovou sérii. My jsme vydali druhou knížku s Markem Dvořákem a prosím, není zatím cíl ušetřit na vánoční večeři tím, že se nepřidá nikdo nový letos.
0: Ale kolik je tam mimochodem těch
1: zasedajících? Teď už je těch šest plus já. Hmm. A všichni si dávají to nejdražší jídlo z jídelního lístku. Začal to právě Marek. Ale my jsme vydali takovou knížku, kde jsme shrnuli 30 příběhů z jeho praxe. Jednou je to zásah u dívky, která spadne z koně, po druhé je to autonehoda, po třetí právě epileptický záchvat v obchodním centru. A my jsme ty příběhy popsali od A do Z a vždycky na konci každého toho příběhu jsou takové rady, typy na první pomoc, jak se v té situaci počínat, když se staneme jejím svědkem.
0: Jak se knížka jmenuje?
1: Jmenuje se Už letím a vyšla před pár dny.
0: Tak. Martin Moravec byl hostem Šťastné cesty, moc děkuju za nesmírně zajímavé povídání a těším se někdy naslyšenou.
1: Honzo, já děkuju, bylo mi ctí. Já, jestli můžu říct jednu věc, já jsem byl kdysi na vašem VIP tenisovém turnaji nebo tenisovém turnaji osobností. Mám od vás podpis v památníčku a nikdy by mě tehdy nenapadlo, že budu mít tu čest a sedět s vámi v jednom studiu a povídat si s vámi.
0: Já můžu dát další podpis do památníčku.
1: Jo, tak to tady vyřídíme po znělce.
0: Tak naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Cenový strop na pohonné hmoty o víkendu znovu vzroste. Je slunečno, na severovýchodě může být oblačno, výjimečně i přehánky a teploty do 29 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Jde o návrh koaličních poslanců, který má podle nich zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Pokračuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
3: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů a abychom dohnali co nejdříve naše sousedy a celou Evropu.
2: Opozice koaliční novelu dlouhodobě kritizuje, nejen proto, že podle ní stavební řízení nezrychlí, ale i proto, že jde o návrh poslanecký a ne vládní, neprošel tak řádným připomínkovým řízením. O 9 000 balíků přišla doručovací firma Zásilkovna při požáru v baťovském areálu ve Zlíně. Českému rozhlasu to řekl mluvčí společnosti Ondřej Luštinec. V zasažené budově 34 měla své regionální depo. Doručování dalších balíků do Zlína a okolí ale funguje dál.
4: Pro zákazníky a e-shopy je podstatné, že provoz jsme okamžitě přesměrovali přes okolní depa a doručování pokračuje bez problémů. Jsme v kontaktu se zákazníky, jejich zásilky byly v budově v době požáru. Náhradu škody samozřejmě vyřídíme co nejrychleji.
2: A škody sčítají i další firmy, které v budově měly sklady. Alpine Pro přišla o zásoby za víc než 500 000 000. Celou škodu pojištění nepokryje. O 75 000 párů bod pak přišla společnost Vasky. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 86 haléřů za litr, tedy o 16 haléřů víc než dnes. Litr nafty bude moct stát až 38 korun a 79 haléřů, je to o 57 haléřů víc než dnes. A pohonné hmoty zdražují od minulého týdne. Vláda prodloužila regulaci cen do 19. července. Evropská komise potvrdila, že se Maďarsko připojilo k úřadu Evropského veřejného žalobce. Stává se tak 25. členem. Budapešť požádala o přistoupení k této instituci letos v květnu, poté co země získala novou vládu vedenou Péterem Maďarem. Předchozí premiér Viktor Orbán začlenění dlouhodobě odmítal. Úřad Evropského veřejného žalobce je odpovědný za vyšetřování a stíhání trestných činů, které poškozují finanční zájmy Evropské unie. Podle komise tak přispívá k lepší ochraně rozpočtu. Okresní myslivecký spolek Náchod plánuje nákup dronu s termovizí. Víc než 100 000 korun na něj přispěje místní akční skupina Stolové hory. Proč myslivci dron potřebují, vysvětluje předseda spolku Petr Zvolánek.
5: My ho potřebujeme k tomu, abychom jednak na jaře při senosečích zachraňovali srnčata, no a samozřejmě v průběhu roku monitorovali škody, pomáhali těm mysliveckým spolkům, uživatelům honiteb s monitorováním škod v rozlehlých lánech kukuřice, řepky a dalších plodin, tak, aby nevznikaly střety se zemědělci.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Je jasno až polojasno, zejména na severovýchodě může být oblačno, výjimečně taky přehánky. Teploty jsou mezi 25 a 29 stupni, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 18 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru odklízejí následky po nehodě nákladního vozidla a dodávky. Na místě zasahuje i těžká technika, jede se pouze odstavným pruhem. Kolona ze 14. kilometru je na zhruba 50 minut. Na D1 z Prahy do Brna zpomalíte u Velkých Popovic okolo 15. kilometru, na Šmejkalku pojedete 20 minut. A na D1 je kolona z Brna do Prahy za Měřínem, jede z kilometru 128 asi hodinu přes dvě omezení až k exitu 119. Velký Beranov. Tolik zprávy, slovo má opět Jan Rosák.

Manželka mi navrhla cestovat po světě, dokud neutratíme všechny naše úspory. Tak jsem ji ubezpečil, že podle mých výpočtů budeme doma zítra v 9 večer. Víte co, pojďme raději cestovat pamětí a luštit rozhlasovou křížovku. Nic přitom neutratíte, naopak i dnes budete hrát o hezkou cenu, konkrétně o špalíček výletů města a městečka z nakladatelství Soukup a David. A jenom ještě připomenu, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy musíte zavolat na 22 155 25 25. Takže prázdniny, neprázdniny, jdeme na to.

0: No, my musíme především zatít křížovkou, tedy luštit první řádky. Máme celkem 8 řádků, 8 sloupců, jako vždycky se soustředíme pouze na řádky a v té tajence, která by nám měla na závěr vyjít, je regionální název zaznamenaný na Karlovarsku, kterým se tam označují dva jedinci, kteří jsou zvláštním způsobem příbuzní. V naší tajence, nebo v naší křížovce je tajenka ve čtvrtém sloupci, tak doufám, že ten začátek nebyl úplně nesrozumitelný. Každopádně jdeme na řádek číslo 1. Tam najde se místo část zemského povrchu osídlená organismy. Část zemského povrchu osídlená organismy je v prvním řádku. Řádek 2. Vypište do něj jiný výraz pro střechýly. To je ve druhém řádku. A teď zapátrejte v paměti, jak pak se jmenovala manželka Hefajsta v řecké mytologii. No a to vypište do třetího řádku. To prozatím stačí, další nápovědu nabídnu za moment.
1: Český rozhlas 2.

0: No a pokračujeme v ruštění, a to čtvrtým řádkem. Tam čeká na vaše správné umístění keramická destička. Keramická destička, čtvrtý řádek. Půjdeme na pátý řádek. Tam vás určitě nezaskočí jiný výraz pro tupé. Nemyslím tedy hloupé, ale tupé, které se používá pro zvýšení hustoty vlasů. Tupé je v pátém řádku. Šestý řádek, tam doporučuji napsat název pro židovskou modlitebnu. No a potom nás čekají ještě sedmý a osmý řádek, ale to až po písnice.
1: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.
2: Někdy padá na mě stín.

No, dost možná, že nervozita u našich luštitelů teď trošku stoupá, ale zase nemáte tolik důvodů. Stačí jenom vyluštit správně 7. a 8. řádek a budete mít hotovo. Takže 7. řádek. Tam se bude dobře vyjímat jiným slovem intrikář nebo vydřiduch. Jiným slovem intrikář nebo vydřiduch je v předposledním 7. řádku. A poslední 8. ten čeká na vaše správné učení toho, jak se nazývá závod v plavání, jízdě na kole a běhu. Tak na závěr jsme vám udělali radost určitě tím, že to je ten nejlepší řádek, aspoň si to myslím. Každopádně, co se zadání týče, je to úplně všechno. Jestli máte vyplněno, už zbývá jenom zavolat 22 155 25 25.

0: No a teď už dáváme slovo vítězi dnešní křížovky, to znamená tomu, kdo vyluštil tajenku, doufám, že správně. Jestli mé informace jsou správné, tak bych teď měl být ve spojení s paní Marií. Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Dobrý den, Marie. Kde pak se teď nacházíte, odkud s vámi hovoříme?
1: Nacházím se v Jablonci nad Nisou.
0: Jablonec, výborně. A jak se vám luštilo?
1: Luštilo se mi, no snad úspěšně, když jsem to zvládla.
0: No ano, to především tedy, ale jestli to bylo těžké nebo ne, to je důležité.
1: No, někdy jsem váhala chvilku, ale nakonec mi to tam naskočilo.
0: Jo, jo, a co přítel internet, pomohl taky někdy?
1: Přítel internet mi nestačil pomoct.
0: No, tak někdy to člověk zvládne.
1: To bylo rychlejší v hlavě, no.
0: Jo, jasně, někdy to člověk zvládne sám, ale někdy už potřebuje malinko nakouknout. No, nevadí. Každopádně důležité je, co vám vyšlo v té tajence.
1: Tajence mi vyšlo spolčata.
0: Spolčata je velice zajímavé slovo. Víte, že ano?
1: No jo, to jsem ještě neslyšela.
0: No, já jsem už úvodu naznačoval, že to má něco společného s nějakým příbuzenským poměrem. Představte si to. Jsou to vlastně dvojčata, tedy dva jedinci, aha, kteří vznikli, teď to řeknu učeně, s množeným těhotenstvím u člověka nebo jiných savců, rodících obvykle jen jedno mládě. No,
1: ale to je strašně složitý.
0: Strašně složitý.
1: Je jednodušší, že vznikly společně.
0: Ano, spolčata se jim říká takhle na Karlovarsku. Tak až někdy pojedete na Karlovarsko, zkuste si to tam vyzvědět, jestli je to pravda, nebo jestli náhodou mi internet trošičku taky nevydal takovou klamavou informaci. Každopádně spolčata nám dneska vyjít měla a taky nám vyšla. A vyšla nám prostřednictvím těch jednotlivých řádků, tak si je teď zkontrolujme. Tak první řádek co?
1: Biosféra.
0: Druhý?
1: Krápníky.
0: Třetí?
1: Afrodité.
0: Výborně. Co dál?
1: Kachlička.
0: Ano, to je ta krabická destička, to bylo hezké, ano. Jiný výraz pro tupé?
1: Příčesek.
0: Správně, ano. Co ta modlitevna židovská?
1: Synagoga.
0: To bylo jasné, ano. Jiným slovem intrikář?
1: Pletichář,
0: hezké slovo. I když to je ošklivá vlastnost, jo. No a co ten závod? Plavání, jízdě na kole.
1: To je triatlon.
0: To bylo úplně jasné. Všecko máte, Marie, tak, jak má být, to znamená správně. A patří vám knížka Špalíček výletů o městech a městečkách z nakladatelství Soukup a David. Jestli pak jste někdy už knížku z nakladatelství těchto šikovných pánů měla v ruce?
1: Měla. Mám i nějakou doma.
0: No.
1: Nemám a raduju se.
0: Já si myslím, že to je přímo na radost. I když nemusíte třeba ausgerechnet, jak se hezky česky říká, podle toho cestovat, tak už jenom si tím listovat a koukat se na ty obrázky a číst si o těch místech, no prostě je to radost. Takže tentokrát to bude o městech a městečkách. Příjemné cestování a taky listování s tou knížkou vám, Marie, přeju a samozřejmě gratuluji a přeji hezký víkend.
1: Moc děkuju, že mám zpříjemněný touhle výhrou.
0: Tak to je dobře. Naslyšenou.
1: Děkuji vám, naschledanou, naslyšenou.
2: Český rozhlas uvádí Tobogán.
3: Léto bude patřit reprízám těch toboganů, které vás v minulosti nejvíce zaujaly. V březnu loňského roku jsme vysílali z rehabilitačního ústavu v Kladrubech a mými hosty byli Alfred Strejček, Jitka Molavcová a Štěpán Rak. A to určitě stojí za zopakování.
4: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
2: Na dvojce a na pohodě.
5: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
2: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Taky vás, milí posluchači, na Toukách českým krasem někdy napadlo, proč se jedno z jeho nejkrásnějších míst jmenuje svatý Jan pod Skalou? Přestože tam pobýval svatý nikoli Jan, nýbrž Ivan? No určitě nejste sami, komu to zahlodalo v mysli. A taky to není zdaleka jediná zajímavost této nádherné obce. Na procházku pod legendární skálu s křížem nás vezme náš stálý průvodce, spisovatel a cestovatel Josef Pepson Snětivý.
1: Ivana bychom svatým striktně vzato nazývat neměli, neb oficiálně svatořečen nebyl. To ale není důležité. Svatý muž tu po mém soudu prokazatelně přebýval. Zmínky o něm jsou, myslím, příliš četné na to, než aby si to někdo vycucal z prstu. A kdyby přece jen, máme tu hmatatelný důkaz. Ostatky, které přesně odpovídají muži popisovaného vzhledu a způsobu života. Zasloužená úcta přetrvává dodnes a tento poustevník by měl jistě radost z benediktínského kláštera, který tu býval po dlouhá staletí. Ovšem jen do roku 1785, kdy ho zrušil Josef II. Zasadil tím ránu i mohutným poutím, konaným vždy o poslední červnové neděli. Mezi až 6 000 poutníky bylo i několik císařů. Hezká tradice byla obnovena za národního obrození, kdy nabyla národního rázu, což spolu s líbezností místa přilákalo třeba i autora Máje s přáteli. Jejich dobrodružné putování jsme s Otomarem Dvořákem popsali v knize Karel Hynek Mácha Úsvit spatřený. Klášter byl po zrušení konventu upraven na zámek rodu Bergerů a na vodoléčebné a vzdušné lázně. Za svým otcem Antonínem, vrchním lázeňským lékařem, sem zajížděli Karel a Josef Čapkové. Pak zde sídlil učitelský ústav řádu školských bratří. Všechny tyto bohulibé věci obrátili na ruby čeští komunisté, kteří tu krátce po svém nástupu zřídili tábor nucených prací. Nevinné, dokonce ani formálně neodsouzené vězně přeměnili v bezprávné, k likvidaci určené otroky, které využívali především v nedalekých lomech, včetně známé Velké a Malé Ameriky. Po pouhém roce byl statut oficiálně změněn na věznici, i ta byla na nátlak Červeného kříže v roce 1955 zrušena, ale na osudu ubohých trestanců to moc nezměnilo. V uvozovkách převýchovu zažívali jinde. Později se tu nacházela škola pro příslušníky STB a poté, na sklonku socialismu, archív ministerstva vnitra. Dnes to tu už opět utěšeně žije a v klášterních budovách najdeme svatojánskou kolej, vyšší odbornou školu pedagogickou a ekologické centrum Kavil. A také spoustu pozoruhodností. Středobodem je kostel narození svatého Jana Křtitele se zvonicí. Původní kostel svatého Jana Křtitele už nestačil náporu poutníků a základní kámen svatyně podle projektu Karla Nurága položil v roce 1657 sám císař Leopold I. Přilehlá ves pak dostala jméno podle zasvěcení kostela. Unikátně propojení s částí tvořenou skalním kostelem Panny Marie a jeskyní svatého Ivana. Najdeme tu i kryptu a opatské náhrobky a jedna partie je tvořena přirozenou travertínovou jeskyní. To vše přináší magický zážitek, ještě podpořený silným pramenem svatého Ivana pod oknem jeskyně. Z podloubí na něj dohlíží socha svědce. Nad obcí se vypíná výrazná svatojánská skála s hradištěm z doby halštatské a bronzové. Nahoře se dají najít zbytky valu, překínajícího ostrožnu, a krásné výhledy se nabízejí nejen od známého kříže. A to není zdaleka vše, co svatý Jan nabízí okouzlenému poutníkovi za svatým Ivanem. Zmíním jen kapli povýšení svatého kříže nad hřbitovem s hrobkou Bergerů. Prý právě zde se Ivanovi zjevil svatý Jan Křtitel a předal mu dřevěný kříž k vymítání zlých duchů, jak sugestivně píše Hájek. Uvnitř je krásné renesanční sousoší dvou svědců, kteří se zde potkali. Jedná se o jedno z nejstarších sousoší u nás. Je pozoruhodné, že původně stálo pod širým nebem a Dinsenhofer byl pověřen obestavět je kaplí. Za zmínku stojí i donátor, Hermann Christoph Rusworm. Maršálek Rudolfa II. Nebyl anděl, ale rozhodně ani tupá plechová nádhera, jak je podán v komedii Císařův pekař, Pekařův císař. Projděte se v klidu a zasněně tímto bolestně zkoušeným a přesto Bohem políbeným místem. Jeho krása se vám vryje do srdce a budete se rádi vracet.

0: Za chviličku už se od odborníka meteorologa dozvíme, jaké bude o víkendu počasí, ale už teď se dá předpokládat, že bude docela vhodné na nějaký pěkný výlet. Tak já doufám, že Vladimír Soukup nám nějaký hezký nabídne. Já tě vítám, ahoj.
1: Děkuju, ahoj. No, tak samozřejmě, že nabídnu a tentokrát bych to udělal jaksi v souvislosti s tím počasím tak, že bych vás chtěl pozvat, vážení posluchači, do míst, kde se můžete příjemně ochladit, což může být velmi příjemné tedy v těchto těch horkách.
0: Mrazírny to nebudou.
1: Mrazírny to nebudou, budou to jeskyně, a sice jeskyně Mladečské. Pokud někdo neví, kde jsou nordické jeskyně, tak je najdeme samozřejmě na Moravě, v oblasti zvané Litovelské Pomoraví, asi 4 kilometry západně od Litovle, na okraji obce Mladeč.
0: To je naše Haná v podstatě.
1: Ano, v podstatě, no. Na okraji obce Mladeč, ve svahu kopce, který se jmenuje Třesín. To je tak asi, pokud jde o tu geografickou lokalizaci. No, Mladecké jeskyně mají několik takových nej, o kterých se musím zmínit. Jednak to je jedna z nejstarších podzemních prostor, která u nás byla jaksi zpřístupněna. Oni byli objeveny už v roce 1828 při lámání kamene vápence v lomu a v roce 1911, tedy ještě před první světovou válkou, byly upraveny, vybaveny osvětlením a zpřístupněny. Jinak málo kdo ví, že Mladecké jeskyně jsou také současně významným, světově významným archeologickým nalezištěm, protože archeologický výzkum, který začal tady už v roce 1881, objevil hned v té vstupní části jeskyni, který se jmenuje dneska Dom mrtvých, objevil významné archeologické nálezy, a především tedy kosterní. A zjistilo se, že Mladecké jeskyně byly největším, nejstarším známým a nejseverněji položeným sídlištěm kromaňonského člověka ve střední Evropě. Někde se dokonce píše v celé Evropě, nevím, to zase takový odborník nejsem, abych to posoudil. No, kromaňonský člověk, to je prostě náš předek, který bývá považován už za přímého předchůdce současného moderního člověka. Tady v těch mladických jeskyních žil prokazatelně před 31 tisíci lety. Pokud o něm něco víme, tak především to, že to byl člověk mohutné, hmotné postavy, silné muskulatury, který se živil sbíráním lesních plodů, lovením zvěře, bydlel v jeskyních a mimochodem objem jeho mozku byl o něco větší, než je průměrný objem dnešního člověka. Takže by se dalo říct, že to nebyl s odpuštěním,

0: A ten název Cro-Magnon je spojen vlastně ze dvou slov, kde Cro znamená v nějakém tom nářečí místním díru a Magnon to je jméno člověka, majitele, který tehdy tu jeskyni vlastnil, ten pozemek tam.
1: Jo, tak
0: takže by se dalo do češtiny přiložit jako Magnonova díra.
1: A tam byl nalezen ten
0: tam byly nalezeny pozůstatky nejstarší známé, vůbec první nálezy kromaňonského člověka.
1: Dřív než mladší.
0: No a tam Mladeč byla objevena jako jeskyně dřív, ale tam ten výzkum začal až 81.
1: Je to mohl být mladecký člověk.
0: No mohl, třeba, kdyby tam začali kopat o 30 let dřív, tak možná to mohl být mladecký člověk. No. Takže takhle je to Cro-Magnonský. No, kromě toho se tam nalezly i nálezy tedy paleontologické, to znamená kosti zvířat pravěkých, ať už to byly mamuti, jeskyní medvědi, jeskyní lev, zubr, já nevím, jelen, bobr a tak dále a tak dále. Ale také bez zajímavosti nejsou zdejší nálezy z doby středověku. Protože se tady našly hromadné hroby, odborníci se domnívají, že jde o oběti buď tedy válek nebo epidemií, ale našly se tam i třeba uťaté lidské hlavy, což by svědčilo o tom, že se mohlo jednat o nějaké zapité zajatce nebo lidi odsouzené k trestu smrti s dětím a tak dále. No, mnozí odborníci, historici dávají tyhle ty středověké nálezy do souvislosti s dochovanými zprávami soudobými, které říkají, že po silnici tehdejší středověké obchodní tepně, která vedla v nedaleko téhle dnešní Mladče, tak se občas záhadně ztráceli kupci, včetně doprovodu. Prostě od někud vyjeli a někam už nedojeli a zavřela se za nimi voda. A protože je známo současně, že v té době v téhle té oblasti řádili různí Lapkové a Pobertové, tak se, jak si odborníci domnívají, že tyhle ty pozůstatky kostelní středověké, některé mohou být zbytky tedy těch těl, těch chudáků, které tady vlastně popravili a kteří pak skončili v jeskyni. Pokud se ještě vrátím do té jeskyně, pač je třeba říct o té jeskyni jako takové ještě něco, tak musím říct, že to je takový složitý labyrint chodeb, domů a kumínů ve třech výškových úrovních, který vyhloubil podzemní vodní tok. Zejména ty zadní prostory, kam jaksi se v minulosti nedostali lidé, aby to zničili, tak se dochovala zajímavá, často bohatá, tedy krápníková výzdoba, nejhezčí v takzvaném chrámu přírody, to je takový dom, který se jmenuje chrám přírody, anebo v panenské chodbě. A pokud jde o ty jednotlivé krápníkové útvary, tak takové k nejznámějším patří skamenělý vodopád, a nebo třeba mumie. Mumie je stalagmit, 2 metry vysoký, což je takový vlastně dneska symbol těch vladeckých jeskyní. Oni ho používají jako takový své poznávací znamení. No, ten prohlídkový okruh je 400 metrů dlouhý. Musíme počítat s tím, že je na něm 92 schodů, čili bohužel to není nic pro lidi se sníženou pohyblivostí. Když jsem mluvil o tom, že se tam můžeme ochladit, tak tomu odpovídá ta průměrná teplota, která se tam po celý rok udržuje asi mezi 10 až 11 stupni, ale pozor, je tam 99% vlhkost.
1: Ale.
0: No, jinak, co bychom ještě k tomu mohli říct, dá se tam, jako dostat se tam je velice jednoduché, snadné, protože hned kolem vlastně Mladče podél řeky Moravy vede dálnice D35,
1: čili to je Mohelnice
0: na Olomouc. A můžeme tam dojet i vlakem, což je obzvlášť romantické, ze stanice Červenka, z té hlavní trati, tam odbočuje lokálka, která v Mladči končí. Dokonce ty jeskyně mladečské, jako jedny z mála u nás, mají svou vlastní zastávku, která se jmenuje Mladeč jeskyně. Ale pozor, ten vláček, který tam jezdí, to je jeden motoráček, který se 3x otočí, čili jedou tam 3 spoje denně a to jen v sobotu a v neděli. Takže musíme to, pokud to chceme využít, tak musíme si výlet naplánovat na víkend.
1: Vladimíre, děkuji za tip. Právě jste slyšeli, milí posluchači, Mladecké jeskyně vás nesklamu, určitě stojí za to, takže co dělat v sobotu nebo v neděli a chcete-li se ochladit, tak je na snadě. Díky, Vladimíre, a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na Dvojce.

ploché nohy po tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Tak jsem si přečetl, že na Česko se řítí další tropy. No a já se ptám, není to trochu přehnané tvrzení? Ptám se meteorologa Františka Šopka. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak co, ano, jak to vidíte?
1: Je to přehnané tvrzení, sice teploty vzduchu půjdou v té druhé polovině, nebo už polovině příštího týdne slabě na 30 stupňů Celsia, ale zatím to vypadá, že teploty od čtvrtka do soboty v tom příštím týdnu budou od 28 do 33 stupňů Celsia, takže zatím je to takové, rozhodně ne takové horko.
0: Bude jako to snesitelné, ano.
1: Bude to snesitelné.
0: Tak povídejte, jak to bude vypadat dneska v noci, zítra a pozítří.
1: Tak dneska v noci převládat bude malá oblačnost, jenom na severovýchodě území bude zpočátku ještě velká oblačnost a ve Slezsku zpočátku se může ojediněle vyskytnout přeháňka. Teploty v noci klesnou na 14 až 9 stupňů Celsia. Zítra pak očekáváme převážně malou oblačnost, jasno až polojasno, během dne přechodně může být až oblačno a teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, o něco chladněji bude na severovýchodě území kolem 23 stupňů Celsia. A v neděli potom bude počasí velmi podobné, jasno až polojasno, zejména v severovýchodní polovině území přechodně oblačno až zataženo a na severovýchodě a východě místy se můžou vyskytnout přiháňky, takže v neděli místy přiháňky na tom severu, severovýchodě. Co se týká teplot, tak teploty vystoupí v sobotu a v neděli na 25 až 29 stupňů Celsia. O něco chladněji bude na tom severovýchodě území s odpoledními teplotami kolem 23 stupňů.
0: No tak my se chystáme v neděli trošičku oslavovat, grilovat, tak si myslím, že to bude ideální počasí. Pane Šopko, moc děkuju, přeju vám hezký víkend a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký víkend také přeji.

0: Tak teď vás zvu k poslechu Kávy o čtvrté, kde se Tereska Stýblová s vámi všemi, se mnou taky, vydá na chatu. Ahoj Teresko, já tě vítám.
1: Hezké odpoledne všem, ano, všechny vás dneska vezmu na chalupu, no, na chatu.
0: Co nás tam čeká?
1: No, budeme tam dřít.
0: Ale žádný, ne.
1: Žádný odpočinek, ne. Já říkám s nadsázkou, ale budeme se věnovat zahradě na chalupě, té, na které nemůžeme pracovat a zahradničit každý den, ale jenom jednou za čas, takže inženýr Pavel Matiska poradí, jak takovou zahradu vlastně právě s tímto účelem zbudovat, co na ní pěstovat, to, co nevyžaduje naši každodenní péči a pozornost, a když na tu zahradu přejedeme, tak to je potřeba udělat nejrychleji, abychom také měli čas samozřejmě na odpočinek, abychom na chalupu nejezdili opravdu jenom za prací.
0: Já ti teď budu vyprávět o jiné chaloupce takové. Možná křivdíme totiž Ježibabě z pohádky o perníkové chaloupce. Ona si postavila svůj vysněný dům, že jo? Pak přišli dva mladiství hulváti a začali ho žrát, tedy jíst. To by naštalo každýho chataře, že jo?
1: Já to chápu. Vandalové.
0: Jasně, vandalové. Jinak vám přeju šťastnou cestu. Za týden se zase sejdeme tady. Hezký víkend.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Z pátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Ukončení testování kombinované výuky bylo podle městského soudu v Praze v pořádku. Soud odmítl žalobu expediční z CIO školy. Policisté a inspektoři silniční dopravy začínají s letními kontrolami autobusů a kamionů. Zítra bude slunečno, během dne přechodně oblačno, teploty do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Ukončení testování kombinované výuky bylo podle městského soudu v Praze v pořádku. Soud odmítl žalobu expediční z CIO školy, která s rozhodnutím ministerstva školství nesouhlasila. Úřad ke konci června ukončil pokusné ověřování výuky, která umožňovala dětem učit se částečně doma a částečně ve škole nebo na výjezdech. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Ministerstvo školství považuje ukončení pokusného ověřování za věcně odůvodněné a plně v souladu s pravomocemi ministerstva, což soud potvrdil. Konstatoval také, že z povahy pokusného ověřování je zřejmé, že má vždy dočasný charakter, a potvrdil tak naši argumentaci.
4: Expediční z CIO škola s rozhodnutím nesouhlasí, podala proto kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Řidiče kamionů a autobusů budou v létě častěji kontrolovat policisté a inspektoři silniční dopravy. Zaměří se na nejčastější přestupky, jako překročení povolené hmotnosti vozidla nebo podvody s tachografy. Častý je taky nedostatečný odpočinek řidičů, říká ředitel kontrolní sekce inspekce silniční dopravy Pavel Bergman.
6: Jsme kontrolovali autobus, kde řidič vykazoval 11 hodin dobu řízení a měl v tom 20-minutovou přestávku, což je naprosto šílené. Půjdeme do těch kontrol s policií právě proto, abychom navýšili kapacitu.
4: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů musí být rozšiřování Evropské unie založené na plnění všech dohodnutých podmínek. Prohlásil to v Římě na jednání skupiny přátel západního Balkánu. Zároveň řekl, že unie má právo klást si vysoké nároky a pro všechny státy musí platit stejné podmínky. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani na schůzce vyzval k urychlení procesu přijetí zemí západního Balkánu do Evropské unie. Podle něj je to jedna z nejdůležitějších geopolitických investic Evropy. Sadaři v Česku sklidí podle zpřesněných odhadů maximálně 70 tisíc tun ovoce, to je o 53% méně než loni. Dlouhodobý průměr je přitom 130 tisíc tun. Škody přesáhnou miliardu korun. Nejpostiženější budou podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka pěstitelé jablek.
7: Jablka právě dopadla, když to vezmeme procentuálně, jako jedna z nejhůř, protože ta úroda jablek bude sotva poloviční i ve srovnání s tím pětiletým průměrem. A samozřejmě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů, takže ten největší propad na těch tržbách ty pěstitelé budou pociťovat hlavně od podzimu, potom do jara toho příštího roku.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty mezi 25 a 29 stupni, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 17 stupňů.
3: Doprava.
4: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se rozjíždí poslední kolony před dřívější nehodou u Rudné. Přesunula se blíž k Praze. Silný provoz je z 5. kilometru. Pomalu pojedete i okruhem směrem k D1 za Ořech na 19. kilometr. Dál na okruhu k D1 je plynulý provoz. Zpomalíte až na D1 směrem do Brna za sjezdem na Velké Popovice okolo 16. kilometru. Do omezení na Šmejkalce se zdržíte 20 minut. A na D1 z Brna do Prahy je fronta za Měřínem. Jede zhruba hodinu z kilometru 128 až k Velkému Beranovu na kilometr 119. Tolik zprávy, slovo má Tereza Stýblová.
8: Krásné páteční odpoledne. Přejeme ze studia dvojky, a když mluvím v množném čísle, tak věřím, že se k mému pozdravu přidá i můj pravidelný host, inženýr Pavel Matiska.
9: Dobrý den, hezké odpoledne všem.
8: Dneska budeme zahradničit, ale na chatě, na chalupě.
9: Jasně.
8: Zkrátka tam, kde nejsme každý den, ale jezdíme tam za odpočinkem, ale pokud tam máme zahradu, tak samozřejmě i za prací, protože zahrada vyžaduje naši pozornost.
9: Přece dneska nebudem na dovolené, ale našit, že jo?
8: Ale zase tu zahradu si nachystáme tak, abychom právě celou dovolenou na chalupě nestrávili na zahradě, mohli i odpočívat, mohli si tu zahradu užívat, lenošit.
9: Drobně.
8: Drobně. Ale samozřejmě budeme na zahradě i pracovat. Vy máte chalupu a u ní zahradu?
9: Mám.
8: Ano?
9: A dlouhá léta a v podstatě tak jako někdy to mám jako bydlení, někdy to mám jako chatu, takže jako zažil jsem všechny možné situace, takže jako je to vždycky někdy obtížné si říct, ano, to chci, a ono mi to tam neroste, protože tam nejsem. Takže tohle je asi ten největší problém, jakoby ve chvíli, kdy někde nejste, jakoby se trvale a nejezdíte ráno do práce a večer z práce, tak potom některé věci nevohlídáte a někdy prostě přijedete po 14 dnech na tu chatu a zjistíte, že vám plot už spadnul, že už se tam vesele žijou srnky a prasátka a že ze zahrady toho moc nezbylo a že zajíčci vám okousali všechno, co šlo. Takže
8: a zkrátka je potřeba být realista.
9: Takový ty radosti, takovou, když tam dlouho nejste, tak to zabere někdo jiný, jak se říká.
8: Máte také u chaty zahradu nebo u chalupy zahradu, tak samozřejmě se i dneska můžete ptát na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Zahrada na chatě. Téma v kávě o čtvrté. Bavíme se o tom s inženýrem Pavlem Matiskou, který sám vlastně má u taky chaty zahradu.
1: No, už je taková zarostlejší. Víte, jak se říká kozel, nebo ne kozel zahradníkem, ale že zahrada většinou jakoby trošku, nebo kovářova kobila chodí bosa, se říká takový úsloví, takže i někdy tyhle ty věci, ty úsloví mají pravdu vždycky, takže samozřejmě já na to nemám moc čas, takže se přiznám, že by mohla být hezčí ta zahrada.
0: Tak třeba po dnešním povídání půjdete do sebe a
1: určitě.
0: Ta zahrada u vašich chalupy a chaty bude vzkvétat.
1: Jo, já jsem si říkal, tak za těch 20-30 let zase, že bych se možná do toho zase zvrhnul trochu. Až budu v důchodu možná.
0: Takže bude víc času. No to se asi spousta z nás plánuje, že ano, jednou bude víc času.
1: Přesně.
0: Takže se té zahrádce budeme více věnovat, ale je asi dobré si hned na začátku ujasnit, že to je zahrada u naší chaty, chalupy, že tam nejsme denně.
1: Přesně tak.
0: Nárazově, tak ty základní rozdíly mezi tou zahradou, myslím tím celým konceptem vlastně u svého domu a u chaty.
1: Asi to největší nebo největší problém je právě si uvědomit, ano, když jsme doma, i když třeba nemáme, když to řeknu, moc čas na zahradu, tak pořád se odpoledne mihneme na zahradě, zjistíme, hele, tadyhle nějaký problém, já nevím, tadyhle teče voda, tak to zavřem, tadyhle, já nevím, je vysoká tráva, tak asi je to potřeba posekat, tady bude něco, jak jsem už zmiňoval, spatnám plot, hele, musíme ho postavit, tak vy si to všimnete, jakoby ten den, druhý den, třetí den, tak je to v pohodě, když to ta chata, tady tyhle ty, jakoby problémy má takový trošku jako skrytý v tom, že na ně přijdete až po nějaké době. Takže je složité na té chatě vlastně jako i třeba využívat někdy technologie typu zablažovací systém, robotické sekačky a podobně, což jsou dneska jako úplně super technologie, které vám většinou jako hodně zlehčí tu práci na té zahradě, tak oni, jak jsou to technikálie, tak někdy mají svoje takové neduhy. Odejde vám čerpadlo. Většinou odejde hodinu potom, co odjedete a měsíce tam neukážete, takže odejde čerpadlo, přestane fungovat nějaká zálivka těch rostlin, robotická sekačka někde spadne, zasekne se kolečko, zrovna vyleze krtek, ona spadne do té díry potom krtkovi, přestane sekat, vy tam přijedete za měsíc, je tam obrovská tráva po kolena nebo po pás, takže tohle jsou takové ty věci, které se asi dějou jako nejčastěji a pak už si můžete říkat, dobře, tak já udělám technický systém, dám tam kamerový systém a informační systém a podobně, pak už to jako není úplně chata, už je to takový to, jako, že máte sice bezvadnou kontrolu všeho možného, a každý den zjistíte, že je tam nějaký problém, tak to musíte jet a už to není chata, takže už je to takový trošku složitější. Takže tohle bych řekl, že je největší asi rozdíl mezi tím, že když máme chatu někde u domu, kde se pravidelně pohybujeme, tak můžeme tyhle ty drobnosti trošičku jakoby dát dohromady. Že nám něco někde vadne, tak uvidíte, tak to zalejete. Většinou člověk jako intuitivně něco takového udělá, zachráníte situaci, rostlina se zase zvedne a kvete dál. Na té chatě to neuděláte, takže tam musíte počítat s tím, že si tam trošku ta příroda musí poradit a malinko musíte dbát víc na to, aby se ta příroda trošičku jakoby adekvátně, řekl bych, jakoby postarala sama o sebe bez vaší pomoci. Takže všechny ty věci, které budete plánovat na zahradě, tak plánujete tak, aby si vlastně ty rostliny poradily, aby v podstatě jakoby neměly problém v jakémkoliv ročním období, aby nevyžadovaly nějakou speciální ošetřování. Takže tohle často eliminuje některé letničky, často, které jsou náročnější, takové ty balkonové květiny a podobně, tak ty většinou vyžadují trošku pravidelnější péči.
0: Mm-hmm. To znamená spíš zahradu přírodní, takovou bezúdržbovou, i když možná si lidé myslí, že přírodní znamená bezúdržbová, ono to tak není, ale nicméně ta, která se třeba více přizpůsobí tomu okolí.
1: Přesně
0: naší
1: tak
0: zahrady.
1: Možná, že v tomhle duchu to tak je, protože ono vlastně, když budete zkoušet a testovat různé rostliny na zahradách nebo na těch chatách u těch chat, tak zjistíte, že tam nejlíp rostou ty, které rostou u souseda a u dalšího souseda a tam vlastně vedle v lese a tamhle na louce. Takže najednou zjistíte, že většina těch druhů, která vlastně jakoby dobře roste a prospívá v tom regionu, kde tu chatu máte, tak je nejlepší se trošku inspirovat tou přírodou. Takže v podstatě ano, je to takové blíže té přírody. A nebo jsou to rostliny, které nevyžadují nějaké pravidelnější zásahy a třeba jednou do roka s nima něco uděláte. Takže třeba i živé ploty můžeme využít na těch zahradách, protože je jednou, dvakrát do roka ostřiháte, to většinou jako zvládne člověk a taky je to funkční systém.
0: Inženýr Pavel Matiska, host kávy o čtvrté. Dnes zahradničíme, ale na chatě nebo na chalupě. Otázky můžete posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Dospívala Anna K. Posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté, Zahrada na chatě s inženýrem Pavlem Matiskou. Už jste naznačili, že třeba letničky nebo některé takové ty rostliny, které vyžadují tu naši péči, nejsou úplně nejvhodnější.
1: Záleží, kdy tam trávíte čas. Protože když tam třeba člověk jede na 2 měsíce na dovolenou v létě a je tam třeba celé 2 měsíce, tak samozřejmě nějaké
0: zase
1: ty balkonové květiny a letničky si tam vzít můžeme, ale rozhodně jako nemá cenu je tam vysazovat dřív, než tam jsme.
0: Takže z logiky věci si říkám, že jsou lepší trvalky.
1: Mm-hmm, určitě.
0: Nějaké stromy, které nevyžadují tu denní péči.
1: Přesně, takový trošku jako udělat takovou malinkou přírodní zahradu, která si trochu poradí sama. A ono to není o tom, že byste museli mít tu zahradu jako nudnou, fádní, bez barev. To určitě ne. Je spousta trvalek a spousta keřů, které jsou krásné. A záleží hodně, je dobré si říct, jako na jaký termín chci tu zahradu jakoby formovat, kdy tam ten čas trávím. Většinou člověk prostě tam nejezdí v únoru, aby to tam začal jakoby udržovat. Většinou to jako, tak, jak se říká, zavřete a pokud jakoby někdy v dubnu, v květnu už je hezky, tak tam třeba vyrazíte někdy v květnu a v září už to tam zase skoro zavíráte. Takže většinou směřovat na ty v létě kvetoucí třeba rostliny, to znamená dát tam nějaký trvalky, který jakoby zvládnou to letní období a hezky kvetou, nebo i nějaký ty keře, který kvetou potom léto. Takže často je zbytečný se třeba užívat takový ty jarní krásy, takže to si můžeme jako odpustit, když tam pak nejezdíme. Takže hodně záleží jakoby na vás, jakým způsobem se tam jako pohybujete, ale počítejte s tím, že ty rostliny, které tam dáváte, tak musí to zvládnout jakoby bez vás. Vy je nezachráníte. To znamená, když třeba duben, květen nebude pršet, tak a vy tam nebudete, tak oni si s tím musí poradit. Takže i tohle je docela důležitá věc. Takže většinou hledat druhy, které jsou hodně takové jako odolné, hluboko kořenící, dokážou si třeba nějakým způsobem jakoby na tom stanovišti využít a poradit z tohohle sami sebe.
0: Když si říkáme, že tam právě budeme v létě, budu tam vnoučata, chceme tam vařit a mít po ruce třeba nějaké bylinky, zeleninu, ovoce, i to se dá pěstovat na zahradě,
1: bylinky,
0: na které nejsme denně.
1: Bylinky určitě jdou, protože třeba taková máta, meduňka nebo nějaké oregano nejsou úplně nějak náročné rostliny, třeba i tymián vydrží úplně v pohodě. Většinou jsou to relativně i suchomilné rostliny, zejména ten tymián, oregano. A vy je dokážete, já jsem viděl i na louce volně rostoucí třeba oregana nebo mateří doušky, najdete často na nějakých takových jako vysychavých loukách s mělkým půdním profilem. Takže dá se, říkám, zrovna tohle jsou takové ty jakoby až plevelné druhy, které si poradí sami. Dokonce se dobře přesévají, někdy třeba meduňka působí až jako plevelně, stejně tak máta. Takže tady tyhle bylinky určitě ano. Někdy je to složitější s těmi jednoletými, jako je třeba majoránka nebo bazalka, ty už si musíte nějakým způsobem vysadit a přivést. A já mám jednu takovou zkušenost, docela dobře se to dá dělat, takže si je vysadíte do nádoby, třeba někdy v polovině května, pokud máte třeba nějaký balkon, a pak si je na chatu přivezete rovnou už jakoby narostlé v nějakém květináči, protože většina tady těch rostlin docela ráda funguje v těch květináčích, takže pokud chcete i nějakou takovouhle zeleninu, tak je dobrý mít to třeba předpřipraveno v nějakých nádobách a jenom si to tam převést a na podzim zase třeba, když odjíždím, tak si ji klidně vzít domů a můžete fungovat i s tím, že pokud máte doma nějaký balkon nebo zasklenou loďi třeba v nějakém bytě, tak si to pak převezete z chaty do toho bytu nebo na tu zasklenou loď, může tam mít třeba ještě klidně rajčata nebo papriky v nádobách, případně nějaké ty bylinky. Takže jde to takhle docela dobře kombinovat, ale vždycky doporučuji raději ty nádoby pak volit, aby to bylo mobilní.
0: Mm-hmm. Píše nám tady už posluchačka, že koupili chalupu, u které je ovocný sad. Mm-hmm. Tak jestli je to výhra, anebo naopak se upsali.
1: No, tohle je trošičku jako složitější téma v tom smyslu, že kdyby jsme se tady o tom bavili před 10 lety, tak vám řeknu, že všechno jako super a happy a vysaďte si ovocné stromy i na chatě. Tak to trošku bylo v posledních letech, těch 5-10 letech, ta příroda dělá trošku jako harakiri nahoru dolů a jako i já sám osobně zjišťuju, že to není tak jednoduché, jak by si člověk představoval, to znamená, že vysadíte na jaře strom a on se jako hezky chytne, protože budou krásná jarní vláha, tak tohle už dávno neplatí a spousta těch stromů vyžaduje nějakou jakoby pravidelnou péči a pokud ji nemají, tak nemáte nic. Takže ne vždycky to je jako pokud už je to starší sad, třeba když to řeknu, už tam ty rostliny nějakou dobu jsou, tak většinou si dokážou trochu poradit, ale jsou situace, kdy může být jakoby extrémně suché léto a jak říkám, 2 měsíce nekápne a potom i ty ovocné stromy jako trpí tím, že opravdu třeba jablka, která čekáte na podzim, no tak hold v srpnu začnou opadávat suchem, stejně tak švestky, které začnou usychat. Na jaře potom přichází nějaké jarní mrazy, před kterými to neochráníte, takže každý rok teď začíná být trošku extrémnější, takže i tady s tímhle bych byl malinko opatrnější. Ale i u těch ovocných stromů je dobré volit nějakou trochu bujnější odrůdu, vzrůstnější rostliny, hluboko kořenící, rozhodně ne třeba zákrsky u jabloní, které si bez vaší pomoci moc neporadí. Takže jít zase trošku tou přírodní cestou, ty staré odrůdy, to znamená nemít takový tu luxusní, velký, obrovský, krásně šťavnatý, sladký jabka, ale prostě spokojím se, že budou takový menší, nebudou vždycky úplně úžasný. Ale na skladování třeba budou fajn, tak si koupím odrůdu, která tomu bude adekvátní.
0: A co ovocné keře? Typicky rybí, sangrešt.
1: Ty to celkem zvládají, i když taky někdy je tam problém s tou vlhkostí nebo s tou vláhou v určitém období, ale tam si myslím, že klidně do toho můžete jít. Maliny docela v pohodě, tyhle věci zvládají. Ostružiny i bezstrné ostružiny, které jsou fajn, tak si celkem poradí i bez vás. Takže tady tohle drobné ovoce je celkem dobré z toho důvodu, že nevyžaduje nějakou zásadní péči. A oni vlastně plodí teď v téhle době, kdy většinou ještě ta vlhkost té půdě bývá a když jim v létě uschnou listy, no tak se z toho zase tak moc jako, jak se říká, nepoto. A oni ve své podstatě už zatáhnou třeba i třeba předčasně, viděl jsem rybízy, které byly přischlé v půlce srpna, ztratily listy. Normálně, jak se říká, připravili se na zimu a na jaře zase vyrašili a kvetli úplně v pohodě. Takže dokáží přežít i takovéhle trošku jako extrémní počasí, když jim nemůžeme úplně vyhovět a vyjít vstříc. Trošku složitější je to s borůvkami, kdybyste chtěli kanadské borůvky, tak ty většinou buď vám někdo sežere, než přijedete, protože to nemáte čas, jako jak se říká, ošéfovat, ale tím, že plodí v létě bývá dost často sucho, tak mně se osobně i stalo, že prostě ty borůvky byly, jak se říká, sušené, když jsme přijeli. Tak ani to ty ptáci sušený nežrali, takže protože borůvky přischly. Ne, že by to nepřežili, ale ta úroda potom je taková, když mám prostě 3 roky po sobě ty borůvky uschnou a 4. rok tam dvě jsou, tak to už potom postrádá trošku smysl.
0: Dnes zahradničíme s inženýrem Pavlem Matiskou na chatě. Otázky posílejte na dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o 4. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: Hostem KVO čtvrté, kterou posloucháte na dvojce, je inženýr Pavel Matiska. Dnes pracujeme na zahradě samozřejmě, ale na zahradě, na které nemůžeme být každý den, ale jenom občas. Je to zahrada, kterou jsme si zbudovali u chalupy nebo u chaty. Je nějaká typická květina nebo rostlina českých chatařů?
1: Chalupářů. No, typická, nevím, jestli typická, ale těch rostlin nebo hodně často tam bývají trvalky. Často jsou to třeba letní floxy.
0: No, teď se na to právě ptá plamenky. Vlasta, jo, že má dotaz, kdy nejlépe floxy přesadit, protože to bylo vždy u každé chalupy.
1: No, tam je časný jaro, je nejlepší. Když chcete přesazovat nebo i rozdělovat ty trsy, tak opravdu takový ten březen, zajet tam prostě brzy z jara a udělat to co nejdřív. Ale právě, že tady spousta těch trvalek jsou třeba i denivky, které jsou dost časté, to jsou takový, vypadá to trošičku jak taková oranžová lilie, to malinko se blíží liliím, ale jsou to denivky, které jsou hodně vytrvalé. Kopretiny bývají dost časté, které zase bývají vytrvalé. A v poslední dobou hodně se objevují třeba i kosatce, záleží, když máte třeba zahradu v nějakých takových suších oblastech, tak takové ty bradaté kosace s takovými hlízami, které se objevují vlastně jako těsně nad zemí a kvetou někdy zhruba v květnu, v červnu, tak ty jsou docela dost časté. Záleží vždycky jako na té oblasti, jak máte, jestli tam máte vlhko nebo sucho, tak právě třeba i v těch vlhčích místech to bývají třeba vrbiny, často se objevují, jsou takové vysoké trvalky, žlutě kvetoucí, tak to je takový někdy až jako obrovský plevel. Orlíčky jsou úplně super záležitost, když máte trošičku zarostlejší zahradu a malinko přistíněnou, tak ty orlíčky jsou schopny se tam přesemeňovat sami, vlastně bez vaší pomoci a dokonce, když máte základní jako různé odrůdy, různou barvu, jak se vám budou přesévat i v různých barvách od nějaké bílé, růžové, červené, modré, takže jako můžete tam mít takovou jako obrovskou škálu všech možných barev a tvarů a může vám to dělat radost každý rok, aniž byste se o to museli nějak, jak se říká, jakoby starat a snažit. No a někdy už jsou to takové jako extrémní věci. Já jsem měl, protože jsem takový milovník a sběratel některých zajímavých květin, tak jsem na jedné ze svých dovolených ve Francii narazil na takovou krásnou rostlinu. My známe jako bršlice, což je obrovský, úžasný plevel, ale ono je forma, která má takové jakoby bílo-zelené listy, říká se tomu panašování. A tady ta panašovaná bršlice, tak jsem si přitáhl z Francie a říkal jsem si, to je super krásná, tak jsem si jí dal na zahradu a byla taková nejdřív neduživá, jsem ji hodně zalejoval, hodně jsem ji hnul, staral jsem se o ní a měl jsem jí květináči, protože jsem věděl, že bršlice je plevel, který docela ráda utíká. No a tak jsem furt jí zalejval a byla taková jako jo, jo, ne, dobrý, tak jsem pak květináč na jaře někam přendal, říkal jsem si, zasadím jí konečně, jsem jí zasadil na to místo a ona mi vyrostla pod tím původním květináčem, kde tam byl, tak ona už stihla prokořenit z toho květináče do okolního prostoru a zaplevelila mi asi tři záhony mezi tím teď v průběhu několika let, tak jsem si říkal, no dobře, no, takže jsem si přitáhl úžasný plevel, který teda jako vytlačil tu původní zelenou bršlici úspěšně, ale je moc hezká, takže jsem se nezlobil, takže si taky trošku žije svým životem a někdy tady tyhle rostliny opravdu musíte je nechat být, jako někdy je těžké přijmout tu situaci, že oni tam prostě budou, kde se jim chce a vy s tím nic neuděláte. Takže pokud je budete nutit jakoby se přesunout na ty místa, kde je chcete, tak oni tam nebudou. Takže to je možná takový to největší pravidlo, jako nechte si to trošku, ať si ta zahrada malinko žije svým životem, vy si tam udějte ten svůj prostor.
0: A
1: přesně, když budete chtít kvetoucí záhon, třeba z těch trvalek, dejte tam všechny možné trvalky, nechte, některý se, jak se říká, vyselektují, některé tam zůstanou, některý se tam bude líbit, některým ne, nechte tam, kterým se bude líbit, anebo si zeptejte se sousedů, co se jim tam nejlíp daří a přesně takový ta sousedská výměna je nejlepší, protože když to někdo má odzkoušeno, že mu to tam 20 let roste a pak vám kousek dá, no tak máte jistotu, že další 20 let budete v pohodě, protože když to roste u souseda, tak to roste u mě, anebo když přelezou od souseda k vám, to je taky někdy docela šikovný, pak to máte jakoby zadarmo, jak se říká. A nám se takhle povedlo třeba získat od sousedky na chatě čemeřice krásné, které se přesévají a vlastně se tak jako pohybují až k nám a sousedka říká, no, já žádný čemeřice nemám, nemáte nějaké čemeřice, já říkám, no oni se přestěhovali, víte, asi jste je špatně zalejvala, tak budou u nás teď.
0: Co trávník, Pavle, no, na této zahradě, kterou máme pod dohledem?
1: Trávník je bohužel ta nejnáročnější další věc, co se týká toho ošetřování, protože většinou nějaké keřové skupiny si tak jako budou žít vlastním životem a občas budou potřeba prořezat ty květiny, aspoň jednou, dvakrát do roka budou nějakou péči od vás chtít, aspoň třeba na jaře to vyčistit, ostříhat nebo třeba přihnojit, ale pak už budou zase krásný a bude to v pohodě. Akorát s tím trávníkem je to složitější, protože ten bude vyžadovat nějaké pravidelné sekání, když přeroste, tak on většinou vyřídne, takže když ho necháte přerůst, tak a pak ho posekáte, tak je to takový divný strniště, kde skoro žádný trávník není, bude hodně mechovatej. Takže tady si musíte trošičku, jakoby možná, jak se říká, sáhnout do svědomí a říct si, co vlastně od toho chci nebo nechci. A já někdy volím i to nechat tam ty přírodní trávníky, jak se říká, zamechovaný, zapampeliškovaný, za sedmikráskovaný. A prostě když tam přijedu, tak to posekám, když tam nepřijedu, tak to neposekám, on si nějak poradí. Takže s těmi trávníky je to trošku složitější, ale určitě nemá cenu asi investovat do těch jako chatařských nebo chatových, chalupářských trávníků nějaké velké peníze, protože já třeba z té oblasti, kde funguju, tak jsem zvyklý, že občas tam na zimu přijdou ty prasátka, vyrazí vám plot, hezky vám ten trávník prokypří, a zase jdou pryč, takže když tam na jaře přijedete, tak zjistíte, že mi to...
0: Přírodní vertikutál.
1: Ano, no, oni to berou trošku hlouběji a bohužel neumějí takový ty hezký liney jako ten vertikutátor, takže oni mají trošku širší ty čumáčky, tak to berou až moc jako brutálně a většinou to překopou, takže ty drny ještě obracej, takže oni udělají spíš takovou tu mělčí orbu a na jaře potom máte jako trošku, jak se říká, oči pro pláč a bohužel jsem měl spoustu i zákazníků, kteří se mě na tohle ptali a co s tím máme dělat. My jsme se přijeli a máme převoraný trávník a zase a minulý rok jsme to dali 20 tisíc na nový trávník a všechno, takže je mi to trošku líto, ale tady v tom případě musíte holt prostě zpevnit plot, svařit pořádně, udělat bariéru a pak teprve můžete ten trávník trošku vylepšovat.
0: Zahradničíme dnes na chatě a chalupě s inženýrem Pavlem Matiskou. Po další písničce už můžete i telefonovat. Číslo je 22 155 25 25.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
2: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
3: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
2: Mrazivé léto na dvojce.
4: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce posloucháte Kávu čtvrté, hostem je inženýr Pavel Matiska, zahrada na chatě nebo na chalupě, zkrátka tam, kam nejezdíme každý den, nemáme ji pod dohledem, tak co tam pěstovat a jak se o takovou zahradu starat, určitě musíme přemýšlet nad tím, že v létě ta vedra mohou naše rostlinky vysílet, tak přesně co tam tak. Zasadit, co vydrží vlastně horka bez zalévání.
1: Docela dobré, nebo jako když zakládáte tu zahradu nově, nebo máte jakoby zahradu, kterou předpokládáte, že bude chata, žádná zahrada tam předtím nebyla, tak je dobré jakoby počítat s tím, že v tom prvním období, kdy tam ty rostliny zakládáte, vy něco vysazujete, že to přeci jenom nějakou péči aspoň potřebují. A doporučuji určitě všechno ideálně sázet na podzim, protože jarní období je ne vždycky jako dobré pro většinu těch rostlin z toho důvodu, že rychle přijde třeba sucho, teplo a ty rostliny to nezvládnou. Takže pokud chcete, aby se vám ty rostliny ujaly a nemůžete u toho být pravidelně, jezdíte tam jenom opravdu občas, tak zkuste všechny ty jakoby výsadbové plány a všechny tyhle věci realizovat někdy říjen, listopad, prosinec. Nevadí klidně i pozdě do zimy, ale rozhodně v tom podzimním období. Ty rostliny budou mít čas si vytvořit kořeny, protože přes tu zimu bývá vlhko. Většinou ten březen, duben, tam ještě nějaká vlhkost té půdě zůstává, takže ty rostliny, když začnou na jaře rašit, tak mají pořád ještě kam šáhnout. Takže když je zasadíte v dubnu, květnu,

0: zajímavé jehličnany. Většina z našich druhů to zvládnou, záleží zase v jaké jste lokalitě. Pokud budete v teplejších, suších oblastech, tak se vyhněte břízám, modřínům, smrkům, protože ty mají rádi vlhčí stanoviště, takže to sucho jim úplně nedělá dobře a někdy není na škodu malinko myslet i trošku dopředu do budoucna, protože když sázíte stromy do budoucna, tak je vsázíte na dalších 50, 60, 100 let dopředu, tak zvažovat i třeba takovou tu mírnou změnu klimatu toho, jak říkám, hele, tadyhle bylo vždycky sucho, bude tady ještě větší sucho, dáme tam nějakou dřevinu, které to sucho nevadí a můžete šahnout i pro nějaké exotické dřeviny, které se pěstují vlastně jakoby zahradnicky, protože někdy už tam ty naše domácí druhy v tomhle s tom trošku skomírají. Mm-hmm. Ale pokud máte nějaké takové jako vlhčí lokality, třeba i zastíněné, tak pak určitě není problém vysazovat třeba nějaké buky, jedle, habry, těmto docela jakoby zase vyhovují tyhle podmínky. Většinou právě, když byste chtěli někam dávat smrky, tak opravdu na taková ta jako mokrá, skoro až podmáčená místa, tak tam jsou zase bezvadný ty smrky, ale jinak úplně moc ne.
1: Co jezírka a taková ta vodní plocha, kterou, no, nebo věci, nebo záležitosti, které se nám na zahradě líbí, ale...
0: To je vždycky trošku nefungují. Problém. Obecně jezírka potřebují nějaký aspoň dozor, dohled, občas vyschnou, pak se může stát, že se tam třeba dojde k nějakému poškození, když je máte třeba foliová, protrne se ta folie. V zimě je tam nějaký led, který občas potřebuje, jak se říká, vysekat. Tohle to není úplně jako bezúdržbová záležitost, takže jezírkům bych se trošičku vyhýbal v tomhle tom ohledu. Stejně jako takovým těm intenzivním záhonům, nějakým jako hodně tvarovaným, třeba živým plotům, buksusovým plůdkům, protože buksus aktuálně bez naší pomoci moc nevydrží kvůli housenkám zavíječe, takže potřebují pořád nějaké ošetření. Takže tady ty jakoby rostliny, které vyžadují nějakou takovou intenzivní péči, tak bych jako trošku vynechal, raději na ně zapomenu.
1: Ptá se posluchačka, máme kvelbený sklep, který je zasypaný jen trochou zeminy a v ní trávník, který je jednak celodenně sluncem osvícený. Nejprve byl každý den zalitý, ale výsledek krásného trávníku se nedostavil, navíc nyní je plný plevelu a pampelišek, tak co tam vysadit místo něj?
0: No, ono je pak docela dobré, jak jsme se bavili o těch trávnících, které jsou celkem problémové, když je neposekáte včas, nezalijete, tak někdy vyschnou. Viděl jsem spoustu trávníků, které prostě po roce bez údržby opravdu, jak se říká, odešly, takže z 90% už tam nic kloudného nebylo, než nějaké plevele. Pak je dobré si přiznat, jak se říká, takovou tu barvu v tom smyslu, dobře, tak trávník tam nebude. Zkusme tam vysadit nějaké rostliny, které ten trávník trošičku jakoby nahradí, a záleží hodně, kde to máte, docela zajímavé jsou, ale spíš třeba do nějakých polostinných míst jsou barvínky, jakožto náhrada trávníku, jsou takové nízké pokryvné rostliny. Když máte takovýhle vyloženě jakoby hodně suchý svah, docela to zvládají dobromysly, o kterých jsme tady už se bavili, neboli oregano, případně mateří doušky. Existují i druhy trav, které jsou v podstatě jakoby okrasné, většinou to bývají různé druhy kostřav, které tohle zvládnou, takže i třeba někdy mají takové sivé listy nebo zelené listy, záleží, co to je, no, se to odborně se kostřeva jmenuje festuka, tak je to třeba festuka flavescent, má docela zajímavé listy, které jsou takové, nebo i festuka ovina je taková docela odolná vůči suchu, takže je tam vlastně jakoby spousta i toho sortimentu u těch kostřev, které si tam můžete dovolit vysadit.
1: Zahrada na chatě, inženýr Pavel Matiska, pokračujeme ještě po písničce, prostor pro vaše otázky na telefonu 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Tereza Mašková, náš příběh té kávy o čtvrté, kterou posloucháte, se pomalu chýlí ke konci, ale ještě si budeme chvilku povídat s inženýrem Pavlem Matiskou o zahradničení na chatě. Máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem se vás chtěla zeptat. My jsme si nechali vlastně na chatě vybrat ze strany garáž udělat. No a musí to být 3 metry od pozemku souseda. A tam bude 3 metry takový, jako má to 30 stupňů stoupání. Je to taková nepěkná loupanica a trávu tam zasázela, nechci, by tam se nedá ani sít, tak jsem chtěla poprosit, jestli to by mě pan inženýr doporučil, abych tam vysadila nějakou trvalku nebo něco, aby to nebylo prostě tak ošklivý. Má to 3 metry na šířku a 5 metrů na délku a 35
2: a svítí stoupání. Tam sluníčko, zeptám se.
1: Svítí tam celý den.
2: Je to hodně a je tam špatná půda s nějakým kamením?
1: No je to taková,
2: nebo?
1: Oni říkají loupanica, tomu říkají. Uh-huh. Je to takový ty, jakoby ty šutry, ty plochý. Uh-huh. Je to tam v tom vybagrovaný a je to aj na tom. Já jsem říkal, že tam navezu hlínu, ale něco bezúdržbový, protože uh-huh. to nevypadalo. Uh-huh. Jak...
2: Rozumím, tak tohle je teda docela výzva, ale určitě najdeme nějaké řešení.
0: Děkujeme za zavolání.
2: Děkujeme za zavolání a navážu trošičku na ten dotaz, vlastně, co tady byl, co jsme říkali ohledně toho sklepa a osázení vlastně jakoby tak těch suchých částí. Takže když jsme v takovém jakoby extrémně suchém prostoru, kde svítí sluníčko, je to takový ten prostor, kam moc jakoby, když to řeknu, nechodíte, ale vidíte na to, že je to jako tak jako mělo by to být trošku hezký. Záleží, jakou výšku si tam člověk představuje. Ale docela dobře sucho snáší veškeré pryšce, což jsou jakoby rostliny, které jsou trvalky, mohou být až třeba do 50 cm, nebo jsou nízké pokryvné. Pryšce se latinsky jmenuje euforbie, takže třeba euforbia myrzinites, to je taková jako nízká pokryvná, ta snese extrémně docela dobře sucho. A nebo euforbia polychroma snese docela dobře, ale ta už je trochu vyšší, až kolem nějakých 40 cm. Zvládnou to rozchodníky docela pěkně, to je rod 7 správně latinsky, takže tam je spousta druhů, které bývají v létě kvetoucí, na podzim kvetoucí, takže ten sortiment tady těch rozchodníků úplně v pohodě. Snáší to nějaké ty kostřavy, které jsem tady už zmiňoval, ten rod festuka. Zapomněl jsem ještě takovou hodně modrou, třeba festuka glauka, dokonce to má kultivar azurit, to si možná budete pamatovat, azurit, taková modrá. Takže tady tyhle ty modré, jak se říká, travičky, to zvládnou docela dobře. A myslím si, že s tady takovým tím jako základním sortimentem třeba i skalniček docela dobře dokážete uspět, protože skalničky většinou využívají takové to vlhko na jaře a pak už jim to nevadí, takže i nějaké třeba plazivé nízké plamenky neboli floxy, takové jako skalkové druhy, které kvetou z jara, tařice, tařičky, nějaké huseníky, tak tohle jsou rostliny, dokonce i iberky by tam možná mohly fungovat, takže tady takový ten základní sortiment, z čeho by se to dalo všechno poskládat.
0: Mm-hmm. Jak se ušetřit práce na zahradě na chatě, třeba co se týče mulčování nebo automatické závlahy, vyplatí se to?
2: No, mulčování určitě je docela fajn, protože pokud chcete udržet třeba nějaké keřové skupiny vlhké, tak mulčování třeba nějakou dřevní štěpku nebo mulčovací kůrou rozhodně doporučuji. U trvalek nebo květin bych tohle úplně nedělal, zejména ne jakoby čerstvou mulčovací kůrou, ani moc dřevní štěpkou, ono to hodně obírá o živiny. Ten materiál, ty rostliny jsou pak takové menší, nekvetou vždycky tak jako ochotně, takže tam bych byl trošku opatrnější, tam spíš dávat už jako hodně rozloženou mulčovací kůru nebo nějakou jako speciální pro trvalky. Ale jiný jako mulč, asi na chatě bych štěrk možná nepoužíval, protože někdy se používá ještě štěrk, ale to je spíš pro xerofitní rostliny, spíš v nějakém městském prostředí, to je docela zajímavé, na chatě to není úplně ideální, takže tam bych spíš zůstal tady u nějakých těch přírodnějších materiálů. Já osobně nejsem úplně zastánce těch mulčovacích textilí, které se někdy používají vlastně jakoby proto, aby to nezarůstalo plevelem. Ono tam vždycky stejně zaroste dříve nebo později, i ty mulčovací textíle se na nich vytvoří nějaká vrstva třeba listí napadaného nebo jehličí, vytvoří se tam organický materiál a pak vám zarostou ty textíle a vy, když to pak za 5 let chcete vytrhat, tak ono vám to nejde, trháte to i s těmi kořeny těch rostlin, takže já bych se tady tomu malinko vyhýbal. Viděl jsem to hodně často, i ty mulčovací textíle, že v podstatě chataři, chalupáři dost často používají tady z toho důvodu. Ono to není moc hezký a ani to není jako úplně funkční, tak jak si představujete. Protože vždycky tam máte nějaké překryvy, jsou tam nějaké dírky, ve kterých tam něco sázíte a ono to v tom vždycky vyroste.
0: A takže... automatická závlaha?
2: No, to je jak trošku s těma technikáliema, které jsme tady mluvili na začátku. Určitě fajn, ale když se to nepodělá z tohohle důvodu, tak ale nikdy nemáte jistotu, že vám to to nikdy neskolabuje. Takže zrovna ta automatická závlaha je někdy docela vachrlatá, ošemetná situace, protože může se stát, že tam někdy něco praskne úplně najednou z ničeho nic a poteče vám tam pořád voda
0: vlastně
2: měsíc.
0: Způsobí.
2: Takže
0: nic problému,
2: vyplavíte zahrady kolem, zničíte si studnu, ze které třeba čerpáte vodu a podobně, nebo nedej bože, když to čerpáte z vodovodní vody, tak pak máte docela velký účet.
0: Rostliny, které odolávají třeba smilimákům nebo zvěře, má smysl vysazovat?
2: Určitě, to je taková zajímavá otázka. Já jsem tohle řešil na několika zahradách, kde mě lidé oslovili, že bychom potřebovali vysadit keře, které třeba odolávají srnkám, protože nám tady všechno sežerou. Ku podivu, zvěři někdy chutnají věci, které byste nečekali. Takže já osobně jsem třeba zkoušel i nějaké jehličnany a třeba takové smrky hrozně milují zajíci, takže máme sežerou úplně do mrtě. Dokonce někdy i jedovaté rostliny, jako jsou tisy, chutnají spoustě zvěře. Paradoxně nevím proč, protože by se měli z toho otrávit, ale tak to je. Ale co já můžu 100% říct, že nám vůbec nikdy nesežrali, tak to byly zlatý déšť, neboli forzície, anebo i štědřence, neboli laburnum, to je taky vlastně taková forma zlatého deště, trošku ve větší pozici. Tak tady můžu říct, že 100% jim tohle nechutná a určitě to nežerou, nebo i nějaké ptačí zoby jsou docela jako vůči tomu odolné, ale jinak jsou to takový potvůrky, které prostě vám sežerou.
0: Tu cestu najdou.
2: Ano, tak. Ne, vždycky chce to vyzkoušet, ale kam zkuste, začněte se zlatým deštěm a ten je jako 100%.
0: Inženýr Pavel Matiska z České zemědělské univerzity v Praze byl hostem Kávy u čtvrté. Moc vám děkuji, těším se brzy na shledanou, přeji krásnou dovolenou a
2: děkuji,
0: se, uslyšíme.
2: Dovolenou ještě chvilinku.
0: Vlastně v červenci se ještě uslyšíme.
2: Ještě se uslyšíme a někdy až já pojedu až v srpnu, takže úplně
0: pohodě. Tak to si ještě popřejeme hezkou dovolenou.
2: Děkuji za pozvání, tak vylepšujte trošku zahrádky, ne žádné moc odpočívání, ať se, jako se něco děje. Naschledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví. Mrazivé léto.
0: Rozhlasová hra na Dvojce.
1: Lucy trpí záhadnou nemocí.
2: Slečna patrně ztratila velké množství krve.
3: Ale já nevím o tom, že by Lucy v poslední době krvácela.
2: Není čas na řeči. Pacientka potřebuje krev, jinak hrozí selhání srdeční činnosti.
1: A zdá se, že speciální léčba zabírá.
4: Chodím teď do postele bez jakékoliv obavy před spánkem. Vůně česneku mi už nevadí. Už mě nemusí nikdo hlídat.
0: Hrabě Drákula.
1: Druhý díl kultovního hororu Brema Stokera.
0: V neděli ve 20 hodin.
1: Na Dvojce.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Koaliční partneři projednali mimo jiné situaci ohledně pomoci pro Ukrajinu. Řetězec Lidl řeší únik citlivých dat zákazníků e-shopu. Zítra bude slunečno, během dne přechodně oblačno a teploty do 29 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Zástupci vládní koalice uzavřeli spor ohledně pomoci pro Ukrajinu. Členové hnutí SPD kritizovali postup ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů sobě, který přesměroval do programu PRL peníze na americké zbraně pro Ukrajinu. A podle předsedy SPD Tomia Okamury si koaliční zástupci vše vyříkali.
3: Já jsem samozřejmě řekl, že by bylo dobré, aby když by kdokoliv z ministrů, že když by někdo měl pocit nebo by viděl, že nějaké rozhodnutí nebo nějaké téma by mohlo být hraniční při porovnání s programovým prohlášením vlády, tak abychom se včas v předstihu informovali.
2: Nešlo prý ale o stěžejní téma jednání. Koaliční partneři řešili například reformu vzdělávání, která by zrušila 9. třídu základní školy, nebo podzimní harmonogram poslanecké sněmovny. Obchodnímu řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Šlo třeba o jména a příjmení, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo data narození. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Lidlu Iveta Barabášová. O incidentu informoval řetězec své zákazníky přes e-mail. Varuje je hlavně před možnými pokusy o zneužití identity nebo phishingovými útoky. Hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů se únik podle Lidlu netýká. Kácení stromů na Havlíčkobrodském sídlišti Pražská prověřuje Česká inspekce životního prostředí. Stavební firma pracující na revitalizaci sídliště údajně pokácela řadu stromů ve vegetačním období, tedy v době, kdy na nich můžou hnízdit ptáci. Podle krajského ředitele Jana Panského teď inspekce schání veškeré podklady.
4: Momentálně scháníme podklady, abychom zjistili, jakým způsobem bylo kácení povoleno. I když nemůžu dělat žádné závěry, tak musím konstatovat, že tenhle způsob kácení je naprosto zcela určitě nevhodný a není v pořádku.
2: Podle vedení Havlíčkova Brodu má firma dokončit práce v září příštího roku, mohla tak začít práce v jiné části stavby. Polsko po víc než 80 letech identifikovalo první oběti volyňského masakru. Při něm ukrajinští nacionalisti z ukrajinské povstalecké armády zavraždili za druhé světové války kolem 100 000 Poláků. Teď polský rozhlas informoval o úspěšném zjištění totožnosti prvních 8 lidí. Jsou to Poláci, dospělí i děti z obce Pužníky v dnešní Ternopilské oblasti na Ukrajině. Výzkumníkům při identifikaci pomohly moderní technologie, včetně genetických testů. Výročí 240 let od prvního představení Ochotnického divadla v Čechách si dnes a zítra připomínají lidé ve Vysokém nad Jizerou na Semilsku. Součástí oslav budou divadelní představení, koncerty a videokavárna. Dnes od 18 hodin lidé uvidí premiéru představení Sen o Thálii. K příležitosti výročí se sejdou divadelníci z celé republiky. Připomenou si první představení, které odehrál Jan Petruška se svými žáky v roce 1786, říká Svatava Hejralová z divadelního spolku Krakonoš.
5: To první představení opravdu bylo ve Setnici pana Jana Petrušky, ale během 2-3 let se začalo hrát v dřevěné radnici ve Vysokém a postupně se to přenášelo i venku do přírodního divadla a nakonec do hospod, kde už bylo jakési jeviště.
2: A celodenní program je ve Vysokém nad Jizerou připravený i v sobotu.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty mezi 25 a 29 stupni, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 17 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna kousek před okruhem na 9,5 kilometru je nehoda dvou osobních aut v levém pruhu. Další kolona na D1 je před Šmejkalkou od Velkých Popovic z 16. kilometru do omezení. Pojedete zhruba 25 minut. Na D1 z Brna do Prahy je pak fronta za Měřínem. Od kilometru 129 se zdržíte přes hodinu, a to přes dvě omezení k Velkému Beranovu na kilometr 119. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
6: Krásné odpoledne, milí posluchači. Těší nás, že jste si jako společníka vybrali dvojku a nabízíme jako vždy touto dobou příběhy z kalendáře dnes v podání Jitky Novotné
7: a Jana Kovaříka. Dobrý den. Zveme vás na narozeninovou party, kde by se to v případě teplého letního počasí mohlo dnešním protagonistou, možná lépe dnešní protagonistkou, jen hemžit. Tedy pokud bude na pozvánce dost žen, my muži pak budeme jen spokojenými pozorovateli onoho hemžení.
6: Velká oslava pro oslavenkyni miniaturních rozměrů. Honzo, začíná mě to dnešní hravé napovídání dost bavit. Co zkusit jako indicie tři ženská jména?
7: No já jsem pro, to půjde úplně hladce. Jako první v tom případě musí zaznít jméno Mary Kvantová.
6: Rozhodně bychom neměli vynechat ani Twiggy.
7: A já dodám například Evu Pilarovou.
6: To je vydařená dívčí skupina. Mm-hmm. Zkuste zapřemýšlet, milí posluchači, co tyto dámy propojuje a my vám to pak po písničce všechno hezky prozradíme.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce si dnes chceme v této odpolední červencové hodince popovídat o převratném vynálezu, který ze svého londýnského epicentra brzy zachvátil celou Evropu a v podstatě celý svět. Nečekejte ale žádnou suchopárnou vědu. Jde o vynález, který ženám ulehčil krok a pohyb a mužům nabídl často estetické potěšení.
1: 10. července 1964 se totiž narodila minisukně. Nebylo to sice zrození z čisté jasné, že by se ženy prostě jednoho dne probudily, vzaly nůžky, ustřihly si šaty vysoko nad koleny a vyrazily do ulic, i když by to byla pěkná sukňová revoluce. I tak to ale byla doslova módní bomba.
0: Faktem zůstává, že sukně se zkracovaly prakticky celé minulé století. Nejdřív pěkně, opatrně, cudně, nad kotník. Později kousek výš, až ke kolenům. Tam se ovšem lem sukní na několik let zastavil. Ostatně svět měl ve 30. a 40. letech 20. století úplně jiné starosti.
1: Po druhé světové válce se módní průmysl dal znovu do pohybu. Mladí lidé už ale nechtěli rozhodně vypadat jako jejich rodiče. Klasické upjaté kostýmky slečnám nevyhovovaly. Chtěli mladistvé modely.
0: A tak se již zmíněný lem sukně dal opět do pohybu, pochopitelně směrem nahoru. Poctivě zkracoval například francouzský návrhář André Courrèges. Konzervativní Paříž ale nestrhl. V té době svět popkultury a módy ovládalo jiné město.
1: Totiž Londýn. Mladé Britky chtěly jasné, křiklavé barvy, originální modely a sukně, ve kterých se mohou svobodně hýbat. Muži tuto zkušenost nemají, ale my ženy opravdu víme, že v úzké pouzdrové sukni pod kolena je těžké udělat i pouhý úkrok stranou.
0: Když se pak po londýnském přehlídkovém molu prošla manekýnka ve vysokých kovbojských botách a cituji fantasticky krátké sukni, jak psal dobový tisk, byla senzace na světě.
1: Jsem snad jediná žena, která kdy zatoužila jít s mužem do postele už odpoledne? Minišaty jsou symbolem dívek, kterým se čekat nechce.
0: Promiň, Jitko, ale že si takhle odvážná jsem netušil.
1: Jsem Honzo, ale takhle okomentovala svůj vynález módní návrhářka Mary Quantová, když ho právě 10. července roku 1964 poslala do světa.
0: To musela být odvážná mladá dáma. Jsem moc rád, že si o ní dnes řekneme mnohem víc.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Na dvojce si v příbězích z kalendáře dnes vyprávíme o zásadním kousku šatníku svobodomyslných dívek, zejména v 60. letech minulého století. Ano, 10. července 1964 se na londýnském módním molu poprvé objevila minisukně. Jaký pak vlastně máš, moje milá kolegyně, vztah k dnešní oslavenkyni?
1: No, musím říct, že upřednostňuji spíše maxi sukně, protože za A se necítím být zrovna typem Twiggy a za B se také domnívám, že nám ženám pořád ještě sluší tajemství, a to i v 21. století.
0: No, tobě sluší jakákoliv varianta, jsem chtěl gentlemansky poznamenat, a taky jsem rád, že zmiňuješ Twiggy, o které tu ještě bude řeč. Ale zpátky k tématu. Věděla jsi, že ne každá krátká sukně nad kolena je tou pravou mini? Modní návrhářka Mary Quantová ji totiž zastřihla naprosto přesně. Lem onoho titěrného oblečku z její dílny sahal 15 až 18 cm nad kolena. To, co je níž, to je obyčejná krátká sukně. To, co by snad případně bylo výš, to už snad ani za sukně považovat nelze.
1: Mary Quantovou proslavila nejenom minisukně, ale také výrazné barvy, geometrické střihy a kabátky z PVC. Hodně pracovala s tehdy novými syntetickými materiály a propagovala masovou módu. Chtěla všem mladým dívkám nabídnout to, po čem tak silně toužili. A sobě také, byla totiž jednou z nich.
0: Na londýnské univerzitě, kde začátkem 50. let studovala učitelství výtvarné výchovy, potkala svého budoucího manžela, Alexandra Plunketta Greena. Mladík z rodiny se šlechtickým titulem uvedl dívku, jejíž rodina měla dělnickou historii, do světa pro ni naprosto neznámého.
1: Seznámil ji s bohémským prostředím londýnské čtvrti Chelsea. Nekonvenční způsob života tehdejší mladé smetánky se Mary okamžitě zalíbil. Navíc nekonvenční byl i její snoubenec. Výstřední krasavec s modrou krví, který chodil na přednášky v matčině zlatém hedvábném pyžamu.
0: Úplně ho vidím. Nikoho tedy nepřekvapí, že Mary po promoci neoblékla učitelskou uniformu, ale naplno roztáhla křídla a začala se věnovat tomu, o čem snila. Všechny šťastné okolnosti hrály v její prospěch. Měla talent, vizi a díky bohatému manželovi také peníze pro start své kariéry.

0: Hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je minisukně. Narodila se 10. července 1964 v Londýně a za její maminku je považována módní návrhářka Mary Quantová. Já nezastírám, Honzo, že do jejího salonu bych se docela ráda podívala.
1: To má být nějaká opatrná narážka na mě a případně moji peněženku. V tom případě mohu být rád, že dnes nemají výročí třeba Dior nebo Chanel, protože návštěva jejich salonu by mě rozhodně finančně zrujnovala.
0: No vidíš, jak jsem nenáročná. Mm-hmm,
1: ano.
0: Ale vážně, právě upjaté kostýmy francouzských značek, které si jmenoval, byly tím posledním, co si chtěla londýnská mladá generace v dané době oblékat. Navíc zajít do butiku plného konzervativních kousků oblečení asi nebyla zrovna veliká zábava.
1: Naproti tomu v salonu jménem Bazaar na King's Road to žilo od rána do večera. Tento podnik otevřela Mary Quantová se svým manželem a společným přítelem v polovině 50. let. A zpočátku působila i jako nákupčí. Scháněla pro své zákazníky dychtící po novinkách originální kousky oblečení, kde se dalo, a dávala si záležet, aby byly cenově dostupné. Říkala té nabídce, cituji, bujabéza šatstva a doplňků.
0: Do butiku lákala na tehdejší dobu novátorskými výkladními skříněmi. Do výstředních modelů oblékala vysoké štíhlé figuriny s vysedlými lícními kostmi a mikádem pod bradu. No, vypadalo to, jako by ve vitríně pózovala ona sama. Umělé modelky jí totiž byly velmi typově podobné.
1: Uvnitř v obchodě hrála moderní hudba, podávalo se občerstvení, lidé se bavili. Spíš než obchod s oblečením připomínal bazar, klub nebo kavárnu. Navíc stále v obležení mladých lidí, kteří se na nové zboží doslova vrhali.
0: U konzervativní starší generace tento průkopnický obchod budil zpočátku, jak jinak, pohoršení. Nevrlí gentlemani ze čtvrti Soho zlostně klepali svými deštníky na výlohu, ve které je znepokojovaly sexy figuríny.
1: Ovšem cestu do bazáru si našli i příslušníci královské rodiny.
0: Prosím, Alžběta v mini. Nebylo by to proti protokolu?
1: Samotná královna ne. Za to její sestra, princezna Margaret s manželem Antonym, oba nekonvenční rebelské duše, byly prý u Mary Quantové častěji než v Buckinghamském paláci.

0: Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce jsou výpravou do uvolněných 60. let, k níž nás inspirovalo první oficiální představení minisukně. 10. července 1964 na londýnské modní přehlídce. Prozatím jsme se seznámili s Mary Quantovou, nahlédli jsme i do jejího neortodoxního butiku na King's Road. Co pak nás ještě čeká?
1: Určitě se dotkneme příběhu jedné hubeňonké dívky, která milovala módu. S náruživým zájmem si o ní četla a udělala několik šťastných kroků, které z ní nakonec učinili objekt ohromného zájmu dalších statisíců, ba milionů obdivovatelů atraktivních oděvů, účesu a vůbec nápadité úpravy zevnějšku. Také vám připomeneme zvučná jména osobností showbiznisu či společenského života, jež se staly oddanými vyznavačkami, ale i vyznavači módního stylu, který diktoval salon Mary Quantové.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
3: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
2: Taťána Medvecká,
3: František Kinský,
2: Saskia Burešová,
3: Miroslav Hanuš,
2: Lucie Výborná,
3: Jakub Kvášovský,
2: Naďa Konvalinková,
3: Daniel Stach,
2: Jaroslav Svěcený
3: a Martin Mišička.
2: Vyberte absolutního vítěze.
3: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
2: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
3: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
2: chytrý telefon,
3: DAP rádia a další ceny.
2: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz. Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na dvojce.

0: 10. červenec 1964 byl velkým dnem pro módu. Narodila se minisukně, proto je hrdinkou našich dnešních příběhů z kalendáře.
1: Ve stejné době, kdy britská návrhářka Mary Quantová navrhla nejen mini, ale vytvořila celou kolekci oblečení pro mladé a pro teenagery, chodila na jedno londýnské gymnázium jistá Leslie Hornby, která se měla brzy stát módní ikonou Maryina oblečení. Tehdy ovšem Leslie každé ráno oblékla nudnou školní uniformu a o té krásné pestrobarevné módě, kterou milovala, si zatím jenom četla.
0: A to ještě prosím tajně. Respektive na časopis Vogue neměla peníze a tak si jim listovala v trafice, dokud jí prodavač nepožádal, aby laskavě odešla.
1: Později začala slečna Leslie o víkendech chodit na brigádu, aby si mohla koupit své vysněné kousky.
0: První šaty, které si za vydělané peníze pořídila, měly fuksiovou barvu, žluté cik-cak pruhy, nabírané rukávy, áčkový střih a spodní lem vysoko nad koleny. Měla z nich obrovskou radost.
1: A taky určitě moc slušely. Leslie byla přesně ten typ, který nejen Mary Quantová tehdy oblékala. Byla štíhlonká, samá ruka, samá noha, téměř žádné boky. Navíc velké výrazné oči, na které si, možná podle své mrkací panenky, lepila umělé řasy.
0: Kamarád jí tehdy poradil, ať zkusí casting na modelku. Leslie sice obdivovala úplně jiné typy žen, zbožňovala vnadné tvary Marilyn Monroe, ale nechala se přesvědčit. Před konkurzem si zašla ke kadeřníkovi a našetřila si na opravdický profisalon, což se ukázalo jako osudové rozhodnutí.
1: Doložíme osudovost jedním citátem. Byla tenká jako oplatka. Měla andělskou tvář a labutí krk. Byl jsem z ní unešený. Všichni v tom velkém salonu ji uviděli a stichli. Tehdy jsem věděl, že jsme na dobré cestě a že už ji musíme jenom vyfotit. Takto vzpomínal kadeřník Nigel Davis na setkání s Leslie. On vytvořil její ikonický účes, ten krátký, trochu drzý sestřih.
0: A pak už to šlo ráz na ráz. Za pár týdnů si dívka, která měla přezdívku Twix, proutek, prohlížela samu sebe na titulce nejslavnějších módních časopisů, kterými ještě nedávno zbožně listovala v oné trafice a četla Twiggy, tvář roku 1966.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Minisukně, ona protagonistka dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, měla historicky tu čest, že se objevila v šatníku nejkrásnějších i nejslavnějších žen světa.
1: No počkej, podle mě měla hlavně tu čest, že jí svého času nosily skoro všechny mladé krásné holky.
0: Ano, to uznávám.
1: Například Češky propadly minisukním mezi prvními na světě a v uvolněných 60. letech nosila mini podle módních historiků každá druhá místní slečna.
0: Třeba Miluše Voborníková vzpomínala, že si na minisukně potrpěli pánové Suchý a Šlitr v divadle Semafor. Ona sama k ním ráda nosila síťované punčochy a Evu Pilarovou, jejíž jméno jsme použili v úvodních indicích, si z té doby opravdu nevybavím v ničem jiném než v kraťonké sukínce a vysokých kozačkách.
1: Ostatně i filmy z konce 60. let jsou plné mini a tehdejšího stylu oblékání. Mladistvá móda se s filmem a také hudbou symbolicky propojila slavnou fotostory tehdy ikonického časopisu Queen Magazine. Byli na ní členové Rolling Stones s krásnou modelkou a všichni, prosím, v šatech od Mary Quantové.
0: Moment, jenom se ujistím, Mick Jagger na sobě neměl mini.

0: televizi mezi prvními ukázala Diana Ross. A následovaly další hvězdy. Když odskočím do osmdesátek, měla snad Tina Turner na sobě někdy něco jiného?
1: No to bych musel dlouho přemýšlet, abych si na takovou situaci vzpomněl. A ještě jednu zajímavost vím. Vím, kdo vynesl minisukni do světa vrcholné politiky. Byla to stylová americká první dáma Jacqueline Kennedyová.

0: Dnešní oslavenkyní a zároveň hrdinkou příběhu z kalendáře je Mini Sukně. Narodila se na londýnském přehlídkovém molu 10. července 1964.
1: A my do dnešního vyprávění o Mini Sukni přidáme zajímavý dobový detail. V době, kdy se mladí lidé, včetně budoucí královny mladistvého odívání Mary Quantové, chtěli vymezit vůči upjaté módě svých rodičů, navrhl čelní představitel tohoto konzervativního proudu, tedy Christian Dior, sukňový retrový střelek, krinolínu.
0: Krinolínu? Proč to svým zákaznicím udělal? Já si ne...

0: Dokážu představit méně pohodlný typ sukně.
1: Zřejmě jim chtěl po skončení druhé světové války nabídnout trochu romantismu. Určitě nepřemýšlel nad tím, že by v krinolíně ženy řídily auto nebo šly nakupovat.
0: V krinolíně se dá maximálně opatrně korzovat. Tento důmyslný sukňový mechanismus zažil největší slávu v 18. století v období rokoka. Tehdejší návrháři se předháněli ve zdobnosti. Krinolíny byly plné krajek, kokard a umělých květin. Inspiraci hledali v ornamentech fasád nebo interiérech salonů, aby tam krinolíny dokonale zapadly.
1: Tak teď si mi ovšem nahrála, protože dámy v krinolíně jen tak někam opravdu zapadnout nemohly. Vůbec ne například do křesla, ale ani třeba rychle do dveří. Ona zmíněná sukňová konstrukce mívala až 7 vrstev. Spodní bývaly kovové, vrchní spodničky z voskované látky. Podstatou celého vynálezu přece bylo zdůraznit široké boky, což dělala krinolína mnohdy tak dokonale, že si šlechtičny nebo urozené dámy o ní sice mohly opřít lokty, ale nemohly projít čelně dveřmi. Museli bokem.
0: A ještě velmi opatrně. Konstrukce se totiž mohla vychýlit a způsobit přinejmenším faux pas. Traduje se historka o herečce, která v krinolíně umírala na jevišti, spodničky se vychýlily směrem nahoru a zneuctili tak pietní scénu.
1: Řeknu ti, já jsem tak rád, že jako muž nemusím oblékat ani krinolínu, ani minisukni.
0: No jen abys to nezakřikl, protože sukně se u mužů prý vrací do módy. Ale neboj se, Honzo, sukně je vzdušná, sukně je dokonce pohodlná, řekla bych, musíš správně volit. Pohodlnou měl například před časem na premiéře filmu Brad Pitt. A jak se tak na tebe dívám, tak jsi mu dost podobný.
1: Budeš něco potřebovat, ty lichotnice. Upřímně řečeno, žádný módní trend ani v čele s hollywoodskou hvězdou mě nepřiměje vyměnit kalhoty za sukni. Byť by byla sebevzdušnější a doufám, že to nikdy nezažiju.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Tak krátká a tak dlouhý a pestrý život. 10. července 1964 se v modním světě zřejmě natrvalo usadila minisukně. Její příběh pro dnešní vydání Příběhů z kalendáře nastudovala a zpracovala do scénáře kolegyně Tereza Stýblová.
1: A řekla bych, že se u toho docela vyřádila.
0: Ano, evidentně si to užila.
1: Za tvůrkyni minisukně, byť sukně zkracovali mnozí návrháři, je označována Mary Quantová. Pojmenovala ji po svém oblíbeném autě, které v 60. letech brázdilo britské silnice. Mini.
0: No, to je překvapivá informace i pro mne, a to jsem automobilový nadšenec. Vždycky jsem si myslel, že to bylo obráceně. V roce 1966 Mary Quantová převzala z rukou britské královny za své zásluhy v oblasti módy řád britského impéria. Na slavnostní ceremoniál přišla samozřejmě v minisukni. Pochopitelně návrhářka, nikoli panovnice.
1: V 70. letech se první dáma britské módy začala výrazněji věnovat kosmetice a zas to byla trefa do černého. Její společnost s typickou kopretinou ve znaku uvedla na trh mnoho úspěšných produktů, jak z dekorativní kosmetiky, tak v oblasti péče o pleť. Například voděodolné krémy se staly zejména v Japonsku naprosto převratnou záležitostí.
0: Mary Quantová zemřela v roce 2023 v úctyhodných 93 letech. Vždycky říkala, že prožila šťastný a naplněný život plný výzev a splněných přání. Na závěr si dopřejme její vskutku originální citát.
1: Lidé vždy nazývají věci vulgárními, když jsou pro ně nové. Vkusné je pak něco, co už dobře znají. Já miluju vulgaritu. Vkusná a cudná je jen smrt. Vulgarita je život.
0: Máte-li, milí přátelé, v šatníku kousek podle Mary Quantové, vyneste její hrdě, bez obav z vulgarity, případně si najděte nějakého gentlemana, který vás na té vycházce doprovodí, a vraťte se včas na další vydání Příběhů z kalendáře.
1: Mějte se pěkně, naslyšenou.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Do pondělí bude omezený pohyb lidí v okolí zničené budovy 34 ve Zlíně. Zítra bude slunečno, během dne přechodně oblačno a teploty do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Opozice byla proti, novelu dlouhodobě kritizuje.
3: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
4: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
3: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
5: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
3: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Budovu 34 v bývalém baťovském areálu v centru Zlína nebude podle statika možné po rozsáhlém požáru zachránit. Buď spadne sama, nebo se zbytek zdemoluje. Uvedl to zlínský primátor Jiří Korec z hnutí ANO s tím, že tato informace odezněla na krizovém štábu města. Do případné demolice bude podle něj vytýčená bezpečnostní zóna několik desítek metrů kolem budovy. Do pondělí bude omezený provoz i pohyb lidí v okolí objektu. Írán podle amerického prezidenta Donalda Trumpa požádal o pokračování v jednáních. Spojené státy na to přistoupily. Trump to napsal na své sociální síti Truth Social. Zároveň dodal, že Spojené státy Íránu jednoznačně vzkázaly, že příměří skončilo. Americká armáda tento týden obnovila vzdušné útoky na cíle v Íránu. Ten na ně odpověděl v úterý údery proti americkým základnám v Bahrajnu a Kuvajtu. Do Íránu dnes kvůli eskalaci sporu přicestovala k jednáním katarská delegace. Americký herec Jeffrey Wright se vrátil na Karlovarský festival se svým průlomovým filmem Basquiat. V životopisném snímku před 30 lety stvárnil titulní roli amerického malíře a graffiti umělce Jeana Michela Basquiata. V Karlových Varech Wright film uvedl už v 90. letech. Českému rozhlasu řekl, že si na to dobře pamatuje.
6: Pamatuju si, jak jsem tu byl poprvé a říkal jsem si, já se sem chci fakt vrátit. Fakt jsem nevěděl, že to bude po 30 letech. Byly tu i jiné moje filmy, ale vrátit se s tímhle a převzít ocenění, to pro mě znamená hodně.
2: Wright zítra převezme cenu prezidenta Karlovarského festivalu.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty mezi 25 a 29 stupni, na severovýchodě kolem 23, na horách kolem 17 stupňů.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna se stále zdržíte před omezením na Šmejkalce. Kolona jede nesouvisle za Velkými Popovicemi se 17. kilometru asi 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy zpomalíte za sjezdem na Měřín. Kolona z kilometru 129 popojíždí víc než hodinu přes dvě omezení až k Velkému Beranovu. A v Praze jsou komplikace na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Před Průmyslovou je nehoda v levém pruhu. Kolona od Záběhlic je na 20 minut. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
8: Přeju pěkné páteční odpoledne, přátelé. Opět se budeme toulat první republikou a podíváme se na samotný vznik československého státu. Byla to doba plná zmatků, zákulisních dohod, ale i obrovského nadšení. Jakou překvapivou a zásadní roli přitom sehrála hudba a pouliční muzika?
9: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
10: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
11: Jana Striková
12: a Jiří Vyhorálek.
9: Díl první, muziky do ulic a neb. Vznik Československa.
13: Vyrážíme!
14: A kam?
13: Toulat se první republikou.
9: Obdobím, které mnozí považují za zlatý věk.
13: Které ale bylo v mnoha ohledech složité.
14: 20 let vývoje demokratického státu.
9: Čím začneme?
14: Čím jiným než jeho vznikem.
13: Vznikem Československa, ve kterém důležitou roli hrála hudba.
14: Prosím?
13: Nechte se překvapit. První světovou válkou vyústily desetiletí trvající animozity národnostní
9: spolu s rozvojem národních států a vůbec koncepce národů
13: a sociální,
14: které vznikaly díky industrializaci a s ní spojené špatné situaci dělníků.
9: Ta vedla k tlaku na demokratizaci a všeobecné volební právo bez majetkového cenzu.
14: Zatím tedy aspoň u mužů, že?
13: České snahy o národní emancipaci v rámci habsburské monarchie byly více méně neúspěšné.
14: Označují se termínem drobečková politika,
9: která, jak název napovídá, spočívala v podstatě ve sbírání toho, co odpadne z císařského stolu ve Vídni.
14: Změny byly tedy spíše kosmetické.
9: Počátek války ku podivu mnozí nepovažovali za příležitost, jak s tímto stavem něco udělat.
13: Všichni čekali rychlou válku, po níž budou do Vánoc doma.
14: České politické strany vyjadřovaly věrnost císaři.
9: Pouze někteří vycítili šanci.
13: Například poslanec Říšské rady a univerzitní profesor Tomáš Garrigue Masaryk.
9: V srpnu 1914 napsal článek s názvem Válka.
13: Porovnal v něm síly obou táborů a vyšlo mu, že mocnosti dohody zvítězí.
14: A Rakousko-Uhersko dost možná zanikne. Vznik Československa je výsledkem snažení osobností působících jednak v exilu a jednak doma, v Čechách.
9: Masaryk odešel do exilu už v roce 1914. Později se k němu přidal Edvard Beneš a Milan Rastislav Štěfánik.
13: V Paříži roku 1916 vytvořili Národní radu československou jako zástupce těchto dvou národů vůči světovým mocnostem.
9: Dohodové mocnosti zpočátku odmítali možnost rozpadu Rakouska-Uherska.
14: Báli se chaosu, který by tím mohl vzniknout.
13: Ale pomohly legie a jejich zásluhy v bojích.
9: A také fakt, že se Rakousku-Uhersku, které už cítilo, že je na šikmé ploše, nepodařilo vyjednat separátní mír.
14: Takže se svezlo s Německem až do hořkého konce.
9: A tím i svého rozpadu.
13: Národní radu československou uznala americká vláda prezidenta Wilsona 3. září 1918.
14: A brzy se přidali i Velká Británie a Francie.
9: Exilové snažení vlastně vypadá poměrně jednoduše. Ale co doma?
13: V Čechách vznikla mafie. Tedy mafie s velkým M a dvěma F. Italskou mafií se inspirovala jen v názvu.
14: Byla to v podstatě tajná odbojová organizace vytvořená českými politiky.
9: Neunikla ovšem pozornosti rakouské policie, která v roce 1915 zatkla její vůdčí představitele, jako byli Karel Kramář či Alois Rašín.
14: Trestu smrti unikli díky milosti císaře Karla I.,
13: který se po svém nástupu snažil vstřícnými kroky zachránit rozpadající se monarchii.
9: Čeští politici v roce 1917 na oplátku odmítli aktivity exilu a přihlásili se k poslušnosti Habsburkům.
13: Čímž dali najevo, že v rozpad monarchie příliš nevěří.
14: Jenže pád carského režimu v Rusku ukázal, že i prastaré mocnosti mohou padnout.
9: Habsburská monarchie se lekla a začala uvolňovat šrouby.
13: V květnu 1917 vyzvalo 223 českých literátů české poslance v Říšské radě, aby vystoupili s národním programem.
9: Na začátku ledna 1918 tedy přijali takzvanou tříkrálovou deklaraci, v níž jasně zaznělo, že se Češi hlásí o svou samostatnost.
13: Domácí proud se dělil do dvou hlavních linií. Jedna kolem Karla Kramáře, ke které se začaly přidávat katolické skupiny.
14: A druhá, takzvaná revoluční, která spojovala socialistické strany, zejména Národně sociální stranu a sociální demokracii.
13: Tu vedl původně Bohumír Šmeral, dlouhodobý odpůrce rozbití Rakouska-Uherska.
9: Kdyby nějakým zázrakem přes noc historický český stát byl obnoven, jak by se mohl udržet, když by v něm byla celá třetina německého obyvatelstva? Tento pokus o státní samostatnost českého národa mohl by se velice snadno stát hazardním pokusem o existenci celého českého národa.
14: Tento citát z doby před válkou svědčí o tom, že viděl hrozbu, která se později skutečně stala achilovou patou nového státu.
9: Většina socialistů se ale postavila na stranu masarykovského odboje, takže Šmeral zůstal se svým postojem osamocen.
13: A v září 1917 se vzdal předsednictví.
14: V roce 1918 vznikl v Praze nový orgán s názvem Národní výbor československý.
9: Jehož úlohou bylo vytvoření budoucího samostatného státu.
13: V jeho čele stály nejvýznamnější domácí osobnosti.
14: Předseda Karel Kramář, dále agrárník Antonín Švehla, šéf Národní sociální strany Václav Klofáč a sociální demokrat František Soukup.
9: Na podzim 1918 se vojensky zhroutily ústřední mocnosti.
14: Vojáci prchali ze zákopů.
13: A uvnitř obou zemí začala doutnat revoluce.
14: 4. října požádali Německo a Rakousko-Uhersko o zastavení bojů.
9: 17. října se císař Karel obrátil ke všem národům říše a slavnostním manifestem sliboval její federalizaci.
13: Staletou říši na Dunaji však už nemohlo nic zachránit.
14: Čeští politici ani za této situace nebyli zcela jednotní.
13: Zatímco Beneš tlačil na odmítnutí jednání s rakouskou vládou, protože by mohla zmařit celou dosavadní exilovou politiku, Karel Kramář si do poslední chvíle nechával otevřená vrátka.
9: Možná v tom hrály roli i osobní spory, které měl Kramář před válkou s Masarykem.
14: S Kramářem se rozcházely i socialistické strany.
13: Sociální demokraté, národní socialisté a anarchisté vytvořili socialistickou radu.
14: Ta se pokusila situaci rozseknout radikální akcí.
9: 14. října měla protestní stávka proti vývozu potravin ze země přejít ve vyhlášení nezávislosti republiky. Odkazovala se přitom na to, že v zahraničí už byla Československá republika uznána.
14: V instrukcích socialistické rady stálo:
13: Nechte jménem svrchovanosti pracujícího socialistického lidu, jenž má v národě většinu, vyhlásí řečníci státní naši nezávislost. A to přímo jakožto nezávislost samotné České republiky. Přitom budiž zdůrazněno naprosté provedení zásad demokracie v našem státě a řešení důležitých problémů socialistických.
9: V řadě měst pak skutečně k vyhlášení došlo. Například v Plzni, v Třebíči, Moravské Ostravě či Písku.
14: Národní výbor ovšem akci vnímal jako konkurenci. A podařilo se mu zabránit vyhlášení v Praze.
13: A rakouské úřady povolali do města vojsko.
9: První pokus o vyhlášení republiky skončil ještě neúspěchem.
14: Doma se vyhlášení nezdařilo, ale v zahraničí tomu nikdo zabránit nemohl.
11: Odmítáme svatokrádežné tvrzení, že moc dynastie Habsburské je původu božského. Odpíráme uznati božské právo králů.
9: 18. října spatřila světlo světa takzvaná Washingtonská deklarace, což bylo vyhlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou.
14: Náš národ povolal Habsburky na český trůn ze své svobodné vůle a tím též právem je i sesazuje. Československý stát bude republikou.
9: Ve stále snaze o pokrok zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního.
13: Obsahovala zřízení republiky a řadu dalších reform.
14: Církev bude odloučena od státu.
9: Naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím. Ženy budou postaveny politicky, sociálně a kulturně naroveň mužům.
14: Jejím autorem byl Tomáš Garrigue Masaryk.
11: Práva menšiny budou chráněna poměrným zastoupením. Národní menšiny budou požívat rovných práv.
9: Československý národ provede dalekosáhlé sociální a hospodářské reformy. Velkostatky budou vyvlastněny pro domácí kolonizaci. Výsady šlechtické budou zrušeny.
14: Demokracie porazila teokratickou autokracii. Militarismus je zničen. Demokracie je vítězná. Na základech demokracie lidstvo bude reorganizováno.
13: Věříme v demokracii. Věříme ve svobodu. A ve svobodu vždy větší a větší.
14: 28. října se domácí a zahraniční odboj spojil v Ženevě. Jednání probíhala až do 31.
9: Za Edvardem Benešem dorazila delegace vedená předsedou Národního výboru Karlem Kramářem.
13: Zahraniční odboj zajistil mezinárodní postavení československého státu a domácí delegace zase měla přehled o poměrech doma a rámcový plán přechodu z monarchie do nového státu.
14: Obě delegace se shodly na neodvratném konci Habsburské dynastie.
13: Kramář se sice snažil prosadit svou panslavistickou monarchistickou vizi, počítající s dosazením někoho z dynastie Romanovců, ale většina se přiklonila k republikánské formě definované ve Washingtonské deklaraci.
9: Podařilo se také dojednat personální obsazení hlavních funkcí. Prezidentem měl být Masaryk, Kramář předsedou vlády a Edvard Beneš ministrem zahraničí.
14: Milan Rastislav Štěfánik jako zástupce Slováků se měl ujmout ministerstva vojenství.
9: Tohle se stalo v Ženevě, ale, jak se říká ve filmech, mezitím se stalo v Praze.
13: V Praze zatím předsednictvo Národního výboru
14: ve složení Alois Rašín,
9: který zastupoval Kramáře,
14: agrárník Antonín Švehla, sociální demokrat František Soukup a národní socialista Jiří Stříbrný,
9: který zastupoval Václava Klofáče,
13: čekalo na vhodnou příležitost k vyhlášení samostatného státu.
14: A přišla nóta.
9: 27. října vydalo Rakousko-Uhersko nótu ministra zahraničí Andrášiho, kterou reagovalo na 14 bodů prezidenta Vilzna a která prostě oznamovala, že monarchie splnila podmínky a proto mohou začít jednání o příměří.
13: Tento souhlas s jednáním si ovšem mnozí vyložili jinak.
9: 28. října.
13: Podle pamětníků se země probudila do mlhavého rána, ale postupně mlhu začaly prozařovat paprsky slunce, které jakoby předznamenávaly význam celého dne.
14: V 9 hodin se sešli politici u Antonína Švehly v ústředí agrární strany.
9: Potvrdili si, že případná kapitulace povede k vyhlášení nezávislého státu.
13: Švehla se Soukupem pak vyrazili do obilního ústavu na Václavském náměstí.
14: Ústav ve vyhladovělé zemi řídil distribuci obilí a jeho případný přesun do jiných částí monarchie.
9: Švehla se Soukupem oznámili šéfovi ústavu Švarcovi, že Národní výbor přebírá ústav do své správy.
13: Požadovali svolání všech úředníků a jejich složení přísahy pro československý stát. První měl být právě Švarc.
14: Dle svědectví byl bledý a nerozhodný.
13: Švehla na něj však upíral pevný až velitelský zrak, takže se nakonec podvolil.
9: Podal Švehlovi ruku na stvrzení přísahy. Po něm slib složili přednostové všech 54 oddělení.
14: Švehla později vzpomínal.
13: Přemýšlel jsem o tom, že první podmínkou je aprovizace. Pak teprve se můžeme odvážit konfliktu s vládou. Dosud jsme byli beze zbraní. Vojsko, dráha, pošty, soudy, vše bylo v jejich rukou. Proto bylo nutno řešit otázku žaludkovou.
9: Po 10. hodině přišla zpráva o Andrášiho nótě,
13: kterou lidé pochopili jako přijetí kapitulace. I když tak míněna nebyla.
14: Redakce Národní politiky vyvěsila červeno-bílé prapory a velikou ceduli s nápisem příměří.
13: Jak vzpomíná ve své knize František Soukup. Jakýsi český důstojník si strhl z čepice iniciály Karla Habsburského a nahradil je červeno-bílou kokardou. Jeho příkladu následovali další vojáci.
14: Komu se nechtělo, tomu domluvil dav, který postupně rostl.
9: Z úřadů začaly padat rakouské orlice.
13: A lidé si z nich odnášeli třísky pro štěstí, jak se to dělávalo s provazem oběšence.
9: Dav v ulicích vyvolával jména prezidenta Wilsona a Masaryka.
14: Do čela se postavil Izidor Zahradník, volnomyšlenkářský kněz a poslanec, člen Národního výboru za agrárníky.
13: U sochy svatého Václava pak on a další řečníci spontánně proklamovali nezávislý československý stát.
15: Navždy lámeme pouta, v nichž nás týrali věrolomní, cizáčtí a nemravní Habsburkové. Jsme svobodni! Zde u stupňů pomníku českého knížete přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými a že ji chceme hájiti svými životy.
14: Dav pak zamířil na nádraží císaře Františka Josefa, budoucí Wilsonovo, a žádal železničáře, aby zprávu o vyhlášení státu rozšířili i na venkov.
13: Nebylo ovšem všechno tak idyllické. Rozjařený dav se projevoval i proti německy a proti židovsky.
9: U Národního divadla dle pamětníků pokřikoval na židovky, ať táhnou do Jeruzaléma.
14: Podle nakladatele Otakara Štorcha Marijena se do potíží dostal na rohu Štěpánské ulice a Václavského náměstí i národní miláček, kabaretiér Karel Hašler.
13: Jeho obličej prý vyvolal v davu podezření, že jde o žida.
9: Hašler prchal před davem svýkřikem.
15: Lidičky, nebíte mě, já nejsem žid, já jsem Hašler.
14: Pak ho lidé poznali. Dav změnil náladu a nesl ho na ramenou k Národnímu divadlu, kde jim Hašler zarecitoval báseň.
16: Nanůž, ho bratři, to zamoravské pole. Nanůž, ho bratři, to za Bílou horu.
9: Báseň se jmenovala Česká legie.
14: A měla údajně pocházet od českých legionářů ve Francii.
9: Jak se později ukázalo...
14: Byl to podvrh.
9: V dobovém tisku se k ní přiznal jakýsi pražský úředník jménem Horák.
14: Ale i tak ji zhudebnil Leoš Janáček pro mužský sbor.
16: O Němče, ode všech národů proklatý, dnes jest den pomsty mé. Hodina odplaty.
9: Věci nabrali rychlý spád.
14: Členové Národního výboru si uvědomovali, že poněkud vlají za spontánními událostmi.
13: Bylo jasné, že se tak trochu jedná o revoluci z omylu, ze špatného pochopení Andrášiho nóty.
9: Zároveň ale chápali, že není na co čekat. Je třeba vyhlásit republiku a udržet v ulicích pořádek, aby se oslavy neproměnily v drancování nebo protiněmecké či protižidovské pogromy.
14: A zabránit případnému zásahu rakouského vojska.
13: V tu chvíli dostal spásný nápad Jiří Stříbrný.
14: Muziky do ulic.
9: Ať se dáv raději věnuje tanci a oslavám, než vyřizování účtů.
13: Česká hudba se opět zapisuje do historie.
14: Představitelé Národního výboru se rozhodli vydat zákon o zřízení samostatného státu
13: a převzít civilní správu.
9: Vyrazili za místodržitelem, který ovšem tou dobou nebyl v Praze.
14: Jeho viceprezident Jan Kosina, druhý nejvyšší rakouský úředník v Čechách, neměl tušení, co se děje.
9: Oznámili mu, že se Národní výbor chopil vlády.
13: A ponechali ho v úřadu jako zmocněnce Národního výboru.
14: František Soukup a Jiří Stříbrný pak promluvili k davu na Václavském náměstí.
13: Proč oni?
9: Jako socialisté se těšili mezi lidmi jisté popularitě, což se o Rašínovi říct nedalo.
14: A Švehla zas nebyl moc dobrý řečník.
13: Oba politici oznámili vyhlášení republiky a převzetí úřadu.
14: A vyzvali dav k pokoji. Soukup později vzpomínal.
9: Kdo neviděl, nemá tolik fantazie, aby pochopil. Od muzea až dolů na můstek, hlava na hlavě. A jedna jediná slitá masa lidských těl. Všechno volalo, všechno jásalo, všechno zpívalo. Lidé si padali do náručí. Matky zdvíhaly a celovaly své děti. Staří mužové s očima plnýma slz si tiskli z kráně a spínali ruce k nebesům, jako by děkovali osudu. A jako údery hromu hřmělo nekonečné volání. Ať žije Masaryk, sláva republice, sláva Vilznovi, sláva našim legiím.
14: Jeden úřad za druhým se ocital v rukou Národního výboru.
9: Vojsko se raději stáhlo z ulic.
13: Rakouská vláda ve Vídni nakonec přijala usnesení, že se nebude stavět proti převzetí vlády.
9: V podvečer vydal Národní výbor své první prohlášení.
14: Lidé československý, tvůj odvěký sen stál se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu.
9: Přijat byl také první zákon o zřízení československého státu.
14: Stojí v něm, že nový stát přebírá neboli recipuje dosavadní právní řád.
9: Čili, že zůstávají v platnosti dosavadní zákony a stát přejímá administrativní aparát monarchie.
13: Obyčejnou tuškou ho sepsal Alois Rašín. Dnes je uložen v archivu Národního muzea.
14: Je pod ním podepsáno 5 politiků, kteří vešli do historie jako muži 28. října.
13: Kteří to tedy jsou?
14: Antonín Švehla.
9: Uznávaný politik, statkář, vůdce agrární strany. Po vzniku republiky se stal ministrem vnitra a 3x byl premiérem.
14: Alois Rašín.
13: Právník a politik. V roce 1915 odsouzen k smrti. Zachránila ho milost nově nastoupivšího císaře Karla I. Po válce první ministr financí, který provedl měnovou reformu. V roce 1923 podlehl výstřelu anarchistického atentátníka.
14: František Soukup.
9: Také právník. Člen sociálně demokratické strany. Po válce ministr spravedlnosti a později senátor. Zemřel roku 1940 na následky výslechu gestapa.
14: Jiří Stříbrný.
13: Národní socialista, bohém a majitel bulvárního tisku. Několikanásobný ministr a také protagonista několika prvorepublikových afér. Jako velký kritik Beneše vězněn po druhé světové válce. V roce 1955 ve vězení zemřel.
14: A také Vavro Šrobár.
9: Lékař, jeden z vůdčích bojovníků za slovenské sebeurčení.
13: Mužem 28. října se stal vlastně náhodou. Přijel do Prahy soukromně na svatbu neteře.
9: Ale právě když Národní výbor potřeboval reprezentativního představitele Slováků. Stal se ministrem s plnou mocí pro správu Slovenska.
13: Zastával Masarykovu čechoslovakistickou koncepci. Během slovenského štátu organizoval odbojovou činnost.
9: Napojení na Beneše mu vyneslo post ministra i ve vládách po druhé světové válce.
14: A na Slovensku ještě zůstaneme.
13: Během války i tady rostlo hnutí požadující konec maďarského národnostního útlaku.
9: Slováci si ale uvědomovali, že maďarskému živlu nedokáží vzdorovat sami.
14: V květnu 1918 podepsali slovenští zástupci v USA takzvanou Pittsburghskou dohodu,
9: která schvalovala spojení Slováků a Čechů v jednom státě.
13: 30. října 1918, dva dny po událostech v Praze, se v turčanském svatém Martině sešlo na 200 představitelů slovenského politického života.
14: Zatím ovšem, odstřiženi maďarskou správou, nevěděli o vyhlášení československého státu.
9: Zvolili si Slovenskou národní radu, ve které byly zastoupeny všechny relevantní politické proudy. Národní, katolický a sociálně demokratický.
14: A přijali takzvanou Martinskou deklaraci.
13: Ve které se přihlásili k československému národu a požadovali právo na sebeurčení.
9: V následujících dnech přejímá Národní výbor správu v dalších českých a moravských městech.
14: Za 14 dní přijal 17 zákonů, také prozatímní ústavu a obstavení velkostatků v rámci přípravy k chystané pozemkové reformě.
13: Pravomoci Národního výboru byly nakonec předány Národnímu shromáždění, do kterého byli poslanci navrženi podle výsledků voleb z roku 1911.
14: 14. listopadu Národní shromáždění jednomyslně vyhlásilo republiku.
9: Masaryka zvolilo prvním československým prezidentem.
13: A potvrdilo aklamací první Kramářovu vládu všenárodní koalice.
14: A československý stát se, teď už bez jakýchkoliv pochybností, stal skutečností.
8: Tak to byla repríza úvodního dílu Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Dušan Radovanovič a Petr Vodička, který měl také režii. Dramaturgie Kateřina Radhouská. Pořád si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i seznam použité literatury a další informace. A ještě připomínám, že pokračování uvedeme už v neděli krátce po 8. hodině raní, tady na Dvojce.
0: Meteor
1: na Dvojce.
0: Co způsobuje koktání? Proč se vědci potřebují sdružovat? A mohou žít rostliny bez vody?
1: Meteor.
0: V sobotu po 8. hodině raní
1: na Dvojce. Právě teď na webu Dčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Dčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
17: Na kulte písmena, protože...
1: ...ze světa Dčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Dčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operace abeceda.cz.
18: Radioservis představuje
19: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
20: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
19: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
20: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
19: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
21: Rádio, které vás baví.
4: Srdcovky od Dvojky.
22: Je pátek 10. července, digitální studiová časomíra právě ukazuje 18 hodin 34 minuty 36 vteřin a dnes mají svátek dívky a ženy s křestním jménem Libuše a Amálie. Prvních žije podle posledních zveřejněných údajů v České republice 53 586, druhých potom 6320. Původ českého křestního jména Libuše je odvozován od slůvka libá, tedy příjemná nebo milá. Obdobami pak jsou jména Ljuba a Liběna. Mezi známé nositelky tohoto jména patřily či patří namátkou herečky Šafránková, Geprtová, Havelková, Skořepová, Kotrbová nebo Švormová, operní pěvkyně Domanínská, Márová a Paserová, předsedkyně představenstva Czech News Centra Šmuclerová, zpěvačka Hermanová, básnířka a spisovatelka Bělunková nebo módní návrhářka a profesorka oděvního designu Rochová. Co se jména Amálie týče, vedle historických osobností, panovnic a šlechtičen, bych připomenul alespoň spisovatelku Kutinovou, no a samozřejmě Vílu Amálku, jednu z vděčných pohádkových postaviček Václava Čtvrtka. Ke všem Libuším a Amálím teď letí rozhlasovým éterem sváteční blahopřání a v pravidelném podvečerním čase se na Dvojce scházíme nad písničkami Od srdce, pro duši a pro uši. No a moc si vážím toho, že jste napřímo, protože bez vás by to všechno ztrácelo smysl. Při poslechu páté, a tedy poslední hudební série vzpomínkových nahrávek tohoto týdne, vás vítá krásný letní víkendový večer podle vašeho přání a k tomu dobrý zvuk od studiového mikrofonu přeje, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, Miloš Skálka.

frontman skupiny Olympic Petr Janda oslavil 2. května 84. narozeniny a Petr Janu vlastním jménem Jana Petru je o necelých 10 let mladší. Melodii Petra Jandy, kterou autor textu Eduard Krečmar nazval Není nám už 17 a která naše dnešní hudební setkání otevřela, naspívali oba jmenování pro album Jedeme dál, a to na sklonku dubna roku 1985 v Suprafonském nahrávacím studiu Mozarteum za doprovodu skupiny, kterou za tímto účelem sestavil Petr Janda a nazvali podle svého domácího studia Propast. Elvis Presley patří k těm velikánům světové hudební scény, kteří mohli během své kariéry používat pouze křestní jméno, prostě jenom Elvis. Narodil se v roce 35 a zemřel náhle v pouhých 42 letech v létě roku 1977. Jenom americké singlové žebříčky se v letech 1956 až 2002, tedy ještě dlouho po jeho smrti, prohnuli pod náporem jeho více než 150 singlových hitů, což je číslo z říše snů. My se v dnešním vydání písniček Od srdce, pro duši a pro uši s Elvisem vrátíme do května roku 1971, kdy v nashvillském studiu své domovské gramofonové firmy RCA Records naspíval svou verzi skladby Kanaďana Gordona Lightfoota Early Morning Rain, časný ranní déšť. Lightfoot píseň premiérově uvedl na svém debutovém albu z roku 1966 a u nás doma tuhle píseň nahráli Mine Sengři, Pavel Bobek nebo Vaby Daněk, ale nás čeká Elvis.

Časný ranní déšť. Elvis v nahrávce písně Gordona Lightfoota z května roku 1971. Vystudovaná vážná kytaristka Lenka Filipová se narodila v roce 1954. Po studiích dvakrát absolvovala kytarové konzultace, tedy doplňovací kurzy v Paříži, kde byl jejím profesorem věhlasný Oscar Cassere. Svého času Lenka pohostinsky vystupovala v divadle Semafor v polovině 70. let, zpívala v koncertním programu Karla Gotta, potom měla angažmá v zájezdových pořadech orchestru Karla Wagnera nebo skupiny Flop Karla Zicha. Po zahraničním angažmá působení v pražské Alhambře se v roce 1984 vydala na sólovou dráhu a za zády měla vlastní skupinu Domino a v sehraném tandemu s textařem a hudebním dramaturgem Zdeňkem Rytířem. V polovině srpna roku 1990 vznikla v Rytířově studiu Řevnice za doprovodu studiové skupiny nahrávka melodie Lenky Filipové, která dostala s textem Zdeňka Rytíře název Přátelé. A Lenka kromě zpěvu hrála také na kytaru.

Do léta roku 1990 jsme se právě vrátili s Lenkou Filipovou a s písničkou Přátelé. Neil Diamond je rodák z New Yorku a současně velký newyorský patriot a hvězda světové hudební scény. 24. ledna oslavil půlkulaté 85. narozeniny. Na hudební dráze začínal jako autor písní pro druhé, často pod pseudonymem Mark Lewis. A když se rozhodl potom své písně zpívat sám, což bylo v roce 1960, tak nahrával zprvu pod jménem Noah Kaminsky. Jako autor stál u prvních úspěchů

0: úspěchů skupiny The Monkees a jako solista se poprvé prosadil, ale to už pod svým občanským jménem Neil Diamond, na začátku druhé poloviny 60. let. Během 20 let od roku 66 do roku 86 umístil do amerických singlových žebříčků více než 55 hitů a ve zmíněných dvou dekádách patřil na americké hudební scéně k vůbec nejúspěšnějším interpretům. V lednu roku 2018 převzal Neil Diamond za svůj celoživotní přínos hudební scéně cenu Grammy a bezprostředně potom oznámil ukončení své koncertní činnosti ze zdravotních důvodů. Trpí totiž Parkinsonovou chorobou. Na jaře roku 1971 byl Neil Diamond na čtvrtém místě singlových žebříčků amerických hudebních listů Billboard, Cashbox a Record World a na čtvrtém místě byl rovněž v britské dvacítce nejprodávanějších singlů, a to s autorskou nahrávkou písně I Am I Set. Řekl jsem, že jsem. Hudba, slova, kytara a zpěv, to všechno Neil Diamond.
1: Srdcovky od dvojky.

I Am, I Said, velký autorský hit Neila Diamonda z jara roku 1971. No a první dnešní srovnávačka se tedy nabízí. Píseň si totiž svého času z autorského zpěvníku Neila Diamonda vybral Pavel Bobek. O český text požádal svého stálého textaře Vladimíra Poštulku, který skladbu nazval Krajem já šel. Nahrávka potom vznikla ve druhé polovině ledna roku 1972 v televizním studiu, kde se o hudební doprovod postarala skupina Grož pod vedením saxofonisty Míly Růžka. No a my můžeme srovnávat.

Nejprve jsme poslouchali autorský originál Neila Diamonda a potom českou verzi v podání Pavla Bobka. I Am, I Said versus Krajem já šel. Originál, ten je z jara roku 1971 a česká verze ze začátku roku 1972. Blížíme se k 7. hodině večerní, teď máme 18 hodin, 57 minut, 32 vteřiny, dvojka ta vysílá živě. Soulová královna Aretha Franklin se narodila v Memphisu ve státě Tennessee, kde prožil prakticky celý svůj život Elvis Presley. Aretha Franklin, která byla ročník 1942, patří k vůbec nejúspěšnějším zámořským zpěvačkám. V letech 1961 až 1998 měla v amerických singlových přehledech bezmála 8 hitů. V roce 1987 byla uvedena do rock'n'rollové síně slávy a v roce 1994 převzala za svou celoživotní tvorbu cenu Grammy. V mnoha ohledech nedostižná zpěvačka a ikona soulu odešla na věčnost v polovině srpna roku 2018 ve věku 76 let. V létě roku 1968 byla Aretha Franklin v žebříčku amerického hudebního týdeníku Billboard na 10. místě a v žánrovém rhythm and bluesovém žebříčku téhož listu na místě 3. A aby toho nebylo málo, v singlové 20 Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska na 4. pozici. To všechno s nahrávkou skladby Barta Bekerika a Hola Davida I Say a Little Prayer, odříkávám modlitbičku, kterou rok dříve uvedla ve známost dvorní zpěvačka zmíněné autorské dvojice Dionne Warwick, a to na svém albu Windows of the World, Okna do světa. No ale dnes budeme tuhle modlitbičku poslouchat a odříkávat s Aretou Franklin I Say a Little Prayer.

I say a little prayer. Odříkávám modlitbičku. Hitparádový single soulové divy Aretha Franklin z léta roku 1968. Se vzpomínkou na Hanu Zagorovou se vrátíme do roku 1969, kdy čerstvě přesídlila do Prahy a začala si po skvělých ostravských hudebních začátcích budovat kromě písní převzatých nový původní repertoár. Na autory měla hned od počátku své úspěšné kariéry mimořádné štěstí a byl mezi nimi i Karel Svoboda. A právě on je autorem melodie, kterou textem opatřil Zdeněk Rytíř, který skladbu nazval Tisíc nových men. Hana Zagorová tuhle písničku naspívala v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně na konci dubna roku 1969 za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu, který tehdy řídil dirigent, aranžér a trumpetista Václav Hybš. Hana Zagorová a dáme kytkám všem, co známe, Tisíc nových men.

0: Tisíc nových jmen, rozhlasová nahrávka Hany Zagorové z jara roku 1969. Progresivní anglická rocková skupina Yes vznikla na sklonku 60. let v Londýně, kdy se k jejímu solovému mikrofonu postavil John Anderson. Ten v roce 1988 skupinu opustil a už předtím na sebe kromě domovské skupiny upozornil rovněž v tandemu s řeckým multiinstrumentalistou, a to ve dvojici John and Vangelis. Skupina Yes se během své kariéry několikrát rozpadla, aby se potom dala znovu dohromady a uspěla na obou stranách Atlantiku. Na přelomu let 83-84 byla doma v britském singlovém žebříčku na 28. místě a potom v remixu v roce 2005 na místě 9. a to s nahrávkou skladby Owner of the Lonely Heart, majitel osamělého srdce. No a důkazem rčení, že člověk často doma není prorokem, je skutečnost, že v žebříčcích amerických hudebních týdeníků Billboard, Cashbox a Radio and Records byl stejný single zcela suverénně na prvním místě. Owner of the Lonely Heart a Yes.
1: Miloš Skalka.
2: Srdcovky od dvojky.

Londýnská skupina Yes a její majitel osamělého srdce, Owner of the Lonely Heart. Jinak číslo jedna rozhodujících amerických singlových žebříčků z přelomu let 83-84. 13. dubna jsme si připomenuli 45. výročí tragického úmrtí Jiřího Schillingera. Zpívající autor a kytarista zemřel ve vodách Dunaje po nesmyslném skoku z Bratislavského mostu 13. dubna roku 1981, krátce po svých 30. narozeninách. A současně jsme si chvíli předtím, 6. března, připomenuli jeho nedožité 72. narozeniny. My si v dnešním vydání písniček Od srdce, pro duši a pro uši na dvojce poslechneme společně jako vzpomínku na Jiřího Schillingera nahrávku jeho vlastní melodie, kterou textem opatřil František Ringo Čech. Ten skladbu nazval Znám tisíc důvodů a Jiří Schillinger ji naspíval v září roku 1979 v televizním nahrávacím studiu, ve kterém ho doprovodila skupina Shut Up, vedená autorem textu.

Autorská nahrávka Jiřího Schellingera z podzimu roku 1979. Autor textu, kapelník doprovodné skupiny Shut Up, František Ringočech, dal skladbě název Znám tisíc důvodů. Anglická skupina, která nás čeká, byla svého času součástí divadelní skupiny 784, ale poměrně brzy si uvědomila, že jí zpívání a kapela, tedy bez hudebního doprovodu, baví daleko více než působení v divadle a vydala se na trnitou hudební pouť. V roce 1982 si zvolila jméno The Flying Pickets a o rok později výrazně uspěla s debutovým singlem Only You, jenom ty, což je nápaditá cover verze skladby, se kterou nedlouho předtím uspěla v britském singlovém žebříčku dvojice jezů, kterou tvořili Vince Clark a Alison Moaie. Vince Clark, někdejší klávesista skupiny Depeche Mode, a ten také skladbu složil. Single s touto nahrávkou obsadil ve vánočním čase roku 1983 v podání šestičlenné vokální formace The Flying Pickets první místo britské singlové dvacítky. V následujícím roce potom měli The Flying Pickets na britských ostrovech ještě dva hitparádové singly When You're Young and in Love, když jsi mladý a zamilovaný, a Who's That Girl, kdo je ta dívka. Ale s těmito singly žádnou velkou díru do světa skupina neudělala a potom už definitivně zmizela v hudebním zákulisí. The Flying Pickets nám teď připomenou svůj jedničkový ostrovní hit z konce roku 1983. Only You, jenom ty.

Tolik důkaz toho, že ten nejkrásněji znějící hudební nástroj je lidský hlas. Nahrávka s letopočtem 1983. Na konci onoho roku první místo britské dvacítky nejprodávanějších singlů Only You, Pouze ty a Flying Pickets. Sestry Marta Athena Eleftheriadou se narodily v rodině řeckých emigrantů v někdejší Jugoslávii a jejich rodina na útěku z fašistického Řecka potom našla nový domov v Brně a sestry prožily své nejlepší hudební roky ve vzájemně inspirativní spolupráci s producentem, skladatelem a kapelníkem, bohužel tragicky zesnulým Alešem Sigmundem. Ten pro ně hned na začátku vzájemné spolupráce v roce 1970 složil melodii písně, jejíž text napsal ve spolupráci s Pavlem Smírelem. Sestry Marta Athena Eleftheriadou písničku nazvanou Srdce na dlani naspívali v brněnském rozhlasovém studiu za doprovodu Velkého symfonického orchestru Československého rozhlasu Brno pod taktovkou Miloše Machka, posíleného o skupinu Aleše Sigmunda.

0: Marta Athena Eleftheriadu, Srdce na dlani v brněnské rozhlasové nahrávce z roku 1970. Rodačka z velšského Cardiffu, Shirley Bassey, je ročník 1937. Svého času patřila mezi zásadní interprety ústředních písní filmových bondovek a v letech 57 až 1999 vstoupila do britského singlového žebříčku více než 30krát a do tamního albového přehledu se Shirley Bassey podívala více než 35krát. Na slavnostním novoročním ceremoniálu v roce 2000 ji britská královna Alžběta II. Jmenovala velitelkou řádu britského impéria. V roce 1983 uvedla Shirley Bassey ve známost single s písničkou Thought I'd Ring You, Řekla jsem si, že ti zavolám, do které onen podmanivý mužský part namluvil zesnulý mimořádně charismatický francouzský herec Alain Delon. Rok 1983, britská diva Shirley Bassey a velká hvězda stříbrného plátna Alain Delon.
1: Miloš Skalka,
2: Srdcovky od dvojky.

Hvězdná dvojice Velšanka Shirley Bessy, ročník 1937, má o dva roky starší francouzský herec Alain Delon, který odešel na věčnost v létě před dvěma roky ve věku 88 let. Thought I'd Ring You, řekla jsem si, že ti zavolám. To byla nahrávka, která vznikla v roce 1983, tedy před 43 lety. No a druhá dnešní srovnávačka, ta se opět nabízí. Písničku totiž u nás o dva roky později natočili Marie Rotrová s Jiřím Bartoškou. Autor textu Pavel Kopta skladbu tehdy nazval Klíč pro štěstí. Nahrávka vznikla na konci května roku 1985 v televizním studiu, kde se o hudební doprovod postaral tamní rezidenční orchestr pod taktovkou svého šéfdirigenta Václava Zahradníka. Marie Rotrová a Jiří Bartoška, jehož jméno se skloňovalo od rána do večera na právě končícím 80. respektive 60. mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Marie Rotrová s Jiřím Bartoškou a jejich Klíč pro štěstí. Tolik nahrávka z jara roku 1985. Do dnešního hudebního finále se vejde ještě vzpomínka na Karla Zicha a současně také na jeho kolegu ze Spirituál kvintetu Dušana Vančuru. Jehož odkaz pečlivě uchovává hudební formace Antikvartet, kterou Dušan Vančura založil a která dnes působí ve složení Zuzana Vančurová, Magdalena Jungwirtová, Jiří Mašek a Tomáš Vávra. Ale to jsem odbočil. Nahrávky pro album Karla Zicha, nazvané Já ti zpívám, vznikaly v letech 1998-1999 ve studiu Audio Cockpit Edisonu a také ve studiu Box. Tucet melodií základního alba, obohaceného o tři historické bonusy, složil Karel Zich. A jedna ze tří, které texty opatřil zmíněný Dušan Vančura, se jmenuje S proudem si plout. O hudební doprovod se tehdy postarala skupina vedená Michalem Pavlíkem, hráčem na klávesové nástroje, violončelo a tamburínu.
1: Spálili sýpky, spálili sýpky s obilím pro zlaté rybky,

Yes, Jiří Schellinger, vokální formace Flying Pickets, Marta Athena Eleftheriadu, Shirley Bassey s Alanem Delonem, Marie Rotrová s Jiřím Bartoškou, no a teď dospíval Karel Zich. Je tady hudební tečka, o kterou se postará zpívající autor Billy Ocean, vlastním jménem Leslie Sebastian Charles, který se narodil v roce 1950 v souostroví Trinidad a Tobago, ale vyrůstal v Anglii. Vzhledem k tomu, že se od malička díval na Karibik, nemusel o svém uměleckém jménu dlouho přemýšlet. Billy Ocean, tedy Billy Oceán, měl v letech 76 až 93 ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 20 singlových hitů a uspěl také se 7 alby, včetně hitových výběrů. Tuctem singlů se potom zapsal také do amerických singlových žebříčků. Z léta roku 1985 je jeho autorský singlový hit Mystery Lady, záhadná dáma. No a tou také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali. 5 podvečerů všedních dnů následujícího týdne s vámi bude trávit a se svým hudebním výběrem příběhy písní a jejich interpretů můj kolega, hudebník, zpěvák, moderátor a hudební fanda Pepa Melen. Tak při výběru písní přeju hodně štěstí a ať se ti hezky vysílá, Pepo. No a vám u rozhlasových přijímačů, ať se vydaří nejen dnešní večer, ale ať má celý váš letní víkend smysl. A nezapomeňte na české wimbledonské finále v sobotu. K tomu hlavně zdraví a ať vás život baví. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se na týden loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný večer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od Hajaji, seriál Jindřišky Kračmarové, pohádky od rybníka Žabince. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Mám tu pro vás další pohádku od rybníka Žabince. Možná je malý vodník Střapatka Rošťák, ale má taky dobré srdce. Když slyšel plakat vílu Josefínku, protože ztratila svoji lucerničku, potopil se na dno rybníka, aby se po ní podíval. Co tam našel, o tom vypráví dnešní příběh s názvem Jak Střapatka potěšil vodní žínku Josefínku. Tak poslouchejte.

0: Dobrý večer, děti. Jednou pršelo. Dešťové kapičky padaly na vodní hladinu a vytvářely kolem sebe malé kroužky. Střapatka nebyl ani trochu rád. Chtěl si na břehu stavět hrad z oblázků a teď tohle. Vylezl z vody, aby se podíval, jestli je obloha ještě zatažená. A ke svému překvapení zjistil, že vůbec neprší. To slzičky vodní žínky Josefínky solily rybniční vodu. Co pak tady děláš? Zeptal se průsvitné panenky sedící na kameni. Já jsem si myslel, že prší. Ale, odpověděla panenka, pláču, protože jsem včera ztratila svoji lucerničku. Hráli jsme si s mými sestřičkami rusalkami tady na rybníku s labutěmi. Najednou se zvedl vítr a odfoukl moji lampičku do vody. Ach, to je neštěstí. Co jen si já ubohá počnu, bez světýlka nemůžu v noci tancovat. Poranila bych si o ostré kamínky svoje bosé nožičky. Mlhová panenka se znovu rozplakala. Počkej, nebréč, řekl Střapatka. Vždyť ono nebude tak zlé, já se ti po té tvojí lampičce podívám. Střapatka se potopil na dno rybníka a hledal ztracenou lucerničku. Rozhrnul vodní traviny, podíval se pod každý kámen, ale po lampičce jako by se slehla zem. Najednou se v dálce něco zablesklo. Rozběhl se tím směrem a našel v písku velkou ošklivou škebli. Pomalu se otvírala a zase zavírala, fůněla námahou a vrzala jako rezavé panty od dveří. Uvnitř jejich lastur blikalo rusalčí světýlko. Sláva! Našel jsem výlí lampičku! Zvolal radostně malý Hastrmánek a poprosil mušli, aby mu ji dala.
1: Kde pak? Ani nápad. Ta lucernička je moje. Spadla do mě zrovna, když jsem byla otevřená. Teď si mohu pěkně svítit a v noci se nemusím bát.
0: Střápatka byl ale vytrvalý, hučel do tvrdohlavé škeble tak dlouho, až nakonec souhlasila. Nebylo to však zadarmo. Chtěla, aby jí vodníček přinesl říční perlu. Myslela si totiž, že když bude mít v sobě perlu, promění se z obyčejné škeble v perlorodku. Pro Střápatku to byl pořádně tvrdý oříšek. Kde vzít říční perlu? Na tohle jeho malý rozum nestačil a tak udělal to nejlepší, co mohl. Běžel se domů poradit s maminkou. Paní Šplouchancová vyslechla smutný příběh o ztraceném světýlku vodní panenky Josefínky a hned si věděla rady. Otevřela perletěvou krabičku, ve které měla různé drobné maličkosti a vyndala z ní zlatý brstínek s perličkou. Podala ho Střapatkovi a řekla: tu máš, chlapečku, dej ten prstínek škebli, ať ti za něj vrátí výlí lampičku. Já jsem ten šperk stejně nikdy nenosila, protože není můj. Našla jsem ho kdysi dávno tady v rybníku. Asi ho sem hodila nějaká zklamaná dívka. Jak se zdá, člověku ta perla štěstí nepřinesla. Tak ať ho přinese alespoň mlhové panence. Střapatka vzal prstínek a spěchal za rozmarnou mušlí.
1: Na ty slizký měkýši, tady máš perlu a vrať mi výlí lampičku, řekl zostra. Škeple se rozevřela do kořán a když uviděla prstínek s perlou, zavzdychala údivem. To je ale krása! Teď už nebudu jen obyčejná škeble rybničná. S tímhle zlatým šperkem země bude vzácná perlorodka. Honem Střapáči, dej mi svůj prstýnek a vezmi si to hloupé světýlko.
0: A Strmánek na nic víc nečekal. Vložil prstínek s perličkou do mušle a vzal si výlí lampičku. A pak už s veselou pospíchal za vodní žinkou Josefinkou, aby ji potěšil. Radost malé vodní víly byla převeliká. Opět měla svoji lampičku a mohla celé noci protančit se svými družkami. Chtěla Hastrmánkovi co nejlépe poděkovat a tak to udělala po rusalčím způsobu. Pěkně mu zatancovala. Točila se v teplém letním vánku nad třpitící se vodou a barevné vášky s průsvitnými křidelky jí dělali doprovod. Když dotančila, hezky se na střepatku usmála, poslala mu vzdušný polibek a rozplynula se v jemnou vodní mlhu. Tak ahoj, Josefinko, a příště si dávej větší pozor na rozpustilý vítr, zakřičel za ní vodníček a dal se do stavění obláskového hradu. Dobrou noc.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek Hájaja.
3: Mrazivé léto.
4: Rozhlasová hra na dvojce.
3: Lucy trpí záhadnou nemocí.
5: Slečna patrně ztratila velké množství krve.
6: Ale já nevím o tom, že by Lucy v poslední době krvácela.
5: Není čas na řeči. Pacientka potřebuje krev, jinak hrozí selhání srdeční činnosti.
3: A zdá se, že speciální léčba zabírá.
7: Chodím teď do postele bez jakékoliv obavy před spánkem. Vůně česneku mi už nevadí. Už mě nemusí nikdo hlídat.
4: Hrabě Drákula.
3: Druhý díl kultovního hororu Brema Stokera.
4: V neděli ve 20 hodin.
3: Na dvojce.
4: Stříbrný vítr na dvojce.
8: Také vás fascinují lidé odhodlaní, pracovití a stateční? Rozhodně k nim patří František Kinský, příslušník rozvětveného šlechtického rodu. Opravdu si nikdy ani trošku neposteskl nad údělem, který rodině uchystali komunisté? Proč se jeho kanceláři říkalo Františkovi lázně? A kdy poprvé zakusil v nádherném kosteleckém zámku pocit tady jsem doma?
4: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
3: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
9: Přeju příjemný páteční večer z Dvojky. Profesor obrození, takový je podtitul Toulek českou minulostí, už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Muzikál Express výjíždí v 21 hodin a ve 22 hodin v rámci mrazivého léta Dvojky opět otevřeme román Trhlina. Přijde host nočního mikrofora v 10:30 a nechybí ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je páteční večerní Dvojka a zvu vás k

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Zveme všechny, kdo se s námi toulají českou historií, najmě pak ty, kteří se toulají rádi. A není vyloučeno, že mezi posluchači se najde i takový, který nevynechal ani jediný z dosud odvysílaných 656 dílů. Tento seriál jest totiž vysílán v několika termínech a na různých stanicích Českého rozhlasu, takže pokud snad někomu nějaké to pokračování uplavalo, může si na ně počkat na břehu, kousek po proudu řeky času a z jejich vln rozhlasových je vylovit. Možnost podobného rybolovu je navíc usnadněna existencí rádia na přání a webových stránek Toulek českou minulostí, ale raději se už nebudeme zamotávat jako muška do pavučiny slov. Nýbrž uveďme raději, že...
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý vás spolu s naším inspirátorem Petrem Horou Ohořejšem a režisérem Jaromírem Ostrým zvou na setkání s profesorem obrození. Tento hrdý, byť neakademický titul patří pouze jednomu muži.

0: Když Jungmann vyvstal, byla čirá noc. Když se s námi rozloučil, měli jsme již bílý den. Když Jungmann začal, byla pustá pláň. Když dopracoval, byl on sám horou oblakově vysokou a kolem něho strmělo již celé pohoří velikánů, pevných, žulových to žeber českého života.
1: Tato slova napsal Jan Neruda. Onen Jungmann, kterému je věnoval, byl pokřtěn jako Josef a k tomu ještě dostal druhé jméno, Jakub.
2: Když ještě nebyl na světě ani on, ani jeho otec, ba ani jeho pradědeček?
3: Psalo se totiž 17. století a zrovna probíhala 30letá válka.
2: Stěhovali se do Lesnatého kraje nedaleko Berouna němečtí osadníci, kteří tu hledali obživu.
3: Našli ji jako rolníci a dost práce bylo i v dolech na železnou rudu a v železných hutích, jedněch z nejstarších v Čechách.
2: V té době už nějaké to století existovala asi 3 kilometry od hradu Křivoklátu ves Hudlice.
3: A právě v ní zakoupil roku 1637 statek Matěj Jungmann.
2: Jungmannové pocházeli z Bavorska.
3: Což je jedna možnost. Druhá zní Duchcov či Loket.
2: Většinou to byli rolníci.
3: Ale vyskytovali se mezi nimi i hajní, kováři, horníci.
2: Zpravidla se dožívali vysokého věku.
3: Hudlický statek přešel posléze do vlastnictví jiné rodiny, ale Jungmannové už ve vsi zůstali.
2: Jeden z nich, jmenoval se Václav, se ujal pusté usedlosti a i další Jungmann, Jan, se usadil blízko, na samotě u krále.
3: Václavův vnuk Matěj,
2: což byl dědeček našeho Josefa,
3: se uvádí jako mistr ševcovský a kostelník.
2: Na Štědrý den roku 1737. koupil přízemní srubovou chalupu se zahrádkou a 2 korci polí, číslo popisné 43, později přestavovanou, ve které přišel na svět i Josef Jungmann.
1: Ještě předtím se však musel narodit jeho tatínek
2: Tomáš Šimon. Hospodařil později na zděděném kousku pole, stejně jako otec si přivydělával ševcovinou a převzal od něho i kostelnictví s povinností výběrčího platu ze zádušních polností.
0: Tomáš, který se psal už Jungmann, si ve 22 letech vzal Kateřinu, za svobodna Jungmannovou, o 2 roky starší dceru hajného ze samoty u krále, jenž tragicky zahynul při výkonu svého povolání.
1: Tato a další fakta jsme se dozvěděli z jungmanovské monografie docenta Roberta Saka.
0: Měli spolu 10 dětí, z nichž se dospělosti dožila polovina. Jediná dcera Josefa, provdaná v nedalekém Otročíně, a 4 synové. Josef, Antonín, Jan a Václav.
1: Jaký byl tatík Tomáš?
2: Přičinlivý hospodář, vyhlášený včelař. U sousedů požíval velké vážnosti.
1: A maminka?
3: Syn Josef ji vylíčil jako
0: svatého obcování osobu,
3: která měla
0: přeživou fantazii
3: a hlavně jako
0: ženu rozumnou, dobrou.
3: Kateřina byla velmi zbožná.
2: Možná to s náboženstvím někdy až přeháněla.
3: Po celý den si prospěvovala duchovní písně.
2: Trpěla ustavičným strachem z jakýchsi přízraků, které ji měly pronásledovat, i když šla třeba ve dne přes pole.
3: Od sousedů si za to vysloužila přezdívku Dušička.
2: Josef Jakub se narodil jako její 6. dítě 16. července roku 1773.
3: Patrně už při křtu ho zaslíbila Bohu a vychovávala ho ve víře.
1: Ve svých zápiscích vzpomínal Josef Jungmann na svoji první zpověď a první přijímání.
0: Já, přijav svatou hostii, se cítil čist, svat, blažen. A žádal jsem sobě, abych tu chvíli byl vzat do nebe, kam náležeti jsem se celým srdcem cítil. A obával jsem se, aby zůstanuli na tomto světě, neprovinil se snad něčím, čímž bych nabité milosti Boží opět potratil.
1: Je zajímavé, že ve zralém věku
0: Záviděl jsem všem, kdož nikdy o pravdě náboženství sobě vštípeného nepochybovali a dle něho se upřímně řídili.
1: Celý život sice vykonával náboženské povinnosti, jak mu je ukládal úřad, tedy chodil do kostela a účastnil se procesí, ale jaké je jeho skutečné smýšlení, to neprozradil ani svým nejbližším.
0: Jsem přesvědčen, že to je něco, co člověk nepoví nikomu.
2: V době, když se Josef Jungmann narodil, zavedla Marie Terezie povinnou školní docházku.
3: Do jedno či dvoutřídních triviálních škol v městečkách, farních obcích, popřípadě i ve střediscích panství, nechodila tehdy zhruba polovina dětí.
2: Přesto koncem 18. století pokrývala síť těchto škol prakticky celé území českých zemí.
3: Vyučovací jazyk v nich měl odpovídat jazyku místních obyvatel.
2: Zatímco v trojtřídních hlavních školách, zřizovaných v krajských městech, jim byla němčina.
1: Císařovna a její císařský syn prostě chtěli, aby v monarchii existovala jediná úřední řeč, kterou by se každý domluvil.
2: V Hudlicích čekala na Josefa triviálka a v ní učitel Husák, o kterém se Jungmann ve svých pamětech zmínil jen několika slovy.
0: Byl to hlasatel slepé víry.
3: Byl to však jediný učitel, kromě pozdějšího profesora matematiky Stanislava Vidry, z jehož úst Josef slyšel češtinu.
2: Žáček se u něj naučil hrát na housle. Tento nástroj brzy dobře ovládal a podobně jako jeho otec chodil zpívat na pohřby.
3: Když mu bylo 10, dali ho do Berouna na německou školu.
2: Josífka zařadili rovnou do 3. třídy.
3: Chodil do ní hlavně proto, aby si osvojil němčinu, což byla nezbytná podmínka k přijetí na gymnázium.

0: Když jsem vstoupil do německé školy u piaristů v Berouně, desítiletý pacholík, uměl jsem česky číst, psát a počítat, zpíval jsem na kruchtě, vrzal na housle a měl mnoho chuti k učení. Učitel byl mladý piarista, vysokého vzrůstu, červených lící, veselé tváře. Nesedal na katedře, nýbrž že žáků málo bylo, vždy po škole se procházel, drže v pravici loketní rákosku, jakou se vyklepávají šaty, které velmi rád užíval co prostředku k mravnímu vychování, ale i co pobídky k pilnosti a napomáhání paměti, přičemž se vždy samolibě ulizoval. Neboť který z nás odříkával lekci, šťastný byl, jestli bez klovce nebo švihu nějakého vyvázel. Což trudno bylo, neb my na větším díle pouzí Čechové a katechismus pouze německý a pan učitel pouhý Němec. Já ještě dobře prošel, ať jsem sotva 2-3 slova rozuměl.
1: Výchovnému opatření však ani jinak nadaný a snaživý žáček Jungmann neušel.
2: Co pak neuměl?
1: Naopak uměl.
2: V jakém předmětu?
1: V koupání.
2: To už se tehdy ve škole trénovalo?
1: Právě že ne. Jednoho horkého dne spatřil profesor pár žáků, Jungmana mezi nimi, jak se koupou v Litavce. Na zítří byla exekuce.
0: Každý hříšník musel kleknout a rozhrnu v šosy políbiti zemi. Přičemž pan profesor umně a cvičně jemu na zadek ránu svižnou vyměřil a to tak dlouho opakoval, až dle úsudku jeho spravedlnosti zadost se stalo. Já ubohý nevěděl, kde jsem, prostud a žalost, poznav a slyšev i cítiv ponejprv, že koupati se v Litavce hrozný hřích jest. To mne arci zastrašilo, že jsem po několik let koupání v ohavnosti měl.
1: Jinak ale malý Jungmann patřil k premiantům.
3: Učil se s chutí a mýval nejlepší známky.
1: Pokaždé spěchal, aby už byl doma.
0: Pamatuji ještě ty sladké chvíle, v kterých jsem ze studií, co mladý hoch domů se těšíval. Domů pospíchával, doma se radovával. Každý koutek v světnici vítal jsem, co starý známý. Divě se, která se vždy menší, všecko mi zdálo býti, než za dětinství mého bývalo. Světnice uší, vše menší, že já větší vyrostl.
3: Na konci docházky dostal ředitelskou pochvalu a piaristé mu radili, aby přešel na jejich gymnázium v Praze na Novém Městě.
1: Jenže pan táta se bál pustit kluka z dohledu a kromě toho doma ho bylo snazší uživit.
3: A tak ještě zůstal v Berouně jeden rok a docházel k piaristům na soukromé hodiny latiny.
1: Odchod z Berouna však nebyl bezbolestný.
2: Když člověk něco opouští, tak si kolikrát i zapláče.
1: Že to nebylo bez bolesti, platí doslovně.
2: Opět rákoska.
1: Kdo si, snad někdo z domácích, ho nešťastnou náhodou polil vařící vodou.
3: Odvezli ho domů, měli oprávněný strach o jeho zrak, ale on se uzdravil a vážný úraz nezanechal žádné následky.

0: Mohlo by se zdát, že otec dal Josefa, prvního ze svých synů, na studia jen proto, že ho matka zaslíbila kněžskému stavu. Ale vyšší vzdělání poskytl Tomáš Jungmann i dalším dvěma. Antonínovi, budoucímu význačnému lékaři, zakladateli gynekologického oddělení Všeobecné nemocnice v Praze, a Janovi, který nakonec splnil na místo Josefa matčino přání a stal se knězem řádu křížovníků s červenou hvězdou, správcem fary v Tursku a později v Unhošti.
1: Školní rok se tehdy zahajoval na Vše svaté.
2: A tak 1. listopadu 1788 vstoupil Josef do budovy piaristického gymnázia na Příkopech, které mělo jistou proslulost díky Geláziu Dobnerovi a Mikuláši Feuchtovi.
1: Přinesl si tam průměrnou znalost němčiny a začátečnickou latinu.
2: Přesto byl přijat rovnou do druhé třídy.
3: To se mu stávalo zřejmě často, že přeskakoval okolí.
2: To je pravda, stávalo. Z průměru dost vyčníval. Vždy patřil mezi studenty s výborným prospěchem, i když do pětice nejlepších se nevešel.
1: Hned od svého příchodu na gymnázium se musel dost těžce protloukat. Zápasil o živobytí. Hlavním zdrojem jeho obživy pro něj bylo vyučování hudby a zpěvu, ale dával i hodiny psaní a počtů.
2: Kromě toho se musel starat o dva mladší bratry, kteří už také studovali v Praze.
3: Trochu moc na 15-letého kluka.
2: Tenkrát nebylo zvykem natahovat před rodiči ruku. Matko, otče, dej, já mám nárok.
3: Na rozdíl od dneška.
2: Jenže Josef žil už od malého kluka z domova a tak mu nepřišlo zatěžko vést samostatný život.
1: Platil za to ovšem opuštěností a kromě toho i pozdním vstupem do literární společnosti.
2: Bylo mu také zakusit, jak nepřekročitelné dokážou být bariéry mezi obyčejnými lidmi a těmi nahoře.
3: Ani jako 72-letý, když psal svoje zápisky, se neodvážil jmenovat osoby, o nich se zmiňoval plným jménem.
0: Hraběnka B., rozená kněžna P., dáma francouzskou hladkost mající a povrchní mnohých věd a umění známost, srdce v sobě dosti dobrého, velkomyslná, ale na urození své nadmíru pyšná, nemajíc vlastní rodiny, vedle pejska vychovala sobě chudou dívku, kterou dala učit všemu, co slečny vyššího rodu ozdobuje. Byla dívka ta dcerou zahradníka v její službě zaměstnaného, kterou syn úředníka, jinoch vzdělaný a co právní úředník od hraběte ustanovený, o manželství požádal. Byl však odkázán s tím, že...
2: Hraběnka dceru sluhovi svému nedá.
0: Dívka sobě musela vzíti francouzského chudého uhraběte příbuzného. Lidi neurozené považovala hraběnka za poloviční lidi, jen pokud jich nevyhnutelnou potřebu měla, k ním se blížila. V přítomnosti její mluviti o nějakém měšťanu nebo prostém člověku bylo by urážkou neodpustitelnou. Rozmluva jen baronů, hrabat, knížat a vyšších úředníků týkati se musela. Kdo z urozenstva jen poněkud byl populárním, ten v jejich očích se zahazoval. Neurozenec osob vysokého rodu věčně vzdálen býti měl. Jednou při stole, k němuž hrabě mne domácího svých synovců učitele připouštěl, byla řeč o mladé hraběnce K., jejíž ctnosti mnohé ona hraběnka věrně líčila a konečně přidala.
2: Také prý na fortepiáně dobře hraje. Nevím, pravda-li to, kdo ji slyšel.
0: Otázka ta vůbec postavená zdála se dáti každému právo k odpovědi. Já tedy osmělil se říci.
1: Vaše excelence, ona výborně hraje.
0: S podivením náramným a satirickým úsměškem hraběnka na to.
2: Odkud to víte?
1: Já při jejím koncertu na housle hrál.
0: Odmlčela se na dlouhou chvíli a já již drzosti své litovati počínal. Ona pak rozmluvu na jiný předmět obrátila.
3: Jungmann patřil vlastně k těm studentům, kteří přicházeli z venkova jako synové obchodníků, živnostníků, řemeslníků, nižších úředníků a sedláků.
2: Většinou nemajetných, anebo nepříliš majetných.
1: Chudoba se u nich prolínala se zážitkem nuceného přechodu k němčině, který zvládli s potížemi o to většími, že z domova byli vybaveni chudým českým slovníkem a jednoduchou větnou skladbou.
3: Příslušník malého národa a nemajetný k tomu. Dobrý důvod ke komplexu méněcennosti.
1: Možná tady někde tkví kořeny pověstného Jungmannova opatrnictví.
3: Sociolog a filozof literatury, profesor Emanuel Chalupný, o jeho dospívání napsal:
0: vypadá to, jako by ho stravovali trpké osobní zkušenosti, z nichž v duši nevolníkova syna klíčily názory pesimistické, spojené s tichým vzdorem proti útisku soukromému i veřejnému.
3: O jedné z nich, tedy o jedné z těch trpkých zkušeností, vyprávěl Josef Jungmann ve stáří.
1: Začal tím, že se pokaždé těšil na pěší túry do rodné vsi a na to, až bude mezi svými.
3: Ano, už jsme se s touto jeho touhou potkali.
1: I o prázdninách mezi rétorikou, poslední třídou gymnázia a logikou, první třídou filozofických studií, chtěl být doma.
2: Požádal spolužáka, aby ho dočasně zastoupil v kondicích, které dával jisté dívce.
1: Když se však vrátil do Prahy, dozvěděl se, že rodina si přeje, aby jejich dceru učil nadále nový student a nikoli on, Jungmann.
0: Taková nevděčnost a faleš milovaného přítele.
3: Posteskl si ještě po letech.
1: Mesl to o to hůř, že zároveň přišel o výdělek a nocleh, který mu byl poskytován.
2: V zoufalství se zastavil na koňském trhu u sochy svatého Václava.
3: Ano, na nynějším Václavském náměstí, ovšem ta Václavova socha na něm byla barokní od Bendla.
0: A hostce jsem se tam rozplakal.
3: Šťastná náhoda však figuruje i v životopisech velikánů.
2: A tak se stalo, že k němu přistoupil jistý spolužák se vzkazem, aby hned navštívil svého profesora. Ten mu nabídl místo domácího učitele v jiné rodině, dokonce za výhodnějších podmínek než dosud.
3: Skoro jako by to bylo obsáno z nějaké telenovely.

0: Podmínkou přijetí na vyšší studia, to jest právnická, lékařská, bohoslovecká nebo technologická, bylo absolvování 3, později 2 ročníků filozofie. Když se Josef ve svých 19 letech zapsal na filozofickou fakultu, profesoři již 8. rokem přednášeli německy a několik let sloužila i univerzitní knihovna. Pro Jungmannův pozdější názorový vývoj bylo určující působení 3 mužů. Karla Jindřicha Zajpta, Augusta Gottlieba Meissnera a Stanislava Vidry. Profesor pěkných nauk Zajpt měl už tehdy svůj vrchol za sebou, ale stále ještě seznamoval studenty s osvícenskými filozofy, básníky a podezřelými mysliteli, jakými byli Montesquieu, Voltaire a Rousseau. Mnohem více však ovlivnil Jungmanna Meissner. Zajímavý zjev už tím, že to byl po půl druhém století první protestant na Pražské univerzitě. Nejspíš právě on přiměl svého žáka ke studiu angličtiny a francouzštiny. Vůbec nejmilejším učitelem, ideálem a vzorem mu byl někdejší jezuita Stanislav Vidra. Jungmann se mu obdivoval, jak dokázal spojit výklad svého oboru elementární matematiky se zájmem o český jazyk a cítil se u něj vírou v jeho obrodu.
1: Vidra se tím lišil od jiných osvícenců, což dokázal i autorstvím první novočeské učebnice matematiky.
2: Jungmann po jeho smrti napsal na jeho počest pro časopis Hlasatel český pár neumělých veršíků.
0: Stav se kmetem činy, zůstal dítě celosti. Nic mu od ohně, nic od neviny neubilo starostí.
2: Básnické střevo Jungmann ve svých útrobách věru neměl.
1: Je zajímavé, že zvlášť pečlivé poznámky si Jungmann psal z přednášek přírodovědných, zejména si oblíbil fyzicko-astronomický zeměpis.
2: A co třeba předmět, pro nějž odvedl Jungmann doslova nadlidskou práci?
1: Jazyk český?
2: Ovšemže.
1: Katedra českého jazyka byla na Pražské univerzitě zřízena právě toho roku, kdy Jungmann vstoupil na akademickou půdu.
3: Na vídeňském vysokém učení působila už 18 let a na vojenské akademii ve vídeňském Novém městě dokonce 25 let.
1: Profesorem české katedry v Praze byl jmenován
2: František Martin Pelcl. Už jsme si o něm vyprávěli. Chodil Jungmann na jeho přednášky?
1: Asi ne. Dějiny Univerzity Karlovy ho uvádějí mezi posluchači jako juristu.
2: Právníka.
1: Zřejmě ještě pro českou věc příliš nehoroval.
3: O tom svědčí i příhoda, kterou připomněl Jungmann ve svých zápiscích.
1: V létě po prvním roce filozofie byl pozván na návštěvu ke strýci, kde se sešlo víc příbuzných, popíjelo se, no, bylo veselo.
3: Josef se snažil vmísit do hovoru.
1: Ale jak odvykl češtině, nějak mu to moc nešlo a zadrhával.
0: Vždy mě 9 německých výrazů tanulo na mysli než jeden český.
1: Jedna z přítomných na to prý řekla:
3: já vždycky slýchala, že jen v otročině koktají, ale slyším, že i v hudlicích.
1: Jungmann se v hloubi duše zastyděl a jak ujišťoval ve svých pamětech.
0: Cítiv nedostatek mateřštiny, hned jsem sobě umínil jí se lépe přiučiti.
2: Předsevzetí jistě upřímné a dobré, ale jak to bylo s Jungmannovým koktáním? Bylo to jeho nejistotou v češtině?
3: Asi ne. Už jako kluk mluvil zajíkavě, někdy přímo koktal. Vynudával škole, hlavně nadměrnému učení se z paměti.
1: Později tuto vadu zvládal pomalejší, zdrženlivější mluvou.
3: Ve zralém věku ho postihovala jenom v silném citovém pohnutí, nebo když vypil sklenici piva či vína.
0: Snad proto si nedal v hospodě víc než jedno pivo.
2: Vzpomíná na něho jeho žák František Ladislav Rieger.
3: Zdali zadrhával, když matce představoval svoji nevěstu Janičku, To nevíme.
2: Není to vyloučeno, taková chvíle sebou přece nese silné citové pohnutí.
3: Kdo však byl ještě víc pohnut, to byla jeho matka. A nikoli citem souhlasný.
1: Josef se totiž ještě na filozofii rozhodl nehledat smysl svého života v duchovní, nýbrž ve světské službě národu.
3: Ve spojitosti se svou svatbou Jungmann vzpomínal, jak byla sice matka potěšena, že jí nevěsta po obřadu upřímně objala.
4: Přesto jakýsi nemilý cit, jako kvůli zrušenému slibu, srdce její až do starobytí žil. Taková byla její nábožnost, že i nerozumný slib jí svědomí vázal.
3: Josef však už byl rozhodnut.
1: Filozofii skončil s výtečným prospěchem a další 4 roky studoval práva.
4: Nikoli ze zájmu, leč proto, že jsem si musel něco vybrat.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 657. schůzka nad knihou Petra Hory Hořejše v seriálu Toulky českou minulostí. 658. schůzku uvedeme v pondělí ve 20 hodin tady na Dvojce.
2: Stříbrný vítr na Dvojce.
3: Také vás fascinují lidé odhodlaní, pracovití a stateční? Rozhodně k nim patří František Kinský, příslušník rozvětveného šlechtického rodu. Opravdu si nikdy ani trošku neposteskl nad údělem, který rodině uchystali komunisté? Proč se jeho kanceláři říkalo Františkovi lázně? A kdy poprvé zakusil v nádherném kosteleckém zámku pocit tady jsem doma?
2: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
4: V sobotu po 9. hodině na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
1: A pro tu nejbližší půlhodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
4: Jak to vidí.
2: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
5: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se naši hosté zamýšlejí nad souvislostmi aktuálních událostí. V příštích minutách je okomentuje Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista, někdejší velvyslanec České republiky v Kanadě a generální konzul v Chicagu. Dobrý den, buďte vítán.
6: Dobrý den.
5: Zaměříme se zejména na výsledky summitu Severoatlantické aliance z pohledu Spojených států. Připomeneme pozitivní mezníky americké historie i skutečnosti, že česko-americké vztahy mají mnohem delší historii než 250 let americké nezávislosti. Zeptám se také na to, zda je americký sen zpět, jak prohlásil Donald Trump. A to jde i na fotbal. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Jak to vidí?
5: Donald Trump odjížděl z turecké Ankary ze summitu Severoatlantické aliance spokojený. Setkání považuje za velmi úspěšné. Spojené státy se podle něj těší respektu spojenců. Lze říct, summit dobrý, konec dobrý, všechno dobré, co se týče transatlantických vztahů, panelistci.
6: Tak určitě je to úleva, že se tak trochu zopakoval scénář z toho předchozího summitu. To jsme možná trošku pozapomněli, tam také to začínalo dramatickými kulisami. Donald Trump byl velmi kritický k Evropě a teď vlastně podobnými slovy, že se v tom sále zasadacím rozjela láska a respekt ke Spojeným státům, tak opět se ta situace uklidnila. Přitom on tam přijížděl na ten summit skutečně v bojovné náladě. Ve vzduchu bylo to zpochybnění článku 5, to znamená to, že by přišel Evropanům napadeným pomoci plnou silou. Takže v tomto smyslu já určitě to vnímám jako obrovskou úlevu, jestli zase podařilo tam tu situaci uklidnit. Ale na tu vaši otázku bych dodal, zase na druhé straně si musíme říci, že ty sinusoidy nás zřejmě neminou. To znamená, zase ty vztahy nebudou takto idylické, jako když odjížděl, se obávám, a ty sinusoidy mohou být dost hluboké, to znamená, opět já mám obavy, že Donald Trump v nějaké situaci k tomu zpochybňování toho článku 5 může opět přistoupit. A navíc tedy mám i pocit, že teď v letadle jsem poslouchal ho cestou zpátky do Spojených států, tak opět připomněl dokonce v tom letadle to Grónsko. Takže ano. I tak to vážná témata z toho smetena nebyla.
5: Proč, co se týče Grónska, které chce získat od Dánska člena Severoatlantické aliance věrného spojence Američanů, proč na něm stále trvá? Proč je to drží?
6: Já myslím, že Donald Trump přemýšlí v těch velkých geostrategických úvahách. On oživil tu Monroevu doktrínu, i tak bych řekl, redefinoval trochu v imperiálním smyslu. To znamená nejen, že nikdo nemá zasahovat do záležitostí západní hemisféry zvnějšku, ale on vlastně trochu říká, že proč nezískat ta území přímo pod kontrolou Spojených států. Mě trochu zaujalo a trochu děsilo to, že on hovořil o souvislosti s těmi výročími o tom, že Amerika bude bigger, to znamená větší, lepší, tak to slovo bigger mi připadá takové v tomto směru kontroverzní. Takže tak já vnímám to, že on by to Grónsko on prohlásil kdysi, když ta krize byla na nejvyšším bodě, tak on prohlásil, že musí Grónsko Spojené státy vlastnit, aby ho mohli dobře chránit. Naštěstí se o to ustoupilo. Já, i když to teď na tom letadle zmínil, tak já věřím, že se to podaří držet v nějakých mezích, že půjde spíše o dohody, aby tam Spojené státy měly přístup skutečně hodně volný, třeba v tom, aby tam mohli mít ty své vojenské základny. Ostatně ono to není zase tak, abych taky Donalda Trumpa trochu se pokoušel chápat, tak bych řekl, že to, jak Evropa se postavila k té válce v Iránu, to znamená, že mu odepřela využívat i jeho vlastní základny nebo americké základny, tedy na území evropském, tak to samozřejmě je takové memento, že to zas nějakou racionalitu přidává bohužel i takovýmto úvahám, protože myslím, že pro Američany a to bylo pro ten summit vlastně jedno z témat, to hodně o tom mluvil Marco Rubio, minister zahraničí americký, že Američané musí být schopni do budoucna vědět, že Evropa pro ně bude opěrným bodem v případě, že budou muset přikročit nějakým vojenským operacím. Takže to si myslím, že je zrovna zásadní věc, které bychom jako Evropané, ale rozhodně Američany měli chápat. My chceme po Američanech, aby nám pomáhali s obranou, aby nám tady pomáhali udržovat regionální stabilitu a zase musíme také chápat, že musíme nějak pomáhat také Američanům.
5: Co se týče summitu Severoatlantické aliance v Turecku, tak v České republice byl velkým tématem, zejména ovládl ten mediální prostor, což bylo dáno nejenom tou agendou summitu, ale také jaksi tady vnitropolitickými půtkami. Pane Lisci, jak je to ale ve Spojených státech? Nakolik mezi Američany, občany téma obrany, bezpečnosti, výdajů na obranu vlastně toto téma rezonuje?
6: Tak určitě Američané vnímají jako velmi citlivé téma obecně Američané to, že Evropané se dlouhodobě na zajišťování společné transatlantické obrany podíleli méně než Američané, to, že byli takzvanými černými pasažéry. To já vnímám jako moment, který je pro nás v Americe velmi škodlivý, právě v souvislosti i s tou, řekněme, transatlantickou bouřkou, která se odehrála v souvislosti s tím Íránem. Protože Donald Trump začal hrát na tuto notu. On začal říkat, podívejte se, Evropané dlouhodobě se na obraně nepodíleli dost. On říká dokonce, my jsme platili vše a teď co za to máme? Nemáme za to nic, na to nám bylo k ničemu. Takže mě tyto výroky hodně děsily, protože víme, že Donald Trump umí ovlivňovat americké veřejné mínění a tohle směřování americké veřejnosti k těmto úvahám, že vlastně skutečně Evropu Američané nepotřebují, že je zneužíváme, že jsme nespolehliví spojenci, tak to jsou pro nás a pro Čechy zvláště velmi, velmi jako neblahé, když to domýšlíme, mohlo by to mít velmi neblahé důsledky.
5: Mimochodem ten spor s Íránem pořád nekončí, teď sledujeme nějak zase další fázi. Myslíte si, že pokud by došlo k ještě větší eskalaci, co se týče právě Ameriky, Spojených států a Íránu, osloví opět Donald Trump spojence v Evropě o případnou pomoc?
6: Já jsem zase, vrátím k tomu té cestě letadle, kterou jsem ještě poslouchal dneska ráno, tak on tam říká, že vaši spojenci už jsou připraveni pomáhat. Takže já si jsem vnímal, že se sešel s prezidentem Macronem a tam říkal, že on žádnou pomoc sice nepotřebuje, ale že není tak špatný nápad, když mu prezident Macron nabízí pomoc, takže by ji využil. Takže já si myslím, že by to samozřejmě bylo pro ty vztahy výborné, kdyby Evropané pomohli, protože obecně já to vnímám tak, že my neodepíráme pomoc pouze Donaldu Trumpovi právě, ale my odepíráme celé Americe. Já mám takový pocit, že v nejlepších rodinách dochází k napětí, ale když dojde k nějaké kritické situaci, tak by ti členové rodiny měli držet při sobě. Takže tak to vnímám já, že bychom se asi měli chovat. No a máte pravdu, že já si nemyslím, že by v Iránu mohlo dojít k té velké pozemní operaci. To Donald Trump zase na summitu zdůrazňoval, že mu nejde o to, že vylučuje, že by zatáhl v uvozovkách Spojené státy do dlouhodobé války. Ani by to americká veřejnost skutečně nepřijala. Ale takže to řešení se hledá skutečně velmi špatně. Já si myslím, že bude bohužel to napětí pokračovat. Ta dohoda s Íránem je skutečně velmi složitá. Na jedné straně Američané potřebují nějak vyřešit tu nukleární otázku, alespoň obdobou toho JCPOA a zároveň tu splavnost Hormuzského průlivu. Na druhé straně musí uvolnit za to Iránu, který strategicky vyhrál, protože ten režim zkrátka nepadl, tak musí za to Iránu něco nabídnout. Teď vidíme, jak ten režim se hlásí k Alímu Chamenejmu, dává to ostentativně najevo. Takže strategicky Američané vlastně prohráli, ale potřebují tedy tak dát, řekněme, co mohou dát, mohou zrušit sankce, mohou rozmrazit aktiva, ale myslím, že Irán bude dál dusit z pozice síly, bude chtít nějaké ty reparace, zřejmě to mýto, takže já to vidím tak, že se Američané budou zřejmě snažit nějak vojensky, a to může Evropa pomoci, nějak udržet splavnost toho průlivu i v situaci, kde se bude Irán pokračovat tu splavnost narušovat a bude to velmi těžké kvůli těm asymetrickým nástrojům boje, kvůli minám, kvůli dronům, kvůli odporování různých raket z ramene a podobně.
5: Mimochodem, nejvyšší iránský vůdce Mojtaba Chamenei, syn zabitého někdejšího ajatoláha, se neobjevil ani na posledním aktu těch šestidenních smutečných obřadů věnovaných právě jeho otci. Panelistci, čím se obecně vyznačuje přístup Donalda Trumpa k válce, jako k válčení jako takovému?
6: Tak Donald Trump si vytkl za cíl nové války nezačínat. To byla zásadní takový axiom té jeho politiky i toho hnutí MAGA, i toho programu Make America Great Again, učíme Ameriku opět velkou, významnou, protože on slíbil voličům, že je čas přesměrovat právě prostředky finanční z těch nekonečných válek do Spojených států, podporovat Američany, podporovat americkou ekonomiku, zajišťovat jim pracovní místa. A bohužel tedy ten vývoj a myslím, že i takový jeho volnější ruce v tom druhém prezidentském období ho přivedli do této situace, že války nebo vojenské konflikty začíná, v tomto případě Iránu dokonce tedy válku. A je to samozřejmě pro něho obrovský vnitropolitický problém. Paradoxně hnutí MAGA je to, kterému zůstává věrné, i když tomu se zpronevěřil nejvíce. Ale ti tradiční republikáni, ti už skutečně s kritikou nešetří, ostatně jako mnohé ty tváře hnutí MAGA.
5: Vysvětluje Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a také publicista.
2: Jak to vidí?
4: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Vraťme se ještě k oslavám 250. výročí nezávislosti Spojených států. Trochu je komplikovalo počasí, zejména na východě, kde ty státy zasáhla rekordní vlna veder. Tak jak to Američané oslavili, co pro ně toto jubileum znamená?
6: Já Američany obdivuji za to, jací jsou patrioti, jaký mají vztah ke své zemi, co pro ní dokážou obětovat, jak jsou pyšní na Spojené státy. Takže v tomto směru samozřejmě čtvrt tisíciletí je obrovský mezník, který Američané samozřejmě hluboce prožívali. Já si myslím, že ale ho prožívali spíše na té úrovni soukromé, na úrovni těch svých komunit, protože bohužel myslím, že Donald Trump nevyužil tu příležitost, která zde jasně byla, vytesat své jméno, jak on má rád, tentokrát tedy metaforicky, nad oslavy tak významného mezníku. On přistoupil k tomu, bylo to patrné vlastně od toho jeho zvolení, je to k tomu směřovalo, že tomu nepřistoupí v duchu toho principu, možná jednoho z toho ústředních principů té deklarace nezávislosti, která byla přijata před tím 250 lety, to znamená rovnost mezi občany. On jako prezident měl být jedním, myslím, z těch rovných a jako jeho předchůdci v takových důležitých, při takových důležitých chvílích si myslím, že měl zaujmout mnohem více pozici někoho, kdo zůstává trochu v pozadí a v centru je skutečně oslava Spojených států, nikoliv oslava Donalda Donalda Trumpa jako jejich prezidenta. Já se obávám, že k tomu to hodně sklouzlo. Bylo to patrné už na tom, jak odstoupili ty významné hvězdy hudební například, a Donald Trump na to reagoval tím, že jsou to vlastně pouze nudní předražení umělci a že on nakonec proč by nevyužil toho, že Amerika má vůbec toho, tu největší atrakci, která se může na světových polích objevit a kterou je on sám.
5: Projevila se nebo promítla do toho politika, rozdělená Amerika, ty nálady, které provázejí to dění ve Spojených státech. Mimochodem Donald Trump v tom svém projevu u příležitosti výročí hovořil například o amerických vojenských, vesmírných úspěších, o své politické agendě, také o hrozbách komunismu, což je možná asi nové téma, které se objevuje ve Spojených státech. Tak co považuje za úsvit zlatého věku Spojených států, jak to formuloval?
6: To zrovna já vnímám právě v tom kontextu, že to byla jedna z těch věcí, která byla taková sporná, že to vlastně trochu připomínalo ta tradiční hesla, kterými on vystupuje na těch mítinzích, a ti jeho kritici, myslím, neúplně neoprávněně právě říkali, že tato oslava byla v podstatě jenom největším z mítingu, který dosud měl. Takže právě i to, co jste zmiňovala dále, já myslím, že je hodně důležité, že neodolal tomu tam promítnout tu vnitropolitickou agendu. Ono to tedy je samozřejmě logické, blíží se volby do kongresu podzimní a republikáni si nevedou dobře s jeho přispěním samozřejmě velkým, tím myslím tu válku, která je prostě úplně nepopulární a zvyšuje ty ceny pro Američany ve Spojených státech. No a Právě myslím, já jsem očekávala, to teď v těch dnech už myslím je jasně řečeno, že Donald Trump tím hlavním tématem republikánů pro tu kampaň, o které se opřou, tak bude říci Američanům, my jsme možná udělali nějaké chyby, ale musíte volit stejně nás,

0: události ze 4. července 1776 inspirovala mnohé, také Tomáše Garrigua Masaryka. Naše první republika byla dokonce označována za mladší sestru republiky americké. Tak jak silné to bylo a je dodnes to pouto?
1: To pouto bylo skutečně nesmírně silné. On, Tomáš Garrigua Masaryk, když si i psal po letech s prezidentem Wilsonem, tak tam zdůrazňoval ty jeho rodinné vazby. To, že měl za manželku Charlotu Garrigovou Masarykovou, která ho s těmi hodnotami denně konfrontovala. A on je přijal za své, říkal. Pak samozřejmě jeho syn Jan Masaryk si vzal Francis Crainovou dceru, jeho významného podporovatele, který ho vlastně k Wilsonovi uvedl, když vyjednával o naší samostatnosti. No ale abych se vrátil k té hlavní myšlence, skutečně ty naše vazby byly obrovsky hluboké. Ta deklarace, jak jste zmiňoval, naše deklarace nezávislosti, tak vycházela z těch principů té americké deklarace. Já bych řekl, takovým dalším zásadním principem, který se v té americké deklaraci objevil, tak byla myšlenka, že legitimní vlády odvozují svou moc od souhlasu těch, kterým vládnou. A to byl přesně princip, který Tomáš Garrigua Masaryk nejenže ho včlenil do té naší deklarace, ale on jim skutečně argumentoval právě před prezidentem Wilsonem a celou Amerikou a říkal, že pokud toto platí, tak my musíme mít tu možnost získat samostatnost zpět, protože Habsburkové nedodrželi to, co měli, a podobně jako Britové se chovali nepřijatelně vůči americkému lidu a americký vliv té deklaraci udělal jakousi obžalobu tehdy britské koruny, tak také Tomáš Garrigua Masaryk při naší deklaraci udělal obžalobu Habsburské koruny a americký tisk tehdy napsal, a to ty nejvýznamnější deníky, počínaje Washington Post, který konkrétně napsal, že tedy ta naše deklarace je jedním z nejúžitečnějších projevů touhy člověka po svobodě, který kdy v historii vznikl.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: V dnešním vydání se ptám Bořka Liszce, někdejšího velvyslance České republiky v Kanadě a generálního konzula v Chicagu a také publicisty. Donald Trump hovořil během oslav k 250. výročí americké nezávislosti o zlatém Úsvitu. Jeden americký sen nicméně skončil, sen fotbalový. Národní tým Spojených států v osmifinále podlehl Belgii 1-4, což na domácí půdě asi obzvláště mrzí. Spojené státy hostí světový šampionát, který má před sebou posledních 10 dní s Kanadou a Mexikem. Tak co to pro Američany znamená spoluhostit sportovní
1: svátek? Já se to cítuji, když vzpomínám na různé šampionáty, které u nás se konaly a náš tým vypadl. Jak, samozřejmě myslím, že všude na světě to znamená opadnutí zájmu té hostitelské země, nebo v tomto případě hostitelských zemí, o ten šampionát. A já si kladu otázku, co to bude znamenat pro tu popularitu toho sportu. Já jsem docela vnímal ty diskuze ve Spojených státech, zda se podaří, v současnosti před tím šampionátem byl fotbal v co do popularity ve Spojených státech na 4. místě a právě se spekulovalo, zda nepředstihne na 3. místě baseball.
0: Tak už dopovězte, prosím, kdo je teda druhý a první.
1: Tak na prvním místě je americký fotbal,
0: ano.
1: A na druhém místě je basketbal. Hmm. No a teď vlastně pro mě ten baseball, to je skutečně americký národní sport, celodenní zábava, rodiny, přátelé, a baví se nejenom v hledišti, ale i v zázemí, tam stojí u těch stánků s občerstvením, teče tam pivo proudem, s tím dobrá nálada, a to by měl vystřídat tedy nyní sport, kde se hraje 90 minut, moje manželka by řekla 90 minut nudy, kde když ten hráč než přeběhne jenom to hřiště a pak se stejně nic nestane, takže to je pro mě svým způsobem zajímavé sledovat a uvidíme, teď ještě ty průzkumy nejsou, jak se to posouvalo, ale už to, že útočí ten fotbal, tak to je v Americe, myslím, docela revoluce.
0: A jak tedy prožívají podle dostupných informací Američané, tedy klasický fotbal, těch 90 minut základní hrací doby?
1: Já jsem v Americe žil, tak já jsem tam vnímal, jak tu popularitu budovalo ty univerzity. Oni univerzity začaly, ty mají velký vliv, protože

0: to jsou plné stadiony těch univerzit, fanoušků, kteří sledují ty univerzitní týmy. A tehdy začalo před těmi, já nevím, 20 lety, když jsem tam já byl na univerzitě, tak tam bylo to období, kdy tam začaly hrát i ženská mužstva, i mužská, a začaly to ty diváci vnímat, začalo je to bavit. No a myslím si, že ta popularita tam určitě vstoupat bude. Je to nejpopulárnější sport a Američané jsou zase tak jiní než my, když mají tedy ty svoje národní sporty.
1: Mimochodem i do sportu, což se stává víceméně pravidelně, také promlouvá politika. Donald Trump požádal šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA Infantina, aby přezkoumal faul, za který dostal americký útočník v utkání proti Bosně a Hercegovině červenou kartu.
0: No tak je to, myslím, takový širší projev toho, jak Donald Trump pojímá funkci prezidenta. Já myslím, že on by měl pocit, že zklamal, kdyby on zkrátka neukázal, že se za každou cenu vždy dokáže zastat svého národa a že to neváhá dělat, ani když se přitom zpronevěří všeobecně uznávaným pravidlům. Takže pro mě to vlastně trošku zapadá do toho způsobu, jak Donald Trump vede Ameriku, a ovšem samozřejmě má to ty stinné stránky i v tom fotbale. Si myslím, že vlastně trochu poškodil tu mezinárodní popularitu amerického týmu. Já jsem potom četl, jak myslím, že se docela sjednotili fanoušci zahraniční, mezinárodní, tedy proti tomu týmu, a fandili vlastně v tom zápase Belgii.
1: Jaká je vůbec obecně podpora sportu ve Spojených státech?
0: Tam je samozřejmě obrovský příliv finančních prostředků. Je to, Američané jsou nezmíně sportovní národ. Oni také, to jsem neříkal, jezdí na ty zápasy dřív, dělají takzvaný tailgating. Oni mají ty pick-upy a na těch korbách si přivezou židle, grill, a na parkovištích zaparkují, začnou grillovat několik hodin před tím zápasem. Ještě po zápase pokračuje party. Tak je to skutečně kulturní zážitek. No, já v Chicagu zmíním, jak jsem mluvil také o té Americe, co nám dala, tak my jsme samozřejmě jako Češi, vy jste to měla v tom začátku, tak jsme měli příležitost do Ameriku využít jako tu zemi svobody, kam odcházel náš exil, už vlastně po Bělohorský, a spousta Čechů se tam dostala k neuvěřitelným úspěchům. A takový neznámý příběh u nás je například příběh George Halase, který to byl Čech, který jako mladý přišel do Ameriky a podařilo se mu nakonec založit klub Chicago Bears amerického fotbalu a vůbec tu lig, spolu založit ligu amerického fotbalu, což je nejvýdělečnější sportovní organizace na světě, a syn slávy amerického fotbalu je na George Halas Drive. Tak to je takový jeden z příběhů, který jsme si tam zapsali, jak pro který nás Amerika jako Čechy také vnímá jako úspěšný národ.
1: Ta naše pouta česko-americká jsou vlastně mnohem delší, nebo ty vztahy, než je těch 250 let americké nezávislosti.
0: Přesně tak, a já jsem měl tu příležitost, protože jsem v Americe dlouho žil a i jsem tam působil jako diplomat, tak vlastně navazovat ty kontakty s těmi komunitami, které tam přicházely z roku 1850 a od roku 1870 skutečně masivně, a zakládali tam ta české vesnice, městečka, čtvrti, a do dneška k nám cítí velmi hluboké puto, a proto i já cítím to, že máme tu naději, že vysokou, že ta transatlantická soudržnost vydrží, protože není to jenom náš národ, ale ty další evropské národy, ty naše hluboké kořeny v Americe skutečně existují.
1: Říká Bořek Lizec, někdejší velvyslanec České republiky v Kanadě a generální konzul v Chicagu a také publicista. Já vám děkuji za vaše názory, zkušenosti a přeji vše dobré. Naslyšenou.
0: Moc děkuji, naslyšenou.
1: Další vydání pořadu, jak to vidí, si můžete naladit už tradičně v neděli. Hostem Viktorie Kopecké bude Eva Frühwirthová, trenérka mozku a specialistka na efektivní komunikaci. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí?

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Pavel Bár a Michal Prostějovský, jako každý rok touto dobou s prázdninovými reprízami Muzikál Expressu. Dnešní pořad měl svoji premiéru 7. prosince loňského roku, ale myslím, že ani dnes neztratil nic na své aktuálnosti.
1: Dnešní pořad bude opět věnován rubrice pod titulem Muzikál a já. K mikrofonu si občas zveme osobnosti české muzikálové scény, ať už autory, herce, režiséry a další tvůrce. A dnes tu máme dokonce hosta, který je u nás letos podruhé.
0: Ano, je to nezvyklá výjimka, ale oprávněná. Naším dnešním hostem je totiž muzikálový herec Lukáš Adam, který je čerstvým držitelem ceny Thálie v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry. Lukáši, vítej.
2: Dobrý den, ahoj, děkuju za pozvání.
0: Pravidelní posluchači Muzikál Expressu i příznivci divadla obecně asi vědí, že letošní cenu Thálie si obdržel za roli atentátníka Lukényho v muzikálu Elizabeth, který od loňského prosince uvádí Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě.
1: Lukáši, prozraď nám, jaký je to pocit sedět společně s dalšíma dvěma nominanty ve stejné kategorii pod jevištěm Národního divadla v Praze a čekat na verdikt toho, kdo výslednou cenu dostane.
2: Je to krásný pocit, celý ten večer jsem si hromě užil, protože nejen v té svojí kategorii jsem měl svoje kamarády, Honzu Sklenáře a Honzu Kříže, myslím si, že jsme byli krásná nominace, krásná skupinka, ale měl jsem tam kamarády i v činoherních kategoriích a celý večer byl krásný, líbilo se mi, jak Marek Hanuš provázel tím večerem, bylo to dojemné a nadmíru jsem si to užil. Jediné co, tak je škoda, že vlastně je tam málo místa, takže jsme tam pár lidí polili nějakým prosekem a rozbili pár skleníček, ale naštěstí všechny vázy zůstaly celé.
0: A jaký pocit jsi měl ve chvíli, kdy zaznělo tvoje jméno?
2: Takový jako neuvěřitelný, no, jako to je takové, špatně se to formuluje, protože ten pocit i v tu chvíli je takový nepopsatelný, takže se pak těžko popisuje nepopsatelnost. Ale tím, že ta nominace byla tak silná a tím, že jsem z nějakého statistického hlediska jsem si říkal, že mně se to nemůže stát, tak to bylo zkrátka takové, že jsem tomu nevěřil do poslední chvíle a nevěřil jsem tomu vlastně i po té poslední chvíli, takže v té první chvíli toho, kdy už to byla pravda. A asi takový pocit tohoto myšmaše, který tady teď předvádím, jsem měl v tu chvíli.
0: S těmito pocity musel vystoupit teda na to jeviště a tam říct nějaký proslov.
2: A něco
0: proslov.
2: Říct, ano, a to byla největší panika, protože já sice mám rád práci se slovem, mám rád veřejný projev jako disciplínu, ale v tuhle tu chvíli, když člověk jako předstupuje před plné Národní divadlo, kde tam svítí ty lóže a vidíte všechny ty hvězdy, všechny ty bardy, všechny ty legendy vlastně všech našich divadelních oborů, tak nastala drobná panika. Ale jako nějak se to asi stalo, já se to moc nepamatuju, já mám z toho takovou tmu.
1: A jaký byl pocit další dny, kdy jsi se snesl z obláčku slávy zpátky na zem?
2: Já si myslím, že jsem se snesl z obláčku ještě ten večer, protože jsem druhý den hrál ve 4 odpoledne v Ostravě, takže jsem hned v 9 musel letět na vlak. A pocit v těch dalších dnech byl příjemný, protože vlastně tím, že já nehraju jenom v jednom divadle, ale je jich víc, tak samozřejmě se násobily různé gratulace a hezké reakce, takže to bylo příjemné. A postupně se z těch krásných gratulací a krásných jako reakcí stávaly víc a víc fóry. To znamená, že už je to, já už nevím, už to bude skoro přes měsíc. A stále se někteří jako uchylují k těm fórum, kdy už jsem si říkal, že už by stačilo. Ale bylo to krásné.
1: Teď by se slušelo si zahrát jednu z písniček, které zpíváš v Elizabeth, ale na tom se teprve pracuje, bude o tom ještě taky řeč, takže si zahrajeme jednu z těch písní Lukényho v originálu.

0: Naším dnešním hostem je muzikálový herec a čerstvý držitel ceny Thálie Lukáš Adam. Lukáši, cena Thálie není prvním oceněním za roli atentátníka Lukányho v muzikálu Elizabeth. Ty si za ní letos dostal už i cenu Jantar v umělecké anketě kulturního dění v Moravskoslezském kraji. Když si před rokem a půl vyšel úspěšně z konkurzu na Elizabeth, měl si už tehdy pocit, že Lukány je pro tebe určitá osudová nebo nějaká výjimečná příležitost?
1: Takovýhle pocit jsem samozřejmě neměl.
0: Tak jsi se aspoň těšil?
1: To samozřejmě, ale jakože bych měl pocit, tak teď jdu vytvořit jako osudový výkon a teď to přijde, teď se na to těšte, to určitě ne. Já obecně se zdráhám mít tyto pocity jakékoliv. Takže jako když jsem vyšel z toho konkurzu, takže že jsem tu roli dostal, tak moje pocity byly takové, tak to teď je na čase to zpracovat, naskoušet a dobře odvést práci. Tyhle ambice jsem si určitě nemaloval ani v nejmenším.
0: To znamená, že to bylo jako u každé jiné role. Neměl jsi na začátku pocit, že to bude něčím odlišné?
1: Tak samozřejmě člověk ví, že ta role je větší než třeba některé jiné, ale určitě jsem nechodil na zkoušky s tím, že pracuju na něčem, abych za to dostával nějaké ceny. To určitě
2: Lukáši, ty tuto roli, tedy Lukányho, alternuješ s Tomášem Savkou a musím říct, že každý jste ji uchopili trochu jinak. Mm-hmm. Ale sám Tomáš po premiéře prohlásil, že on hraje Lukányho, když to ty jsi Lukány.
1: To je hezké, takové, že to, když to je vrah.
2: Jak takové ocenění od kolegy vnímáš?
1: Já si toho nesmírně vážím, že něco takového řekl, protože Tomáš Savka je moje taková modla, bych řekl. Já jsem v Ostravě začal v roce 2013, on v roce 2014 a sleduju ho vlastně celou tu dobu a učím se od něj a jestli řekl něco takového, tak je to krásné. Ačkoliv já teda doufám, že Lukány ho taky hraju a ne, že bych jím byl, protože takovou osobností, jako je on, bych být nechtěl.
0: Není tajemstvím, že muzikálový soubor Ostravského divadla má v úmyslu po novém roce nahrát živé CDčko s Elizabeth. Mm-hmm. Hledá proto podporu svých fanoušků na internetové platformě Hit. Sleduješ pravidelně, jak zájemci a příznivci na tuto výzvu reagují?
1: Snažím se, dívám se sem tam, protože postupně všichni přidáváme takový ty propagační videa a tak dál a já svoje ještě pořád sám za sebe venku nemám, takže čekám na tu vhodnou chvíli, abych zase oslovil nějakou jinou část publika, která třeba o tom ještě neví. A myslím si, že si vedeme dobře, ale současně je to pořád ještě málo. Takže, kdybyste náhodou už teď se chtěli podívat, tak na hithit.com si zadáte Elizabeth míří na CD a tam nám můžete, já nemám rád to slovo přispět, jo, protože samozřejmě my neděláme žádnou dobročinnou sbírku, ale můžete si koupit odměnu, což je dobrá věc a budete takovými mecenáši nebo sponzory toho CDčka, protože v dnešní době je CDčko nákladná záležitost.
0: My věříme, že se potřebné finanční prostředky podaří brzy získat, ale pro dnešek si prozatím zahrajeme ještě jednu ukázku z originální Elizabeth, ve které uslyšíme vídeňského představitele Lukányho.

0: Naším dnešním hostem je Lukáš Adam. Lukáši, kromě tebe byla na cenu Thálie nominována i Alžběta Bartošová, tedy představitelka titulní role císařovny Alžběty, známé i jako Sisi. Nebyla smutná, že ty jsi cenu získal a ona ne?
1: Samozřejmě těžko vidět dovnitř úplně, ale já si myslím, že ne, že ani já bych nebyl smutný, kdyby to tak bylo u mě, že to vedeme všichni tak nějak sportovně. A vzhledem k tomu, že v Ostravě je ta role vlastně rozpůlená, myslím si, že to sama Betka, ne, že by vyloženě takhle čekala, ale myslím si, že brala v potaz i to, že ta role je v Ostravě rozpůlená, že by možná ten o něco větší potenciál byl ve chvíli, kdyby ta role byla hraná i v té naší verzi jenom jednou herečkou.
0: Tedy rozpůlená,
1: rozpůlená
0: znamená
1: na mladší a starší.
0: Mladší a starší Elizabet.
1: Ano.
2: A letos byly nominace na cenu Thálie v kategorii muzikálu obecně velmi silné a tím pádem i napínavé. Mezi ženami ji nakonec získala Monika Absolonová za roli Judy Garlandové v inscenaci Judy ve Studiu 2 v Praze. I tu si muzikál Express do vysílání po novém roce samozřejmě pozve. Jako malou upoutávku si teď v jejím podání poslechneme ukázku z českého kultovního muzikálu Drákula, a sice skladbu Jsi můj pán.

0: Naším dnešním hostem Muzikál Expressu je čerstvý držitel ceny Itálie Lukáš Adam.
1: Lukáši, tato cena je samozřejmě pro každého herce určitou metou. Ty ses k ní dopracoval po téměř 15 letech u divadla. Ale poměrně brzy, tedy před 10 lety, si byl, a to dokonce v zahraničí, oceněn za svoji vůbec první velkou muzikálovou roli, tedy za postavu Henryho v muzikálu Phantom Londýna. Ostravský muzikál s touto inscenací tehdy reprezentoval na muzikálovém festivalu DIM v jihokorejském Tegu. Šlo o rok 2015. Jak na tehdejší hraní v Jižní Koreji po letech vzpomínáš?
2: To byl takový úplně bláznivý výlet pro mě, protože to jsem byl tehdy u divadla chviličku a hned jsme měli tuhle tu možnost jet na druhou stranu světa. A v té Asii obecně jakékoliv umění z Evropy, nebo vůbec, když tam prostě přijede banda Evropanů něco dělat, tak se okamžitě stanou středem zájmu. Takže si nás fotili na ulici lidi, nebo se s námi fotili. Ne protože jsme herci, ale protože jsme Evropani. A mimo jiné. A krom toho to bylo samozřejmě setkání s úplně jinou kulturou, s jiným diváckým ohlasem, s jiným způsobem chování v divadle a tak dál. A krom toho to bylo velmi dynamické, kdy jsme tam přijeli, měli jsme jednu zkoušku, pak asi 5 představení v pár dnech a hned ten ceremoniál a pak se hned letělo zpátky a najednou byl člověk zpátky v Ruzyni na letišti a měl pocit, že se to vůbec nestalo.
1: Ptal jsem se tě předtím na pocity při přebírání ceny Itálie. Byly jiné než tenkrát před těmi 10 lety a v čem?
2: Asi byly, já si je nepamatuju. Já si pamatuju takový jako podobný pocit euforie. Přeci jenom tam mi o nějaké nominaci řekli hodinu předem nebo hodinu a půl, tady jsem to věděl půl roku, tak je ten celý ten proces trošku jiný, ale ten pocit toho, že někdo vyhlásí vaše jméno je asi podobný, akorát tam jsem měl tehdy pocit, že to je nějaký velký mezinárodní úspěch, což asi jako kdyby byl, ale přeci jenom ta váha té Itálie je o něco větší.
1: A máš teď obě ty ceny vedle sebe vystavené?
2: Ne, nemám, protože Itálie se nikam nevleze. A já mám, byt, který má nestabilní podlahu a ten dym v tu zlatou sošku, která má asi půl metru, mám v takové jako policie, ona se dost kinkla, takže tam já bych tu Itálii nedával.
1: Takže Itálie zůstala zatím v krabici?
2: Ne, v krabici už není, je venku z krabice, ale zatím je na kredenci.
0: Dodejme ještě, že kromě tebe získala Jana Musilová tehdy za roli matky cenu za nejlepší vedlejší roli v kategorii žen a muzikál Phantom Londýna jako takový byl oceněn hlavní cenou jako nejlepší muzikál festivalu.
1: A teď se konečně dostáváme i k hudební ukázce s tebou jako interpretem. Kromě tebe v ní uslyšíme i Janu Musilovou.
3: Nic neříkáš. Jak žít, když nevím čím, krev bych z rukou smyl.

možnost, než překročíš můj práh. Ty smeteš všechen hnus, zde nejde o pokus, toč cíl.

0: Lukáši, ty máš štěstí na velké a zajímavé role, mimo jiné například v muzikálech Thrill Me, Jesus Christ Superstar nebo Kinky Boots. Jak to ale vypadá v praxi? Usiluješ o ty role ty sám, nebo si oni nachází tebe?
1: To je skoro až impertinentní otázka. No, tak když je konkurs, tak usiluju já, a když konkurs není, tak většinou usilují role o mě, bych asi tak řekl. Já jsem nikdy neměl žádný herecký sen, nikdy jsem neměl vysněnou roli, muzikálovou už vůbec ne, protože jsem na začátku vstupoval do muzikálového světa z činoherního prostředí, takže jsem tolik ani muzikálových rolí neznal. Takže já se spíš nechávám jednotlivými rolemi překvapovat a zjišťu často postupně, co nabízejí.
0: A jak intenzivně se na konkurzy připravuješ?
1: Když je to konkurs, nebo když je ta role opravdu taková, že mě to hodně zajímá, nebo opravdu chci tu roli získat, tak se snažím, co to jde, se připravit a někdy jdu na konkurs, asi ani ne jako na divadelní konkurs, ale když jde člověk, já nevím, někam na casting, na reklamu a tak dál, tak je to takový, že člověk jde na konkurs a uvidíme, co bude. Ale jako když už opravdu jdu s nějakým vnitřním zájmem, tak jako nerad chodím nepřipravený. Když mám co, když mám se jak připravit, tak radši chodím připravený.
2: Takže přečteš si celou hru dopředu, jo?
1: No, celou hru asi ne, ale zjistím si minimálně nějaké okolnosti, nějaké prameny.
2: Teď například zkoušíš v Olomouci roli vypraviče v muzikálu Evita. Tu si hrál už v Českých Budějovicích. Vstoupíš tak dvakrát do stejné řeky, nebo ne?
1: To se ještě uvidí. Já mám za sebou teprve první aranžovací zkoušku, to je první vstupní písně. A jestli to bude stejná řeka, to nevím. Myslím si, že vlastně nikdy ve dvou různých inscenacích to není stejná řeka a já nemám rád vstupování do stejné řeky, takže i kdyby to náhodou zavánilo tím, že bude podobný třeba režijní rukopis, tak já si v tom budu chtít najít něco jiného, něco nového, něco osvěžujícího. Ale myslím si, že ty přístupy budou, i když třeba v niancích, ale odlišné.
2: Domnívám se, že muzikál Evita naši posluchači znají důvěrně, takže pojďme si zahrát píseň, kterou budeš zpívat.

0: Lukáši, Evita už je v podstatě dneska muzikálová klasika. Když jsi se ty s tímto titulem setkal poprvé, nebo jak jsi dospěl ke své roli Če?
1: No to já můžu takhle krásně přemostit zpátky k tomu, když jsme se bavili o Tomášovi Savkovi. To byla jeho první role v Ostravě, Če právě. A já jsem tam tehdy byl v Kampeny. Byla to moje po Fantomovi Londýna druhá ostravská příležitost a tam jsem vlastně začal zase znova tak jako po krůčkách. Takže je to moje třetí Evita a je to můj nejoblíbenější Lloyd Webberův muzikál.
2: Lukáši, ty hraješ doslova v divadlech napříč republikou. Víš, kolik rolí máš aktuálně na svém kontě?
1: Myslím si, že 17, 18 tak nějak.
2: A jak pořád zvládáš to přejíždění mezi různými kouty republiky?
1: Zvládám. Já to mám takhle od roku 2012, takže v podstatě 13 let jezdím tam a zpátky. Já jsem se naučil, nebo jsem si to sám sobě už přikázal, nakázal dělat to efektivně. To znamená, už odmítám to, že bych měl někde odehrát večer představení, které končí v 10 večer a druhý den být někde v 9 ráno. Výjimečně, ale snažím se to udělat tak, že třeba si dám nějaký s těma alternacemi se to snažím tak jako domlouvat, aby to byl nějaký blok, že jsem v tom daném městě nějakou chvíli a pak přejíždím, aby toho přejíždění už bylo míň, přece jenom stárnu.
0: Tomu tvému přejíždění, pokud vím, v dobách svých začátků, rozuměj, nedostatku financí, se nechal zaměstnat i jako steward u RegioJetu a bral si služby tak, jak si měl naplánovaná představení v divadle, hlavně v Ostravě.
1: Ano, ano, mě moje tehdejší pedagožka na konzervatoři říkala: Lukáši, vy jste taky slezský ekonomický fenomen? Všichni ostatní jedou vlakem a zaplatí za to 500 korun a vy za to 500 korun dostanete.
0: A stalo se ti někdy, že jsi ve vlaku obsluhoval někoho ze svých kolegů, kteří právě jeli na stejné představení?
1: Stalo se mi to určitě několikrát. Jo, pamatuju si takové situace.

0: Předchozí hudební ukázka s naším dnešním hostem Lukášem Adamem pocházela z muzikálu Vlasy, konkrétně z divadla Kalich v Praze. Lukáši, jak dlouho tam už ve Vlasech vlastně hraješ a jak tě tento legendární titul baví?
1: My jsme měli premiéru v roce 2019 v lednu a dokonce jsme hráli ještě nějaké předpremiéry 2018 v září, takže 7 let asi. A je to moje srdcovka, miluju ten film i tu originální divadelní hru, viděl jsem verzi v Dánsku, ta naše je úplně jiná zase než všechny ostatní a my jsme se teď vrátili na jeviště po 2,5leté pauze a myslím si, že je to dobře, protože ten titul je neustále aktuální a dneska mrazivě aktuální a je dobře, že se hraje a myslím si, že by se měl hrát víc.
0: Čím je podle tebe aktuální? Proč by měli diváci přijít?
1: Je aktuální vzhledem k geopolitické bezpečnostní situaci, která panuje už i na našem kontinentu nějakou dobu a hlavně proto, no.
2: Lukáši, pokud jde o role, jak bylo už řečeno, máš pořádný rozptyl. No a od září letošního roku hraješ například v Goya Music Hall v Praze Lovce upírů profesora Abroncia v obnovené premiéře Plesu upírů, v Ostravě pak například Lolu v Kinky Boots. Je to výsledek nějakého vnitřního procesu hereckého nebo je to tak trochu náhoda?
1: To je vtipná kombinace zrovna těch dvou postav. Drag queen Loli a stárnoucího profesora, který vypadá trošku jako Albert Einstein. Já si myslím, že ta spojovací linka těch rolí je nějaký činoherní komediální potenciál zrovna těchto dvou, kdy, nevím, jestli to ve mně vidí ti režiséři, nebo to tak nějak zrovna jakoby zaklaplo, mě baví ta činoherní práce na těch rolích, to poentování, vystavění té role po textové stránce, potom v rámci toho jednání a baví mě humor a k tomu i ta hudební složka, takže si myslím, že ačkoliv jsou ty role diametrálně odlišné, tak tohle je spojuje.
2: Před několika lety jsi moderoval i náš koncert Muzikál Express 30 let v Hudebním divadle Karlín a také několik let moderuješ premiérové reportáže, které Muzikál Express natáčí v divadlech pro svůj web, Facebook a Instagram. Jak se cítíš v této roli, tedy moderátora, našeho kolegy?
1: Já to mám rád. Já mám rád práci se slovem, mám rád práci s jazykem, takže mě tahle ta role bavila vždycky, ale teď na ní nemám tolik času, což mě mrzí, zase bych se něco klidně zamoderoval, což teda teď nedělám jako inzerát na sebe.
0: V té souvislosti se ale musím zeptat, ty totiž působíš rovněž jako lektor komunikace a mluveného projevu a hlasový a rétorický kouč. Co si pod tím můžou naši posluchači představit?
1: To je složité. Já jsem během covidu, když nebyla práce v divadle, nebo jí bylo míň, tak jsem začal dělat toto a pomáhal jsem třeba studentům, kteří se chtěli hlásit na konzervatoř. K tomu jsem si přibral pár finančních poradců a tak dál ze skupiny mého finančního poradce, kteří chtěli pomoct. A zjistil jsem, že mě to docela baví, že mě baví taková ta lektorská pedagogická činnost, proto teď i studuju Masarykovu univerzitu sociální pedagogiku. Nicméně teď opět jsem ve stavu, kdy to moc nedělám, tady tuhle tu práci, protože na to nemám čas. Teď jsem plně zaměstnán divadlem, takže toho tolik není. Ale pro představu je to lektoring, je to práce s hlasem, je to práce s jazykem, s obsahem, s formou, s dynamikou hlasového projevu, s tím, jak zkrátka nakládat s těmito dovednostmi.

0: Naše ukázka pocházela z broadwayské inscenace dnes už zmiňovaného muzikálu Kinky Boots, ve kterém náš dnešní host Lukáš Adam hraje v inscenaci Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Lukáši, zmínil si, že v tomto titulu hraješ drag queen Lolu. Jaké místo má tato role ve tvém hereckém portfoliu?
1: Nevím, jak v portfoliu, ale v srdci má velmi zásadní místo, protože mě baví na divadle to, když můžu předávat nějaká poselství, nějaké myšlenky. A myšlenka tohoto muzikálu je pro mě velmi důležitá, protože je to o respektu k jinakostem, o sebepřijetí, o přijetí druhého člověka, pokud je jiný než naše představa toho, jak by někdo měl nebo neměl vypadat. A myslím si, že ta inscenace má moc rozbíjet stereotypy a vytvářet větší vzájemný respekt. A to se nám v Ostravě daří. A i starší publikum, konzervativní, na konci představení tančí, zpívá a je to krásná zkušenost.
0: Další důležitá role v tvé kariéře je Nathan v muzikálu Thrill Me. Čím je pro tebe tento muzikál tak výjimečný, že jste se společně s Richardem Pekárkem s osobním nasazením zasadili po ukončení ostravské inscenace o jeho uvádění v Praze a v dalších městech?
1: To je podobný případ, protože zrovna Thrill Me má tu moc, ačkoliv je to naprosto jiný příběh, je to příběh bestiálních vrahů, ale má podobnou moc sdružovat fanoušky a sdružovat lidi, kteří tvoří komunity a milují ten příběh, možná proto, že na pozadí toho bestiálního příběhu je silný lidský příběh nějaké manipulace, posedlosti, lásky vlastně. A dost možná i ta vražda a ta hrůza je na pozadí toho, co se těch lidí dotýká. A proto je to, myslím si, důležitý. A je to činoherní muzikál, je tam hodně herecké akce, je to výborně napsaný. Já to mám rád.
0: Zmínil jsem, že s tímto titulem jezdíte na zájezdech po České republice. Kde ano. Vás v nejbližší době mohou diváci vidět?
1: Ano, teď máme takovou malou tour, malé turné, už jsme byli v Chomutově a teď nás v nejbližší době můžete vidět 17. prosince v Náchodě, v Beránku. A pak 3. ledna v Praze v divadle v Celetné, takže si myslím, že to je úplně nejlepší možnost, jak zahájit nový divadelní rok. A pak se vrátíme na jednu zastávku i do Ostravy 16. dubna, kromě jiného.
2: Lukáši, máš nějakou zajímavou zkušenost s muzikálem v poslední době jako divák?
1: Já mám takovou zajímavou zkušenost většinou, že kamkoliv přijedu jako divák, tak je nějaký technický problém. Takže já už se bojím jezdit kamkoliv jako divák. Já jsem byl na Elizabeth právě v Curychu, jsme si udělali taky s Richardem výlet a tam se zaseklo světlo, které dělalo ohromný bordel během první půlky. A když jsem byl na Moulin Rouge v Londýně, tak se v druhé půlce úplně na začátku zasekla opona a představení nepokračovalo. Takže to jsou moje zkušenosti z poslední doby a teď si jako nevybavuju nic moc jiného, protože nemám moc čas chodit jako divák, ale doufám, že se to změní a že si teď udělám víc volna.
2: Takže trošku osobnější otázka, s jakou vizí a jakými plány, kromě Evity, v Olomouci vzlížíš do budoucnosti? Co tě čeká, jaké krásné role?
1: Mě čeká v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě muzikál Tak se nám stalo, což je původní český muzikál, který tam bude mít vlastně světovou premiéru, můžeme říct. A pak nevím, pak mám zatím všechno otevřené. A čeká mě jedna taková hezká malá rolička, která už je hotová v seriálu Record Woman na platformě OnePlay. A jinak bych si rád užil trošku volna.
2: Takže budeme čekat, jaké další role si tě najdou, anebo ty je. Ano. Naším dnešním hostem byl čerstvý držitel ceny Itálie v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry Lukáš Adam. Děkujeme za návštěvu.
1: Já moc děkuju za pozvání, bylo to s vámi opět příjemné, jako vždy.
0: Tak se pozná moderátor. Muzikál Express pro vás dnes připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí slovy naslyšenou opět za týden ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojky. A nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Léto bude patřit reprízám těch toboganů, které vás v minulosti nejvíce zaujaly. V březnu loňského roku jsme vysílali z rehabilitačního ústavu v Kladrubech a mými hosty byli Alfred Strejček, Jitka Molavcová a Štěpán Rak. A to určitě stojí za zopakování.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a v rámci mrazivého léta dvojky vás zvu k poslechu četby na pokračování. Tribeč, magické místo nedaleko Nitry, kde se mísí křesťanská a pohanská mystika. Hory, odkud se nemusíte vrátit. A kdo se přece jen vrátil, ten o svých zážitcích raději nemluví. Na průzkum nebezpečného pohoří se vydává čtveřice mladých lidí. Pustí je Tribeč zpátky? To se dozvíte, pokud přijmete pozvání k poslechu četby z knížky Josefa Kariky Trhlina.
5: Na průzkum jsme vyrazili v sobotu o 2 týdny později. Neplánovali jsme žádnou velkou akci. Ráno vyrazíme, sejdeme se před obcí Štitáre a projdeme pár vesniček a lokalit spojených s případem. Takže tu listopadovou sobotu jsme se zbalili, v 7 ráno vyšli k velké okružní a čekali na Andreje, který pro nás měl přijet. Typoval jsem, že přijede v malém Fiatu nebo Hyundai. Na co jiného by se takový blbeček zmohl? Když u nás zastavila nablízkaná červená Škoda Superb, skoro mi zaskočilo. Nezmohl jsem se ani na slovo. Nevyslovil jsem žádný rýpavý komentář. Ani Mia nebyla tak krutá, aby něco podotkla. Batohy jsme uložili do kufru a posadili se na zadní sedadla. Čím se vlastně živíš, Andreji? Ozvala se Mia. Programuji, dělám správce počítačové sítě a tak. Pokrčil rameny. To asi slušně vynáší. Nedalo mi. Tak nestěžuju si, ale auto mám od našich, jestli myslíš tohle. Aha, levicový aktivista s bohatými rodiči. Na Facebooku lajkuje rudé politické straničky, co chtějí bojovat proti hnusnému kapitalismu, ale pěkným autíčkem od rodičů nepohrdne. Chtěl jsem dodat něco štiplavého, ale předběhl mě. Projíždíme Prievidzou, oznámil neutrálním hlasem, ale tvářil se, jako by nám zprostředkoval zásadní informaci. Zemjanské Kostoľany, Bystričany, Čereňany, Oslany, vesnička za vesničkou. Nahlásil nám je všechny. Hleděl jsem na Míu a odhadoval, jestli už i ona lituje, do čeho nás dostala. Čekali jsme polovičního blázna, ale Bežanský překonával i ty nejodvážnější představy. Nebyl hloupý. Naopak. Vynikal solidní inteligencí, ale byl to jeden z nejotravnějších a společensky nejneschopnějších lidí, jaké jsem kdy potkal. A teď pozor, vyzval nás, když jsme výjížděli do nevím už které prdele světa. Velké Uherce, doplnil s výrazem největšího triumfu. Něco mi to říkalo, ale byl jsem tak ubitý, že mi to pořádně nepálilo. Odsud se koncem listopadu 1929 vydal na obchůzku lesník Samšály, který se už nikdy nevrátil. Takže už jsme v Tribeči? Zajímala se Mia. Dojeli jsme k severnímu úbočí pohoří. Pojedeme na jich do Zlatých Moravců, odtamtud je lepší výhled. Opustili jsme vesnici a zanořili se hloub do lesů. Nebudu ti lhát, necítil jsem se nejlíp. Prostředí, které jsem do té doby znal jenom z mystifikačního strašidelného příběhu, dostalo najednou reálnou podobu. Zpočátku jsme aspoň sem tam viděli nějaká lidská obydlí, ale brzy převládly jenom keře a záplava ze žloutlých listnáčů. Cesta se stáčela jednou doprava, jednou doleva. Rychle jsem ztratil orientaci. Ani jsem netušil, kde je sever. Pokud se Samšály držel téhle cesty, ani se nedivím, že zabloudil. Čekal jsem, že cesta každou chvíli skončí a dál budeme pokračovat po vyšlapaném lesním chodníku. Místo toho se úzký prostor otevřel, napravo i nalevo jsme uviděli rozlehlé louky, budovy nějaké farmy a malou vesničku. To je Skýcou, oznámil Andrej. Odsud zmizel ten důchodce, ne? Prohodil jsem. Ano, přikývil Andrej. Antonín Topil. Jak daleko je nejbližší obec? Zajímala se Mia. Zhruba 6 nebo 7 kilometrů přes les. Trochu se mi svíral žaludek. Naštěstí jsme po čtvrthodince z lesů vyjeli. Andrej ještě ohlásil Topolčanky a potom jsme konečně uviděli Zlaté Moravce. Kdykoliv se rozevřel výhled, objevil se masiv Tribeče, táhnoucí se až k Nitře. Mezi oblými zvlněnými kopci se zvedalo několik vyšších hor, ale ani ty nevypadaly vyšší než 1000 metrů. Tribeč má délku zhruba 30 kilometrů, ale je poměrně úzký. Nejširší je právě v těch částech, kterými jsme projeli. Čím blíže k Nitře, tím více se zužuje, poučil nás Andrej. A ty vysoké kopce, které vidíme? Téměř na každém z nich bylo nějaké hradiště. Nejblíže je Velký Lisec, potom Ploská, zříceniny hradu Gýmeš a na konci, tedy z našeho pohledu, hradiště Žibrica. To leží právě nad Štitáry, kde nabereme Davida. Kochali jsme se výhledem. Takhle z dálky a za chladného, i když slunečného dne, vypadal Tribeč přímo idylicky. I Mia to vnímala podobně, protože mě vzala za ruku a přisedla si blíž. Víte, kde právě jsme? Ozval se Andrej. Jak kde? Pod Tribečem. To ano, vycenil do zrcátka zuby. Ale kde přesně? Slyšeli jste už o téhle cestě smrti? Nadzvedl obočí. Neslyšeli? A možná ani nechceme, doplnila Mia. Ale je to zajímavé. Cesta číslo 65 mezi Zlatými Moravcemi a Nitrou. A co má být? Nic, jenže je to krátký a jak vidíte celkem přehledný úsek cesty skrz pole. A zároveň se tady ročně stane nejvíc tragických dopravních nehod na území celého Slovenska. Tak proč tady jedeme? Vyprskla Mia. Chtěl jsem vám to ukázat, pokračoval Andrej, aniž by si všiml jejího rozhořčení. Nejhorší situace byla v roce 2001. Tehdy tu zahynulo 17 lidí. To není možné, nechápal jsem. A teď hádanka. Tipněte si, ve kterém ročním období se tady vyskytuje nejvíc nehod. Od konce listopadu do března? Andrej přikývl. Podle psychotroniků je to tady zase plné extrémně silných geopatogenních zón. Tak si vyberte. Faktem je, že jsem narazil na několik výpovědí lidí, kteří tady přežili havárku. Někteří tvrdili, že jim cosi narušilo koncentraci. Před kritickým momentem se cítili zmateně, malátně, měli zpomalené reakce, ztratili smysl pro orientaci nebo kontrolu nad autem. Radši se soustřeď na řízení, zabručel jsem. Bez nehody jsme dojeli až k nejzápadnějšímu cípu Tribeče. Najednou se před námi objevila vesnička, která nás přivítala dvojjazyčnou tabulí. Vítejte v 900leté obci Štitáre. Stálo na ní ve slovenštině a maďarštině. Žije tu hodně Maďarů a maďarských Slováků, poučil nás Andrej. Opravdu jsem se necítil jako na Slovensku. V Žilině, odkud pocházím, panuje po většinu roku spíš chladné počasí. Místní klima muselo být mnohem teplejší. V každé zahradě se ze země zvedaly dřevěné konstrukce vinic. I architektura byla odlišná. Na fasádách domů jsem si všiml spousty ozdobných prvků i náboženských motivů. Samé panenky Marie, ukřižovaní Ježíšové, extatičtí svědci. Dojeli jsme na miniaturní náměstíčko uprostřed vesnice. Vyvěral tam ze země nějaký termální pramen a okolo něho se motala rodinka s bandaskami. Termálních pramenů je po celém Tribeči spousta. Ozval se Andrej, když si všiml, na co se dívám. Možná i to sem v pravěku přilákalo celé kmeny. Z malého Fiatu, zaparkovaného pod stromy, vystoupil David. Kráčel rozvážně, široká ramena se mu nakláněla ze strany na stranu, vypadal jako chlápek z westernu, protože si oblékl dost dlouhý kabát a na hlavě měl nasazený jakýsi trumpský klobouk. Tak jste dojeli? Zeptal se, jako by ho to trochu mrzelo. Rychle jsem v kapse zapnul diktafon. Co je to tam? Ukázal Bežanský na obří plastiku vlasaté ženské hlavy. Symbol živice, ochránkyně obce a údolí. Jo, tak se jmenuje i kopec nad Štitáry. Pokud chcete, můžem tam vyběhnout, navrhl Kerčel. Na kopec? Zarazil jsem se. S turistikou do Tribečských kopců jsem nepočítal. Prosím tě, otvrknul David. Žibrica má jenom něco přes 600 metrů. Za chvilku jsme zpátky. Jsem pro, ozvala se Mia. Hezky se na mě usmála. Jistě si vychutnávala můj kyselý ksicht. Prošli jsme kolem několika rodinných domů a dostali se do nějaké chatové oblasti nad obcí. Stoupání mi připadalo vcelku příkré. Už teď jsem toho měl dost, ale ostatní kráčeli zlehka a bez lapání po dechu, takže jsem se ovládl a neprotestoval. Pod nohama nám křupala vrstva suchého napadaného listí, tráva mezi stromy dávno zežloutla. Les voněl podzimem, ale i tlením a rozkladem. Chodník s modrou značkou se zužoval. Za chvilku jsme už kráčeli seřazení jeden za druhým. Andrej mě předběhl, vtlačil se přede mě, takže jsem se ocitl na pěkném čtvrtém místě. Co děláš? Vydechl jsem. Nechci jít poslední. Poslední v řadě mizí nejčastěji. Přestan s těma hovadinama, ohradil se David. S novou informací se mi jako poslednímu v řadě hned kráčelo rozhodně příjemněji. Pro jistotu jsem se pozorně rozhlížel. Neplížil se za mnou žádný přízrak, ani mě nenaháněla dimenzionální brána. Přesto bych Bežanského nejraději hodil do klestí. Chodník vedl do stále prudšího kopce a po několika minutách jsme zastavili na rovince pod přírodní plošinou nad chodníkem. K plošině vedla úzká stezka vyšlapaná mezi keříky. Vedle cestičky stál nějaký totem. Dřevěný kůl zatlučený do země, vyzdobený kovovým kolečkem, spoustou zatlučených hřebíků, svatým obrázkem a kyticí uschlých květin. Vystoupali jsme nahoru a zůstali stát s otevřenými ústy. Na lesní louce, obkroužené listnáči s tenkými kmeny, stála spousta dalších, větších totemů. Všechny s křesťanskou symbolikou, ale přesto vypadaly jako ty starobylé pohanské. Velký kříž, obsypaný věnci dávno mrtvých květů, na kterém se výjímala soška Ježíše s uraženou hlavou. Snad až dvoumetrové dřevěné klády s příčně přibitými destičkami připomínaly obrovité žebříky. Když jsem se podíval zblízka, zjistil jsem, že na příčkách byly kdysi připevněné svaté obrázky nebo folie s náboženskými výjevy. Teď z nich visely už jen vybledlé barevné stuhy a cáry chvějící se ve vánku. Celá svatyně, nebo co to vlastně bylo, měla podlouhlý tvar. Na bocích lemovaly totemy, ale v místě, kde měl být oltář, trůnil nejvyšší, tří až čtyřmetrový kmen s nejdivočejší výzdobou. Visely z něho nějaké dráty s dřevěnými ozdobami připomínajícími kraslice a na příčně přibitých prknech stály obrovité věnce suchých i umělých květin. Rozhlédl jsem se a rychle počítal. Stálo tam snad 15 vztyčených klád a několik dalších dřevěných konstrukcí. Jenom tak, uprostřed lesa. Na větvích několika okolních stromů jsem zahlédl přibité kříže, sošky Ježíše, Panny Marie nebo desky s potrhanými obrázky svědců. Místo působilo pustě a neudržovaně, ale některé obrázky ještě byly zřetelné a tak na nás hleděly oči asketů rozšířené náboženskou nebo mučednickou extází. Blair Witch uprostřed slovenských lesů. Co to do prdele je? Dostal jsem ze sebe. To by zajímalo i mě. Přidal se Andrej a ve tváři měl výraz velkého překvapení smíšený s přímo dětskou radostí. Mia mlčela. Stála na kraji prostranství a nedůvěřivě se rozhlížela. Posvátné místo, usmál se David. Zhruba v polovině 19. století tu prý nějaká babka našla sedícího živého Ježíše, nebo se jí zjevila Panna Marie, už nevím. Obrátil jsem se k Mii. Dost děsivé, co? No nevím, nic mi to neříká, jenom dřevo zatlučené do země. Tvářila se odměřeně a právě to ji prozradilo. Podivné a pusté místo, hluboko v lese, plné divných náboženských fetišů, jí zabrnkalo na nervy. Sám jsem na tom nebyl o moc líp. Jediný, kdo měl z nálezu opravdovou radost, byl Andrej. Důkladně si fotil každý totem. Dával si na čas. Nic jsme neříkali, ale všem nám tím lezl na nervy. Když jsme z plošiny sešli zpátky na stezku, ulevilo se mi. Ale ne nadlouho. Těch plošin je tu víc? Zeptal jsem se Davida a ukázal na další podezřelou planinu nad stezkou. Asi tak 5. Jednou na téhle straně stezky, jindy na druhé. Až k samotnému hřebenu. A na těch ostatních jsou nějaké kříže? Právě že ne. Na ostatních není nic. Plošiny vypadají jako uměle vytvořené a nacházejí se v téměř pravidelných rozestupech. Oficiálně ale jde o přírodní výtvor. Tak k čemu sloužili? Vidíš. A to je skutečná záhada. Kousek odtud, u pramene Gáborka, je pro změnu jiná plošina, kde ještě i dnes najdeš stopy prastaré lužické kultury. Archeologové tam dokonce předpokládají existenci starověkého osídlení. Nepřel jsem se. Sotva jsem stačil s dechem. Těšila mě jedině skutečnost, že Andrej má zjevně ještě horší kondičku než já. S požitkem jsem sledoval, jak se potácí kopcem nahoru a neklidně se ohlíží. Poslední v řadě, co? Zavolal jsem na něj, abych mu dodal síly. I v takovém stavu, spocený, bledý, zadýchaný, se pokusil o idiotský úšklebek. Teklo ze mě. A když jsem uviděl, že k vrcholu Žibrice nás čeká ještě pořádný stoupák, málem jsem to vzdal. Odradilo mě jedině to, že bych sestupoval sám. Dokonce i kolabující Bežanský vypadal odhodlaně. David se ani pořádně nezadýchal a Mia mu sekundovala. Pravidelné běhání a hajkerské výpravy přišly vhod. Čekalo nás závěrečné stoupání. Odhadoval jsem to na dobrých 160 výškových metrů. Zalesněné kopečky Tribeče a Zoboru pozvolna zbíhaly do polí. Dohlédli jsme až na nitru. Okolní rovina sahající až k horizontu působila hypnotizujícím dojmem. Vidíte? I proto jsem vás sem vytáhl. Ozval se Kerčel. Proč? Nechápala Mia. Abyste na vlastní oči viděli, že se tady nedá ztratit. Stačí se jít z kopce dolů a dřív nebo později dojdete do některého z okolních míst, obcí nebo vesniček. Něco na tom bude, připustil Andrej. Vydrápali jsme se přes poslední sráz a ocitli se na vrcholu. Měl jsem úplně propocené tričko i košily. David si sundal klobouk, pohodlně se opřel o kmen a vytáhl fajfku a škatulku s tabákem. Tak tady bylo velké starověké hradiště, řekl, když nacpával hlavičku fajfky. Chcete pořádnou a hlavně opravdovou záhadu? Tak se dobře rozhlídněte, jestli nějakou neuvidíte. Porozhlédl jsem se. Keříky, stromy, uschlá tráva a hromady listí. Nic podezřelého. Není tady dost místa, vyhrknul Andrej. David se na něho překvapeně zadíval. Přesně tak. V Tribeči se nacházelo až 14 hradišť. Oficiálně bylo archeologicky prozkoumaných 9 z nich. V případě Žibrice se všichni archeologové shodují v jednom. Tohle hradiště bylo postavené na zcela nevhodném místě. Vytáhl zápalky, zapálil tabák a zabafal. Možná bylo hlavní sídliště dole v okolí pramenu Gáborka, přemýšlel nahlas Andrej. Jenom v nebezpečí vyšli sem nahoru do opevněného prostoru. Dobrá úvaha, připustil Kerčel. Jenomže archeologové tady vykopali až nápadně velké množství střepů, což naznačuje trvalé a dlouhodobé osídlení. Takže tady obyvatelé dlouhodobě žili na úplně nevhodném místě, navíc zřejmě bez vody? Zvláštní. Jo, a není to všechno, dodal David a spokojeně vyfoukl kouř. Hradiště lemoval velký vál, který stojí dodnes. Ten poslední sráz, který jsme museli přelézt, byl právě on. Perličkou je, že ten vál jako kdyby neměl žádné vstupní brány. Ti lidičkové museli být dobře praštění, řekl jsem nevěřícně. Všichni tři se na mě zahleděli, jako bych plácel nějakou hloupost, ale mně to připadalo jako nejlogičtější vysvětlení. David vypadal spokojeně, že odvedl naši pozornost úplně jiným směrem, než bylo pátrání po zmizelých. Mně to ale, přiznám se, do celkového obrazu sedělo. Nešlo tady jenom o zmizelé lidi, ale i o vražednou cestu. Zvláštní kultovní místa, hradiště na místech, kde neměla co dělat, nebo o vysoké valy bez vstupních bran. Byl to prostor, kde kousky skládačky nezapadaly jeden do druhého, i když se zdálo, že k sobě dokonale sedí. Bůh ví, proč jsem si vzpomněl na Fischerova slova. Je to jako dvanáctková soustava, ve které se 12 píše jako 10. Ty jsi historik, Davide? Ozvala se Mia. Učitel na střední škole. Učím fyziku. Historie Tribeče je čistě koníček. Tohle zaměstnání k Davidovu neupravenému vzhledu a hrubému vystupování ani trochu nesedělo. Každopádně jsme byli bizarní spolek. Pobavilo mě, jaké týpky jsem dal dohromady. Středoškolský učitel fyziky, pátrající po záhadách Tribeče, společně s konspirátorem líznutým ezoterikou. To se bude na blogu výjímat obzvlášť dobře. Andrejovu pozornost zaujala kovová schránka připevněná k tyči zasazené do země. Co to je? Schránka s vrcholovou knihou, vysvětlila Mia a vytáhla ze schránky tlustý zápisník. Turisti sem zapisují své poznámky o zdolání vrcholu. Chceš si to přečíst? Podala mu sešit a Andrej zalistoval. Mám nádherný pocit, že jsem absolvovala výlet až sem na Žibrici, napsala 18. února nějaká Janka. Z lesa se ozvalo rachocení, škubl jsem sebou, znělo to, jako by se něco zřítilo. Co je to? Vydechla Mia. Pod Žibrici je kamenolom, řekl David. Ten užiran, ze kterého zmizel Andrej Murgaš, ožil jsem. Pojďme se na něj podívat. Odtud bychom se tam zdlouhavě prodírali lesem. Radši se stupme zpátky do štítárů a do žirance zavezeme. Začali jsme se připravovat k odchodu, ale Andrej, stále ponořený do studia vrcholové knihy, nás přerušil. Podívejte se, tohle je úžasné. Tenhle chlápek sem chodí skoro každý den. Přiletěl jsem pohledem po stránkách, které nám ukazoval. 23.2. 7.15. 1 stupeň Celsia. 41. Žibrica v tomto roce. Hodně fouká. 24.2. 7.03. 3 stupně Celsia. 42. Žibrica. Fučí, fučí. Ovečka se pase. 25.2. 6.50. 2 stupně Celsia. 43. Žibrica. Velká mlha. Divné, zhodnotila to Mia. Chlápek sem chodí každý den, navíc v zimě a brzy ráno. Fučí, fučí, ovečka se pase. Zacitoval jsem nesmyslnou repliku. Čím dál víc jsem se cítil jako na návštěvě v městečku Twin Peaks. To ještě nic není, vyhlásil triumfálně Andrej. Podívejte se dál. 3.4.7.20 minus 1 stupeň Celsia, 56. žibrica. Zima, zima, zima. Sněží a fučí. 4.4.7.15 0 stupňů Celsia, 57. žibrica. Znovu fučí. 5.4.7.02 15.00 58. žibrica. Dnes dvakrát. Konečně nefučí. Dobře, pojďme už, naléhal David. Slunce zapadá už o 16:30. Jasně, jasně, jdeme. Souhlasil jsem, ale Andrej se pořád nevzdával. Z kapsy vytáhl péro, načmáral do vrcholové knihy nějaký záznam a podepsal se. Podepište se, vyzval nás ve tváři výraz nedočkavého dítěte. Nejdřív jeho citovému nátlaku podlehla Mia. Vzala péro a rychle se podepsala. Chtěl jsem, abychom vyrazili co nejdřív, takže se mu taky udělal radost. David zamumlal něco o dětinskosti, ale nakonec i on naškrábal podpis. Spokojený, zavrčel na Andreje, když mu knihu vracel. Ano, přisvědčil Bežanský a vložil svazek do kovové schránky.

Josef Karika Trhlina. Pro dnešek končí četba na pokračování, kterou přeložil Jiří Popiolek. Účinkoval Josef Kaluža, připravila Eva Lenártová, režii měla Simona Nitrajová. A ještě připomínám, přátelé, že další část uvedeme v rámci Mrazivého léta dvojky už zítra večer ve 22 hodin.

0: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Příjemný večer, milí posluchači, jsme rádi, že ho trávíte s námi, tedy na dvojce. Právě začíná noční mikroforum, u kterého vás vítá a příjemný poslech přeje Vasil Fridrich. Náhoda je zvláštní prostor mezi zákonitostí a chaosem. Vnímáme ji jako připomínku toho, že ne vše v životě lze kontrolovat a realita je zpravidla bohatší než naše plány. Možná tedy náhoda není jen slepý rozmar, ale jemné připomenutí, že svět je živý, otevřený a neustále připravený překvapit. Jak velkou roli může hrát náhoda v tak precizním oboru, jakým je architektura? Nejen na to se budu ptát architekta Jana Říčného z ateliéru RCNKSK. Vítejte na dvojce.
1: Dobrý večer.
0: Má i v architektuře při její přesnosti nějaké místo náhoda?
1: To je jako asi velký místo, protože ono se dějou i některé věci na stavbě dost často náhodně, protože člověk nějak naplánuje a oni se začnou dít jinak za přispění lidských faktorů nebo různých jiných, takže jako, už jako při tom vzniku těch věcí často jako se stane něco, že je něco náhodného a co to třeba se nám jako stalo už mnohokrát, že jako náhodou člověk někoho někde potká, někdo se něco dozví a něco se stane.
0: Dle vašich zkušeností jsou to spíš náhody, které jsou příznivé, které přispívají k úspěšnému završení nějaké situace, nebo tu a tam jsou některé, které se dají připodobnit jako klacky pod nohy?
1: Tak to se stane obojí, no. Teď zrovna jsme řešili nějakou dotaci a zjistili jsme, že prostě při konverzi tabulky do jiného formátu tam prostě někde přibyla nula navíc. A
0: na konci nebo na začátku toho numera?
1: No, na konci, bože. Když se ze 100 tisíců stanou miliony, je to blbý, když by to máme.
0: Tak pokud to bylo v rámci vašich příjmů, tak by to bylo asi dobré, ne?
1: No.
0: Já jsem zmínil už jméno vašeho ateliéru, RCNKSK. Kolik různých variant výkladu má váš název studia? Já jsem našel ručníky a osušky, že vám někdo říkal. Předpokládám, že ale taková zkratka samozřejmě vybuzuje fantazii mnohem intenzivněji. Jaké varianty už jste slyšel, co to znamená?
1: Tak někdo vždycky to zkoušel nějak citovat jinak a dneska nám říkali jedni lidi, co nás tam navštívili v ateliéru a řešili jsme, že by chtěli nějaký domeček, tak že to nemůžu zapamatovat, že nám říkají Honza a Honza. A, jako...
0: Takže možná čas na změnu jména ateliéru.
1: Ne, ono to zase dobře funguje z hlediska nějaký dohledatelnosti, protože ono si to třeba Google si to už jako domyslí, že to se člověk zkomolí a stejně si to nějak jako už najde. Takže já si myslím, že to nevadí, že to není zapamatovatelný, ale že to nějak jako vizuálně nějak to funguje a to vzniklo to náhodou taky.
0: K tomu jsem chtěl taky mířit trochu, že to vlastně byla velká náhoda. Našim posluchačům uveďme ve známost, že je to vlastně vyňatá písmena z vašich příjmení Říčný a Kosek,
1: ano.
0: Zakladatelů ateliéru, ale vlastně to nebylo nějak promyšleně budované jméno, ale věcí rychlé náhody.
1: No, to bylo spontánní, no. My jsme dělali kdysi výstavu návrh tajemný dálky pro tu Urbana do Národní galerie. A takže jsem skoro tam začal spolupracovat právě s Filipem, kterýho jsem znal ze školy. A jsme říkali, jsme dodělali tu studii, tak jsme si říkali, tam nemůžeme prostě napsat jenom Říčný Kosek prostě nebo něco takového, bychom se měli nějak jmenovat a teď co budeme jako dělat, tak se koukujeme to jméno, tak jsme to tam jako vyškrtali, až jsme si tak tam napíšeme třeba tohle a ono to už zůstalo, no. Tak.
0: Říká o vzniku jména jejich ateliéru můj dnešní host, architekt Jan Říčný.

0: Posloucháte Dvojku, posloucháte Noční mikroforum, ve kterém si dnes povídám s architektem Janem Říčným. My si dneska budeme povídat o stavění, o architektuře, o prostoru, o vztazích v prostoru. Nicméně jedna otázka bude lehce mimo ten obor. Chci se zeptat, jak je na tom váš lesní roh?
1: Vlastně
0: leží někde zapomenut v rohu, anebo ho tu a tam?
1: No, úplně ne. On leží jako dlouho zapomenut v rohu, protože já jsem vlastně skončil v podstatě v 18 hrát. Protože jsem šel na vejšku a musel jsem vrátit školní nástroj a táta mě tehdy koupil nějaký nástroj z druhé ruky a on hrozně smrděl, když se něm hrálo a nedalo se to vyčistit a tehdy u Lidla v Brně mi řekli, že by museli vyměnit všechno potrubí, aby se na něj dalo hrát.
0: Čili v podstatě nový nástroj byste měl.
1: No, to už jako bylo drahý, takže já jsem ho nechal ležet jako ve futrálu. A vlastně...
0: Že teď, vyvanul, jo, za tu dobu.
1: Ano, právě nějak záhadně, že teď dcera, co jí je, teď bude 14, tak to se nějak prokeclo na tom, na zkouškách tam na Zušku, že ona chtěla jít na klavír a oni říkali, nechceš radši na lesní roh třeba? A říkala, na to hrál táta, no. A tak jako, tak to je skvělý.
0: A to netušili, on ti to bude, bylo náhoda, no,
1: že
0: náhoda.
1: Takže takový nástroj, jako na který nikdo moc jako nechce hrát. Jako, oni se vždycky chtějí tam mít třeba nějaký hornistu, že to dobí do orchestru, že tady v té škole mají svůj orchestr. A ten tam většinou chybí v těch orchestrech, protože na to hraje málo lidí. Když už je z těch hrou třeba na lesní, teda na trubku nebo na pozoun, protože na to se dá hrát víc jazz nebo něco, nějaký popík nebo něco koli. A tohle je takový specifický nástroj. No, takže teď vlastně jsem zjistil, když ona začala hrát, jí teda půjčili jiný nástroj, tak se já jsem ho vytáhnul a zjistil jsem, že přestal smrdět teda, no, takže teď jako s ní
0: občas
1: cvičím.
0: Kolik let to trvalo vlastně, než takhle se zregeneroval ten lesní roh? No nějaký pátek už to bude.
1: No nějakých 15 let. No.
0: No, evidentně stačilo, je to v pohodě. No a jak vy jste vlastně došel k tomu, že jste na ní začal vy sám hrát? Jaký proto byl důvod?
1: Já jsem byl alergik astmatik, začal jsem hrát na zobcovku jako malej, byl alergolog, takže mě různě léčil a poslal mě takhle hrát na zobcovku, že mi to pomůže a paní učitelka si všimla, že asi dobře slyším a že tam nějak něco ve mně je, tak že byla hornistka a nikoho tam neměla, tak právě mě pak jako vytipovala, že já bych mohl na to hrát a asi to nebylo úplně špatný, tak vlastně jsme chodili na konzultovat i na JAMU v Brně a vlastně, že bych mohl jít na konzervatoř a já jsem tehdy chodil na biskupský gymnázium 8letý v Brně a jsem si říkal, tak jako nemusím to moc řešit a že bych mohl jít na tu konzervatoř a pak jsem si říkal, že bych vlastně to nevydržel jako hrát všechny plno těch věcí, co by se mě třeba nelíbily. Mm-hmm. A tak jsem nakonec si řekl, že půjdu, že stejně opustím to 8letý gymnázium a šel jsem na střední školu městských řemesel v Brně, tehdy se tak jmenovala na produktový design. Což jsem vlastně následoval svého bratra, který už tam studoval a připadlo mi to fajn, že rodiče jsou vlastně, jeden je architekt, máma taky studovala architekturu, ale je vlastně grafička, takže to tak bylo nějak v rodině a připadlo mi to, že to je takový jako nějaký, no ale pak mě to vlastně dohnalo, že v té architektuře tak jako, že v každém oboru, když ho děláte, čím ho děláte líp, tak si můžete vybírat a čím ho děláte jako hůř, tak si asi můžete vybírat míň, jako co děláte. A takže to jako, že jestli kdybych hrál na ten lesní roh superově, tak bych asi dělal autorský věci třeba a mohl bych si dělat, co chci. Mm-hmm. A když bych hrál blbě, tak bych hrál prostě něco, co mě nebaví. No. Takže ano, to je tak v každém povolání asi.
0: Ten jako princip se objevuje kdekoliv.
1: No to myslím, že to je jako aplikovatelný plošně. Jako, no.
0: Máte pocit, že ta muzikalita, kterou jste nepochybně získal tím hraním a pohybováním se ve světě muziky, je vám prospěšná i v té vaší současné profesi?
1: Já nevím, jestli prospěšná, ale každopádně asi bych bez toho jako nemohl dělat to, co dělám, že jako vlastně pořád mám tendenci jako ve volném čase chytnout nějaký nástroj do ruky a něco zahrát s manželkou, něco teď tvoříme, takovýho nějaký duo máme, takový neznámý, tajný. Mm-hmm. Prostě taj, takže je to hrozně tajný. A nikdo nás nezná, no.
0: A máte na tom založenou kariéru zatím.
1: No jasně, no, jako jasně, až to nepůjde ta architektura, tak začneme hrát někde. No.
0: Já jsem se ptal i částečně proto, protože když jsem si povídal tady v tomhle studiu s Petrem Hájkem, tak on vlastně přemýšlel o tom, nebo přemýšlel, pracuje i s tím, že i samotné ty budovy mají nějaký zvuk, že vydávají něco, čemu by se dalo možná říkat hudba architektury. Je to něco, co taky u svých věcí vnímáte, nebo to jste dalek
1: zvuk, toho? Zvuk je hodně důležitý, tak zrovna u té kaple, ale to je u každého prostoru, jako když to tvoří prostě tu atmosféru, to, co člověk vnímá, a když vlastně děláte rodinný domek a uděláte ho celý z betonu a ty a je pravouhlej, tak se vám to tam prostě, nebo z odrazivého materiálu, tak se vám to tam tříští ten zvuk, když tlesknete, tak slyšíte takový crčení. A může to být zajímavý, že když, jako, když člověk jde třeba, nevím, v Berlíně do Beskindova muzea, židovského muzea, tak tam je takový betonový prostor, kde leží takový ocelový hlavy přes
0: ten
1: sebe.
0: Velký komín vlastně tam.
1: No, a když přes člověk vlastně přes to přejde, jak se tam rozlíhá, tříští právě ten zvuk a tam to jako dává smysl, proč to takhle má být, ale naopak vlastně třeba v té kapli prostě tam to máme udělaný, že tam dole u země je vlastně kamenný sokl a ten velmi dobře odráží a velmi dobře se po tom obvodu nese zvuk, takže když jako člověk mluví, tak to je dobře slyšet, ale na druhou stranu ten zvuk pak už se vlastně moc neodráží nahoře, že tam máme dřevostavbu, tam je to rozbitý a je to vlastně spíš taková ozvučná skříň, která se jako rozezní, ale přitom nemá ten dlouhý dozvuk, který by vlastně nějak dělal takovou tu za mě až jako trochu chladnost takových těch, jako těch klasických sakrálních prostorů, že to dřevo je prostě takový, že to zní tak jako přímějc ten zvuk a proto je tak jako nějak teplejc, řekl bych.
0: Vy říkáte v té kapli, abychom našim posluchačům vysvětlili, o jakou kapli se jedná. Připomeňme tež, že na konci října jste si odnesli z předávání Grand Prix architektů hlavní cenu a ta kaple, o které si povídáme, to je ta oceněná kaple Marie Bolestné v Nesvačilce. Jaký vlastně primární pocit ve vás zavládl, když jste zjistili, že budete vy laureát té hlavní ceny?
1: Tak já jsem to hlavně zjistil až na místě úplně.
0: To se neví dopředu.
1: Já jsem to nevěděl. Tušil jsem, protože jsem vlastně zjistil, že to chtějí navštívit, že my jsme byli vlastně v užším výběru a komise pak objíždí ty jednotlivé věci, co o ně mají vlastně největší zájem si prohlídnout a vyhodnotit, jestli ta daná stavba to má získat a tam se byli podívat a tak jsem si říkal, že
0: a pardon, třeba za vaší asistence nebo v době, kdy jste tam nebyl? A
1: já jsem si myslel, že to udělají sami, pokud to proběhne, ale oni mě právě zavolali, že tam mám jet, no, což jako je takový diskutabilní, jestli takhle má dělat, oni takhle dělali asi se všema, takže jsem tam u toho byl a teď jsem tam přijel dost narychlo, protože mělo to být ve 4 někdy v sobotu předtím a že den dopředu mě volali, že

0: hráli čistě hezky. Mm-hmm. A jako to bylo docela jako, vypadalo to, jako kdyby jsem si to objednal.
1: Teď
0: jako,
1: chci říct to. Vypadá jako situace, která je nastražená.
0: Pak jsem zjistil, že chvilku předtím tam ještě zpíval nějaký sbor a jako, že prostě to bylo využitý ten den naplno. No, tak to bylo
1: no a když se vrátíme k té vaší emoci, vás z ateliéru, když jste tu cenu dostali, je to velká radost, nebo vlastně člověk po těch letech, kdy se ta kaple tvořila, už si nedokáže vychutnat nějaký výbuch emocí? Nebo co to pro vás znamenalo fakticky?
0: Tak byla to samozřejmě velká radost, protože jako člověk jako se snaží dělat ty věci dobře a když člověk dostane takové ocenění, tak si vlastně nějak má potvrzený, že asi je na správné cestě, což je samozřejmě jako to se ukáže až časem, jako nakolik ta cesta je správná, samozřejmě možná to ani se toho nedožijeme, jestli se to, že se to ukáže, nebo se to nikdy neukáže pak už. Ale vlastně asi nejcennější je pro mě občas si bavit s těma lidma, co tam chodí a jak to na ně působí, vnímat třeba ty jejich pocity, když se tam objevím a jsou tam nějaký lidi vlastně, co to s nima dělá, když si třeba byli jsme tam na můj bratranec má sbor pěvecký, Kuba Klakr, vlastně dirigent a měli tam ženský sbor, co vede, tak vlastně tam zpívali a vlastně to se úplně tak nádherně rozeznělo a teď ty lidi, jak to vnímají, tak to bylo úžasný, nebo na začátku úplně, když tam stál jenom ten kamenný sokol, tak už ten sám o sobě měl akustiku skvělou, specifickou, že vlastně zesiloval zvuk a hrál tam čelista s basistou dohromady a to úplně vlastně, když nad náma bylo otevřený nebe a stál tam jenom ten sokol, tak to úplně vlastně znělo hrozně moc nahlas, že se to jako tam znásobilo. A to bylo hrozně hezký a tady tyhle momenty, jako když člověk vnímá ty lidi, jako jak tam vlastně to vnímají, jak tam s každou stavbu, že vlastně člověk to dělá pro ty lidi, člověk to nedělá pro to, aby jako si s tou udělal fotku, že chce vidět, jako jak jestli ten život tam funguje tak, jak si to představoval, jestli to jako je nějak neznásilněno nebo hnulo to, co vlastně je pro toho člověka přirozený a jestli vlastně vystihl to, co jakou emoci v nich chtěl zbudit, že člověk si myslí, že to nějak bude působit a teď otázka, jestli to tak bude působit. Takže to je takový vždycky jako na tenky mladě, jestli to vlastně bude fungovat, ty věci, takže...
1: Říká o emocích, které vzbuzuje nejenom jejich kaple v Nesvačilce můj dnešní host, architekt Jan Říčný.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Je to tak a neustále si s architektem Janem Říčným povídáme, tedy hlavně o tom ocenění, které dostala jejich kaple Marie Bolestné v Nesvačilce. My jsme naťukli drobně ten ceremoniál, protože já jsem netušil, že ti ocenění opravdu netuší, že oni zvítězili. Takže v sále sedí všichni nominovaní, ti tři hlavní nominovaní a opravdu nevíte, kdo z vás to vyhrál.
3: No to tam právě to bylo, no, těch staveb, co oni objeli za ten víkend, nebo já nevím, důležitě tři dny, myslím, co jsem pak dozvěděl, tak vlastně bylo relativně dost, že teď byla mezi něma třeba stavba a hospice pro Julii, co včera zvítězil v České ceně z architekturu, tak ten, tam třeba tahle porota byla a nerozhodl se pro to. A tuhle porotu v té České ceně z architekturu to přesvědčilo a tu druhou zase ne, naopak. Hmm. Takže jako to mohlo kdokoliv vlastně, jako z těch, já nevím, kolik objeli, jestli objeli třeba 20, že těch finalistů dohromady bylo 50 vlastně, jestli se nepletu. To už tak nějak. A vlastně tam bylo několik čestných uznání a pak různý další, jako jestli, že to jsou veřejná stavba, bytová stavba, rodinný
2: dům. Charakterem rozlišené.
3: Takže jo, postupně šly tyhle ty ceny, ale když šly vlastně ty čestní uznání, jsem si se říkal jako tak, jako když pořád říkali něco jiného, jsem si říkal, jako když už jako mě zjišťovali, jestli tam jsem, tak jako jestli to nebude žádný čestný uznání, tak je to asi vážný. A pokud už jsem byl takový, jako jsem se trochu třepal.
2: S postupem večera nervozita rostla.
3: Že jako no, nebylo mě nějak dobře moc.
2: Takže nejste ty úplně na tyhle ty ceremoniály, že byste si to užil.
3: Jako vlastně jsem si to užil, ale byl jsem vlastně takový vytřepanej, no. A to bylo tak takový, jako jsem si říkal, tak co bude, jako a co.
2: No pak, a pak zazněla ta kategorie vaše a jméno.
3: No a tak jsme tam šli, já jsem chtěl, aby se mnou šel pan inženýr Mlázovský, který vlastně toho v podstatě spoluautorem, protože bez něj by to nikdy nevzniklo v tom stavu, jak to vzniklo, což je vlastně odborník na historické konstrukce, který dlouhodobě vlastně vymýšlel věci s Petrem Růžičkou, který tyhle ty historické tesařské hlavně věci vlastně obnovoval a vlastně oni jsou vlastně v tomhle jako světového formátu umí vymyslet věci takový, že občas si člověk říká, že jak je to možný, že do toho jdou vlastně, že to je vlastně za mě jako na hranici
2: jsou
3: nějakého rizika.
2: Jsou odvážné ty věci, ta řešení, že
3: hrozně odvážný.
2: Nečekaná, jo.
3: No a zároveň jako on to řeší vždycky hrozně do dokonalosti, ale zároveň tehdy na to neměl moc čas, takže jsem to musel celý kreslit sám, což jsem se na tom hodně naučil. A on samozřejmě tam nechtěl jít, protože on je takový, jakože mezi lidi moc takovýhle akce není. Tak jsem přemluvil aspoň Filipa Chmela, což byl vlastně jeho takový učení tehdy, když jsme začínali kreslit kaply a teď je z něho vlastně náš nejbližší spolupracovník, který používáme na většinu staveb na statiku právě a on umí skvěle tyhle ty dřevěné konstrukce a staré konstrukce a tak jsem ho právě tady pak vytáhl na to pódium, protože taky vlastně se za to zasloužil a vlastně bylo fajn tam vlastně narušit tu to architektonický dusno, tím, že tam vezmu toho inženýra, toho inžu.
2: Poměrně čerstvou zprávou taky je, že kaple se zařadila mezi 11 českých nominovaných staveb na Evropskou cenu pro současnou architekturu. Je tato nominace na tu mezinárodní cenu jenom takový bombonek, anebo si říkáte, že by nebylo špatné, kdyby Nesvačilka krom té české národní ceny dostala ještě nějakou světovou?
3: Tak to se asi jako, tak to je samozřejmě jako úplně skvělý, že to někdo nominoval. Ty lidi, co to nominují, jsou Češi, takže část nominuje jako Moráč, pak jsou nějaký další vybraný lidi, co to nominujou. A takže to znamená, že si to v Čechách někdo váží, ty práce. A teď je otázka, jak se to jako tam umístí v rámci toho evropského kontextu, ale když si člověk kouká na ty věci, tak vlastně všechny jsou skvělý. Nebo já tam nevidím snad jako barák, kdybych si řekl, jako to se fakt jako spletli, takže jako...
2: Čili už jenom být v té nominační skupině je vlastně něco, co vám dělá
3: radost. No, myslím si, že to je to nádherný, no, jako to je prostě, to se dělá jednou za dva roky, takže tam je ještě věci, co už třeba dřív se postavili malinko, a ty věci můžou být i malinko starší, že to prostě oni vyberou do té nominace a postupně se to tam objeví a teď bude nějaký shortlist, vlastně někde v lednu to budou vybírat a to by byla jako velká náhoda, kdyby kdyby se to dostalo dál. Jako...
2: No, mluvíme o náhodách dneska, tak i tohle by mohla být náhoda, takže držíme palce, aby se i taková náhoda udála. A když jsme u náhod, říkám si, vaše kaple byla vysvěcena loni 8. května, což mě těší, protože to je státní svátek a moje narozeniny, ale počátek vašeho vstupu do budování je vlastně taky takovou trochu náhodou, která souvisí s vaším tatínkem, je to tak?
3: No, tak tatínek architekt, takže to je takový, že samozřejmě nejdřív mě říkala, že radši maluju nebo hraju na ten lesní roh, teda kdysi.
2: Chcel jsem konkrétně u té kaple.
3: Já vím, já jsem to vzal za široka zase.
2: A jistě, pardon.
3: Že on to vlastně nechtěl, abych to dělal, že to jsou jako hrozný nervy a člověk jako vyčerpaný.
2: A měl pravdu tatínek.
3: Tak člověk je vyčerpaný, to je jako jasný, nervy to jsou taky a ještě náš inženýr Šanda na úpromce říkal, že zemřem prostě ve 30 na vyčerpání, nebo možná ve 40 nejpozději, a pokud to chcem dělat dobře. Mm-hmm. A to snad ne, uvidíme, jak to dopadne. 30 jsem překonal, ke 40 se teprve blížím a vlastně já jsem to začal dělat ještě vlastně, než jsem byl student na úpromce v 5. ročníku a ty okolnosti byly takový, že vlastně pan farář obnovil myšlenku starou už v podstatě necelých

0: nechal vysvětit základní kámen papežem Benediktem, když navštívil Brno, což bylo vlastně, jsme tehdy sledovali vlastně s manželkou, jsme, to byl vlastně den po naší svatbě, když se to dělo vlastně tady ten návštěva, tak jsme to nějak sledovali. No. A vlastně oni měli už, myslím, 2 nebo 3 návrhy vlastně od, co jim doporučil biskupství, nebo někdo dalším doporučil architekty, oni s tím nebyli úplně spokojení. A pak jedni místní lidi z vedlejší vesnice z Moutnic, tak vlastně si vzpomněl na tátu, že jim když se dělal rekonstrukci domečku, nebo kreslím domeček, a on tehdy dělal nějakou takovou komerční záležitost a byl z toho úplně vyřízený a pořád jezdil tam 3x týdně a říkal, já prostě já nic nevymyslím, já vlastně na to nejsem schopný jako soustředit, jestli, tak řekl, jestli nechci něco naskicovat a panu faráři se to zalíbilo, no. A teď jsme vlastně, tehdy jsme nevěděli asi ani jeden, jako do čeho jdeme. Já jsem byl vlastně hloupý student, který ty technické věci ještě moc neuměl. Vůbec. Možná spíš ještě umprumák, jak tam 3x týdně a říkal, já prostě já nic nevymyslím, já vlastně na to nejsem schopný jako soustředit, jestli, tak řekl, jestli nechci něco naskicovat a panu faráři se to zalíbilo, no. A teď jsme vlastně, tehdy jsme nevěděli asi ani jeden, jako do čeho jdeme. Já jsem byl vlastně hloupý student, který ty technické věci ještě moc neuměl. Vůbec. Možná spíš ještě umpromák, jako umpromáci, aby kreslili prováděčky, to je jako prostý slovo. takže jsem vlastně se náhodou, ještě další náhodou dostal k panu Mlázovskému, který jako normálně s nikým moc nespolupracuje, jenom ze Standou Fialou něco dělá, pak si dělá ty svoje historické věci. A tak to byla vlastně souhra taky náhod, tam mě poslal pan Čanda a říkal jsem mu do telefonu, dobrý den, tady Jan Říčný, a říkal, jako jste někdo od Jiřičný? No co s Jiřičnou? Jiřičná nemá ráda dřevo, že to je prostě takový jako pro ní nepredikovatelný, ten materiál se dělá, co chce a člověk ho musí nějak ctít a cítit, což pan Mlázovský umí skvěle. Se pak jako na mě mračil, že s nikým nedělá a pak se mu jako zářili v oči a říkal, že má takovou konstrukci, kterou vždycky chtěl použít. Mm-hmm. A to vlastně byl ten princip, co tam vlastně až díky němu přibyl, že ten celý plášť, co to vevnitř drží, ta nosná konstrukce, která tomu vlastně dělá měřítko a dynamiku, tak to vlastně byl jeho nápad, který jsme pak jako rozvíjeli.
1: Co jste tam měl předtím, tom původním návrhu?
0: Já jsem tam měl jenom ty malý okýnka, což byly ty slzy a bylo to vlastně hladký a obložený dřevem.
1: Mm-hmm. Čili to žebroví, to, které je tam teďka, to bylo bez toho, to bylo čisté.
0: To bylo
1: čisté.
0: Bez toho a já jsem tam chtěl, aby tam bylo to drobný měřítko, ale nenapadlo mě, že by šlo udělat něco takového. Takže on vlastně, on říká, že je jenom inženýr, ale taky říká, že kdyby dělal jako inženýr, tak by nikdy nic nepostavil. A zároveň jako říká, že nemůže vymýšlet věci, protože na to jsou potřeba architekti, ale on jako umí skvěle vymýšlet věci. A
1: my jsme zmínili, že ta stavba procházela poměrně nesnadnou genezí. To také díky či kvůli tomu, že byla financovaná vlastně výhradně z darů farníků a lidí, kteří chtěli podpořit tu stavbu. Má to nějaké, kromě jasných strázní, i nějaké benefity to, že to trvá tak dlouho? 12 let byla ta realizace skutečná?
0: No, 12 let no. Od studie vlastně. No. Na začátku stavební povolení to proběhlo relativně rychle, tam prostě se to nějak netáhlo, že ty úřady tam fungovaly rychle, na rozdíl od dnešní doby, kdy to, jako teď už to se rozdělo někde. A vlastně já jsem tehdy fakt nic nevěděl vlastně, já jsem tehdy pan Mlázovský tedy pomohl s prováděcí dokumentací na základy a tady na tu spodní stavbu, ale zbytek jsem vlastně už pak kreslil do té výrobní dokumentace sám, že jsem se tak postupně od něj učil, že jsem ty věci tady nějak jako vždycky chodil zkonzultovat a kreslil jsem je a chystal jsem to pak do výrobní dokumentace, třeba nějaký šablony se podle toho řezali na laseru nebo zadání pro CNCčko. Že to je
1: stroj, kterým se řezali ty
0: No vlastně, že to je obráběný, že ta konstrukce je vlastně na sice z masivního dřeva, je udělaná vlastně na tradičních principech, což mě vlastně zajímá vlastně jako nějak kriticky přistupovat k tomu, jak se vlastně historicky stavilo a co se vlastně osvědčilo, co se neosvědčilo, že to je vlastně, to mě vlastně asi baví dlouhodobě takhle přemýšlet, že si říct vlastně, jak se poučit od těch předků, což vlastně modernisti jako nějak začátkem 20. století trošku utnuli a pak jsme se k tomu jako složitě vraceli, že plno věcí se zapomnělo nějak a vlastně začít přemýšlet, co jako vlastně funguje, co jako teď třeba děláme jeden statek v západních Čechách a tam je sýpka z 20. let,

0: jsme zjistili, že asi to nemá cenu zachraňovat, protože to vlastně bylo špatně navržený tehdy, že jako taky se tehdy něco nepovedlo. Takže ty lidi taky zkoušeli, snažili se udělat nějaký vývoj někam dál a občas se něco nepovedlo a jako zachraňovat jako nefunkční konstrukci, která vlastně sama o sobě nic neudrží, aby dlouhodobě fungovala, musela by se složitě opravovat, tak nemá smysl. A z toho je dobrý se poučit a můžeme se poučit i z těch modernistů, což se poučujeme. Oni vlastně to posunuli strašně odvážně někam úplně jinam, celý to stavitelství a města a jak lidi žijou. A teď vlastně ta architektura je vlastně hrozně široký pojem z hlediska toho, jak všechno to může vypadat, jak se může stavět, jestli se může stavět z hromady materiálů. Ta nabídka je úplně jiná, než byla prostě tehdy třeba v těch 20. letech nebo za první republiky nebo v 19. století, kde ty věci byly mnohem víc zažitý, že bylo to řemeslo, bylo nějak dlouhodobě utvářený, dlouhodobě se vlastně vyvíjelo nějakým směrem a optimalizovalo a pak se na nás všechno změnilo a teď máme těch technologií hrozně moc a je vlastně těžký se v tom vyznat i pro ty profesionály inženýry natož jako...
1: Pro léka, jako jsem já. No. To říká můj dnešní host Jan Říčný.

0: Noční mikroforum.
1: Vasil Fridrich a jeho host na dvojce.
2: Ano, tím hostem stále je architekt Jan Říčný, se kterým si povídáme o jejich oceněné stavbě kapli v Nesvačilce. Je součástí ideového řešení vlastně i nějaký typ napětí mezi tím, jak ta věc vypadá zvenku pohledově a co pak se odehraje, když vejde člověk dovnitř? Pracujete s tímhle tím, že nějaké očekávání, když to vidím z dálky a pak třeba možná překvapení, když
3: tady to byl vlastně záměr, že vlastně jsme chtěli vlastně umístit tu věc jako, tak jako klidně staticky v krajině na návrší kolem vlastně křížová cesta Jabloně, je to vlastně takový centrála klidná, která dělá bod v té krajině, tak snažili jsme se jako ctít nějaký barokní principy a ale taky trochu po vzoru toho baroka nebo vůbec jako mám hrozně rád jako práci se světlem, ať už jako v gotice, v baroku nebo kdykoliv, když to někdo udělal dobře, tak to prostě bylo skvělý. A taky vlastně ten Bůh taky lidi pořád nějak překvapuje vlastně, že jako dělá, pořád se dějou nějaký jiný věci, nový věci, vědci na něco přijdou, což je taky překvapivý a podobně, takže vlastně, když vyjdem dovnitř, tak na nás tam vlastně je statický, klidný věci zvenku se stává dynamická, kterou vlastně tam máte tam 7 ručně tesaných trámů, 15-metrových volně v prostoru vlastně levitující, který propojí zemi a nebe v podstatě a kolem je tady ta jemná konstrukce z 1000 lamel, které jsou z masivního dřeva nalepeného a ty vlastně mají vertikály a diagonály a vlastně to všechno stoupá do neba a dělá to tam takovou jako trochu napětí, trochu překvapení, trochu jaký vytržení z toho, co člověk denně zažívá, nebo tak já to vnímám.
2: Konstrukčně pro laika nepochybně je zajímavé, pro laika myslím pro mě, že vlastně nepoužíváte žádný spojovací materiál, že všechny ty lamely jsou do sebe vsazené v této části té konstrukce.
3: Ten systém je založený na čepy a na klíny, je to vlastně tak, jak se to dělalo historicky, akorát ten spoj je optimalizovaný pro ty CNC nástroje, které se to vyrábělo. Ono by to šlo vyrobit i ručně, ale rozhodli jsme se pro tu cestu toho CNC. Kdybychom si vyrobili šablony, tak by to vlastně mohli vyrobit takovou konstrukci i kdysi v historii, akorát by těžko asi dělali ten tvar, aby, že ten 3D model samozřejmě je docela komplexní, z kterého jsem vycházel. Ono to je složený prostě z nějakých různých rádiusů a musel, každá lamela prostě má nějaký tvar a ručně by, a taky by to šlo, ale museli by to fakt dokonale geometricky udělat a to tehdy neměli takový možnosti, jaký máme my, takový berličky, že nám ty 3Dčka pomáhají a vlastně je tam takový právě to propojení toho starého a toho nového, jako kde se vlastně dá využít toho ty historie, poučit se tím právě a zároveň zkusit třeba to stavitelství někam posunout a pak to třeba můžeme podrobit nějaký kritice, jestli to je hloupost nebo není. Ale vlastně v průběhu jsme zjistili, jako, že to má svoje limity, ale taky, že to jako má svoje klady a že vlastně toho materiálu je tam relativně málo a je to, líbí se mi to, jak to dopadlo.
2: Pro mě bylo taky zajímavé a myslím, že hezké a silné symbolické gesto, že na těch lamelách jsou vlastně votace přání těch jednotlivých farníků. Čí to byl nápad, nebo kde se to zrodilo? Protože celá ta konstrukce je tedy popsána tak sice vámi, bylo, ale přáními a vzkazy od jednotlivých donátorů a lidí, kteří tam chodí.
3: No, to bylo jednoduché. To bylo vlastně, měli jsme kamenný sokol, ten tam stál několik let a snažili jsme se jako vyvíjet to, co bude dál, ale zároveň byla nejistota vlastně, jestli se to zvládne zafinancovat, že to nebylo z žádných dotací nebo že by biskupství dalo peníze, to má svoje problémy a jestli někdo chce stavět z farářů kostel nebo kapely, tak to je jeho problém. Takže jsme řešili, když už půjdeme do té dřevěné konstrukce, tak se opravdu musí jako ten dům zastřešit, musí se dodělat, protože jinak by to šlo pro zbytečnice, kdyby to zhnilo. Takže nás napadlo, že se udělá sbírka na lamely, že lidi budou moct adoptovat ty lamely a vlastně z toho vznikne právě, jak se kdysi v kostelích dělali ty votivní tabulky, že člověk tam mohl mít to svoje přání, prosbu nebo jenom jméno a tak tohle vlastně proběhlo tímto způsobem, že lidi mohli adoptovat těch 1000 lamel a tím se vlastně ta stavba celá nastartovala. Takže to bylo z čistě praktického rázu, pak jsme udělali takový víkendový workshop a popisovali jsme to, že kolegové z práce ještě s jedním panem učitelem výtvarky, co kolega měl, když byl dítě, co učil, tak jsme to tam popisovali a s panem Dudkem. A vlastně snažili jsme se vždycky vcítit do toho, jako do té prosby, co to mohlo být za člověka, napsat to vždycky tím jako písmem tak, aby to nějak odpovídalo tomu, kdo to třeba mohl být.
2: Aby a bylo to třeba celé portfolio přání od takových těch skutečně vážných až po třeba nějaká zábavná, lehkovážná?
3: Spíš to bylo vážný, ale některý byly takový, to ono křesťanství je trošku takový spojený s tím, že jako člověk jako prosí toho Boha o v nějakých problémech a takže jako většina toho bylo takový, jako že nevím, babička myslí na svoje vnuky, aby se jim má o ně obavu, aby se jim dobře žilo, aby se jim dobře bylo, aby z nich bylo něco dobrýho, pak prostě lidi, co jsou nemocní, samozřejmě tam byly různý prosby. Ale pak to bylo třeba jenom, že firma, jakože tam napsala svoje jméno SRO, že my jsme dárci taky.
2: Jasně.
3: Ale nějaký vtípky si nepamatuju vlastně vůbec. To si to
2: jsem někdo využil, bylo, že nějakému žertování, to se vám
3: to úplně nestalo. To úplně ne, ale bylo tam něco takového milýho. Jakože, ale to byla spíš vlastně hlavně to byly ty prosby takový jako vážnější. No.
2: Mm-hmm, jo. Takový způsob řešení, že používáte staré způsoby zbudování té konstrukce, samozřejmě vyžadují řemeslnou dovednost. A to si myslím, že dneska není úplně běžná věc. Hledalo se vám obtížně partner právě pro takový typ stavby, kde musíte osvědčit mimořádnou úroveň těch řemeslných dovedností?
3: Tak to bylo samozřejmě jako, když člověk navrhuje jakýkoliv barák, tak vlastně vždycky musí jako zvážit, kdo to bude dělat a jestli to běžná firma udělá, nebo s kým se to bude dělat, nebo to přímo dělat někomu na míru, kdo má nějaký dovednosti. Tady jsme věděli, že potřebujeme někoho, kdo ty řemesla starý umí. Oslovili jsme nás Kamenej Sokol Davida Šebestu, což je člověk, co dělal právě s Petrem Lužičkou, co dělal s Vítem Lázovským, s tím naším statikem, kdysi na Krakovci most, takový, co ctí gotický princip, ale to je vlastně taková socha.
2: To je, jak mají na hradě Krakovci, jak mají ty zelené střechy?
3: To dělal Lázovský taky. To ještě venku je most, ten už je starší a to právě dělal tam právě ten David a ten tam vlastně se svýma kamarádama, kolegama udělali ten Kamenný sokol z rosický ruly. A pak vlastně
2: pardon, zdroj i kamene byl lokální, bylo to něco, co jste
3: kousek od Brna. Bylo to kousek od Brna, že to je v té lokalitě, kde to je, tam vlastně nejsou moc lesy, tam jsou samý pole, je to rozlehlá krajina a dřevo tam bylo vždycky cený, že se muselo vozit kousek opodál, sice nedaleko, ale vlastně nebylo to úplně to, že by to tam rostlo všude. A kámen taky. Vlastně, že my tam máme, a to už přeskočím dál, my tam máme na zemi hlínu, to tam je všude, to je místní hlína vyloženě jako od tam. A to je ten prach, jako v který se obrátíme, ale to, co je vlastně je kolem nás, to jsou ty kameny, to jsou ty lidi, kteří dělají, to je to společenství, který tam přijde, ty lidi, co dělají plno hloupostí, jsou těžko opracovatelní, jako tady ty tvrdý kameny. A pak ta, vlastně ta nejsofistikovanější část je ta dřevěná konstrukce, která vlastně je sice jako je jednoduchá ve svým principu, pak po té, co najdete to tvarosloví, který do sebe zapadne napřesno, na rozdíl od těch kamenů, že v tom je to sofistikovaný, ale ve výsledku je to vlastně takový loutek Lego, že vlastně pak to vlastně do sebe zapadá, člověk to musí přesně seřídit a tím, že vlastně tam nebyl generální dodavatel stavby, tak se to dělalo trošku na kolení, že některý farníci prostě hrozně moc pomáhali, ale někdo to musel nějak táhnout, což se ukázalo, že nakonec to celý dělal ten David Šebesta, který tam jako obětoval kus života a žil nějak s tou kaplí a dodělal vlastně i až po střechu zastřešení, řešil opláštění fasády, všechno vlastně, většinu těch věcí udělal on.
2: No, o hlíně si ještě s mým dnešním hostem, s architektem Janem Říčným, budu povídat, ale až po další písničce v dnešním Bačním mikrofonu.

0: Stále jste s námi na dvojce, stále posloucháte noční mikrofon, ve kterém si povídám s čerstvým držitelem Grand Prix architektů, architektem Janem Říčným. Mluvíme o jejich oceněné stavbě Okaply, která je jednou věcí taky velmi netypická tím, že má hliněnou podlahu, ovšem podlaha to není hliněná jen tak. Já když jsem ji viděl, bohužel jenom na videu, tak jsem měl pocit, že to je vlastně nějaký mramor nebo nějaký leštěný kámen. Jak se dá dosáhnout efektu, že z hlíny, z hliněné podlahy uděláte něco, co je podobné kamenu?
1: To tam ten kámen je samozřejmě, že to je podobně jako máte teraco nebo beton, tak tam máte pojivo a máte tam to plnivo, což je ten kámen. A tady máme pojivo hlínu, teda se musí nějak udělat tak, aby držela pohromadě, najít správnou recepturu hlíny. To má taky, může mít různý složení, takže musíme vyhodnotit, jak to bude fungovat, a když se do toho přidá ten kámen a zadusá se to a pak se to přebrousí, tak je na tom vlastně krásný dekor. A druhá věc je, že díky tomu, že ten kámen se obnaží, tak pak se to pojivo nevyšlapává, tak jako by se vyšlapávalo, když by člověk chodil jenom po udusaný hlíně. Takže mlaty vlastně ty se s časem zprašujou a tohle to je vlastně vybroušený, vyleštěný, ještě opatřený voskem, olejem. Takže vlastně ono to, za mě to použitelný prostě i do rezidenčních projektů, když jako někdo by chtěl takovouhle podlahu, tak bych mu vřele doporučoval, jenom prostě to vyžaduje nějakou péči a člověk tam nemůže samozřejmě nechat jako vodu stát jako přes noc, protože to by jako se už tam dostalo do těch pórů a začalo by to zlobit, ale jako to jako, když se staráte o dřevěnou podlahu, tak i tam necháte jako načuránou od psa. Jako.
0: Jaký je benefit té hliněné podlahy? To, co kromě toho původu a vlastně jisté, já mám pocit, že jisté snadnosti ve zdroji, protože asi hlínu můžete nabrat klidně místní, lokální, na tom místě, kde stavíte, nebo
1: to musíte, musíte to samozřejmě vyhodnotit, jestli je na to vhodná, jestli není moc sprašová, jestli má dostatek jílu, a podle toho to nějak udělat zkoušku. Je to relativně jednoduchý, ale musíte mít nějakou zkušenost, což se díky tomhle projektu právě naučil Matěj Janský tady v Čechách, a teď s tím právě děláme další projekt na Jahodině v Krušných horách, kde je ubytovaná pro ligu lesní moudrosti, a tam to ještě kombinujeme s konopným betonem ve stěnách a hlavně jiný budou podlahy, budou tam mezi děti na tábory do prostřed lesa a uvidíme, jak se k té hlaněné podlaze budou chovat. Ale vlastně ta věc je jako relativně jednoduchá. Nasypete tam hlínu, která se namíchá v určité vlhkosti, udusáte to, přebrousíte to, zleštíte to a je to hotový. Že vlastně oproti třeba dusané stěně z hlíny je to mnohem náročnější, člověk musí vybednit, to jsou tam obrovský tlaky a mnohem pracnější, tak ta hliněná podlaha jako může fakt být jako v podstatě jako v obyváku úplně v pohodě. Je to hrozně příjemný, protože ten materiál je teplejší než třeba beton nebo dlažba. Můžete v tom mít podlahové vytápění, nemusíte to dilatovat.
0: To mě překvapilo, že lze i do té hliněné podlahy. Vlastně stejně jako do jakékoliv do betonové, tak se stejně
1: samozřejmě,
0: úplně
1: samozřejmě
0: navinese.
1: Tím dusáním samozřejmě člověk musí vědět, jak to udělat, aby to dusání to neporušilo ty rozvody, že s tom je to kamenivo a dusáte to, ale ta síla není zase tak hrozná, aby se jako něco strašného přivadilo. Takže člověk musí, když už tam dává to vedení, třeba teplovodní je ideální vlastně, protože pak ten zdroj můžete kdykoliv vyměnit, když tam dáte topný kabel elektrický, tak pak je ještě nebezpečí, že by ten kámen to porušil, začal by tam být odpor větší, začal se to přehřívat, takže pak můžete si tam dát teplný čerpadlo nebo kotel nebo cokoliv, když tam časem bude vynalezne se nějaký ekologičtější zdroj nebo jiný, nebo člověk může topit hnojem, který taky hřeje. Nebo
0: ale vlastně říkám si, že i to samotné zázemí znalostní jste získali o hlíně také vlastně díky jisté náhodě, protože to bylo díky setkání u vás v ateliéru s jedním z kolegů, aspoň jsem
1: no,
0: se taky
1: dočetl. No právě to bylo s Matějem Janským, no to bylo vlastně díky Kostnici, kde děláme vlastně přístavbu podzemní vlastně v tom pohřebišti kolem Kostnice, tam byla všude hlína, jak jsme říkali.
0: V Sedleci, Kostnice.
1: No, taková tak, tam jezdí plno turistů a oni chtěli vlastně nějaký zázemí, tak jsme ho dali podzem, protože aby jsme to tam nehyzdili. A vlastně to bylo logický to udělat hliněný, aby to vlastně člověk cítil, že je v té hlíně toho hřbitová. A tak jsem přijel do ateliéru, říkal jsem, tak musíme se na někoho, kdo to umí v Čechách, jako ono jich moc nebude. a chtěl by jako stěny, ideálně podlahu, všechno, ale podlahu jsem vzal jenom latovou a vedle v místnosti seděl designer Matěj Janský. Říkal, já jsem teď byl v Rakousku na workshopu a tam jsem to dělal u nějakého Hanoburčera, což je vlastně jeden z lidí, co to vlastně vyvíjeli s Martinem Rauchem v Rakousku, tady tu technologii, ty dusané podlahy těch stěn a vlastně jsou v tom takový průkopníci. A dělají to vlastně bez použití cementu, že to čistě ta hlína, někdo to zpevňuje ještě cementem, aby to bylo pevnější a tohle jako fakt jako čistá ta věc, co vlastně časem může zase jako se stát, z něho zní ta normální hlína, v který něco roste. Nebo...
0: A v Kostnici máte i na stropě hlínu, jsem se dočetl.
1: Tam je to obtištěný, to je betonový strop a vlastně to bednění bylo hliněný, takže se to obtisklo a zůstalo to na tom povrchu.
0: Když mluvíme o historických stavbách, jak se vám vlastně sedí v ateliéru v samém srdci Malé Strany?
1: Tak je to skvělý, že vlastně jak, takový jako druhý podzemní podlaží, sklep barokní a jsou tam různý schůdky a si dá do hlavy i ten, kdo jako je hodně malej, takže vlastně je z toho pak překvapený a je to takový vlastně vtipný, jak jsou ty normy, že člověk má mít, já nevím, 2,30, 2,10, něco, 2 metry podchozí výšku, jak má být světlá výška a tady vlastně všechno je úplně jinak, tady nic není normovýho a přesto je to skvělý ten prostor za mě a je dobrý si občas uvědomit, jako že ne všechno, co jako ty normy jako vymysleli a obsáhly, že je zaručeně dobře, je dobrý o tom přemýšlet, že ty normy se taky můžou časem měnit a mohlo by se to třeba jako některé věci uvolnit a mohlo by to být víc na to ve zodpovědnosti architekta na tom, že vlastně je zodpovědný za to, že tomu investorovi udělá něco dobrýho, za co ho pak ten investor nebude soudit. Že teď to vlastně hlídá ten stavební úřad v Čechách hrozně všechno.
0: Je tím garantem, že všechno bude v pořádku.
1: Samozřejmě, což bude samozřejmě.
0: Pochopitelně. Já moc děkuju, že jste přijal mé pozvání do dnešního nočního mikrofora. Já přeju, aby se v kapli ten duchovní život odehrával tak, jak jste předpokládali, aby měla co nejdelší život kaple a aby na hliněnou podlahu nečurali psi, aby ta vlhkost tam nebyla taková, jaká nemá být, aby vydržela co nejdéle. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host Jan Říčný.
1: Děkuji.
0: Dobrou noc.

0: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Noc na Dvojce začíná nočním mikrofonem a pokračuje nočním proudem. Skupina Street 69 slaví 20. narozeniny. Před týdnem vydala Madonna album Confessions 2. Kapela Street 69 slaví 20. novým songem, novým klipem a především koncertem na Parníku na Brněnské přehradě. Dvě dekády zpátky změnila Madonna taneční pop. Teď se o to pokouší zas. Se stejným producentem o 20 let starší a se stejnou vervou jako tehdy. Příjemnou noci za pátečního Robina Šalamona přeje úterní Jitka Benešová.

Páteční noc v plném proudu a v nočním proudu za chvíli Madonna. 20 let po Confession on Dance Floor se královna popu vrátila na místo činu a poslala do světa studiové album Confessions 2. Jak název napovídá, nová deska nabízí strhující hudební odysou, která plynule navazuje na klubovou estetiku nulté dekády, ale samozřejmě v mnohem modernějším pojetí.

Fenomén Madonna po letech zase hlavně o hudbě a v tomto případě v duetu se Sabrinou Carpenter. Její nové album Confessions 2 vznikalo pod dohledem špičkových producentů elektronické hudby. Šéfoval jim Stuart Price, který stál za zvukem její, dá se říct, už kultovní desky z roku 2005, na kterou zpěvačka letos navázala. Výsledkem jejich spolupráce je kompaktní nahrávka, která funguje jako jeden nepřerušovaný klubový set. Textově se Madonna zase pustila do témat osobní svobody, sexuality, slávy, ale i vnitřní zpovědi.

0: Za 11 minut 12 na dvojce posloucháte Noční proud a do půlnoce v něm určitě nebude chybět. Nahrávka skupiny Street 69. Kapela slaví 20. novým klipem a k tomu navrch i koncertem na Parníku. Její nový single a klip pojmenovaný Život z větší výšky je pohodovým soundtrackem k létu. Své letošní kulaté výročí Street 69 ale neslaví zdaleka jen zmíněnou písňovou novinkou, ale také koncertně. Během léta odehraje čtyřčlenná poproková parta na 30 festivalových vystoupení a k tomu jedno víc než speciální na palubě výletního Parníku uprostřed brněnské přehrady. Exkluzivní vystoupení s podtitulem 20 let na jedné lodi se uskuteční 1. srpna.
1: Srdce točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvy schovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

za 5 minut 12 po půlnočních zprávách nás čekají další hudební aktivity. Včera vyšlo nové album Rolling Stones, od pátku do soboty hostí Poděbrady festival Barvy léta a na historicky prvním Bledfestu v zahraničí na domácí půdě, tedy u nás v Česku, zazářila Pam Raby. To tom všem po půlnoci.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Špičky vládní koalice tvrdí, že si vyjasnili spor ohledně financování zbraní pro Ukrajinu. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu ve Zlíně. Policie událost šetří jako možné ohrožení z nedbalosti. Tenistky Muchová a Nosková se utkají o titul ve finále wimbledonské dvouhry. A dnes bude slunečno, během dne může přechodně přibývat oblačnosti, teploty až 29 stupňů Celsia. Je neděle 11. července, u hlavních zpráv vás vítá Rozálie Machartová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Koalice si údajně vyjasnila spor ohledně peněz na pomoc Ukrajině. Členové SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, který přesměroval peníze do programu PURL. Jeho prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
2: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
3: Důležité je, aby se ty věci neopakovaly a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
2: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
4: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
2: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzimním harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Poslanci vládní koalice ve sněmovně prosadili novelu stavebního zákona. Má podle nich zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Nově k tomu má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Opozice byla proti. Novelu dlouhodobě kritizuje.
5: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
6: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
5: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
7: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
5: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Soud v Británii odmítl většinu hlavních obvinění vznesených vůči pěti předním světovým automobilkám v rámci kauzy Dieselgate. Víc než 1,5 milionu lidí a firem v procesu žádalo po společnostech Mercedes-Benz nebo Ford odškodnění kvůli údajnému podvádění při emisních trestech.
8: Žalobě čelili také společnosti Nissan, Renault a skupina Stellantis, která vlastní značky Peugeot a Citroen. Podle obvinění automobilky měly do svých vozidel instalovat software, který umožňuje zmanipulovat měření emisí naftových aut. Reálně přitom měly vypouštět výrazně vyšší emise. Londýnský soud v procesu posuzoval 20 konkrétních reprezentativních aut a následně většinu hlavních tvrzení žaloby vznesených proti výrobcům odmítl. Soudkyně Sara Kokerilová ale dodala, že v některých bodech dospěla k závěrům, které nejsou pro automobilky příznivé. Zakázané zařízení měl obsahovat jeden posuzovaný vůz Citroen. Rozhodnutí soudu už uvítala ve svém prohlášení společnost Mercedes-Benz. Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
1: Hasiči ve Zlíně snížili stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý. Radiožurnálu to řekl jejich mluvčí Pavel Řezníček. Z hašení výškové budovy v Baťově areálu už taky odvolali vrtulník. Na místě zůstává menší počet jednotek než v předchozích dnech, pokračuje Řezníček.
9: Vzhledem k uklidnění této situace byla zároveň ukončena i činnost štábu velitele zásahu a velení si převzal na místě územní řídící důstojník. Na místě zůstává 13 jednotek, které budou pokračovat v prolévání ohnisek a ochlazování stavebních konstrukcí až vlastně do rána.
1: Podle Řezníčka se hasiči budou na místě střídat nejméně do pondělí. Budova začala hořet ve čtvrtek ráno a postupně se dvě její části zřítily. Policie událost prověřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Celkovou škodu, kterou požár způsobil, zatím vyšetřovatelé nevyčíslili. S rozsáhlými požáry dál bojují taky hasiči v jihošpanělské Andalúzii. Tamní úřady už potvrdili 12 obětí, dalších 23 lidí se pohřešuje. Oheň se během dne rychle šířil. Podle španělské veřejnoprávní televize třeba během 2 hodin spálil 15-kilometrový pás lesa.
10: Andaluské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že většinu obětí nejspíš tvořili zahraniční turisté. Podle šéfa oblasti Juana Manuela Morena nerespektovali doporučení, nepočkali na případnou evakuaci a plamenům se pokusili uniknout v autech. Právě v kabině vozu hasiči našli i 4 oběti požárů. Úřady už z oblasti evakuovaly zhruba 1000 lidí. Požáry region sužují od čtvrtka. Podle andaluské vlády je asi způsobil spadlý kabel vysokého napětí. Elektrárenská společnost Endesa, která do oblasti dodává energii, ale uvedla, že kabel nebyl pod proudem a nejspíš byl součástí nepoužívaného vedení desítky let opuštěné restaurace. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Řetězci Lidl unikla osobní data zákazníků z internetového obchodu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barabášová. Hekeři se podle ní dostali třeba ke jménům klientů, jejich telefonním číslům nebo k e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barabášové dozvěděl o útoku začátkem tohoto týdne.
11: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
1: Data hekři ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zasažený poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Dnes je Světový den populace, má upozornit na současné demografické problémy lidstva. OSN ho poprvé vyhlásila před 37 lety, přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
12: Na Zemi teď podle odhadu žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dále rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojný, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají ve finále wimbledonské dvouhry. Dvě Češky se proti sobě o titul na Grand Slamu utkají poprvé v historii. Formu na travnatém povrchu hráčky potvrdili ziskem titulů na turnajích před Wimbledonem, říká kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová.
13: Na té trávě si věří a Linda říkala před pár lety, že prostě trávu zatím úplně nemá moc ráda, je vidět, jak se na ní naučila hrát hejbace a jak ta tráva jí sedí na tu její hru a Kája ta prostě má takovou hru, která je všem hrozně nepříjemná, takže si myslím, že to bude nádherný finále, na který se můžeme všichni hrozně moc těšit.
1: Wimbledonské finále mezi Muchovou a Noskovou se bude hrát od 17 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Španělé porazili na mistrovství světa ve fotbale 2-1 Belgii a postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý proti Francii.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na tahu 7 u Slaného a také na silnici 38 u Bezdězu. Na silnici 7 mezi Chomutovem a Prahou stále řeší hromadnou nehodu u odbočky na Mělník a Slaný. V obou směrech se zdržíte asi 10 minut. Na tahu 38 mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou opatrně za Bělou pod Bezdězem. U odbočky na Bezděz havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku, na místo se sjíždějí záchranáři, tak opatrně projíždějte. A v Kroměříži u nájezdu na dálnici D1 na 260. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Hlásíte nám tam také pohyb lidí na vozovce?
15: Jdou špatně vidět, tam rozbitý auto, je to kolem toho hodně lidí. Východní výjezd na D1 směr Ostrava.
14: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty klesají mezi 14 až 10 stupňů Celsia. Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů Celsia. A kvůli suchu platí taky výstraha před možným vznikem požárů, a to hlavně na jihu Moravy, na Olomoucku, Zlínsku a v části Pardubického kraje a Vysočiny. Tolik zprávy.
0: Český rozhlas 2.
16: Rádio, které vás baví.
17: Deset minut je nový den, sobota 11. července. Na Dvojici pokračuje noční proud hudebních aktualit. Včera vyšlo nové album Rolling Stones, od pátku do soboty hostí Poděbrady festival Barvy léta a na historicky prvním Bloodfestu v zahraničí na domácí půdě, tedy u nás, zazářila Pam Rabbit. Americký fenomén Benson Boone vydal svou první letošní novinku. Příjemnou noc a krásný víkend přeje Jitka Benešová.

Skupina Muse, její Night Shift Superstar. A teď červencová událost číslo jedna. Včera vyšlo nové album kapely Rolling Stones Foreign Talks. Je už 25. studiovou deskou skupinu natočenou ve Velké Británii. Na albu hostují hvězdy jako Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith z kapely The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. V nahrávce se ještě taky objevuje parta ze zesnulého bubeníka Charlieho Watse. Natočil ho před svou smrtí v roce 2021. Nové album produkoval stejně jako předchozí Hackney Diamonds Oscarový producent Andrew Watt.

Po půlnoci na dvojce posloucháte víkendový letní noční proud. Včera v Poděbradech otevřel brány festival Barvy léta. V areálu na jezeře se letos koná už po 27. Během dvou dnů a nocí návštěvníci festivalu uslyší celou řadu kapel. Hudební styl akce naznačuje sestava headlinerů. Tři sestry, Vypsaná fixa, Ivan Mládek a Benjo Band, Alkehol a Doktor Pepe.

Je to istý poděbradský areál u jezera, žije tento víkend festivalem Barvy léta. Ne návštěvníci, ale hudebníci se každoročně těší, že tu stráví příjemný víkend při společném kempování, cyklových letech a nekonečných hudebních večírcích. Akce je v běhu a ještě během dneška se můžete připojit.

Skoro 38 minut ze soboty 11. července je pryč. Běží další letní víkend. Americký popový fenomén Benz & Boone před pár dny vydal svou první letošní novinku Time of My Life. Rozhodně nebylo kam spěchat, protože jsou pořád v kurzu jeho starší nahrávky. Novinka zachycuje tíživý pocit odcizení, když se člověk v životě posouvá dál bez někoho, o kom byl přesvědčený, že po jeho boku zůstane až do úplného konce.

Benson Boone na jeho zlomené srdce. Píseň The Time of My Life napsal se svým stálým spolupracovníkem Jackem LaFrancem. Pro zpěváka jde o první novou hudbu od vydání jeho úspěšné druhé desky American Heart, která bodovala v top 10 deseti zemí světa a představila úspěšné singly jako Mystical Magical nebo Sorry I'm Here for Someone Else. Boone si na seznam úspěchů také připsal nominaci na cenu Grammy v kategorii objev roku. Na jaře ovládl hlavní pódium festivalu Coachella, kde jako překvapení přivítal Briana Maye z legendární skupiny Queen, aby společně odehráli virální verzi hitu Bohemian Rhapsody.

Na konci června proběhl v Hradeckém parku 360 historicky první Bloodfest mimo Velkou Británii. Festival k nám přivezl jeho autor, zpěvák Youngblood, který dokonce sám vybírá line-up. V průběhu akce představila svou show mimo jiné naše zpěvačka Pam Rabbit. Pam zároveň přišla s dalším singlem, jmenuje se Soustředce a poněkud netradičně vypráví o momentu randění, kdy nad rozumem vítězí hormony nebo srdce.

Song soustředit se o tom určitém momentu, kdy se dva lidi na sebe podívají a všechno kolem přestane existovat, tak vysvětluje význam písničky zpěvačka Pam Rabbit. Ta určitě zazní i na turné, které Pam oznámila po úspěšném koncertu ve Fóru Karlín. Během února příští roku přijede do Ostravy, Brna, Olomouce, Pardubic a Mostu.

1:30 je noční proud, s vámi nespí až do 2. Po festivalu Beats for Love se Vítkovický industriální aréna v Ostravě připravuje na další akci na Colors. Příjemnou víkendovou noc s dvojkou.

Červenci je v Česku hlavním městem hudby Ostrava. Sotva tu skončil festival Beats for Love, severomoravská metropole se připravuje na další. 15. července startují Colors of Ostrava a start to bude opravdu velkolepý. Hned první den ve Vítkovickém areálu vystoupí 21 Pilots. Dvojka Sohaya, Tyler Joseph a George Dunn přivezou jednu ze současných nejlepších show a taky nejdražších, jak si posteskli pořadatelé. Takhle se rozjet přitom dokázali jen ve dvou. Do Česka se 21 Pilots vrací pravidelně už od své první zastávky v roce 2016. Symbolicky po 10 letech od prvního pražského koncertu, 4 roky po debutu na Cars, budou příští týden zpátky v Ostravě.

21 Pilots, jedna ze současných nejlepších hudebních show, ovládne festival Chaos of Ostrava hned první den 15. července. Ať už jste naplno propadli jejich kouzu nebo jste jejich tvorbou nepolíbení, dechberoucí show dokáže strhnout každého a během pár minut vás proměnit ve fanouška. Na plakátech jsou uvedeni největšími písmeny právě 21 Pilots, tedy Swims, Lord Moby a LP. To jsou headlineři letošních Colors, které v nočním proudu postupně probereme.

pomstit matku přichází. Zdá se, že náš příběh je opět.

Karolina Sedev, Jema N, nová písničkářka na naší scéně. Jsme Český rozhlas dvojka a 18 minut po jedné posloucháte Noční proud. 21 Pilots, tedy Swim, Slot, Moby a LP, především oni, je dnešní Noční proud. Stačí okamžik, jeden hvist a víte hned, o koho jde. LP patří k těm, jejichž vystoupení se zapisují do paměti okamžitě a s hitem Lost on You si zajistila miliony fanoušků. V Česku koncertuje vcelku pravidelně, a to hned od toho svého dnes už ikonického hvizdu. Tvorba LP se pohybuje na pomezí alternativního popu a rocku, stojí na výrazných melodiích, upřímných textech a s lehkostí střídá intimní momenty s chytlavými energickými riffy.

LP nás má na háku díky jedinečnému hlasu a schopnosti proměnit osobní emoce v univerzální hudební zážitek. Vystoupení LP na letošních Colors je součástí evropského turné, na kterém by kromě známých hitů z výročního debutu a zatím posledního alba Love Lines prý mohlo dojít i na čerstvé novinky. Je docela zajímavý bonus pro návštěvníky Colors.

Skoro půl druhé a na 20. ročním provodu procházíme zahraniční headlinery letošního ročníku Colors of Ostrava. V pátek 17. července v areálu v Dolních Vítkovicích vystoupí Mouby. Legendární průkopník elektronického soulu připomene hlavní momenty své tvorby. Jeden z nejvlivnějších umělců posledních 3 desetiletí přiveze vystoupení, které slibuje euforii, emoce a samozřejmě zábavu. Producent, skladatel a multiinstrumentalista narození v New Yorku změnil tvář elektronické hudby od základu svým průlomovým albem Play. Na Colors představí set plný nadčasových skladeb jako Porcelain, Nature, Blues nebo Why Does My Heart Feel So Bad. Připomínají, proč jeho hudba rezonuje daleko za hranicemi tanečního parketu.

do Ostravy na festival Colors zavítá opravdová ikona moderní hudby, jeden z nejvlivnějších umělců posledních třech desetiletí, hudebník Moby. Producent, skladatel a multiinstrumentalista narozený v New Yorku změnil tvář elektronické hudby doslova od základu. Jeho album Play vyšlo ještě v minulém století, v květnu 1999.

40 minut po jedné na dvojce posloucháte Noční průvodce s zahraničními headlinery festivalu Cars of Ostrava. Na začátek 21 Pilots, pak LP a Mooby a na finále 18. července Teddy Swims a Lorde. Americký zpěvák Teddy Swims vypadá jako těžkotonážní motorkář, ale uvnitř je to křehká bytost. S hlasem, který v jednu chvíli dokáže rozstavit srdce a v další rozvibrovat ocelovou konstrukci pódia, se stal jedním z nejpřitažlivějších umělců současnosti. Světu ho představil jeho průlomový hit Lose Control. Skladba se vyšplhala na vrcholy mezinárodní hitparád, vynesla mu široké uznání a upevnila jeho pověst umělce, který zpívá od srdce.

Terry Swims narodil se jako Jaden Dimsdale na předměstí Atlanty ve státě Georgia. Vyrůstal obklopený gospelem, soulem a rockem, vlivy, které formovaly jeho schopnost plynule mísit žánry. Doslova je mi proplouvat. Od svých prvních virálních coverů až po vyprodaná turné Terry Swims dokazuje, že autenticita a emoce nikdy nevejdou z módy. Přesvědčit se můžete na letošním festivalu Karls of Ostrava.

Za 10 minut budou 2. Na dvojce posloucháte Noční proud. Probíráme v něm zahraniční headlinery ostravských Cars. Festival začne příští týden 15. července. Poslední den 18. v Dolních Vítkovicích vystoupí novozelandská zpěvačka Lorde. S hitem Royals doslova přepsala pop music. Jen málo který umělec dokáže zachytit podstatu celé generace tak jako Lorde. O svého průlomu v pouhých 16 letech globálně proslavila intimní, velkolepý, poetický pop, ukotvený ale v reálných emocích. Svým charakteristickým hlasem a hloubkou textů si vybudovala vlastní svět, kam nás letos pozve v Česku na Cars.

Za třeba půl minuty dvě, po druhé si můžete poslechnout reprízu pořadu Tobogán. Skvělý letní víkend přeje za obvyklého pátečního Robina Šalamona. Neobvyklá úterní Jitka Benešová. Další noční prout s Martinem Hrdinkou začne na dvojce dnes půl hodiny před půlnocí.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu Toboganu.

0: Krásné dobré dopoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Dvojka nebo Český rozhlas Pohoda. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Zvláštní chvíle, protože začaly prázdniny, začala doba dovolených, ale pozor, Tobogan je tady s premiérovým dílem a hlásíme se vám tak jako nově, a vy už to víte, každou první sobotu v měsíci z pražského studia Y. Takhle vám tleská nabité hlediště. Hezké dobré dopoledne. Dámy a pánové, máte se na co těšit. Zákulisí Y-ky, jak je malé, tak je narvané sympatickými tvářemi a já se vůbec nedivím, protože ten dnešní tobogán, který se tady odehrává, bude patřit muži, bez kterého bych tady vlastně nestál, protože to je otec zroditel Y-ky, v jeho hlavě se zrodil ten nápad a dlouhé roky byl principálem. On říkal zajímavou věc, že není žádným takovým jako šéfem nebo velitelem, ale on se přirovnával k tomu, že je zahradník. To se mi moc líbí, že je zahradník a obstarává nejenom to příjemné prostředí, ale i tu veškerou havěť v zákulisí. A té havěti tam dneska je. Dvě první havěti právě přicházejí, jsou velmi sympatické. Dámy a pánové, Jaroslava Krečmerová a Pavel Nový. Dobré dopoledne, posaďte se u vás v Y-ce. Jaruško, tohle je tvoje místo. Pavle, posaď se u vás. Moje první otázka, která samozřejmě padne na každého z vás. Jan Schmidt. Jan Schmidt, to je muž, kterému se budeme dneska věnovat. Oslavil by 90. narozeniny a mě zajímá, co vám se vybavuje jako první. Vy jste s ním strávili tady v Y-ce celý život. Jaruško, začnu u tebe. Jan Schmidt.
1: No, já ho vlastně poznala už na divadelní fakultě. My jsme byli ročník pana profesora Miloše Nedbala a on předtím učil vlastně Janu Sinkovou a Luďka Sobotu, kteří už byli v Y-ce. Já Y-ku vůbec neznala, měla jsem vždycky počet, že půjdu někam do kamene.